0: Opět po týdnu je tady pořad Hláska, pořad a podcast z dílny Rádia 7, ve kterém dáváme do popředí evangelium, dobrou zprávu o Ježíši Kristu. A to, jak se prolíná našimi životy, co pro nás osobně znamená, jak se promítá do našeho jednání, do toho, jak fungujeme i v tom každodenním životě. O tom, jak se evangelium prolíná životem člověka, si v dnešní Hlásce budu povídat s Janou Peštovou. Vítám tě, Ani.
1: Ahoj a hezký den všem posluchačům.
2: Hláskou provází Kuba Lofítek.
0: Janu Peštovou možná někdo bude znát, možná někdo ne. Kdybych to měl uvést nějakým medailonkem, tak Jana je zpěvačka, je hlasová pedagožka, moderátorka. A jsem rád, že tady sedí naproti mě a že budeme moci následující čas strávit přemýšlením nad evangeliem. Než se do toho přemýšlení pustíme, Jani, čím bys ten medailonek obohatila? Co je důležité nebo dobré o tobě zmínit, o tvém životě?
1: Myslím si, že je to asi důležité, protože je to nějaká charakteristika. Už více jak 33 let se orientuju podle toho, čemu věřím, nebo k čemu věřím, že mě Pán Bůh vede. Což znamená v mém životě neustále stěhování, neustálou změnu i názorů, protože i moje víra se za těch 33 let hodně proměňuje, moje porozumění, můj způsob komunikace, můj způsob života, takže možná evangelium rovná se změna.
0: Mm-hmm. A když slyšíš ten pojem evangelium, vyvolá to v tobě třeba nějaký konkrétní příběh z tvého života nebo nějakou definici, jak ty jsi to pro sebe zvnitřnila? Co je tím prvním, co máš na mysli, když se řekne evangelium, dobrá zpráva?
1: Prvně asi to, že pro mě evangelium, byť mě přiblížilo k Hospodinu, k Pánu Bohu, k Ježíši hned na začátku, když jsem mu odevzala svůj život, tak to nebyla úplně dobrá zpráva od začátku. A myslím si, že takhle to prožívá hodně lidí. Protože ačkoliv jsem dostala něco, co se s ničím nedá změřit, Boží lásku, jistotu jeho odpuštění, jistotu i nějaké prožívání jeho blízkosti, jeho náklonosti vůči mně, obyčejnému člověku, který se topil a topí v životě v různých problémech, tak to nebyla dobrá zpráva v tom, že jsem myslela, cítila, někdy dostala radu, která znamenala hodně velké omezení. Potom někdy kolem roku 2000 jsem připravovala jednu gospelovou bohoslužbu a uvědomila jsem si, že sám Ježíš své těžké úkoly, mám-li to tak říct, ten nejtěžší úkol, zemřít za lidstvo, položit svůj život, protože to vnímal jako Boží vůli, že tento úkol nějak nevyhledával, že po něm neprahl, že to nebyl masochista, ale že cítil bolest a věděl, že bolest je dobrá v tom smyslu, že ukazuje na to, že něco není v pořádku, ale rozhodně to není nic příjemného. A tam nějak přišlo ke zvratu v mém životě, kdy jsem pochopila, že to není nějaký primární zájem Pána Boha, když se obrátím, že mi bude věci brát, že budu muset se neustále odříkat jenom věcí, které mám ráda, jak jsem to vnímala do té doby, ale že evangelium je dobrá zpráva v tom, který mi to evangelium zvěstuje v Immanueli, k Bohu, který je se mnou. A je se mnou i tam, kde třeba nejsem já úplně správně, kde úplně správně nechápu, co po mně Pán Bůh chce, nebo co je dobré v té chvíli udělat. A až od té doby, čili více jak 10 let po mém obrácení, je pro mě evangelium skutečně dobrá zpráva.
0: Kde jsou tedy kořeny toho tvého setkání s evangeliem, s křesťanstvím, s Ježíšem? Bylo to v mladém věku, když jsi byla teenager nebo v dospělosti?
1: Tak já jsem se prvně setkala s evangeliem, a to říkám až s určitým porozuměním toho, co se v mém životě dělo, někdy v předškolním věku. Chodila jsem jako dítě do katolického náboženství a tam bylo spoustu různých příběhů a zřejmě i kvůli tomu, že to bylo v době totality, tak v těch příbězích jsem slyšela spíš nějaké, dá se říct, pohádky nebo něco, co v Bibli nenajdeme. A po obrácení jsem to marně hledala v tom písmu. A přesto tady v tom období se ke mně dostala zpráva o Ježíši jako o někom, kdo byl hoden následování, tak jak tu dneska říkám s trochu nadsázky, ale s hlubokým přesvědčením, že to Pánu Bohu nevadí, že Ježíš byl prostě mega hustý frajer, který spoustu lidí přitahoval tím, že mimo jiné se nebál čelit pravdě, říkat věci tak, jak to od něj možná nikdo nečeká. A tady s tím příběhem o Ježíši, který zve nás do dobrodružství života, jsem se setkala na jedné té hodině toho náboženství. Už vůbec nevím, kdo tu hodinu vedl, jenom si vzpomínám matně, že to byla nějaká návštěva v té farnosti a já jsem tehdy nějak vstřebala, prostě zaslechla skutečně tu úžasnou energii, když to mám říct nějakým jako lidským způsobem, která z následování Krista pramení a to pozvání k té pravdě, k tomu autentickému, pravdivému životu až na dřeň. Jenomže jsem to doma své mamince katoličce prostředkovala příběhy, protože mě vždycky bavilo vymýšlet si příběhy a různé zápletky a podala jsem to takovým způsobem, že mě to stálo klečení na hrachu několik hodin. A tam potom příběh evangelia v mém životě na mnoho let skončil, protože to neporozumění mě velice zranilo a nerozuměla jsem vlastně těm okolnostem. Pak jsem mě dotkl evangelium úplně z hůry. V době, kdy mi zemřel můj syn, to bych možná nerozváděla úplně do detailů, protože ten příběh o tady tom způsobu předání evangelia, kdy ke mně Pán Bůh promluvil zvláštním způsobem, si můžou posluchači Rádia 7 přečíst v mém svědectví na profilu Rádia 7. A řeknu z toho jenom ten střípek. Tam jsem nějak pochopila, že takový můj vágní pocit, že smrtí člověka, jeho bytí nekončí, že to je pravda, kterou stojí za to prozkoumat nějak blíž a otevřít se Božímu působení. Ale já jsem se tehdy tomu Božímu působení zcela vědomě neotevřela. A pak následovalo zhruba 5 roků, kdy ke mně Pán Bůh posílal svoje svědky. Byly to tedy ne svědky Jehovovi, i když ti možná také, a to možná i řeknu na jejich obranu, protože ty na té mé cestě k Pánu Bohu, k Ježíši Kristu, hráli docela minimálně pozitivní roli, protože si pamatuju z té doby mezi tedy mým uvěřením a nějakým tím hledáním. Byla jsem jednou na návštěvě u nějakých přátel doma, kteří patřili mezi svědky Jehovovi a mně se hrozně líbilo, že jsou to lidé, kteří, tak jak jsem to tehdy byla schopná reflektovat nebo pochopit, svůj život řídí podle toho, čemu věří. A to pro mě bylo strašně důležité. Tehdy se to týkalo nějakého dodržování nebo nedodržování nějakých zvyků, obyčejů, možná i vánočních svátků, to už si přesně nepamatuju, ale tohle mě na nich zaujalo a zanechalo to takovou velmi příjemnou stopu, na kterou si vždycky vzpomenu, když potkám na ulici někoho, kdo reprezentuje tuhle skupinu věřících. No a ten úplně nejradikálnější krok, který se v mém životě odehrál směrem ke Kristu, kdy já jsem sama vykročila na tu cestu a řekla Pánu Bohu, tak tohle, Pane Ježíši, to tvoje vedení, dokonce šéfství, tehdy jsem ho prosila, jestli ty jsi ten šéf mého života, jestli ty to zvládneš ukočírovat, pak si to všechno vezmi a veď to. A tady ten krok, to rozhodnutí následovalo po takovém možná pro někoho velmi úsměvném svědectví, kde mi kamarádka ze sousedství vyprávila o tom, jak je Bůh pro ní otcem a jak tento otec, úplně stejně jako otcové na zemi, schání nebo dokáže zařídit věci, které jsou v tu chvíli z nějakého důvodu obtížné. A protože to bylo krátce po revoluci a na některé potraviny se stála fronta a stejně třeba na nás nevyšlo, tak příběh o tom, že Pán Bůh před Vánoci kvůli pečení potřebuje napéct cukroví, sehnal mé kamarádce vajíčka, tak někomu bude znít jako, že co to je za hloupost. Ale pro mě tenhle Bůh, který se stará o praktické potřeby lidí, byl ten Bůh, kterého chci následovat a poznávat. No a já si myslím, že takový opravdu je.
0: Když bys to vzala svojí optikou, jaké to bylo žít křesťanskou víru v době po revoluci, kdy najednou byla tady ta vytoužená svoboda a v úvozovkách všechno se najednou smělo?
1: Já si myslím, že pro řadu lidí té mé věkové kategorie, byť se tak necítím, nebo to tak nevnímám a možná se ani tak nechovám, tak my, co jsme se narodili na začátku 70. let, jsme vyměňovali často totalitu za totalitu. A vlastně nám do jisté míry přišlo v pořádku, nebo aspoň některým z nás, když jsme přišli do církve a někdo nám řekl, jak a co máme dělat, aspoň

0: vyššího, jak by byl třeba apoštol nebo nějaký prostě vysoký vedoucí. Že to byla trošku taková situace, do které se snadno spadlo. Takže ta první část toho života s Bohem zhruba od toho 90. roku, jsem uvěřila na přelomu 90-91, nevím přesně úplně den a minutu, protože to trvalo nějakých pár dní, než jsem si to uvědomila, že už jsem křesťan, ale hrálo to tam velkou roli. Potřebovala jsem toho vedoucího. A potřebovala jsem ho z masa a kostí. Potřebovala jsem člověka, který mě provede těmi úskalími, který mi vysvětlí něco, který bude se mnou souhlasit v mé cestě. A to bylo někdy hodně těžké, protože člověk je jenom člověk. Každý z nás vychází z jiného kontextu, rodinného, duchovního a ještě si tam můžete dosadit cokoliv. Území, v jakém žijeme, máme různý naturel, už jenom Češi a Moraváci se od sebe docela liší. Takže myslím si, že to nebyl jenom můj problém, ale že to byl problém řady z nás, že jsme tak nějak neúplně kriticky nebo neúplně správně přijímali církevní autority. No a to se potom přelomilo v úplný opak. V nějakou takovou teenagerovskou, co se týče věku víry spíš než toho biologického věku, že jsme se zase vzpouzeli těm autoritám, byť třeba oni ani nechtěli ti lidé nám nějak vládnout. Ale my jsme to tak přijímali, protože jsme na to byli zvyklí z té doby předtím. No a takhle bych mohla pokračovat, protože si myslím, že ten sociologický vývoj v naší zemi do jisté míry tohle hodně ovlivňuje. Tak jestli jsem odpověděla na tu otázku, nevím, ale pokusila jsem se.
1: Děkuju. Byla ta tvoje osobní zkušenost, to, že jsi potřebovala někoho, o koho by ses opřela a třeba nebyl, záměrem, že ty sama si nyní tím, kdo chce být takovou oporou pro druhé a zvlášť třeba pro mladou generaci?
0: No vědomě určitě tohle rozhodnutí neproběhlo. Jo, já si myslím, že u mě tenhle postoj, řekněme, být někomu oporou nebo vést, je spíš daný skutečně mým naturelem a zřejmě i pedagogickým talentem, který jsem nějak projevovala vždycky. Myslím si, že to nějaké učitelství, provázení, nebo jak já vnímám tu původní roli pedagoga jako toho, kdo jde vedle tebe a tu tvoji cestu ne asi úplně řídí, ale spíš se snaží, když tak pomoct, pokud by ten doprovázející padal do nějaké propasti, doporučit mu třeba, že radši půjdete trošku jinou pěšinkou, než jak by on si přál. Tak tohle mě provází, dá se říct, od dětských let, tahle ta snaha, ty pedagogické nějaké vlohy, to určitě mám, tak si myslím, že to trošičku dáno tím. Ale asi ne úplně s vědomím, že bych to chtěla tak dělat, tak určitě každý z nás reaguje na nějaký svůj vlastní nedostatek, který někdy zakusil a tak trošku má ten dojem, to je taková ta osobnostní část toho, jak fungujeme ve vztazích, trošku promítá tady ten nedostatek nebo naopak přebytek do života druhých lidí. Tomu se asi nejde úplně vyhnout. Myslím, že aby to člověk dokázal správně zhodnotit a reflektovat, to od toho dneska existují různé terapeutické kurzy, které jsou zaměřené na to, aby člověk dokázal doprovázet druhé s tím vědomím, kdo je sám. Žel, žádný takový kurz jsem neabsolvovala, doufám, že ještě někdy se mi to povede. Takže nějaká stopa toho, že se snažím vykrýt něčí nedostatek, tam určitě bude. A zase jsem jenom chybující člověk, takže jsem si dneska už zpětně vědoma, že někdy jsem vykrývala nedostatky, které možná vůbec nebyly. Jo, že na té druhé straně byla jiná potřeba, ale já jsem to četla brýlemi těch svých zkušeností. Tak tohle v životě chodí.
1: Z aktuální doby vím o tobě, že jsi rozjela mimo jiné třeba projekt Plane, ale nemám možná takové povědomí o tom, co všechno proběhlo třeba za těch posledních 20 let, ani jestli vlastně všechno bylo spojeno ve tvém životě, zejména s hudbou, protože jsi v této oblasti obdarovaná. Tak jak se formovala ve tvém životě ta touha přinášet druhým lidem tu dobrou zprávu nebo zprávu o Kristu, i když někdy může být těžká, různými způsoby, které si vnímala, že jsou ti blízké?
0: Je to asi zajímavé, ale u té hudby to pro mě bylo asi vždycky nejnáročnější, protože od doby, kdy jsem se hudbou začala zabývat, tak

0: byly určité, řekněme, styly mě bližší a některé byly vzdálenější, ale od člověka, který vystuduje hudbu, populární hudbu, na konzervatoři se očekává, že tak nějak dokáže zareagovat na poptávku. Takže jsem byla zmítána různými požadavky, tam ti chtěli, abych určitě zpívala country, jiní určitě muzikál a takhle bych mohla pokračovat. Úplně nejtěžší pro mě vždycky byl kalibr pěveckých sborů, protože já jsem prostě osobnost, která nerada dělá něco, co dělají ostatní, takže zpívat něco stejně jako dalších 100 lidí mě opravdu neláká. Ale všechno tohle samozřejmě má svoje místo. A tak nějak šla možná ruku v ruce ta zkušenost hudební i s tou duchovní. Že jsem spíš narážela na to, co mě je blízké. A to až tak nebylo běžné možná v té době, i když jsem uvěřila, i když jsem začala zpívat, protože já jsem měla vždycky blízko k hudbě taneční, k R&B, až opravdu taneční hudbě typu houseu, hip-hopu, rapu, jenomže v době, kdy jsem uvěřila, tak tyhle žánry nebyly moc k dostání ani v sekulární oblasti. Pamatuju si, že v rámci studia historie na Pražské konzervatoři, my jsme tam měli vlastně dvě ty historie, dá se říct, jednu tu historii podrobnější populární hudby, která vlastně reprezentovala nějaký vývoj za posledních tehdy 100 let a pak tu klasickou, ten klasický způsob, jak se studují dějiny hudby. A tam jsem se dozvěděla, že ten můj oblíbený žánr hip-hop a rap, že to jsou vlastně nějaké odnože populární hudby, které vznikaly v 60. a 70. letech. Takže když já jsem v těch 90. studovala tu konzervatoř, tak to už byla historická hudba. A musela jsem si pak počkat 40 let na to, až se to dostane i sem. A díky bohu jsem zjistila, že na tom nejsem sama tak, kdo rád rapuje po 50, dneska už po 60, že to je docela normální a běžné. A mě na tom žánru vlastně láká, nebo uspokojuje spíš, než láká, to, co jsem viděla i jako v určitý vývoj v církvi, který určitě i v České republice je třeba nějak zohledňovat, nebo možná se mu víc otevřít, a to je totální autenticita. Schopnost, a nemusí to být nějakou cestou vulgarit nebo něčeho, co lidi často těmhle žánrům vyčítají, způsob vyjádření, kdy jsem ochotný říct pravdu a stát za ní, protože to je moje zkušenost a často je to i nějaké zrcadlo toho, jak písmo o nějaké věci hovoří, a říct to způsobem, který k tomu posluchači doběhne. Když jsme mluvili na začátku o té dobré zprávě, tak dobrá zpráva, věřím, to boží pnutí k Ježíši, to, že máme všichni záchranu, ať už tomu věříme nebo ne, tak ta záchrana je pro všechny připravená, tak věřím, že to právě zahrnuje i to poznání našeho nitra, že Pán Bůh nás zná, jaký jsme doopravdy, co se nám motá, jak my říkáme, v hlavě, čeho je naše srdce plné. A za to všechno zlé, co tam je, už Ježíš zaplatil. A za to všechno dobré, co tam je, a my to nějak nejsme schopní vyjádřit, nebo se bojíme o tom hovořit, bojíme to otevřít, tak věřím, že k tomu nám Boží duch chce pomoct, abychom to byli schopní říct i druhým lidem. A tohle je nějaká cesta, kterou vnímám paralelně, jak v hudbě, tak v té křesťanské službě. Pomoc druhým lidem, říkat otevřeně, co cítí, co si myslí, a hledat, co si o tom, co oni cítí a myslí, co si o tom myslí Pán Bůh. A ne nějak vágně, ne nějak povrchně, v tom smyslu, co si o tom myslí ještě někdo další jako člověk, ale jít opravdu do evangelia, do toho Božího přijetí, do těch příběhů, které máme zaznamenané jako příklady toho, že před Ježíšem je možné opravdu otevřít jakoukoliv oblast.
1: Když bychom se podívali konkrétně, v čem třeba spočívá projekt Plain a jak to vypadá, že se na tebe nabalují nebo že ty na sebe nabaluješ další lidi ke spolupráci?
0: Projekt Plain má složitou, jak bych to řekla, startovací runway, ještě pořád se pořádně buduje, ale věřím, že už trošku popolítává aspoň ty kratší trasy. Plane se jmenuje proto, protože to nechce být služba nebo projekt nebo event, který stojí na nějakém místě, na nějaké základně, ale chce, a my, co v tom jsme nějak zamotaní, v tomto projektu chceme přiletět, přiběhnout tam, kde nás bude potřeba. Tak to je první takový jako aspoň nástin. A co to tedy je, nebo co to má znamenat? Věřím, že současná kultura, ta, která nás obklopuje, ať už se někomu zdá sdílná, někoho třeba nemusí úplně oslovit ve smyslu krásy, nemusí pro něj být krásná hudba, která zní třeba v obchodním domě z repráku, tak věřím, že tahle ta obyčejná spotřební kultura může nést evangelium. A dokonce já věřím, že ho už nese. I ty písničky, které bychom třeba vůbec za křesťanské nemohli považovat podle jejich obsahu, ale cítím tam stopu toho pokusu vyjádřit tu emoci. Někdy je to emoce, kterou nechceme spojovat nebo ani nemůžeme spojovat s křesťanskou zvěstí nebo s tím nastavením spíš té křesťanské etiky, ale ta snaha o tu autenticitu a o to celým svým životem, celým svým tělem, celou svou silou vyjadřovat to, čemu věřím a to, co zrovna prožívám. Ta si myslím, že je křesťanství nesmírně blízko. Že to je vlastně ten způsob, jak já mohu Boha milovat celou silou. A když to řeknu teda v plné šíři, co bychom rádi jako Plane přinesli, tak nejen, že bychom byli rádi, aby to byly písničky, které současným jazykem vyjádří modlitbu, pocit, touhu, prosbu k Pánu Bohu, vyznání víry, ale i ten pohyb. A v dnešním světě z nějakého důvodu, který nemám nějak vystudovaný třeba po stránce etiky nebo i estetiky či nějakých sociálních vazeb, tak je hodně sdílný takzvaný nový cirkus nebo moderní cirkus, se tomu někdy říká. Když bych to chtěla někomu vysvětlit jednou větou, tak je to cirkus bez zvířátek. Těmi jedinými zvířátky tam jsou lidé. A ty vlastně díky tomu svému, dá se říct, energickému náboji, svým tělem hrají divadlo, tančí, visí na hrazdě, na závěsných šálách a svým pojetím krásy, tím, jak tančí a asi tanec je k tomu nejblíž, tančí, vyjadřují, co cítí, tak tímhle způsobem oslavovat Boha je mi velice blízké. A myslím si, že té úplně nejmladší generaci je to nejen blízké, ale jako pedagog říkám, že je to i strašně potřeba. Jako protipáha k tomu, že sedíme u nějakého počítače a kreslíme si nebo něco jiného, co děláme víceméně bez hnutí, tak věřím tomu, že je to nejen potřebné, sdílné, z mého pohledu esteticky krásné, ale také zdravé.
1: A měla bys třeba příběh nebo případ, kdy ses třeba věnovala někomu konkrétnímu, kdo potřeboval něco, co si potřebovala ty na začátku své víry? Nějaký příběh o tom, jak se třeba prolínalo evangelium ve tvém vztahu k někomu druhému?
0: Tak takových příběhů by bylo asi hodně, ale nevím, jestli by se vešly do jednoho pořadu. Asi by to chtělo podrobněji zkoumat a spíš třeba napsat do knížky. Ale vzpomínám si teď na jeden příběh, který vlastně trvá. Je to moje setkání s mým dosavadním spolupracovníkem, klavíristou Jakubem Zajícem, kterého jsem poznala, když mu bylo nějakých asi 13-14 roků. Tehdy hrál v rodinné chválící skupince ve sboru, kam jsem patřila. A tam se taky zrodila moje přezdívka, kterou teď už používám a doufám, že už ji budu používat až do smrti na tomto světě. Divná paní. Tak my jsme se potkali, jak už jsem zmínila, v tomhle jeho teenagerském věku. A tak nějak přirozeně, protože já se zabývám hudbou a Kuba tehdy začínal hrát na piano, tak jsme se potkávali a začali jsme spolu něco nacvičovat. Bylo to v době, kdy začínala ta covidová vlna první. A strávili jsme spolu intenzivně asi skoro 2,5 roku v různé té intenzitě. Ten poslední půl rok to byl takový trochu učednický vztah, kdy jsme se domluvili, že vlastně budu tak nějak kecat Kubovi do života úplně ve všem a on ne úplně ve všem mě bude poslouchat, jak to tak je normální. A věřím, že to, že jsme si povahově dost podobní, to, že máme podobné i nasměrování, to je práce s lidmi, a v tom mém životě možná ty etapy, které se promítají v tom jeho životě, šly daleko pomaleji. Jo. Když jsme se potkali, tak jsme oba byli nasměrováni na pedagogickou práci a myslím, že u Kuby to tak úplně nezůstalo, že on se mezi tím dostal spíš do té roviny těch lidských zdrojů a doví, kam to ještě povede. Ale to, že jsme spoustu věcí prožívali podobně, ačkoliv jsme každý úplně z jiného rodinného prostředí i vlastně duchovního prostředí, tak nám pomohlo porozumět. A myslím, že to tak občas hodnotili i naši společní přátelé, že jsme takový vzájemný klon i v tom nedobrém. Takže když jsme někoho naštvali, tak jsme ho naštvali stejnými věcmi, protože jsme hodně vůči osobnosti a dokážeme věci táhnout tak jako na sílu, třeba i tam, kde by ostatní už rádi si odpočinili od toho našeho tlaku. Takže ten příběh, který doufám neskončí jen tak, nebo bude prostě nás provázet asi delší dobu života, tak tam se určitě promítlo to, že jsme si podobní a že já jsem zažila něco, i když trošku na jiné rovině, Kuba třeba zažil šikanu ve škole, já jsem zažila určitý ústrky spíš ve své vlastní rodině, tak ty principy našeho růstu byly, nebo jsou hodně podobní. Ale myslím si, že asi to tak zase věřím, má většina z nás, že to nikdy není úplně přes kopírák. Že ten lidský život a ta různá období přinášejí nové okolnosti a ta reflexe na nějakou situaci, to třeba objevíme až zpětně.
1: Dnešní hláska došla do svého závěru. Máme omezený počet minut, který můžeme naplnit. A tak jsme se společně s Janou Peštovou možná jenom letmo dotkli některých témat a myšlenek, a tak já věřím, že s Janou se tady nevidím naposledy. Pro tentokrát ti, Jani, moc děkuju za to, jak jsi nám otevřela svůj život a nechala nahlédnout do toho, co evangelium pro tebe znamená, jak se může prolínat životem člověka a jak může třeba skrze náš život oslovit také někoho druhého. Ještě jednou ti tedy děkuji a pro tentokrát se s tebou loučím.
0: Naslyšenou.
1: Loučím se také s vámi, milí posluchači. Pokud byste chtěli zůstat v kontaktu, můžete vyhledat předchozí díly hlásky v audioarchivu na našem webu, nebo můžete také sledovat instagramový profil, kde jsme jako Pořad hláska.
2: Hláska. Někdy stačí jen jedno slovo. Evangelium rovná se změna. Tu zažila ve svém životě i Jana Peštová, která do dobrodružství vztahu s Ježíšem Kristem zve další lidi. Příští týden bude hovořit o mezigenerační spolupráci a umění vyprávět o božích věcech. Premiéru vám nabídneme ve středu v 11 hodin a 15 minut. A ten příští díl bude mít tedy název Opustit sociální dělohu a nést svůj kříž.

Ty tvoříš cestu, děláš zázraky, ty dodržíš slovo, jsi světlo v temnotě. Tohle znělo v krásné písni Michaela W. Smitha. No a s další skladbou, která nás už dovede ke třetí raní, je tu skupina Adonai.

0: Dobrý den, vítejte u poslechu týdeníku Za obzor. Ten dnešní nás zavede do země vycházejícího slunce, tedy do Japonska. A možná bude dobrým příkladem toho, že když člověk zamíří do nějaké země ryze pracovně, tak i tak může zažít spoustu zajímavých věcí a dost možná nemusí být tak úplně spojené s cestováním a objevováním věcí kolem sebe, jako spíš objevováním věcí uvnitř sebe. Ale o tom už více bude vědět můj dnešní host Martin Zvonař, kterého vítám ve studiu. Ahoj, Martine.
1: Ahoj.
0: Ještě než se pustíme do vyprávění o Japonsku, tak jak ho zažil Martin, tady je tradiční rozhlasová pohlednice.
2: Japonsko je zemí vycházejícího slunce, nejen proto, že je až na samém východě Asie. Název země pochází z japonského Nihonkoku, které Číňané čtou jako Juppenkuo, které se rozšířilo do Evropy. Jedná se o ostrovní stát, omývaný na západě Japonským mořem a na východě Tichým oceánem. K zemi patří také velké množství ostrovů a ostrůvků. Napočítáme jich téměř 4000 a jsou rozloženy v délce asi 2500 km podle východního pobřeží Asie. Celková rozloha Japonska činí bezmála 378 000 km². Žije zde necelých 127 milionů obyvatel, což dostává Japonsko mezi desítku nejlidnatějších zemí světa. Hlavním městem je Tokio s 13 miliony obyvateli. Nejvyšší hora země, Fuji, měří 3776 metrů nad mořem a je posvátnou horou šintoismu, tradičního japonského náboženství. Kromě šintoismu je v zemi velmi rozšířen buddhismus, obě náboženství se v podstatě doplňují a žijí vedle sebe. I když se to může zdát až k nevíře, polovinu území Japonska zabírají lesy. Země obklopená mořem navíc žije hluboce v souladu s přírodou. Nejčastější potravou jsou ryby a další plody moře. Nepočítáme-li legendární tradici, dějiny země lze sledovat od 6. století, kdy už byla fakticky sjednocena. Z pohledu světových dějin je ojedinělé, že Japonsko nebylo nikdy dobyto zvenčí. Křesťanství se do země dostalo v polovině 16. století, kdy do Japonska dopluli první misionáři. Po několika desetiletích dovoleného působení bylo křesťanství velmi pronásledováno a dodnes je mnohými Japonci vnímáno jako velmi mladé a tudíž nespolehlivé náboženství. Pohnuté byly také dějiny v období 18. a 19. století, kdy země prožívala naprostou izolaci od okolí. Změna nastala při reformě Meiji, pojmenované po císaři, který v polovině 19. století obnovuje kontakt se Spojenými státy, Nizozemím a dalšími partnery. Před první světovou válkou se spojilo Japonsko s nacistickým Německem a bojovalo s okolními státy o nerostné suroviny. V roce 1941 zaútočili Japonci na americkou základnu Pearl Harbor, která otevřela boje i v Tichomoří. Po mnoha bombových útocích, mimo jiné u Nagasaki a Hirošimy, Japonsko kapitulovalo. Město Nagasaki, které bude cílem dnešního cestování, leží na jihu země na ostrově Kyūshū. Do 16. století se jednalo o malou rybářskou vesnici. Poté, co zde zakotvili Portugalci a začali obchodovat s evropskými výrobky, nastartovali tak rychlý růst města. Město prosperovalo až do druhé světové války, kdy bylo zničeno atomovou bombou. Památníky obětí tohoto činu jsou dodnes v Japonsku obklopeny květinami a navštěvují je tisíce turistů ročně. Z této doby je známý příběh dívky Sadako Sasaki, které byly 2 roky. Přežila bez viditelných následků, ale o 10 let později se u ní začaly projevovat příznaky leukémie. Podle japonských legend bude z nemoci uzdraven ten, kdo složí z papíru skládankou origami 1000 jeřábů. Sadako jich složila přes 600, zbytek poskládali její přátelé. Když v roce 1956 umřela, rozvinulo se na její památku celosvětové hnutí boje proti atomovému zbrojení. Památník Sadako v Hirošimě je dodnes obklopen tisíci papírovými jeřáby. Dnes je již opět Nagasaki centrem oblasti s necelým 500 000 obyvatel. Od roku 1951 zde vybíhají na nejdelší štafetový běh na světě sportovci na trať dlouhou 1064 km. Trasa je rozdělena na 72 úseků a prochází celým ostrovem Kyushu. V oblasti Nagasaki najdeme také některé křesťanské kostely a památky ze 17. století, které jsou zapsány na předběžném seznamu UNESCO.
0: Co se člověk chystá na cestu, Martine, když jede pracovně na druhou stranu zeměkoule?
1: Tak rozhodně nějaké dobré oblečení, aby tam člověk nezmokl a podobně. Vzal jsem si zároveň boty, protože jsem nevěděl vlastně, do čeho tam vlastně jdu. A to jsem udělal dobře, že jsem si koupil dobré boty. A co ještě jsem si bral?
0: Knížku na dlouhý let.
1: Nějaké knížky jsem si bral také, zároveň nějakého průvodce do Japonska s nějakou trošku, s nějakými frázemi, abych se měl trošku aspoň domluvit nebo říct něco málo japonsky.
0: Měl jsi strach, když jsi letěl úplně na druhou stranu zeměkoule? Přece jenom nevím, jet do Francie nebo ostatně i do Spojených států je dneska něco, co je hodně obvyklé, ale Japonsko je přece jenom už hodně exotika.
1: Ku podivu jsem vyloženě strach neměl, byl jsem spíš takový nadšený a takový zrušený z toho, že co mě vlastně čeká, a docela jsem se těšil. A samozřejmě tam bylo spousta neznámých, kterých jsem se docela, možná řekněme, aj bál, ale nebyl to vyloženě strach, který by mě nějak sužoval, že to bylo spíš fakt to zrušení z toho poznávat nové kraje.
0: Jakou jsi měl představu o tom, co tě v Japonsku čeká? Teď pomiňme ty pracovní věci, k těm se dostaneme, ale spíš v té zemi, v lidech, v přírodě, v okolí a tak.
1: Já jsem se snažil nějakou konkrétní představu si neutvářet, abych pak nebyl zklamaný. A tak měl jsem takové to povědomí, jak má asi většina Čechů nebo většina lidí takhle, když se mluví o Japonsku. Taky jsem si něco málo četl, abych trošku věděl, do čeho vlastně jdu, ale za stolik jsem asi připravený nebyl, protože pak jsem byl docela překvapený, když jsem tam přijel.
0: Co tě nejvíc překvapilo?
1: No, byl to hlavně ten kulturní šok. Když jsem tam přijel, viděl jsem, že některé ty věci, které se u nás tak vyzdvihují o Japonsku, jsou do jisté míry pravda, ale ten zbytek je takový, o kterým se nemluví, že... To vlastně, jak ti lidi žijou, je pro Evropana strašně nepochopitelné. Já jsem to prostě nechápal. To jejich smýšlení bylo úplně jinačí a no, třeba domy mě docela jakoby překvapili, že jsem čekal takový ty japonský, tu japonskou architekturu, ty střechy a tak, ale to jsem viděl vážně málo, hodně zřídka. Většinou v centru to byly spíš nějaké paneláky nebo nějaké betonové domy. A potom na tom okraji to byly takové, jak když papundekli, nebo takový zbouchaný, jak když na kolení. Tak to mě trošku zklamalo, čekal jsem od toho trošku víc, ale no co.
0: Ty jsi říkal, že tě překvapili i ti lidé tam, že to, jak žijí, je pro Evropana nepochopitelné. Čím to je? Můžeš být konkrétní? Popsat to?
1: No, je to tak. Bylo to fakt pro mě zvláštní. Oni jsou hodně zdvořilí, hodně takový, řekněme, úslužní, nebo... Za všechno pořád děkujou a omlouvají se a uklání se, tak je to takový jakoby sympatický, ale pořád takový nepochopitelný, že jsme nevěděli, jak si to přebrat. A zároveň bylo zajímavé, že jsme pořádně nechápali, jak oni přemýšlí, že jsme nevěděli, jestli si o nás utváří nějaký názor, nebo jestli to prostě berou jenom, jakože někdo přijel a teď prostě tam jakože je a tak to bylo hodně zvláštní, že jsme vlastně nevěděli, co si o nás myslí. A tak trošku jsme si říkali, že nejspíš si o nás ani nic nemyslí.
0: Jakoby ta slušnost byla jenom nějaká maska k tomu, že člověk nemůže proniknout dovnitř.
1: To nevím. To jsem právě do tohle nepronikl, takže to nevím.
0: Takže nevíš. Takže nevíš, jestli je to maska, nebo jestli je to skutečnost.
1: Jako oni vypadali docela upřímně, to zase se asi nepřetvářil, i když těžko říct.
0: My jsme mluvili o tom, že ty jsi tam jel pracovně. Co jsi v Japonsku tedy dělal?
1: Je to tak, byli jsme na výletní lodi a tam jsme zastřešovali akvapark.
0: Počkej, já si představím, když řekneš výletní loď, tak si představím parníky, které jezdí po brněnské přehradě a moc mi to nejde dohromady s tím akvaparkem.
1: No byla to zaoceánská loď, obrovská, asi 300 metrů dlouhá, 16 pater vysoká. A byly tam tady dva akvaparky a my jsme zastřešovali oba dva, tak to bylo docela úsměvné.
0: No to působí dost strašně, 16 pater a dva akvaparky. Dobře. A tím si trávil celou tu dobu, co jsi byl v Japonsku. Zastřešoval si akvaparky na výletní lodi.
1: Tak, je to tak, no. Oba dva, jo.
0: Ty jsi byl v Nagasaki. Když jste tam letěli, jak dlouho trvala cesta?
1: Přímý let z Paříže do Tokia trval asi 12 hodin. A dohromady mě to snad vyšlo na 24 hodin.
0: Takže si jeden vyšel z domu a druhý den v no. podobné době si byl.
1: Ano, ale bylo to skutečně aj rychlý, protože člověk na jednom konci světa vleze do nějaké krabice a za pár hodin se ocitne na druhém konci světa. Je to skutečně ten kulturní šok už aj tady tímto, protože vlastně dřív, když cestovali lidi třeba balónem nebo já nevím, koňským spřežením, nebo jak vlastně cestovali tehdy, tak procházeli jednotlivýma kulturama a propracovávali se k tomu postupně, ale takhle to byl fakt teda šok, protože jsme do toho skočili.
0: To říkají prý lidé na Sibiři, že člověk má cestovat jenom tak rychle, jak stihne cestovat jeho duše, protože aha. trvá dlouho, než duše doběhne tělo. Pokud se pohybuje příliš rychle, tak potom právě, že duše dobíhá to tělo a trvá to, než se zase potkají, aby spolu komunikovali. Tak možná tohle je takový dobrý příměr toho, ano. že když po 24 hodinách si v naprosto jiné kultuře a v jiném světě, tak je to vlastně překvapení a je to šok, protože člověk není připravený na tu rychlou změnu.
1: Mm-hmm.
0: Co bylo to největší překvapení, když ses ocitl v Nagasaki, dobře, v Tokiu na letišti?
1: Asi záchody. To bylo fakt zvláštní. Ani jsem o tom moc nemluvil, když jsem se bavil s kamarádama, ale teda to byl vyloženě jako první takový velký šok. Protože všechny ty vychytávky, co na to mají, asi to nebudu moc rozebírat, ale bylo to fakt překvápko.
0: Jakože tak přetechnizovaný záchod, že je člověk překvapený.
1: No.
0: A z Tokia jste potom cestovali do Nagasaki jak?
1: Taky letadlem. Mm-hmm. Letěli jsme vlastně až do Nagasaki a pak jsme jeli autobusem do hotelu.
0: Mm-hmm. Co bylo to první překvapení, kromě teda té technické stránky věci, kterou už jsme zmínili, když říkáš, že ocitnout se v Japonsku po těch 24 hodinách cesty je vlastně šok?
1: Vlastně to první překvapení, když jsem tam přijel, bylo asi taková úleva, protože už jsem tam teda byl, už jsem byl i v tom hotelu, viděl jsem, že ti kamarádi, spolupracovníci jsou normální lidi, že si budeme dobře vycházet a že už vlastně o mě bude nějakým způsobem postaráno. Takže to byla taková úleva, když jsem tam přijel.

0: Posloucháte týdeník Za obzor. Dnes cestujeme po Japonsku společně s Martinem Zvonařem. Už jsme zmínili, že Martin byl v Nagasaki, byl tam pracovně, pracoval tam na lodi. Martine, tví spolupracovníci byli Češi, ale určitě se dostával do kontaktu nejenom s nimi. Jaké to je pracovat s Japonci?
1: Pracoval jsem tady s Čechy. A je to tak, že jsme i potkávali Japonce. Vlastně každý den na té lodi pracovalo tisíce lidí. A nejen tady Japonců, ale bylo tam spousta národností z Indie, z Evropy, různě z Ruska, z Finska, z Itálie. A tedy s Japonci to bylo zajímavé. Jak jsem už mluvil o tom, že jsme moc neviděli do toho, jestli si na věci utváří názor, tak to působilo, že moc nepřemýšlí ani u té práce, když to zní blbě, ale řeknu takový příklad, třeba dostali za úkol natřít kus lodi, tam vlastně se pořád sprejoval, vlastně dělali se různě nátěry toho kovu, aby bylo dolný vůči té vodě. A často ten vítr zaval, ten sprej různě i na další věci, ale někdy se stalo, že třeba byl i tam položený klíč na té lodi a oni to úplně nedomysleli a přestříkali tu loď a i s tím klíčem na dotahování tedy nějakých šroubů a někomu teda postříkali takhle i batoh a bundu, takže to bylo občas takové usměvné.
0: Vy jste měli přesně danou svou práci, tu jste si dělali, nějak vás občas někdo zkontroloval a to bylo všechno.
1: My jsme byli docela samostatná jednotka. Měli jsme tam nějaké japonské vlastně pomocníky, kteří nám zařizovali dodávku materiálu na loď a zároveň nějakou tu synchronizaci s dalšími pracemi. Ale od toho jsme tam taky měli člověka, který to domlouval, takže my jsme v podstatě jenom dělali tu svoji práci. Jo.
0: Jak se to stane, že takovou věc přijedou dělat lidé z Česka?
1: Protože vlastně já jsem se přidal k týmu, který tohle už dělá dlouhou dobu. Má s tím zkušenosti a šlo to tady vidět a já jsem to pozoroval, že kluci věděli, co dělají. Šlo to docela rychle, ocípalo to a vlastně jsem slyšel, že minulý rok to dělali, nebo když se stavila první ta loď, tohle už byla druhá. Takže to předtím dělali Japonci a že to tady šlo trošku pomaleji, bylo jich na to něco víc. Takže ve výsledku si myslím, že to bylo výhodnější, když jsme tam přijeli i pro ně.
0: Co byla tedy tvoje práce? Popiš nám to aspoň dobře laicky obecně.
1: My jsme tam instalovali membrány. To byl takový speciální materiál, speciální technologie a my jsme to tam tedy instalovali. No.
0: Obnášel toho zastřešení.
1: To bylo to zastřešení. Vlastně to bylo třeba místo skla. Já jsem si to tak představoval, že tam byly takový rošt, jakoby ocelový, ocelová konstrukce a místo toho, aby se tam dávali skla, který by se různě zamlžovaly a podobně, tak jsme dávali ty membrány, které se potom nafoukly, byla tam i vzduchotechnika a tím pádem se to nejspíš nezamlžovalo. Aspoň tak jsem si to představoval.
0: Jak často jste chodili do práce? Jaká byla tvoje pracovní doba?
1: Chodili jsme vlastně každý den až na neděli. My jsme 6 hodin v týdnu jsme pracovali a kvůli tomu jsem tam ani nestíhal navštívit moc míst, takže jsme byli skutečně pracovně vytížení.
0: Ale tak nějaký volný čas taky zbyl, k tomu se dostaneme. Ale ještě kromě toho dobře, takže od rána do večera v práci a ubytování jste byli v hotelu?
1: Ano.
0: Jaký to byl ten hotel?
1: Takový maličký, vlastně jak ostatně jak všechno v Japonsku. Jo, ale zároveň postel byla docela velká, takže to jsem ocenil. Ale krom té postele bylo všechno tak jako na to, aby tam člověk prošel. Ale jakoby vystačili jsme si, bylo to tam útulné.
0: Bylo to taky tak technicky vybavené jako záchody v Tokiu na letišti?
1: Vlastně jo, z toho, jak člověk ležel v posteli, tak si mohl zapnout, vypnout ledničku, mohl si nastavit klimatizaci, takže to se docela dalo.
0: Ty jsi řekl, bylo to tam všechno malé, ostatně jako všechno v Japonsku. To by asi chtělo vysvětlit. Já jsem nedávno točila rozhovor o Spojených státech a tam zaznělo to tradiční klišé, v Americe je všechno velké. Takže v Japonsku je všechno malé?
1: Tak to působilo už jenom ty auta nebo doprava a i když jsme jeli na trajektu, tak prostě 4 chlapi jsme se tam prostě mačkali na těch sedačkách, že jsme ramenama se nevlezli a způsobilo to vlastně ze všeho.
0: Je to tím, že jsou Japonci menší, anebo jsou opravdu tak účelní, že aby se všechno vešlo, naskládalo?
1: Myslím, že jedno s druhým. Oni jsou tedy skutečně menší. Už i já jsem menší postavy a když jsem tam byl jednou na jedné slavnosti a stoupil jsem si do davu a díval jsem se, jak se všichni dívají na nějaké představení, tak dokonce jsem viděl, tak mě to potěšilo.
0: Jak na vás reagovali jako na Evropany, kteří přijeli pracovat do Japonska?
1: Jak jsem říkal, že tam bylo víc těch lidí, víc těch Evropanů, takže to tam brali docela normálně. Asi tam jezdí takhle víc lidí. Přesto jsou jako národ hodně takový semklý a dost hrdí na tu svoji národnost. A takže se tam, nevím, jestli bije jakási hrdost s nějakou tou přivětivostí. Nevím.
0: Ono se hodně často mluví o Japonsku jako o zemi, která je svým způsobem hodně izolovaná právě proto, že je to ostrov a ještě je to ostrov, který je hodně protažený a tím pádem jsou tam vlastně všechna podnební pásma nebo většina z nich a tak dále. Vnímá si to tam taky tak, takovou tu jistou odtrženost té země?
1: Ano, šlo to tam vidět. Už třeba na tom jídle, když se tam vlastně muselo spousta věcí dovážet, a nejenom na jídle, šlo to vidět i třeba na té angličtině, že měli prostě problém tím, jak jsou oddělení, tak i když nevím, jestli zrovna tohle to tak ovlivní, ale ten přízvuk měli docela silný, ale i s tím poznáním těch ostatních kultur byli takový hodně možná svý.
0: Zkoumali jste, jestli znají Českou republiku, když jste s nimi mluvili?
1: To jsme zkoumali. To jsme si netroufli.
0: Víš, že by říkali, známe Josefa, známe Antonína Dvořáka a Bedřicha Smetanu a byli jsme v Praze. Protože to mně přijde, že to je taková typická japonská odpověď na to, jsem z České republiky. Tak.
1: Ale když se teď nad tím zamýšlím, tak si vzpomínám, že jo, že říkali, že Čeko.
0: Takže vlastně bylo.
1: Jo, měli nějaké ponětí.
0: Jazyková bariéra teda byla velká.
1: Byla velká. Přesto jsem si s tou angličtinou vystačil. Jak jsem se učil trošku, jsem se snažil i tu japonštinu, aspoň něco málo se naučit, tak něco málo jsem se možná jakoby naučil nějakou větu říct, že jsem tě dlouho neviděl a že tě rád vidím, ale to bylo tak třeba na pobavení nějakého kolegy Japonce. Přesto jsem viděl, že to nemá moc význam, abych se to dál učil, protože se nedostanu na úroveň, abych si s nima povykládal a viděl jsem, že i s tou angličtinou, i když těžko, tak se dá nějak domluvit.
0: Mm-hmm. Mají nápisy jenom ve znacích nebo taky anglicky?
1: Mají i latince, i anglicky. Mm-hmm. Takové ty výprodeje a podobně. To, když jsem ukazoval kamarádům fotky, tak jsem si málem dělali srandu, že byl jsi vůbec v Japonsku.
0: No dobře, když se člověk chce zorientovat na ulici, tak se orientuje podle nápisů, které jsou teda v latince, jo?
1: Já jsem teda měl nějakou mapku, takže jsem to řešil podle mapky a teď si úplně nevybavuji, jak to bylo na ulici, ale takhle jakoby člověk se tam nestratil.
0: Jo, když tak ses mohl zeptat rukama, nohama nějakého domorodce. Jak na tebe Japonci působili? My jsme mluvili hodně o jejich úslužnosti, o takové...

0: Bylo to dost tak jakoby volně, že...
1: Jako, že z toho zase tak moc nic nedělali, jo?
0: Asi tak. Na druhou stranu brali docela podrobně, jakoby pečlivě aj některé věci, které byly jakoby přehnané, že pořád se snažili nosit nějaký ty masky ochrany, když se tam třeba nic nedělo, že někdy chytali až paniku, když měli vstoupit jako na loď a neměli najednou tu masku u sebe a podobně, takže...
1: To mi připomíná, hodně časté jsou fotky Japonců, kteří chodí s rouškami kvůli nemoci, kvůli nachlazení, kvůli vzduchu. Skutečně tak s těmi rouškami chodí?
0: Chodí. A co pro mě bylo novinka, já jsem tam měl v představu, že to nosí proto, aby se nenakazili, ale ono to je právě naopak, že oni to nosí právě, když jsou nemocní, aby nenakazili druhý, tak to mi přišlo hodně sympatický.
1: Mm-hmm. Vidíš, tak možná se to dostane časem sem.
0: Možná.
1: Lidé chodí taky s rouškama.

0: Posloucháte týdeník Za obzor, dnes putujeme společně po Japonsku. Martine, ty jsi tady v té předchozí části našeho povídání zmínil kouzelné slovo, které v tomhletom pořadu zní pravidelně a myslím si, že ve spojitosti s Japonskem ho rozhodně říct musíme, totiž jídlo. Tak co ty a japonská kuchyně?
1: To bylo tedy taky skutečně něco, co bylo potřeba uvést na pravou míru, protože bylo to hodně jinačí. Když tady se řekne u nás něco o japonské kuchyni, tak si člověk hnedka představí sushi, rýži a podobně. Tak to taky do jisté míry bylo. Když jsme tam přijeli, tak v obchodě byly normálně spousta hotových jídel, tím, že mají často studená jídla, tak tam právě těch hotovek měli fakt hodně na výběr. Takže to jsem si často dával, třeba to sushi, to bylo docela fajn. To byla taková jistota, že to člověka nějak extra mile či nemile nepřekvapí. Takže to jsem docela se k tomu utíkal. A jinak v práci jsme dostávali jídla, vlastně nějaká firma nebo více firem tam rozvážely jídla, takže tam jsme dostali vždycky nějakou porci rýže a k tomu několik malých porciček, vyloženě malých, že to bylo tak na dlani, různé vařené zeleniny nebo nějakých kompotů nebo salátů nebo řasy tam byly často a nebo tofu tam měli hodně a vajíčka měli na spoustu způsobů, dělají vajíčka. K tomu bych se ještě vrátil, ale abych zůstal u té pracovní stravy, tak ještě tam byla teda nějaká porce třeba ryby, nebo nějakého masa, nebo nějaký párek, nebo něco takového. Ale bylo to fakt teda tak jak pro vrabce, no, že nás zasítila spíš ta rýže, že to bylo tak jako na chuti, když to je napováženo, jestli to bylo na chuť, nebo...
0: Takže jsi strávil 2,5 měsíce s rýží v podstatě.
1: Tak, no.
0: Ta vajíčka, k těm jsem chtěl vrátit.
1: Co mě překvapilo, jeden takový zajímavý způsob, jak to tam měli. Chodili jsme občas na polívku, domácí polévku v jedné takové restauraci v tom obchodním.

0: domě a tam to vajíčko připravovali tak, že ho udělali na měko, pak ho obalili v nějakém těstíčku a ještě osmažili. Tak mm-hmm. s tím jsem se setkal poprvé.
1: Mm-hmm. Naučil ses jíst hulkami?
0: Naučil. A docela mi to bylo sympatické.
1: Jedl jsi hulkama i polívku?
0: Oni měli polévky, třeba když jsme chodili na tu polévku, tak to byly spíš taková nudlová polívka. Bylo to spíš o těch nudlích, že měli takové domácí, že si rozválili těsto a pak to nakrájeli na takové nudličky. A takže byly i takové silnější ty nudle. Mm-hmm. Takže to bylo spíš o těch nudlích a o tom, že tam byla nějaká omáčka.
1: Mm-hmm. No ale přesně tahle polívka se dobře jí hulkama, protože mm-hmm. vlastně napřed člověk sní hulkama ty nudle a potom no. vypije tu tekutinu a má vystaráno. Myslím si, že to je tradiční způsob, jak se v Japonsku jí polévka ostatně.
0: Jo.
1: Viděl jsi to i takhle, že by lidé takhle tu polévku jedli?
0: Jo. Jedli to tam tak.
1: Další věc, co se týká japonské kuchyně, která pro nás může být překvapená, tak je oddíl týkající se sladkostí.
0: Jo, to jsem se často spálil teda. Ono na první pohled to vypadalo nějak, ale na druhý to chutnalo trošku jinak, než jsem třeba čekal. Jednou tam bylo něco, co vypadalo úplně jak naše brambora. Je to úplně jako ten zákusek, myslím. Aha. Mě to úplně nadchlo, protože marcipán a ten piškot mám velice rád, tak jsem si to koupil. Akorát teda jsem byl trošku zklamaný, protože ty ingredience byly poněkud jináčí, že zaprvé vevnitř byla fazole na sladko namletá.
1: Což je největší japonská sladkost,
0: ano,
1: mimochodem.
0: To byla první taková věc. Pak to bylo v takovém zajímavém slizu obalené, takovém těstíčku a takový jako gumový. No a celý to bylo ještě obalený v mouce, takže kdyby aspoň v cukru, že? Ale...
1: Takže člověk rád, že přežil.
0: No, takže tohle bramboru jsem jedl skutečně dlouho.
1: Kolikrát jste, Martine, utekli k tomu, že jste si dali nějakou pizzu nebo hamburger, no. prostě nějakou vzpomínku na evropskou kuchyni?
0: Už po nějakém měsíci jsme skutečně potřebovali změnu a když jsme šli do restaurace, tak jsme vyhledávali spíš nějakou indickou nebo italskou, když tam byla i nějaký steak bar, tam byl, takže jsme šli třeba na steak a byla to příjemná změna.
1: Po vší té rýži.
0: No.
1: Mají v Japonsku v restauracích makety jídel?
0: Mají. A je to dobré, protože tím, jak bych si pod tím názvem nic nepředstavil, tak je to skutečně pomoc.
1: No ne, že by to pomohlo, protože tam si viděl bramboru a pak to vypadalo úplně, chutnalo úplně jinak. Ale někdy to pomoci může rozhodně.
0: Jo, aspoň člověk má představu, jak to aspoň tady vypadá, když ne, jak chutná.
1: Experimentoval jsi, že by si zdal nějaké... Nevím, mořské plody nebo něco neobvyklého.
0: Já jsem alergik, takže tomuhle jsem se snažil vyhýbat. Měl jsem z toho trošku obavy, jestli tam nebudu mít nějakou příhodu, naštěstí teda se nic nestalo.
1: Japonsko je zvláštní spoustou věcí, spoustou rituálů, které se týkají úplně běžného života. Hmm. A jeden z nich je třeba čajový obřad. Neměli jste příležitost někdy ho zakusit?
0: Na čajovém obřadu jsme nebyli. Tady na hotelu jsme každé ráno dostávali nějaký pitlík čaje, takže to jsem si dělal docela pravidelně a měl jsem velice rád, mám stále japonské čaje, nějaké jsem si přivezl a pijí to dodnes. A když se vrátím k té kultuře, tak čajový teda dýchanek jsme tam nezažili, ale byly tam různé slavnosti. To bylo zajímavé sledovat, že i když jako tolik pracují, tak... V tom volném čase hodně transportují, anebo právě dělají ty slavnosti, kulturní události. A co jsem tam byl, tak minimálně 3 jsem zažil, že skutečně lidi šli do ulic a například tam byla nějaká slavnost jídla, takže tam byly stánky a různé speciality, jako palačinky na slano a na sladko možná taky a spoustu z nich kombinací, hodně mají rádi majonézu, ještě když se vrátím k tomu jídlu. Ale jinak ty slavnosti, to byla třeba ta slavnost jídla, jak jsem říkal. Pak tam byla slavnost kulturních nějakých tradic, takže tam byly různé tradiční oblečky a nějaké představení, jak jsem už taky zmiňoval. A zase ta třetí ještě. To bylo jak nějaký bleší trh na takovém paloučku tam uprostřed. Tam hnedka u přístavu je takový velký park, tak tam lidi si přinesli své věci a nabízeli to. Tak to bylo zajímavé.
1: Když jsme zmínili přístav, tak možná bychom konečně mohli nahlédnout taky do Nagasaki. Mm-hmm. Měl jsi možnost aspoň trošku to město projít, aspoň trošku si ho prohlédnout?
0: To Nagasaki ještě jsme trošku zvládali. Tím, že jsme měli teda tu neděli volnou, tak jsme třeba jednou šli běhat, tak jsme viděli kus Nagasaki, jindy jsme už pak začali jezdit tady tam místní hromadnou dopravou, jindy jsme šli třeba na výhlídku, tam to bylo velice zajímavé, zároveň tam je vyhlášený ten noční pohled na noční Nagasaki, kdy je to skutečně zajímavě osvětlené to město, takže z toho mám tak nějaké fotky, tak to bylo pěkné. A jo, byla tam i obchodní pasáž, takže tam jsme taky chodili na nějaké suvenýry a podobně.
1: Nakolik je Nagasaki poznamenané svou minulostí tím, že to je město, které bylo zničeno v rámci americko-japonské války atomovou bombou?
0: Když jsem tam takhle přijel, tak až na nějaké památníky to vypadalo úplně jako normální město. Je to tedy plně vystavěný, obnovený. Když jsme byli v tom památníku, v muzeu toho výbuchu a všechno vlastně tam, kde to spadlo, tak to bylo docela silný. Hlavně bylo silný vidět ty fotky před tím, kdy jakoby to město nějakým způsobem fungovalo, pak vlastně tehdy, když spadla ta bomba. Takže tam byla fotka vlastně z toho podobného místa, jak to vypadalo předtím, pak jak spadla bomba a jak to bylo, jak to je dnes. A my jsme, to bylo asi někde z místa té vyhlídky, takže jsme to taky viděli. A potom pádu té bomby, to bylo skutečně jak pole. Tam byly trosky a všechno, to bylo srovnané se zemí. To bylo docela děsivý.
1: Vzpomínají na to ti lidé do dneška?
0: Určitě, určitě. No, s lidma jsme se o tom vyloženě nebavili, ale v tom památníku často byly jakoby výzvy, aby jsme to jakoby říkali dál lidem, aby to nebylo zapomenuto, že jakoby to stále nesou těžce docela. Mm-hmm. Byly tam zároveň nějaké exkurze, zrovna když jsme tam byli, takže mají i takhle návštěvy, že to je asi povinný nějaký školní projekt. Tam.
1: Nagasaki jste tedy nějakým způsobem prošli, dostali jste se i za město, dostali jste se i na nějaké další výlety?
0: Jednou jsme se dostali i dál, tedy jenom jednou, bohužel, ale byli jsme v lázních, v onsenech, a to bylo skutečně takový zasloužený odpočinek, protože to bylo asi po 2 měsících, nebo po měsíci a půl. Už jsme byli docela vyčerpaní z práce. A takže to bylo dobré. To jsme si docela užívali. Jeli jsme asi hodinu a půl na východ, takže jsme viděli aspoň trošku nějak jiné domy a ty jiné oblasti. A dojeli jsme vlastně do Unzenu, což je jedno z takových možná taky vyhlášených nebo známých těch míst lázeňských. A bylo tam moc pěkný. Bylo tam vidět, že to je turistické město nebo vesnice, že tam byly nějaké hotely a když jsme šli do těch lázní, tak to bylo taky fajn. Odpočinuji, my jsme štěstí tady, kvůli počasí jsme si přehodili ten nepracovní den na pondělí, takže tam nikdo nebyl, takže jsme to měli celý pro sebe.
1: Ony ty japonské lázně jsou hodně specifické, takové zvláštní. Možná my si představíme, nevím, tak finskou saunu nebo něco tímhletím způsobem. To japonské saunování je úplně jiné.
0: Zrovna ta finská sauna tam taky byla. Byla tam suchá sauna, bylo tam nějakých těch 90 stupňů a možná ještě víc. Ale tam jsem tady vydržel fakt jenom nějakou tu minutu, dvě, tři. A pak tam byly další malé bazénky, no a s různýma teda stupněma té teploty.
1: A co venkovní. Jsi zvládnul, no.
0: A i v té nějaké 41 stupňové jsem byl, ale pak tam byly kolem 40, 39. Bylo fajn být v té venkovní, jedna tam byla i venkovní a bylo to moc hezký, že s takovým výhledem na takovou zátoku a na nějaké stromky. Zároveň ten den, když jsme tam byli, tak bylo trošku sichravo, a takže to ještě dodalo té atmosféře.
1: No, člověk si vlezl do té teplé vody a koukal kolem sebe.
0: Ano.
1: Bylo to super.

0: týdeníku Za obzor dnes putujeme po Japonsku. Naším hostem je Martin Zvonař. Martine, já jsem začínala tím, že ty jsi byl v Japonsku hlavně pracovně, že i když jsi moc necestoval, tak to stejně byl pobyt, který byl hodně zajímavý. A teď se asi oklikou vrátíme hlavně k tvé práci. Tak když jsi ji popisoval, tak ona působila tak hodně mechanicky, hodně obyčejně. Ale ono to vlastně ve výsledku taky někdy nese nějaké ovoce. Bylo to taky ve tvém případě?
1: Bylo. Velice jsem, nebo ocenil. Já jsem si to nejdřív asi neuvědomoval, nebo bylo to zvláštní, jak začít. Když jsme tady pracovali, tak ta činnost byla hodně opakující se. Třeba jednu činnost jsme dělali třeba 14 dní, pak se to trošku změnilo, dělali jsme zase maličko něco jiného. A během toho jsem často pracoval sám a měl jsem hodně příležitostí, nebo spíš byl jsem často uveden do takové samoty a hodně to zajímavě na mě působilo. Bylo hodně zajímavý pozorovat, jak ten mozek s tím nakládal, protože ze začátku ještě dobíhaly nějaký všechny ty emoce a nějaký vlastně to srovnání s realitou, ale potom najednou ten mozek neměl co dělat, protože ty ruce dělali pořád to stejný a každý den se dělalo vlastně to stejný, nebyly tam skoro žádný podněty, že jsme ráno jsme šli do práce, pak jsme se vrátili, šli jsme na hotel, pak jsme nějak, jsem si třeba četl nebo něco, pak jsem zase šel do práce a takhle se to opakovalo každý den a už jsem nevěděl, co si počít, tak ten mozek začal různě vzpomínat a to bylo hodně zajímavý, že nevím, jestli to teď začalo těma písničkama. Třeba se mě vybavovaly písničky, které jsem poslouchal jako malej, nebo jako mladej, nebo jak to říct, před dlouhou dobu, který jsem zapomněl a prostě si vynořovali, tak jsem si zpíval, pak jsem si je třeba i našel. Takže to bylo jedna z takových věcí, které byly zajímavé. A potom hodně vzpomínky různě na dětství a takový, který už jsem taky myslel, že jsem zapomněl. A často stačil jenom nějaký pach nebo nějaký, že jsem viděl něco, co mě prostě připomnělo nějakou situaci, nějakou chvíli třeba z toho dětství. Jednou jsem šel kolem šaten a najednou jsem si vzpomněl, jak jsem byl ve školce. Teďkom jsem si vzpomněl ty šatny a na to, jak jsem byl ještě malej a všechnu tu nevinnost a takovou tu trošku naivitu nebo ztracenou, nebo no, tak mě to trošku zaplavilo a pak zase jindy jsem cítil nějaký pach nářadí a úplně jsem si vzpomněl na dědu, jak pracoval v dílně, jak jsem ho pozoroval se vším obdivem a tady tyhle vzpomínky zpátky mě dali takový nadhled nad tím životem, že tím, jak jsem byl v tom tichu a měl jsem ten prostor a čas na to přemýšlet, tak to ve mně teda pracovalo.
0: Ty jsi křesťan, modlilo se ti taky líp v tom tichu?
1: Ano. Je to teda, tady to budu se trošku ještě rozvést, protože já jsem zrovna dojížděl takovou, nebo ono to navazovalo, tady ta období, když jsem byl v Japonsku, navazovalo na takový moje duchovní období, kdy jsem byl Bohu trošku vzdálený. Vlastně to začalo, když jsem neudělal školu, ale to moc jsem nechápal, teda jaký to mělo nějaký význam, snažil jsem se to pochopit, ale pak pro mě bylo jednodušší už to nechápat, protože, nebo se to nesnažit pochopit, prostě to jenom přímo, jak to bylo, protože to bylo jakoby těžko uchopitelný a moc jsem ani nevěděl, jak třeba přistupovat k Bohu v té době. Tak jsem teda trošku jakoby možná, když tak řeknu, si dal od Boha pauzu, když to zní blbě, ale potřeboval jsem nějak, jakoby, nějaký čas na to nějak rozdýchat a celý to směřovalo možná k tomu Japonsku, k tomu, kdy jsem měl ten čas na to a měl jsem ten prostor a mohl jsem se s tím vším nějak vypořádat, mohl jsem si uvědomit trošku tu posloupnost toho, kde vlastně jsem začal, protože tím, jak jsem aj tu školu studoval další dobu, tak jsem byl trošku v tom uzavřený vlastně v tom období toho, že jsem potřeboval se trošku z toho vytrhnout a vidět, že vlastně i předtím něco bylo, že to nekončí všechno jenom tím neúspěchem té vysoké školy, ale že to má nějakou návaznost, tak mě to povzbudilo, že vlastně můžu pokračovat dál, můžu začít něco nového. A tak tam vlastně v tom Japonsku došlo ve mně i k nějakému smíření tady s tímhle a trošku to otevřela i takový ten prostor Bohu ve mě nějak dál pracovat. A to jsem teda ocenil. To bylo hodně silný a vzácný pro mě, že jsem měl teda tuhle příležitost.
0: Dalo by se říct, že to byl největší přínos toho pobytu v Japonsku?
1: Asi jo. Že jsem měl možnost skutečně přemýšlet nad životem a přemýšlet sám nad sebou, trošku se poznat, trošku poslouchat to, jestli svoje srdce, nebo jak to říct.
0: Takové ticho je hodně vzácná věc. Myslím si, že v dnešní době o to vzácnější, že je to vlastně něco, do čeho neumíme moc vstupovat, v čem moc neumíme být. Je kolem nás příliš mnoho podnětů, příliš mnoho technologií, příliš mnoho všeho. Nechybí ti to dneska?
1: Chybí. Bylo to skutečně úleva, když jsem tam byl vlastně v takovém klidu, kdy jsem nemusel řešit všechny ty věci. Už jak jsem se vrátil domů, tak hnedka během prvních pár dnů, jak jsem začal plánovat nějaké střetnutí s kamarádama, už jsem začal být svazovaný tím, kdy oni mají čas, než bych to nějak jakoby někomu čítal nebo cokoliv, ale už prostě jsem vnímal, že tam není ta volnost nebo ta taková bezstarostnost jako v tom Japonsku. A tak jsem třeba si to potřeboval nějak uvědomit a ujasnit, že to můžu najít i tady. A pak se to různě vyvíjelo, začal jsem si nabalovat nějaké projekty, začal jsem si nabalovat nějaké akce, něco, co jsem, abych se nějak posouval, protože to mi zároveň chybělo v tom Japonsku, že to bylo sice manuální, bylo to klidný, bylo to takový mentální odpočinek, ale chyběl mi nějaký ten posun, rozvoj nebo nějaký to prostě, abych se někam posunul. A tak jsem zase si to začal nějak vynárovat doma, že jsem začal nějaký kurzy a tady tím, kdy už se toho začalo nabalovat víc, tak teď dneska třeba už jsem takový zase z toho uběhanej a trošku utrmácený, takže se mi aj trošku těžko mluví, ale je pěkný vzpomínat to Japonsko.
0: To je možná totiž ta největší otázka, jestli když člověk zakusí to ticho a to, co dokáže udělat v životě člověka, tak jak to ticho potom přetransformovat do toho běžného života? Jestli je to skutečně tak, že teda jednou za čas máme tu mimořádnou příležitost v tom tichu nějak být, anebo je možné nějakým způsobem mít nějaké přenosné ticho, které prostě je tady, i když kolem nás je schon, i když běháme, i když máme spoustu povinností.
1: No, já si myslím, že to vyplývá nějak z toho, jednak člověk potřebuje mít čistou hlavu. A k tomu si myslím, že je dobrý třeba si psát ty úkoly, nebo to, co člověka čeká, aby to měl někde napsaný a nemusel nad tím přemýšlet. A ve chvíli, kdy už teda nemusí nad něčím myslet, tak je super jít třeba jenom do přírody, nebo jenom někde se jít projít a vnímat ten samotný okamžik, tu chvíli, kdy vlastně nic nemusím, že my se, nebo vnímám to na sobě, že hodně se potřebuju pořád něčím sytit, pořád jakoby máme tolik možností, jak se zabavit, filmy, seriály, nebo už jenom nějaký sporty jsou ještě dobrý, protože tam člověk může taky relaxovat, ale kdy je tolik vlivu, který do nás pořád něco hustí. A přitom stačí se projít a vnímat to okolí, tu krásu, ten klid, to vnímat ty drobnosti, ty maličkosti a z toho plyne tolik radosti a takového klidu, že je škoda, že se nad tím častěji nepozastavujeme.
0: Tak možná to po dnešku budeme dělat, možná tohle bude nějaký impuls pro posluchače, pro mě rozhodně. To určitě motivuje, těší, že o tom mluvíš. Martine, tak jak Japonsko představuješ, tak vlastně je to země, která tobě dala především to ticho. Ale kdybys měl přidat něco dalšího k charakteristice té země, tak jak ty si ji zažil, co by tam nechybělo?
1: No.
0: Co pro tebe je Japonsko?
1: To je zajímavá otázka. Japonsko mě hodně obohatilo i tím, jak jsem viděl ty lidi, tu jinou mentalitu, tu kulturu toho všeho, ten jiný přístup k věci. Jedna věc to byla pozorovat a druhá se z toho nějak ponaučit, nebo si z toho vzít nějaký obraz nebo nějakou představu, nebo se tím prostě nějakým způsobem obohatit. A myslím si, že se můžeme od Japonců naučit třeba to, jak jsou spokojení. Oni hodně pracují, ale v tom všem jsou, i když dobře, je to trošku možná si protiřečím, protože zároveň je tam spousta těch sebevražd, kdy jsou přepracovaní. Ale když je takhle člověk vidí, tak vypadají hrozně spokojeně. A i když jsme se bavili s nima, tak možná je to nějaká rouška té zdvořilosti, ale je tam jakoby příjemně, kdy jsou jakoby hodní a spokojení.
0: Dobře, tak Japonsko jako cvičebnice ticha a spokojenosti.
1: Tak, to mě je další věc. Kromě toho ticha jsem si tam odtama odnesl hodně tu spokojenost. Jakoby to uvědomění si toho, že proč vlastně nebýt nespokojený. Že to byla, ano, to je jedna z věcí, kterou teda bych nerad jakoby neřekl. Že jsem si tam uvědomil, já jsem za začátku hodně to bral jakoby kriticky, když jsem si to neuvědomoval, tak jsem viděl, jak tam všechny ty nedokonalosti a hrozně ty nesrovnalosti a to, jak mě tam spousta věcí chybělo a říkal jsem si aj ta kuchyně, že to je teda zklamání, proč to není trošku lepší, ale potom vlastně na kamarádka, s kterou jsem si psal, tak mě psala, tak to mě mrzí, že to není podle tvých představ, ale snad to není zas tak zlý. A já jsem si uvědomil, že vlastně tohle dělám, že vlastně to hodnotím tak kriticky a předtím to bylo hodně podvědomí a když jsem si to uvědomil, tak jsem najednou začal sledovat všechny ty věci, které tam jsou krásné a začal jsem být najednou hrozně spokojený a to bylo pro mě důležité, když jsem se vrátil domů, vidět ty věci, které jsou dobré, které jsou potěšující a z kterých se můžeme radovat, a i když si to neuvědomujeme.
0: Tak to je náhodou povídání o Japonsku, které přineslo spoustu pozitivních výsledků, i když to bylo nejenom o Japonsku. Martine, moc děkuju, že jsi se s námi přišel podělit o své zážitky z Japonska. Přejeme dobré další cesty a ať na nich nechybí ticho a spokojenost.
1: Děkuji.
0: Loučí se taky Lucie Endlicherová, těším se na slyšenou u některého z dalších Za obzorem.

Už 4 hodiny minuly ze soboty 15. srpna. Od mikrofonu Rádia 7 vám hezký den i dobrý poslech přeje Kateřina Hodecová.

Rádio 7 je specifické rádio. Připomíná totiž boží pravdy a upozorňuje na to, že tu jsme, dýcháme, žijeme čistě a pouze z boží milosti. A konec konců o tom byla i tahle píseň, ve které znělo: Tvou lásku, Bože, potřebuji víc než cokoliv jiného na tomto světě.

0: Jak rozuměli pojmu cesta lidé v Ježíšově době a jak mu rozumíme dnes v 21. století? Nad dalším z Ježíšových výroků můžeme přemýšlet v 6. letní repríze následujícího pořadu.
1: Tohle je No Filter, pořad, který čerpá z historicky a duchovně hlubokého zdroje, kterým je Bible. Pořadem vás provází Milan Michalko a Tom Michalko, vedoucí CityChurch.cz. No Filter můžete poslouchat na Rádiu 7 nebo na podcastových platformách. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Vítejte u další epizody No Filteru.
2: Pokračujeme v sérii Já jsem s Lukášem Kryškem dneska v pořadu No Filter. Ahoj Lukáši.
3: Ahoj Tome, ahoj Milane.
2: A je tady i Milan samozřejmě.
4: Nazdar.
2: Tak, během podzimu jsme rozebírali sérii kázání, které měl Lukáš. A je to vždycky Já jsem a něco. Je to výrok Ježíše, který se snažíme rozebrat, trošku si to přiblížit a taky z toho vytáhnout něco do života, co s tím, protože to možná na první dobrou úplně takhle z toho textu nejde hned. A dneska budeme pokračovat. Lukáši, tak co je tam za tím Já jsem dneska?
3: No, jsme v 6. díle, takže nám to už hezky se blíží ke konci, ale nestihli jsme to do konce roku, tak snad jaro nebo konec zimy bude dobrý.
2: Máme čas,
3: ale budeme dneska se bavit identitou Ježíše, která je Já jsem cesta, pravda a život.
4: Taková klasika.
3: Úplně nejvíc
4: to
3: klasika.
4: To si pamatuju jako ze všech těch jako konferencí, přednášek, kázání.
3: A najdete to v Janově evangeliu ve 14. kapitole. Já to pak nějakou jeho část přečtu. A jinak můžeme se vlastně dneska zabývat tím, jaká je cesta Ježíš. Jaká je cesta Ježíš.
4: No, a to bude těžké, protože si myslím, že vlastně každý z křesťanů, který nás teďka poslouchají, tak vlastně to zapadne do té kolonky, to jsem slyšel asi tak milionkrát. Jako. Co ten Lukáš jako o tom bude vykládat? Jo?
2: Tolik nedělí jsem to viděl jako nápis zakazatelnou.
4: Ano, ano, ano.
3: Nejhorší to mají ti, co to má jako nápis.
4: Přesně, jako no, to je úplně, tak pojďme do toho teda.
3: Jo, tak jenom pro kontext, ten příběh se nachází už jako při poslední večeři. Je to vlastně příběh, kdy těsně předtím, mám pocit, odchází Jidáš jako z večeře a vybere si vlastní cestu, možná těsně potom. A je to rozhovor mezi jím a učedníky a vlastně ta výzva toho cesta, pravda a život směřuje před někým. Tak já budu číst, přečtu to od 14. kapitola od 3. do 6. verše. Ještě tam přidám teda jednu půlku toho druhého. Jdu, abych vám připravil místo. A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já. A cestu, kam jdu, znáte. Řekl mu Tomáš, pane, nevíme, kam jdeš, jak bychom mohli znát cestu. Ježíš mu odpověděl, já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne.
4: No, taky je to spojeno s jedním tím radikálním výrokem, takovým vymezujícím se, jakože nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne, takže...
3: Jo, tak jestli existuje víc cest k Bohu, tak tady Ježíš jasně říká ne, žádná taková cesta neexistuje. No, ale možná pojďme to rozšířit, že to není jenom o té cestě, protože možná cesta je takový ten hlavní leitmotiv toho výroku, proč oni vlastně se baví o tom, kam vlastně mají jít. Jo. A Ježíš říká, no, vy máte jít po té cestě. Ale ono je to součást ještě toho, že tam je pravda a taky život. Ježíš není jenom cesta, ale je vlastně ještě tyhle ty dvě moudra nebo dvě slova. Takže cesta, pravda i život. No a když se nad tím jako zamýšlíme, tak asi to zásadní je cesta. Já myslím, že důležitý je, že on tam Ježíš mluví o nějaké cestě, která možná bychom mohli říct, že je spojená s nějakým jako záhrobním světem, to znamená, že po smrti někam budeme odneseni, máme nějaké místa, kam on jde a on nás tam bude sebou brát. Ale vlastně základ je, že říká těm učeníkům, já jsem ta cesta. Cesta vlastně je nějaký stav, kdy cestujete od někud někam, jste na cestě, to znamená, že to není ještě ten konečný stav, není to ten cíl.
2: Jo, jo.
3: Takže kdybychom se chtěli zamýšlet, tak vlastně, co to znamená ta cesta. Mm-hmm. A za mě je cesta samozřejmě život. To znamená, jako, že jste na cestě života a jestli jdete po té správné cestě v tom životě, nebo jestli jdete po nějaké zvláštní jiné cestě. A co si budeme, v křesťanském světě je to hodně zásadní otázka, po jaké cestě vlastně se chodí.
1: Zaujalo vás toto téma a chcete slyšet celou neskrácenou verzi? Stačí otevřít stránky citychurch.cz a kliknout na tlačítko No Filter Speciál. My vám pošleme odkaz na neskrácenou verzi epizody přímo na váš e-mail. Děkujeme, že nás posloucháte.
2: Myslím si, že i kulturně to musel být zajímavý výrok, protože cesty nebyly zas tak obvyklá věc. Pro nás dneska automaticky cestu si vybavíš asfaltovou cestu,
4: D1.
2: Zrovna tu možná. Teď už možná ano. Ale je to něco kultivovaného, dovede tě to od někud někam. Samozřejmě už ty cesty Římani nějaké postavili, ale většinou ještě jako stavěli. Mm-hmm. A díky tomu pak křesťanství vlastně mohlo se rozšířit takovou rychlostí, protože ty cesty byly připravené, ale to byla nějaká možná novinka nebo něco, co do té doby tolik neznali, kromě takových těch prošlapaných, uježděných
4: stezek
2: které mohly být nebezpečné.
4: No.
2: A teď je to něco nového, takže už jenom tenhle ten výrok je zajímavý.
4: Když to mě vlastně nenapadlo, že díky těm cestám, které Římani vybudovali, tak křesťanství vlastně se dostalo potom do Evropy, že jo, a dále. Určitě, jako.
2: Protože bylo kudy jít, bylo
4: zajímavý. Zajímavý kontext. Protože vlastně Martin Luther to udělal to samé s knihtiskem.
2: Ano.
4: Že jo, že vlastně on využil technologii, která byla nová v té době. Tak sorry, mi
2: teďka to hodně. A zpátky k tomu, ano, křesťanství, no, následování Ježíše není destinace, ale cesta.
4: Jo.
3: A je to vlastně těžký, protože vlastně ano, i dnes se hodně zdůrazňuje ta destinace, ten cíl, to, že se dostaneme do věčného života, budeme v ráji a tak dál. Ale možná míň se tak jako koukáme na to, že vlastně už teď jako jdeme po nějaké cestě a jsme na nějaké cestě s Ježíšem a možná, že Ježíš je ta cesta.
4: Mm-hmm.
3: Jako přemýšlet o tom. Jinak samozřejmě má to i kontext ve starém zákoně, já tady vždycky přinesu i starozákonní pohledy, protože Ježíš byl Žita a byl v tom židovském prostředí. Mám tady dvě ukázky z toho, jak byla cesta součástí nějaké cesty židů. První je z Mojžíše, z Deuteronomia, z 10. kapitoly, 12. verš. Nyní tedy, Izraeli, co od tebe požaduje Hospodin tvůj Bůh? Jen aby se zbál Hospodina svého Boha, chodil po všech jeho cestách, miloval ho a sloužil Hospodinu svému Bohu celým svým srdcem a celou svou duší. To je první jako starozákonní ukázka, které vždycky nám hezky dokreslují možná ten význam té identity Ježíše. Tak možná Ježíš tady, když říká, já jsem ta cesta, tak naráží na tu Mojžíšovu cestu. Tady je trošku takový jako malej šťouchanec, že tady jsou ty cesty.
4: Jo.
3: Ale Ježíš pak říká, ne, už nejsou cesty, už je jenom cesta.
4: Mm-hmm.
3: Ale můžeme říct, že právě možná ta identita Ježíše je, já jsem ta cesta a je to ta Mojžíšová cesta, kterou mu Bůh říká. Nějaký koment od vás?
4: Jo, pro mě třeba se je zajímavé, čím to úplně jako začíná, jo? Nermuďte se v srdcích. Že vlastně evidentně to navazuje na nějakou skepsi, jo? Na něco jako, a že vlastně celé tohle to má být jako, teďka když trochu dělám takový mostík, jo? Chystáme vlastně mashup s názvem Umění žasnout, nebo Umění se radovat, jako obnovit svoji radost, jo? Že hele, on to přesně tady tím začíná, jako jste úplně jako v depresi, jste úplně jako, tak já vám teďka řeknu něco, co pro vás bude jako, aha, tak to je super, jo, na to se těším. Že to je vlastně napsáno s tímto pohledem, jako.
3: No, oni už asi tušili, že to nebude dobrý, že Ježíš jde do včelího úlu, jako si pro bodance, že jako jeho cesta životem pravděpodobně končí, takže mít optimismus v takové situaci pro učedníky a možná i jim Ježíš řekl, že to je poslední večeře, tak co vlastně jako si od nich očekával? Tak v té emoci pak ano, je to vlastně nějaká naděje, kterou Ježíš dává učedníkům pro jejich budoucí cestu.
4: Mm-hmm. No, jakože ta otázka, jo, tak jestliže toto má být vlastně celé jako povzbuzení, to, že Ježíš je cesta, co to znamená jako pro mě v pondělí ráno? Jako, jak se mám radovat v pondělí, když jedu autobusem do práce, třeba, jo, ale Ježíš je cesta, jo, a teď se ti uleví.
3: To je právě to, že ty jsi na té cestě někde z nějakého místa do nějakého místa, jsi v normálním prostředku a Ježíš je tam tak nějak jako necítíš a nevidíš, tak je to jako no, asi těžký, no. Že jo, tam asi narážíš. A ono, co si budem, i všechny ty výroky, já jsem, jsou takové jako hodně abstraktní, jo, že ke každému potřebuješ ten příběh. Tak co to znamená, že Ježíš je cesta? Ale asi pro mě je to, že na té cestě nejsem sám.
4: Mhm.
3: Nebo že vlastně jako Ježíš definuje nějaký ty, to, že ta cesta nějak jako vypadá a nějak jako je, jo. Možná není viditelná, možná není z kamenů a z cihel, je možná spíš jako, že se dotýká těch vnitřních věcí než těch vnějších, to znamená, nemůžu se po té cestě fyzicky projít, ale vlastně po ní nějakým způsobem vnitřně jdu.
2: Jo, vlastně život je živý organismus, prostě věci se hýbou, věci nemůžeš ovlivnit. Znělo by to jinak, kdyby řekl, já jsem kostel, pravidla, rutina, ale je to cesta.
4: Ale taky bychom z toho něco vytáhli. Jo?
2: Cesta, pravda a život.
4: Jo.
2: Jo, ne rutina, něco jako
3: zákon.
4: Jo, to bylo hustý, že? Nermuďte se, protože jsem rutina, kostel.
3: Nermuďte se, protože jsem pravidla, které musíte dodržovat a budete u mě.
2: Protože jsem rutina.
3: Samozřejmě trošku si z toho děláme legraci, ale jo, je to vlastně cesta, to znamená možná cesta, která nemá, myslím, že pro nás vždycky jako nová, jo, to je asi důležitý, že to není takový to, že vím, že D1 vede od A do B a tam nějak jako mezi tou cestou plus minus vím, kde jsou ty benzinky, kde můžu zastavit, kde se načerpám.
2: Kde je mekáč, kde není.
3: Ale tato cesta je vlastně jako cesta objevování, jo, že vlastně pořád jsi jako poutník na cestě, která vlastně nevíš, jaké má zatáčky, nevíš, jaké je okolí kolem ní, co tě na té cestě možná potká.
2: Ale taky čím častěji na ní jedeš, tím víc ji znáš.
3: No jasně, protože tě vlastně ty zastávky, to okolí a to věci, které na ní potkáváš,
2: ano.
3: Možná překvapujou, ale zvykneš si na to, nebo možná je pro tebe vlastně objevná a zajímavá, že i když třeba jsou tam některé věci těžké, tak přesto pro tebe znamenají, že na té cestě jako ale se necítíš třeba nebezpečně.
4: Jo, jo.
2: Pro mě je to třeba můj pravidelný běžecký okruh, kde chodím běhat. Vlastně jsou tam takové ty místa, kde jsou kritické body, kdy vám chuť to jako otočit, protože vím, že to můžu otočit.
3: Většinou je to kopec.
2: Je to kopec.
3: Nebo když je tam kluské nějaké jako bláto.
2: Já běhám po rovině relativně, je to kolem řeky. A mám body, kde jsou mosty a můžu se vlastně vrátit už na tu cestu zpátky.
4: Jo.
2: A můžu to vzdát. Zajímavé je, že ty kritické místa jsou většinou u těch mostů, kdy máš chuť, jako ty vrdě, já už se mi nechce. Protože vím, že další most znamená další 2 kilometry.
4: Jo, jo.
2: Takže vlastně se ti nechce.

0: jako nezměkčil, jako jo, že neřekl to, co říkáš ty, prostě rutina, zákon a tak, neřekl ani sluníčko, mráček a ptáček, jo, ale řekl, já jsem cesta, pravda a život, což mi připadá někde uprostřed, tak trochu jako, pro mě třeba cesta jako, je hrozně zajímavé to, co jste říkali, že nejsi sám na té cestě. To je vlastně to první, co si myslím, že ti lidi se z toho měli radovat, nebo OK, nejste sami, jo. Mimochodem, já jsem měl teďka nějaký rozhovor s nějakým, no, bylo to pro mě zajímavé, že bylo to s člověkem, který řeší nějaké věci a vlastně, když jsem sledoval linku toho jeho vyprávění, tak tam byl vlastně kritický strach ze samoty a proto ten člověk tak trochu jako manipuluje s ostatníma, aby nebyl sám, jako jo. Což já třeba asi nejsem úplně jako tak, že bych se bál samoty, ale mám pocit, že to je obecně něco, co přináší jako strach. Samozřejmě samotka ve věznici je nejtěžší trest, jo. Ale super vlastně povzbuzení, které v tom vidím. OK, na té cestě nejsi sám. To je ta první věc, kterou bych viděl, jako je zajímavá, když teda jdeš v pondělí do práce a teďka, jak tě to má pozbudit, OK, nejsi sám jako dneska, jo?
1: Nejsi sám, no. A jako vnitřně jdeš po té cestě s ním, takže on je s tebou, nebo ty jsi s ním, ty jsi na něm, možná. A všechno tohle to je to, co by tě mohlo napadnout, když ráno v autobuse řešíš, jestli už máš všechno s dětma vyřešený, nebo jestli v práci tě čeká ta nepříjemná porada, nebo něco takového. Takže jo, uvědomuji si každodennost toho, že cesta je možná cíl.
0: Jo, jako to je pro mě asi jako něco, jak jsme to trochu rozebírali, destinace, cesta. Vlastně já mám rád cestu. A pro mě to je perspektiva. Jo? Někam to vede, jo? Že takhle můj mozek přemýšlí a mám rád věci, které někam vedou. A řekl bych, kdyby mi Ježíš řekl, já jsem ta cesta, jo? Tak vlastně je to tam zatím OK, takže on ví kam, jako, jo? A já můžu prostě jít a vlastně tu cestu jako nacházet, objevovat další jako horizont.
1: Já myslím, že tam je ten element toho pokoj. Víš, že seš sice na cestě, zažíváš možná těžké věci, ale zároveň jako máš pokoj, protože víš, že to je cesta, která je zabezpečená samotným Bohem. Mm-hmm. To znamená, možná je těžká, možná není příjemná v tuhle chvíli, možná mě čekají nějaké jako zlý věci, ale vlastně jsem v pokoji, protože vím, že skrz to projdu.
0: Jo, a někam to vede. Třeba i když prostě jsi na cestě a chytneš jako bouřku, tak jako jo, no tak je to nějaký kontext, ale pořád jako
2: třeba to někam vede.
0: Vede. Přesně, tak to je pro mě třeba jako, já bych řekl, Ježíši, děkuji za povzbuzení, jako, jo, že to by asi pro mě bylo, je tam ještě něco takového, co?
1: Já mám ještě jeden ze starého zákona, to je vlastně takový to, proč to Ježíš použije a proč se s tím identifikuje, s tou cestou, tak byl tam mužišovský pohled, tak se koukneme ještě na prorocký pohled a ten je z Izajáše, jestli můžu přidat z Izajáše ze 30. kapitoly 20. a 21. verš a v kontextu je to o tom, že Hospodin vyčkává, aby se mohl smilovat. A vlastně je to pro Izraelce, tak jenom na konci právě říká tady toho úseku. Ač vám dával panovník chléb soužení a vodu útlaku, on, tvůj učitel, už se nebude držet stranou. Mluví o sobě, Bůh. Na vlastní oči uzříš svého učitele a na vlastní uši uslyšíš za sebou slovo. To je ta cesta, jděte po ní. Ať budete chtít doprava nebo doleva. Tečka. Já myslím, že Ježíš právě, když už mluvil o tom, že já jsem cesta, tak se identifikoval jak s tím Mojžíšem, kde tam byly ty cesty, ale zároveň se identifikoval s tím, že vlastně on je ten učitel, který o sobě prohlásí, já jsem ta cesta a jděte po té cestě. Mm-hmm. Tak jenom, že to má opravdu i ten starozákonní kontext. Jo, ať jdete doprava nebo doleva, tak vždycky jdete po ní, což je tak jako hezký.
0: Jo. Tak nevím, jestli ještě vytěžíme z toho ještě něco jako z té cesty, co jako vlastně, co je na tom to povzbuzující, jako jo.
1: Tak ten highlight, no, tak jakože vlastně seš na cestě, která vlastně ti může přinést pokoj, ať se na té cestě dějou různé věci. Není to růžová cesta, sluníčková, nebo jak jsi to říkal, fialková. Ani to není ta tvrdá zákonická cesta, je to prostě cesta, kterou hold každý musíme projít, protože žijeme, ale že na té cestě můžeš zažívat jako věci, které jsou nadpřirozené.
0: Jo. A jako jedna z věcí ještě, která asi souvisí, nevím přesně,

0: Já jsem myslel jako tu cestu jako proces, když jsem říkal, jako, že je to nějaký jako, a tam přichází všechny ty věci, jako ta bouřka na té cestě, ale to, že je tam nějaká jako ta finální destinace, je vlastně taky fajn, jako jo. Jo, že...
1: Každá cesta má ten začátek, jo, ten konec.
0: Jo.
1: A možná ale jako právě jenom neupnout se jenom na to, že někam jedu, že jo, takový to, že musím do Ostravy z Prahy, je, to bude dlouhý a ať už ta cesta je za mnou, ale možná víc se radovat z toho, že jsme na té cestě.
0: Jo.
1: To znamená nepřečkat to, nepřežívat jenom, abychom jako přežili a pak mohli už být konečně v tom cíli, ale ne, tak jsme na cestě.
0: A cesta je cíl?
1: A cesta je možná právě ten cíl a to je právě ono, jo, že teď právě zažívej Ježíše, protože teď seš na jeho cestě.
0: No a já si pamatuju na jednu naši dovolenou s manželkou, se Zdenkou, kdy jsme vysloveně vyrazili, jako zhruba jsme věděli, kam jedem, jo? Vlastně nakonec to bylo úplně na punk, jo, my jsme spali v autě, jo, to jsme ještě byli trošku mladší, ale jakože jsme vysloveně jeli pomalu krajinou, evropskou teda, a vlastně dívali se, je, tady je jezero, jo, a teďka jsme zastavili u jezera, jsme se vykoupali, jsme říkali, jo, tak zůstaneme tady do zítřka, jako jo, a jako viděli jsme, že jedeme na nějakou, teda to bylo jako do Francie, jsme se chtěli podívat, ale vlastně, že jsme si strašně užívali tu cestu. Jako taky mě tam nakrklo spoustu věcí, jako mítrá brána ve Francii, kde prostě mi to nebralo nějaké mince tehdejší, jako asi už to byly eura nebo něco. Teď je to prostě jako úplně jsem se jako doběla vytočil, jako jo. Prostě na ty hloupé systémy, jo. Ale vlastně to byla ta cesta, jako cesta byla vlastně cíl, dojeli jsme někam. A je to o tom, jako že cesta s Ježíšem je vlastně objevování. Jako
1: dobrodružství,
0: jako,
1: dobrodružství. No. Je to vlastně, že cesta s Ježíšem je dobrodružství, tak na cestě.
0: Mm-hmm. No tak a to je, myslím, docela super jako téma do speciálu. Vůbec dobrodružství na cestě. Hele, to mě zajímalo.
2: Jo,
0: dobrodružství
2: tak jdeme,
0: na cestě.
2: Jdeme na to. Moc díky, Lukáši, a loučíme se s našimi posluchači.
0: Jo.
2: A mějte se krásně.
1: No filtráky,
2: uslyšíme se.
1: Loučíme.
2: No filtráky, uslyšíme se za týden.
0: Mějte se hezky.

0: byla další epizoda pořadu No Filter. Doufáme, že vám přinesla inspiraci. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Děkujeme a za týden opět nashledanou u No Filteru.
1: Ježíš o sobě neřekl, jsem kostel, pravidla a rutina. Místo toho se označil slovy cesta, pravda a život. Je cestou k Bohu Otci, cestou, kterou můžeme jít, cestou, která je cíl. Sedmidílný reprízovaný seriál se příští týden uzavře Ježíšovým výrokem Já jsem vinný kmen. Premiéru tohoto pořadu vám nabídneme opět v pondělí v 11 hodin a 15 minut.
2: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
3: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví. Přinášíme povzbuzení.
2: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
3: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
4: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové. 2. Korinským 5:17.

Bylo 5 hodin, je sobota 15. srpna. Od mikrofonu Rádia 7 vás zdraví a hezký poslech přeje Kateřina Hodecová. Věřím, že pořad, který vám nabídnu v této hodince, vás zaujme. Bude to totiž další z životních příběhů a tentokrát vám bude o svém životě a hledání Boha i víry vyprávět Eva Poláková. To bude ale za necelou čtvrt hodinku a do té doby vám budu hrát. Teď je na řadě Lidie Zoubková.

Jamie Kimmett bude v další písni zpívat Přijď a slož svá břemena na místo, kde najdeš svobodu, k nohám Ježíše.

0: Následující pořad má název Život víry a do toho svého života tentokrát nabídne pohled Eva Poláková, se kterou natáčela Monika Velkoborská. Zazní svědectví o tom, že pravý pokoj přichází tehdy, když vydáme svůj život Bohu. A že je v pořádku mít svoje rozumy a skákat křesťanům do řeči, pokud tedy mají trpělivost.
1: Život víry. Rozhodnutím pro Ježíše to teprve začíná.
2: Tak já se jmenuji Eva Poláková a povím vám teď něco o sobě, o tom, jak jsem uvěřila. Začnu u rodiny, pocházím z úplně nevěřící rodiny a přestože jsem nějakou povědomost o tom, že existuje Bůh, měla, ale nějak jsem tomu nevěřila. Měla jsem kamarádku, která byla katolička, nebo je tedy do dneška katolička, a občas jsem s ní šla do kostela, ale bylo to pro mě jenom takový divadlo vlastně. S evangeliem jsem se setkala až, nebo možná to nebylo ani evangelium, v roce 88 jsme s manželem byli ve vysokoškolském klubu v Brně a tam byl nějaký pán, který promítal ukázky z různých muzikálů. Jednak promítal Vlasy, což možná znáte od Miloše Formana, a ještě jeden muzikál, ale to už si nepamatuju, co to bylo. A ten třetí, to bylo Jesus Christ Superstar. Viděla jsem vlastně posledních 20 minut tady tohodle filmu a hodně mě to oslovilo, přestože spousta lidí si myslí, že to není zrovna nejlepší, že to není dobrý, ale mě to prostě hodně oslovilo a já jsem zatoužila mít Biblii a přečíst si, jak je to doopravdy, protože si vždycky uvědomuju, že jakýkoliv film je vlastně umělecká nadsázka, tak jsem chtěla vědět, jak to bylo doopravdy. A v Brně v té době byla prodejna karmelitánského nakladatelství, tak jsem se tam šla zeptat, jestli mají Biblii, a oni na mě koukali a řekli, že Biblii nemají. Já nevím, jestli to byla náhoda, že třeba to vyprodali, nebo prostě ji vůbec neprodávali, to opravdu nevím, ale prostě jsem ji neměla. No, potom běžel tak nějak čas a v roce 90 jsme se vrátili taky z Brna po dovolený a já jsem běžela nakoupit a tam jsem viděla na náměstí, byla taková skupina lidí a oni hráli na kytaru a zpívali o Bohu. A na krabici od něčeho měli napsaný, že nás zvou k večeru, to bylo asi v 6 hodin, do bývalý synagogy, která je ve Gdyni, protože my jsme v té době bydleli ve Gdyni. Tak jsem to řekla potom doma a mladší dcera, že se tam chce jít podívat a manžel mi teda řekl, že teda půjdem se tam podívat. A tak tam jsme slyšeli vlastně poprvé evangelium. V podstatě jsem to byla jenom já, kdo tak nějak začal se o to víc zajímat a zase to bylo díky tomu, že mě oslovil ten film Jesus Christ, tak jsem se o to začala zajímat. Manžel nad tím mávnul rukou a šel ven kouřit a dcera na to koukala, protože byla ještě celkem malá, bylo jí 13, tak ještě z toho neměla takovej rozum. Tak na to jenom koukala a poslouchala a mě to hodně mě to zaujalo a potom se mnou dal do řeči, to byl tehdy kazatel Československé církve husitské Pavel Hradský a s ním ještě Marek Prosner a povídali si se mnou a řekli mi evangelium a já jsem vlastně tomu nějak moc nerozuměla a pořád jsem vlastně říkala takový názory, jako mají lidi nevěřící, tak jsem to na ně hrnula. Oběma děkuju za trpělivost. No a řekla jsem teda Pavlovi Hradskýmu, že bych si přála Bibli a on ji měl. Takže za týden potom, to už jsem šla sama, jsem šla na nějakou biblickou hodinu a Pavel Hradský mi přivezl Bibli. Byla to ekumenická Bible, A tak jsem ji potom začala číst a chodila jsem jednou za týden na ty biblické hodiny do té bývalé synagogy a zase musím jedině poděkovat Pavlovi Hradskému za trpělivost, protože já jsem mu neustále skákala do řeči a furt jsem se na něco ptala, nebo jsem zase povídala ty svoje rozumy nevěřícího člověka. No, měl obrovskou trpělivost. Ale přece jen jako víc a víc mě to zajímalo. A potom v říjnu, v druhé polovině října, můj manžel odjel na školení do Německa, protože fabrika, kde pracoval, tak koupili v Německu nějaký spřádací stroje a takový, protože pracoval v textilním průmyslu. Takže jeli tam na školení, aby se oni jako mistři naučili s tím pracovat, aby to potom mohli předávat dál těm přadlenám. A když teda jsme byli sami doma, tak jsem se odhodlala jeden večer a když holky už šly spát, tak jsem si klekla a řekla jsem Bohu, že teda bych ho chtěla poznat. Že mě to láká, že bych ho chtěla poznat. A že mu teda dávám svůj život. A potom jsem věděla, že mám začít vyznávat nějaký hříchy, tak to, na co jsem si vzpomněla, tak jsem vyznávala a pamatuju si, že jsem potom tehdy jako plakala a smála jsem se a bylo to úplně skvělý. A samozřejmě jsem nevyznala úplně všechny hříchy, protože v té době jsem si ještě neuvědomovala, co všechno je hřích nebo není. Takže to, co jsem si vzpomněla a došlo mi to, tak jsem vyznávala a vím, že mi Bůh odpustil. Můj takovej první hřích, který jsem vyznala, já to řeknu pro vás, protože to pro někoho může být třeba s pomocí v jeho situaci, tak bylo, když jsem byla samozřejmě nevěřící, tak jsem byla na potratu. A to byl první hřích, který jsem vyznávala, protože já od začátku, i když jsem nevěřila v Boha, tak jsem věděla, že to nebylo dobrý řešení té situace, do které jsem se dostala, že to bylo špatně a že to dítě mělo právo se narodit. Ale v tu dobu já jsem dělala dálkově školu a chtěla jsem ji dodělat a měla jsem takový pocit, že bych to s dítětem malým prostě nezvládla. Taky mě bylo, to bylo třetí těhotenství a bylo mě strašně špatně pořád, což jsem od těch prvních dvou holek vůbec neznala, tak jako jsem to vyznala a moc se mi ulevilo, protože opravdu mě to tížilo úplně od chvíle, kdy jsem ten potrat podstoupila, tak mě to tížilo, takže se mi fakt ulevilo. Potom jsem to říkala Pavlovi Hradskému, že teda jsem vydala život Bohu a víte, co byla největší změna? Já jsem do té doby četla Bibli jako knihu, ale od toho, co jsem Bohu řekla, že ho chci víc poznat a že mu teda dávám svůj život, tak jsem najednou četla jako živý slovo, živou knihu. Hodně to ke mně promlouvalo, všechno to, co tam je napsané a do dneška mě překvapuje, jak je to současná a živá kniha. Chodila jsem teda na ty biblické hodiny a víc jsem poznávala Boha. Potom jsem i jela do Klatov do sboru, kde jsem se nechala pokřtít 10. března 1992. Jsem byla pokřtěná v husitském kostele, tam měli krásnou křtitelnici. Tak to šlo dál, hodně jsem do sebe nasávala, občas jsem jela na nějaký akce křesťanský, kde jsem zase slyšela třeba s jiný kazatele než toho našeho a zase jsem třeba viděla stejnou věc z jiného pohledu, jsem slyšela nebo tak a prostě jsem rostla. Rostla jsem ve víře, když to řeknu. A tak to šlo několik let. Potom se stalo, že já jsem podnikala a pak bylo málo práce, tak jsem musela zavřít, já jsem šila, tak jsem dílnu zavřela, protože v té době bylo ve Gdyni hodně Vietnamců a lidi spíš nakupovali oblečení u Vietnamců a nechat si něco ušít, to byla spíš výjimka. Takže jsem vlastně nevydělala tolik peněz potom, abych všechno zaplatila, tak jsem tu živnost zavřela, skončila jsem a hledala jsem si práci a začala jsem dojíždět teda do Klatov, do jedné firmy, kde se šily kabelky. No a bylo to tak, že já jsem musela, abych stihla autobus, tak jsem musela vstávat ve 4 hodiny ráno. Vracela jsem se ve 4 hodiny odpoledne z práce a lehnout jsem si chodila, ne vždycky jsem usla, ale lehnout jsem si šla vždycky v 8 hodin, abych prostě byla aspoň trošku odpočinutá ráno, abych vstala. No a tím, jak jsem měla málo času na modlitby a na čtení Bible, moje víra tak nějak jako ochladla a byla jsem, jak to Bible to nazývá, že jsem byla vlažná. Vlažná ve víře a to není zrovna nejlepší. Já vám přečtu 2 verše z Bible, co o tom říká. Znám tvé skutky, nejsi studený ani horký, kéž bys byl studený nebo horký. Tak to však si vlažný a nejsi studený ani horký, vyvrhnu tě ze svých úst. Velice vděčím Bohu, že mě nevyvrhnul ze svých úst, ale že měl pro mě tu milost, že mě tím obdobím opravdu provedl, tak nějak já jsem potom za necelý 3 roky, tak přišla vlastně krize dost velká a kabelky kožený se prodávaly málo, tak se i málo šily a z té firmy mě propustili. Takže jsem vlastně 1,5 roku potom byla bez práce, ale pomohlo mi to, že jsem měla čas zase víc se modlit a číst Bibli. Sice nebylo to ještě pořád tak, jako když jsem uvěřila, nebyla jsem až tak horlivá. No ale přesto říkám, Bůh na mě nezapomněl a pořád mě měl rád a pořád jako ke mně promlouval, protože věděl, že já se potřebuju vrátit. Potřebuju se vrátit k té pevné víře a být horká. Být horká, být vlastně zapálená pro ty boží věci. Po 1,5 roku jsem dostala práci, že jsem pracovala na pečovatelské službě a starala jsem se o babičky a o dědečky. A to byla moc hezká práce, i když to bylo hodně vyčerpávající, protože starat se o starý lidi je náročný, psychicky hlavně. Ale opravdu bylo to hezký a bylo to zajímavý. No. A v té době jsem se hodně modlila, modlila jsem se i za ty lidi a bylo to moc fajn, protože jsem se zase přiblížila k Bohu. Potom, když jsem odešla do důchodu, což bylo po těch 3 letech na pečovatelské službě, tak jsme dostali výpověď z bytu a nechtěli jsme se nijak doprošovat nebo tak. Měli jsme poměrně dost času, dostali jsme tu výpověď, jako měli jsme odejít z toho bytu až v té době asi za 4 roky, takže bylo dost času. Tak jsme si řekli, že máme něco našetřeno, prodali jsme byt pod Chýní, protože jsme nechtěli bydlet v bytovce. A začali jsme schánět nějaký domek, tak jsme sehnali na Plánicku domek a začali jsme tam teda potom jezdit a opravovat ho, protože bylo nutné ho celý zrekonstruovat. A pak se stalo, že za nějakých pár měsíců tak mě začalo bolet pořád břicho a já jsem si myslela, že jsem namožená, tak jsem se tomu moc, jsem tomu nevěnovala pozornost, ale to už to trvalo třeba 10 dní a pořád mě

nezvracím nebo tak. Vůbec ne, mě to tráví dobře. No a v polovině listopadu mi řekli, že musím na operaci a 5. prosince v roce 2018 už jsem byla na operaci. Měla jsem velký štěstí, protože ten nádor byl takový zapouzdřený, byla to taková koule, skoro jako tenisový míček, takový asi veliký. Nebyly tam vůbec žádný metastázy, takže mě to vlastně vyndali a ani jsem nechodila na žádnou léčbu, nemusela jsem na chemoterapii a na nic, protože to bylo v pořádku. Ale proč to říkám? Když jsem šla na tu operaci, já jsem nikdy jsem nebyla tak klidná, když už nějaký operace jsem v životě předtím prodělala, nikdy jsem nebyla tak klidná, jako tady před touhle vlastně nejtěžší a nejhorší operací, jakou jsem kdy prodělala. Protože jsem věděla, že se za mě lidi ve sboru modlí a já jsem se modlila a říkala jsem Bohu, tak pane, buď to zůstanu živá tady na světě a uvidím vyrůstat svoje vnoučata, anebo si mě vezmeš k sobě a já budu v nebi a bude to taky fajn. Prostě jsem to takhle měla postavený, že buď anebo obě varianty byly dobrý pro mě. Ale naštěstí to teda dobře dopadlo. Už jsem skoro 3,5 roku po operaci, chodím pravidelně na kontroly, ale je to všechno fajn. A jsem moc vděčná Bohu za to, že mě tady ještě nechal, protože vidím, jak naše vnoučata vyrůstají a chodí do školy a studujou některý a je to dobrý. No. Takže z toho mám radost a jsem opravdu ráda, že to dopadlo takhle dobře, že jsem to v podstatě přežila a jsem moc vděčná Bohu, že měl se mnou tu trpělivost v době, kdy opravdu jsem byla od něj taková vzdálená a málo jsem se modlila, skoro vůbec jsem nečetla Biblii. Bylo to opravdu takový, až jsem si říkala, jestli vůbec má smysl chodit do sboru, ale pořád mě to nějak nutilo tam chodit, nevzdala jsem to a dneska jsem za to moc ráda, protože prostě ten život s Bohem je to nejlepší, co mě v životě potkalo.

0: Na začátku si říkala, že na náměstí si slyšela evangelium. Co konkrétně si slyšela? O čem tam ty lidi mluvili?
1: Říkali, že Ježíš přišel na svět v těle člověka, ale byl Boží syn. Většina lidí ví, že ve 33 letech byl Ježíš ukřižovaný, třetího dne vstal z mrtvých a teď sedí po pravici Otce a přimlouvá se za nás. A já vám tady k tomu něco přečtu z Bible. Proč byl Ježíš na kříži a co vlastně se tam stalo? Opovržený a lidmi zavržený muž bolestí, který znal nemoci jako někdo, před nímž člověk skryje tvář, všemi opovržený, takže jsme si ho nevážili. Jenže to byly naše nemoci, které snášel, naše bolesti, které nesl. A my jsme si o něm mysleli, že je zasažen a ubit Bohem a zkrušen. Ale on byl proboden za naše přestoupení, zdeptán za naše provinění, na něho dolehla kázeň pro náš pokoj a jeho šrámy jsme uzdraveni. My všichni jsme zbloudili jako ovce, jeden každý se obrátili na svou cestu a Hospodin na něho nechal dopadnout vinu nás všech. Tak tohle je vlastně evangelium a my se můžeme modlit a předkládat Bohu naše provinění. V křesťanském žargonu se tomu říká hřích. A každý zná určitě něco, co udělal špatně a mrzí ho to, tak má možnost to Bohu vyznat a Bůh mu to odpustí. A teprve potom člověk může poznat, jak velice ho Bůh miluje.

Bůh si k nám může najít cestu, i když jsme nevyrůstali v prostředí, které by mu bylo nakloněné. I třeba skrze muzikál či pouliční evangelizaci, jak tomu bylo v příběhu Evy Polákové, se kterou natáčela Monika Velkoborská.

Rádi druhým zprostředkujeme i váš příběh o setkání s Bohem a o proměně, která toto setkání přináší. V případě zájmu nás kontaktujte na e-mailové adrese radio7@radio7.cz. No a příští týden, tedy v pátek v 11 hodin, což je premiéra tohoto pořadu, vám nabídneme vyprávění Tomáše Mikuše.

0: Pomalinku polehounku se blížíme k 6. hodině raní a to už je čas, kdy předám slovo svému kolegovi. A tak od mikrofonu se v tuto chvíli loučí vaše průvodkyně tou noční částí vysílání Rádia 7 Kateřina Hodecová. Přeji vám krásný a klidný den a těším se někdy příště naslyšenou.
1: Nad pustou prázdnotou si nebe rozvinul.

sejhučími, ale... Co pak tu děláš? Tu nejsi správně. Jak pak to vašnosti? To není nebe. Jsem tady, Bože, a hledám tebe.

Zdravím posluchače Rádia 7 v sobotním ránu v 6 hodin 15. srpna 2026. Přála bych vám, abyste dnešní víkendový den odstartovali se zrakem upřeným na Krista a s tou správnou energií načerpanou z Božího slova a z Božího ducha. K tomu vám pomůže i rádiové vysílání, skvělý společník po celý den. Za mikrofonem je Klára Literová.

Looks like co vám z Rádia 7 nabídneme k poslechu pro dnešní sobotní ráno 15. srpna?

Tichým časem začneme dnešní vysílání v 6.15. Bibli si otevřeme v prvním listu apoštola Jana, 4. kapitole, v 16. až 19. verši. Adam s Evou měli zpočátku ideální vztah, ale pak se mezi ně vklínil hřích, který jejich soužití narušil. I dnes čelíme rozvratům manželských vztahů. Ježíšových výroků o manželství se přiblížíme s Jaroslavem Vodou od 6 hodin 45 minut. Spasení není odměna za naše dobré skutky, ale nezasloužený boží dar. A právě proto, že nezávisí na našem výkonu, je to naprosto pevná a jistá opora. V 6. dílu seriálu O boží zbroji se v modlitbách dotkneme přilby spasení. Společně se podíváme na to, jak tato jistota chrání naše myšlenky před pochybnostmi a odsouzením. Modlitby podle Bible začínají po 7. raní. Prchlivý, nadšený, chybující a přesto vyvolený. Rybář Petr byl první, kdo vyznal víru v Ježíše, i první, kdo ho zapřel. To je pozvánka k poslechu klíčového slova o muži, který nám ukazuje, že boží láska je silnější než naše největší selhání. Poslouchejte po 7. hodině. Po řece Labi připlouvá letní pohlednice ze středočeského města ležícího na jejím břehu, Čelákovice plné zajímavých míst a architektonických skvostů, dob dávných i nedávných, vám představí Milan Remeš o 9:30.

Po následující písničce spolu otevřeme Bibli. Konkrétně z prvního listu apoštola Jana budeme číst ze 4. kapitoly 16. až 19. verše.

Pro dnešní ranní zamyšlení jsem vybrala verš z prvního listu apoštola Jana 4. kapitoly 16. až 19. verše. Čtu z Bible 21. A my jsme poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí. Bůh je láska. Kdo přebývá v lásce, přebývá v Bohu a Bůh v něm. Takto láska mezi námi došla naplnění, takže smíme mít smělou důvěru v soudný den. Vždyť jsme na tomto světě takový, jako je on. V lásce není žádný strach. Láska, jež došla naplnění, zahání strach pryč, neboť strach přináší muka. Kdo se však bojí, nedošel v lásce k naplnění. My milujeme, neboť on první miloval nás. Ještě jednou přečtu 16. verš. My jsme poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí. Bůh je láska. Kdo přebývá v lásce, přebývá v Bohu a Bůh v něm. Ano, my, kdo jsme poznali Boha, jsme také poznali jeho lásku, jeho objímající náruč a pochopení pro náš život. Pochopení nás samotných, toho, s čím bojujeme, s jakou svou povahou se potýkáme. Bůh chápe náš každodenní boj s vlastním tělem i naší duší. Bůh nás miloval jako první, bezpodmínečně a se všemi chybami. My toužíme, aby Boží duch, který je v nás, kterého každý věřící při setkání s Kristem přijal, tak aby vyhrával, aby v nás lásku zvětšoval, rozmnožoval. K tomu, aby Duch Svatý, Bůh sám, působil v našem nitru, je potřeba i naší aktivity, nebo možná raději našeho upozadění a upřednostnění Božího působení. Tento každodenní boj s naší přirozeností nestojí na pouhé naší lidské síle, ale stavíme ho na proměněném postoji našeho lidského srdce. Na touze dát prostor Bohu. A tak Bůh dostane možnost jednat. Pojďme jeho cestou i dnešní sobotní den. Ať s ním naše myšlenky počítají. Ať je součástí našeho prožívání. Tak zůstaneme na jeho cestě lásky. A jak poznáme, že zůstáváme na cestě lásky? Jednoduše, milováním druhých lidí. Boží láska se v nás naplňuje a stává se skutečnou právě tehdy, když ji prakticky prokazujeme svým bližním. Ještě znovu přečtu 18. verš. V lásce není žádný strach. Láska, již došla naplnění, zahání strach pryč, neboť strach přináší muka. Kdo se však bojí, nedošel v lásce naplnění. Strach pramení z touhy mít vše pod kontrolou. Láska ale roste, když odevzdáváme svou budoucnost Bohu, když předáme věci s důvěrou do jeho rukou. Žijme dnes s vědomím, že jsme v bezpečí, že ani smrt, ani selhání nás nemohou odloučit od toho největšího, po čem člověk touží, po lásce. Pane Ježíši Kriste, přicházíme k tobě se vším, co prožíváme. Děkujeme ti, že tvá láska k nám je dokonalá, bezpodmínečná a stálá. Ty nás znáš skrz naskrz a přesto nás hluboce miluješ. Vyznáváme, že je v našem srdci často strach. Strach z budoucnosti, ze selhání, z odmítnutí nebo z odsouzení. Tento strach nás svazuje a přináší neklid. Prosíme tě, sehni se k nám v našem strachu. Ať ti pod vlivem Ducha Svatého otvíráme svá srdce a jsme volni pro tvou lásku. Ať nás pronikne do všech našich temných a ustrašených míst a vyžene z nich každý strach.
Uč nás tobě důvěřovat, zůstat v jistotě, že jsme v bezpečí tvých rukou. A ať tvou lásku nejen přijímáme, ale ať ji dokážeme dávat i lidem kolem sebe.

0: nevěstu.
1: Po písničce se v biblické úvaze podíváme na to, jak čelit rozvratům manželských vztahů. Ježíšových výroků o manželství se přiblížíme s Jaroslavem Vodou. Teď ještě Mr. Talkbox First Love. V písnice se zpívá: Pane, připomeň mi, jaké to bylo, když jsem tě poprvé miloval.

0: vyslechnu, co mě Bůh říká uprostřed rozvrácených manželských vztahů. Z Evangelia podle sepsání Markova 10. kapitoly 2. až 9. verš. Tu přišli farizeové a zkoušeli ho. Ptali se ho, je-li muži dovoleno propustit manželku. Odpověděl jim, co vám ustanovil Mojžíš? Řekli, Mojžíš dovolil napsat rozlukový lístek a propustit. Ježíš jim řekl, pro tvrdost vašeho srdce vám napsal toto ustanovení. Od počátku stvoření Bůh učinil člověka jako muže a ženu. Proto opustí muž svého otce i matku a připojí se ke své manželce a budou ti dva jedno tělo. Takže již nejsou dva, ale jeden. A proto, co Bůh spojil, člověk nerozlučuje. Toto je jedno z nejznámějších Ježíšových slov. Co Bůh spojil, člověk nerozlučuje. V křesťanských zemích se těmito slovy mužům i ženám ukládalo, aby spolu ve svém manželství setrvali, až dokud je smrt nerozdělí. V zemi, kde vládla církev, zaručoval nerozlučitelnost manželství i stát se svými zákony. Jenže manžel a manželka jsou i ve svém svazku všem lidským bídám podání. Může být těžce narušen i jejich svazek. Může to dojít tak daleko, že se stane pro muže nebo ženu naprosto neúnosným. Pokud tedy mohl být ukončen jenom smrtí, stala se pak jediným východiskem smrt jednoho z partnerů. Pak tedy král svou nevyhovující ženu obvinil a dal jí useknout hlavu, zatímco poddaná žena svému nesnesitelnému muži nasypala jed do kávy. Dnes už to tak daleko dojít nemusí. Manželé, kteří už spolu žít nemohou, se rozvádějí. Ale pořád tu máme ta slova. Co Bůh spojil, člověk nerozlučuje. A co my teď s tím? Napřed se podívejme, proč to Ježíš řekl a jak to myslel. Především to neřekl jako formuly při odavkách. Ženich s nevěstou se před ním nedrželi za ruce a Ježíš neprohlašoval, co Bůh spojil, člověk nerozlučuje. Také to neřekl jako zákonné ustanovení. Ježíš se naopak kriticky vyjádřil o Mojžíšově zákoně. Pro tvrdost vašeho srdce vám Mojžíš napsal toto ustanovení. Zákon totiž dovolil muži, že svou ženu, která se mu znelíbila, může vyhnat a dát jí o tom doklad, rozlukový lístek. Ta žena pak ztratila svůj domov, rodinu i děti a najít si samostatnou klidnou existenci bylo pro ní v oné době víc než obtížné. Takto zacházet s ženou i kvůli malichernostem, to byla tvrdost. Ale byla to jediná tvrdost, k níž dochází v manželství? Není snad tvrdostí srdce také někoho nutit, aby trval v manželství s partnerem, který druhou osobu soustavně ponižuje, trápí, fyzicky nebo psychicky týrá, či dokonce ohrožuje smrtí? Spojil snad Bůh muže a ženu k životu, v němž je vzájemná lhostejnost a nechuť a bezohledné sobectví? Kde tedy a k čemu spojil Bůh muže a ženu? Ježíš to říká jasně. Na počátku. Bůh stvořil člověka jako muže a ženu. Není dobré, aby člověk byl sám. Učiním jemu pomoc, jemu rovnou. To bylo podle biblického podání v zahradě Eden, v ráji. A to byl čas a místo narušeného společenství s Bohem i s veškerým stvořením. Nejen, že tam není řeč o rozluce, ale není tam ani nejmenší zárodek křivdy, nevěry, ani vzájemné nechuti či nadřazenosti. Takhle spojil Bůh muže a ženu, aby tvořili jedno lidství před Bohem, aby spolu vedli radostný a pokojný život a byli si navzájem k dobrému. Takový je Boží řád vzájemného vztahu a společného života muže a ženy. Tento řád však bývá od pradávna těžce narušován. Temné síly chaosu a zla působí často nejen v přírodě, ale i v lidských srdcích a vztazích. Muž i žena, které Bůh spojil, bývají rozděleni citově, psychicky i fyzicky. Co Bůh spojil, člověk často narušuje a rozbíjí nedůvěrou, neupřímností, uzavřeností, sobectvím, panovačností, nevěrou, citovou a někdy i fyzickou krutostí. Tam, kde měla být nejužší shoda, bývá pak napětí, nechuť a někdy i pekelné trápení. A nedá se to změnit ani při nejlepší vůli a snaze jednoho z těch dvou. A nic tu nemůže žádný nátlak ani zákaz. A když nám navzdory té tvrdosti srdcí Ježíš dal říká, co Bůh spojil, člověk nerozlučuj, pak by nám měl on sám v této věci ukázat cestu a východisko. Nesplnitelné příkazy by nám přece neměl dávat. Ježíš nám nedává nesplnitelné příkazy. To bychom mu špatně rozuměli. A špatně mu rozumí i ty parlamenty, které chtějí svými zákony a zákazy uskutečňovat evangelium mezi věřícími i nevěřícími. Ježíš nám přináší Boží lásku, která vstupuje do všeho, co my prožíváme, a přitom převyšuje naše selhání, trápení, křivdy i viny. Ti, kteří přijímají Boží smilování, přestávají být pod mocí toho zlého, co jim bylo způsobeno, nebo co sami způsobili. Tu je přestává ovládat a určovat to, co jeden zavinil a druhý nemohl unést. V Ježíši Kristu, který přichází s Božím smilováním a vykoupením, je možné i to, co lidé už vzdali. V Kristu je odpuštění, které je víc než jen vynucené prominutí toho, co těžce narušilo společný život a s čím se musí muž nebo žena smířit, když chtějí zachránit celistvou rodinu. Odpuštění v duchu Kristovu je skutečným vysvobozením od toho nedobrého, co se stalo a co těžce zasáhlo život i vztah. Je počátkem nového, nesrovnatelně zralejšího a krásnějšího vztahu, než jaký dosud prožívali. Takže svůj další společný život nevnímají jako něco podlomeného, neduživého a vychladlého a netrvají dál v zajetí svých povahových a citových rozporů, ani toho zlého, co si do té doby udělali nebo řekli. V Kristu můžeme přijmout Boží lásku, která převyšuje a uzdravuje i těžká lidská selhání, takže nás přestane ovládat to, co nás rozdělovalo. Tato možnost se nedá vyloučit ani tam, kde podle lidských úsudků už všecko bylo ztraceno. Co je u lidí nemožné, je u Boha možné. A Bůh to činí pro nás. Takový uzdravený vztah je divem, stejně jako je divem uzdravení ochrnutého nebo malomocného. Všecko je možné věřícímu, vlastně věřícím, protože jsou dva, muž a žena. A na obou záleží, chtějí-li přijmout Boží pozvání a zmocnění k novému začátku. To všecko oni mohou, ale nemusí. Boží láska není tvrdým zákonem, ale nevýslovným darem a úžasným pozváním, které může být nejen přijato, ale i odmítnuto. A tak se může stát, že jeden z manželů už nechce dál setrvat ve společném svazku. Někdo zas nemá sílu přenést se přes to, co se stalo. A jiný zas nemá vůli k potřebné změně a nápravě toho, co bylo pokřiveno a rozbito. I ten nejkrásnější vztah může smutně skončit. A pro jednoho z těch dvou to může být bolest k nevydržení. A když k tomu tak často dochází, ptají se mnozí, zda má ještě smysl vstupovat do manželství. To není jen otázka naší současnosti. S tím přece už kdysi přišli učeníci za Ježíšem a řekli mu, když je to s mužem a ženou takové, pak je lépe se neženit. Tak je psáno, že už kdysi dávno, když země byla plná nepravosti a křiku, lidé hodovali a pili a ženili se a vdávali, až přišla potopa a zachvátila všecky. Co pak to nedopadlo špatně? Ale přesto Bůh slíbil, že pokud země trvati bude, seti a žeň, léto i zima a den a noc nepřestanou. A stejně se nepřestanou muži a ženy navzájem vyhledávat ke společnému životu a nezabráním v tom ani bolestná ztroskotání a zklamání, která už je postihla. I když je ve světě rozmnožena nepravost a ustydla láska mnohých, byla v Kristu ještě mnohem víc rozmnožena láska Boží a stala se tělem a světlem, které přemáhá temnosti v lidských srdcích, životech i vztazích. Ona se nedá odradit, ani když člověk pochybil, ztroskotal nebo prožil těžké zklamání ve svém vztahu. Jejím zdrojem je sám Bůh a my ji nikdy a nikomu nemůžeme odepřít. Nikoho nemůžeme odsoudit k definitivní osamělosti, v níž by nesměl najít nový vztah. Boží láska otevírá naději i uprostřed lidských nedostatků, trápení a vin, kde všechny naděje, city a vztahy ztroskotaly. Ti, kteří na ní spoléhají a setrvají v ní, se už nedají ničím rozdělit. Nebudou jako rozdělený dům, který padá. Ponesou spolu svá břemena a povzbuzení v srdci a spojení láskou budou prožívat tajemství uzdravující a spojující lásky Boží. Když je Bůh spojil a stále spojuje svou milostí, oni zůstanou spojeni. Náš Stvořiteli a Spasiteli, před tebou není skryto, jak snadno ustydne láska a promění se v odcizenost a v hořké trápení. Proměň nás, abychom se navzájem nezraňovali tvrdostí srdce, ale přijímali tvou milost a žili v důvěře a lásce. Otevři novou cestu pro všechny, kteří ztratili i tu poslední špetku naděje. Přiblíž se k těm, kteří prožili hořké zklamání, a dej nám najít takovou lásku, která nemůže být zrušena žádnou věrolomností, ale trvá až na věky. Amen.
1: Dozněla biblická úvaha. Za pár minut nás na Rádiu 7 pozve 7. hodina k repríze pořadu Modlitby podle Bible. Spolu s Helenou Brdečkovou se zamyslíme nad spasením. Závisí nebo nezávisí na našem výkonu? V 6. dílu seriálu O boží zbroji se dotkneme přilby spasení.

milosrdenstvo na veky trvá, lebo tvoje milosrdenstvo je večné, lebo tvoje milosrdenstvo na veky trvá, lebo tvoje milosrdenstvo je večné, lebo tvoje milosrdenstvo

Je s vámi sobotní vysílání Rádia 7, a to v 7 hodin 15. srpna. Za mikrofonem je Klára Literová. Přijměte pozvání k modlitbám podle Bible. Společně s Helenou Brdečkovou budeme přemýšlet o přilbě spasení, 6. dílu seriálu O boží zbroji.

Další týden se překlopil a je tu zase pravidelné pokračování modliteb podle Bible, ve kterých vás k modlitbám inspirovaným biblickým textem zve Helena Brdečková. Ať vám Pán Bůh požehná, ať vás vede v modlitbách a naplní vás svým duchem k porozumění i k poslušnosti. Pro naše první stišení před Pánem otevřeme pasáž z Janova evangelia, zapsanou v 10. kapitole od 7. do poloviny 11. verše. Je to podobenství o dobrém pastýři. A než si ho nalistujete ve svých biblích, dovolte mi krátký komentář. Vybrala jsem tento oddíl, abychom se na začátku našich modliteb připomněli, z jakého důvodu chce Pán Bůh ovlivňovat náš život. Chce, abychom prožívali plný život, podobně jako se dobrý pastýř zasazuje o to, aby jeho ovce prožívaly dobrý život. Myslím, že už máte text nalistovaný a můžeme se podle něj stišit před Bohem. Nejdříve pasáž přečtu, potom se podle něj budu modlit tak, jak mě inspiruje. Můžete se k mé modlitbě přidat nebo se během ní modlit jiným způsobem a modlit se dál i během následující písničky. Jan 10, 7. až polovina 11. verše. Řekl jim tedy Ježíš znovu. Amen, amen, pravím vám. Já jsem dveře pro ovce. Všichni, kdo přišli přede mnou, jsou zloději a lupiči, ale ovce je neposlouchali. Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mě, bude zachráněn. Bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu. Zloděj přichází jen, aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti. Já jsem dobrý pastýř. Pane Ježíši, děkuji ti, že nejsi zloděj ani lupič. Děkuji ti, že ke mně přicházíš, abych měla život a měla ho v hojnosti. Prosím tě, abych ti to věřila z celého srdce.

Dnes po šesté otevřeme Biblii list Efeským, 6. kapitolu, pasáž od 10. verše. Opakuji, abyste si mohli oddíl najít. Efeským 6, 10 až 18. Budeme mluvit o dalším duchovním rozměru našeho vztahu s Bohem. Tomuto oddílu se obvykle říká duchovní zbroj a jsme v ní vyzývaní, abychom si vzali z Božích rukou a na sebe oblékli určité vlastnosti a postoje, které pro nás Bůh připravuje. Podobně jako si voják na sebe obléká svoji výstroj, aby ho chránila před nepřáteli, a bere do rukou svoje útočné zbraně, aby mohl aktivně bojovat, podobně mají sloužit vlastnosti a postoje, které máme od Pána přijmout a naučit se je používat v našem duchovním životě víry. Jsou to dary, nebo můžeme říct zbraně, které nám mají pomoci bránit se zlému a bojovat proti němu. Mají nám umožňovat vstupovat do plného života s Bohem, života lásky a pokoje, a zůstávat v něm. Budeme opět celou pasáž o duchovní zbroji zapsanou v Efeských 6, 10 až 18 číst a pak během mé modlitby a písničky předkládat Pánu své modlitby, prosby a otázky, ke kterým nás text bude inspirovat. Myslím, že když už se modlíme podle tohoto textu po šesté, je dobře zůstat v modlitbách například na jediném místě v textu, které je pro vás osobně nejvíc inspirující. Nejsnáze se podle něj modlíte a děkujete Pánu, nebo vám na něm vystává nejvíc otázek. Není cílem víckrát projít celý text nebo se víckrát pomodlit. Účelem je přispojit si Boží zbroj, o které se tu píše. To je více Pánu Bohu porozumět, co mi říká, uvěřit tomu a s Boží pomocí si používání těchto vlastností a postojů osvojit.

Efeským 6, 10 až 18. A tak, bratři, svou sílu hledejte u Pána v jeho veliké moci. Oblečte plnou boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Proto vezměte na sebe plnou boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Stůjte tedy opásání kolem beder pravdou, obrnění pancířem spravedlnosti, obutí k pohotové službě evangeliu pokoje a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho zlého. Přijměte také přilbu spasení a meč ducha, jímž je slovo Boží. V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mě. Modlím se podle jednotlivých veršů. 10. verš. Pane Bože, chci svoji sílu hledat u tebe, ve tvé veliké moci. Děkuji ti, že mě vyzýváš, abych to tak dělala, a že je to tvoje přání. 11. verš. Prosím, pomoz mi, abych si oblékla plnou boží zbroj a mohla tak odolat ďáblovým svodům. 12. verš. Prosím, ať nevedu svůj boj proti lidem, ale ať bojuju proti zlému. Prosím, zmocni mě k tomu a nauč mě to. 13. verš. Prosím, pomož mi obléct plnou boží zbroj. Děkuji, že mi ji připravuješ. 14. až 16. verš. Děkuji ti za tvůj pás pravdy a pancíř spravedlnosti, který mi připravuješ. Děkuji ti za obutí ke službě evangeliu. Děkuji ti velice za štít víry, kterým mohu hasit ohnivé střely toho zlého. Prosím, obleč mě do nich a nauč mě je používat. Verš 17. Děkuji ti za přilbu spasení a meč ducha, jímž je slovo Boží. Verš 18. Děkuji ti, že se teď můžu modlit a že mé modlitby slyšíš. Amen.

Téma dnešního pořadu je zapsáno v první části 17. verše přečteného oddílu. Poslechněme si ho. Efeským 6. kapitola, první polovina 17. verše. Přijměte také přilbu spasení. Komu je tato výzva adresovaná? Když pozorněji přečteme celý oddíl od 10. verše, najdeme adresáty úplně na začátku, v 10. verši. Stojí tu: a tak, bratři. Celý další text mluví pořád ke všem bratřím v Efezu, k celé efeské církvi. I výzva v 17. verši je určena celému božímu lidu v Efezu, všem křesťanům. To je také každému upřímně věřícímu křesťanovi, který právě teď poslouchá. Přijměte také přilbu spasení. Tato část věty má jenom 4 slova. Všimneme si 3 z nich. Přijměte, dál přilba a třetí slovo je spasení. Vezmeme je na přeskáčku, nejdřív slovo spasení neboli vykoupení. Být spasen znamená vejít do království Božího, přejít ze smrti do života. Nalistujeme 3. kapitolu listu Římanům, která učí o vykoupení skrze Pána Ježíše Krista. Písmo říká, že nás Pán Bůh nepřijímá proto, že jednáme dobře, ale právě naopak. Proto, že si uvědomujeme svoje chyby a hříchy a prosíme ho o odpuštění skrze Pána Ježíše. Každý, kdo prosí Pána Boha o odpuštění svých hříchů a věří v Pána Ježíše jako svého Pána a Spasitele, bude spasený. To znamená, že půjde po smrti do nebe. Píše se o tom například v listu Římanům 3. kapitole od 21. do 28. verše. Římanům 3, 21 až 28. Nyní však je zjevena Boží spravedlnost bez zákona, dosvědčovaná zákonem i proroky. Boží spravedlnost skrze víru v Ježíše Krista pro všecky, kdo věří. Není totiž rozdílu, všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy. Jsou ospravedlňováni zadarmo, jeho milostí, vykoupením v Kristu Ježíši. Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní smrtí se stal smírnou obětí pro ty, kdo věří. Tak prokazoval, že byl spravedlivý, když již dříve trpělivě promíjel hříchy. Svou spravedlnost prokázal i v nynějším čase, aby bylo zjevné, že je spravedlivý a ospravedlňuje toho, kdo žije z víry v Ježíše. Kde zůstala chlouba? Byla vyloučena. Jakým zákonem? Zákonem skutků? Nikoliv, nýbrž zákonem víry. Jsme totiž přesvědčeni, že se člověk stává spravedlivým vírou bez skutků zákona.

Text, podle kterého se budeme modlit, je zapsaným v listu Efeským, tentokrát ve 2. kapitole verších 8 a 9. Druhým slovem, o kterém budeme přemýšlet, je sloveso přijměte. Připomínám, že adresáty této výzvy jsou všichni věřící v efeské církvi, potažmo všichni křesťané. Zajímavé je, že spasení nemáme získat, ale máme ho přijmout, jen si ho vzít a mít ho. V listu Efeským ve 2. kapitole verších 8 a 9 čteme. Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar, není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Děkujeme za dar spasení třeba takto. Drahý Pane Bože, děkuji ti za tvoji milost, za spasení, které mi dáváš pro moji víru v tebe. Děkuji ti za tento tvůj dar, který nevychází z mých skutků, z toho, co dělám a jaká jsem, ale je tvým darem, tvojí milostí pro mě. Amen.

přijměte také přilbu spasení. Dalším slovem v našem kratičkém textu je slovo přilba, přilba spasení. V obraze vyzbrojeného vojáka spasení představuje přilbu. Přilba chrání vojákovi hlavu, která je sídlem jeho mysli. Když uvěříme Bohu, že nás už spasil, bude to chránit naši mysl. Jsme-li věřící, uvěřme Pánu, že nám už dal spasení, které nám nikdo nemůže vzít, jen proto, že v něho věříme. Když nás Pán ujistí, že je to pravda, tato důvěra se nám stane ochranou přilbou, která chrání naši mysl. Trvalo mi docela dlouhou dobu, než jsem přilbu spasení přijala, než jsem Pánu uvěřila, že jsem spasená jenom pro svoji víru v něho. Můžu tedy porovnat, že právě tato duchovní zbraň je zdrojem mého pokoje i v těžkých dobách. Pojďme se tedy modlit a prosit o přijetí přilby spasení. Pro sebe, pro naše blízké, nebo ji můžeme vyprošovat pro všechny křesťany. Budeme teď číst 10. a první polovinu 17. verše z 6. kapitoly Efeským a pak se modlit během mé modlitby a písničky. Efeským 6.10 a první polovina 17. verše. A tak, bratři, svou sílu hledejte u Pána v jeho veliké moci. Přijměte také přilbu spasení. Pane Bože, jsem ti vděčná za přilbu spasení, kterou jsi mi dal. Naše dnešní modlitby za duchovní vyzbrojení pomalu končí a v příštích dvou dílech se budeme zabývat ještě zbývajícími zbraněmi, mečem ducha, jímž je slovo Boží, a modlitbou. Pak seriál o duchovní zbroji uzavřeme. Požehnaný týden, v plné polní a zase naslyšenou, se těší Helena Brdečková.

Řekli jí, nevěřím, že je možné věřit, že může nebe být už tady na zemi. Pokud je člověk člověku vlkem, nebo přinejmenším

si jeho duchem posílil a upevnil vnitřní člověk a aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích. A tak, abyste byli zakořeněni a zakotveni v lásce. Efeským 3, 16 až 17.

Krásné jméno Hana objevíme u dnešního data v kalendáři. Své počátky má v hebrejském slově chanach a znamená to milostiplná, milostná, nebo líbezná, něžná. Toto prastaré jméno je i u nás velice oblíbené. Milé Hanky, Haničky, přejeme vám vše nejlepší k dnešnímu svátku. Zdraví, boží pokoj a radostný den.

Prchlivý, nadšený, chybující a přesto vyvolený. Rybář Petr byl první, kdo vyznal víru v Ježíše, i první, kdo zapřel. Pozvánka k poslechu klíčového slova směřuje na 8:00. O muži, který nám ukazuje, že Boží láska je silnější než naše selhání, bude vyprávět Jiří Tengler.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

0: Z Rádia 7 vám děláme společnost v sobotním ránu 15. srpna. Máme 8. hodinu a ve vysílání je s vámi Klára Litterová. Následující pořad Klíčové slovo se zaměří na další slavnou postavu z Bible. Rybář Petr byl první, kdo vyznal víru v Ježíše, ale i první, kdo ho zapřel. O muži, který nám ukazuje, že boží láska je silnější než naše selhání, vypráví Jiří Tengler.
1: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat. Hledání v souvislostech. Klíčové slovo na Rádiu 7.
2: Dnešní pořad bude věnován muži, který proslul asi nejvíc horlivostí. Takovou přímočarostí, se kterou vstupoval, pro někoho trochu hr, do nových situací. Byl to asi nejznámější učedník Pána Ježíše Krista. Ano, tušíte dobře, je to apoštol Petr. A právě o něm se dnes budu povídat s evangelickým farářem z Poličky Jiřím Tenglerem. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Když se řekne Petr, tak co se vám naskočí jako první? Co se vám vybaví?
3: Že se tak nejmenoval. Že to je přezdívka, kterou dostal. Protože původní jméno je Šimon. To jméno Petr vlastně dostal od samotného Ježíše a aby to nebylo zase tak jednoduché, tak vlastně on nedostal od Ježíše jméno Petr. Od Ježíše dostal jméno Kefas, což znamená skála v aramejštině. Ale tím, jak se církev přesunula do prostředí, které mluvilo řecky, tak se i to jméno přeložilo a vznikl z toho Petr.
2: Jaký význam vlastně v Bibli mají jména?
3: No jak které? Některé jenom tak mimo děk se tam mihne, objeví, ale některá jména, obzvlášť když je zmíněno, že bylo uděleno v nějaké mimořádné situaci, to jméno má v sobě nějaký význam, nějaké poselství. A zrovna ten Petrův případ je jedním z nich, kdy on to jméno Petr dostává v takovém poměrně klíčovém momentě a pak si ho nese sebou. No.
2: Já jsem říkala, že byl nejvýznamnější nebo nejvýraznější ze všech Ježíšových učedníků. Je to tak?
3: No víme toho o něm nejvíc. Vlastně, když se podíváme do Nového zákona, já bych si troufl říct, že je to postava číslo 2 hned po Ježíšovi, o kterém toho víme. O Marii toho zdaleka tolik nevíme, o žádném jiném z učedníků. Možná bychom lecos mohli vytáhnout o apoštolu Pavlovi, ale tam jsou popsány jeho obsáhlé cesty, ale u toho Petra máme spoustu takových rozmanitých životních situací. Takže je každopádně pro nás, jako pro čtenáře Nového zákona, Petr tím učedníkem nejvýraznějším. Skoro až by se mi zdálo, že on je takový trochu prototyp učedníka, který ukazuje ty různé zápletky, jaké potkávají následovníky Kristovi.
2: Pojďme to vzít trošku chronologicky. My Petra v evangeliích zastihujeme už jako zralého, dospělého muže, otce rodiny, pravděpodobně. Co se dá tedy z Bible nějak chronologicky o Petrovi říct? Jaký byl ten jeho život?
3: No, tak můžeme říct, že byl Ježíšovým krajanem, pocházel z Galileje, což je taková oblast, která patří do území obývaného izraelským národem, nebo v téhle době židovským národem, ale je to periferie. No, tak jako když u nás, nevím, se řekne Valašsko, tak nikdo nepochybuje, že patří k České republice, ale není to centrum, to je každopádně. Takže i ta Galilea, kde se pohybuje Petr a vlastně celý ten zárodek křesťanské církve kolem Ježíše, tak to je venkov. Krajina nesmírně půvabná, malebná. Petr pobývá u Genezareckého jezera, jinak taky nazýváno Galilejské moře. Všimněte si, kolik příběhů v Novém zákoně se nějak téhleté vodní plochy dotýká. A Petr je rybář. Takže takhle my ho zastihujeme v tom dospělém věku, kdy on právě loví při břehu Genezareckého jezera a tam je zastížen a osloven Ježíšem. Takže víme, že měl bratra Ondřeje, o něm je taky řeč v Bibli, a i ten bratr se přidává do té družiny Ježíšových učedníků, je povolán společně s Petrem. Jak jste už zmínila, měl rodinu. My teda paradoxně nevíme nic o jeho dětech, nevíme ani o jeho manželce, a objeví se tam zmínka o Petrově tchýni, která je nemocná, když tam Ježíš přichází na návštěvu a uzdraví. Takže z toho se usuzuje, že Petr byl ženatý a asi měl děti, protože to v té době se očekávalo, že člověk založí rodinu.
2: Co z něho udělalo toho nejbližšího, nevím, jestli teď můžu říct přítele, učedníka pána Ježíše?
3: No, on rozhodně patřil mezi ty nejbližší. No, hodně toho s Ježíšem prožil, každopádně. Úplně od počátku. V tom výčtu apoštolů on je povolán s bratrem Ondřem jako první. Hned následně potom přibývá další sourozenecká dvojice, to je Jan a Jakub Zebedeovi. V evangeliu líčí, že Ježíš jde po břehu a napřed povolá Petra s Ondřejem a o kus dál vidí Jana s Jakubem a ty přibírá k sobě jako druhou dvojici. Takže Petr doprovází Ježíše od samého začátku. Otázkou je, jestli byl tím nejbližším přítelem. S tím si pohrává evangelium podle Jana, kdy tam evangelista tak trochu tajnostně píše o učedníkovi, kterého Ježíš miloval, a není to Petr. Jo, podle všeho takhle označuje sám sebe, neboli apoštola Jana. Takže já bych řekl, že takový nejsrdečnější vztah měl Ježíš asi k Janovi. Dříve se používalo označení Jan Miláček Páně. Ne? Český reformátor Jan Milíč vlastně se takto jmenoval podle tohohle milovaného učedníka. Ale Petr zřejmě s tím Ježíšem probíral nejvíc věcí, že jako byl takový spíš partner pro učený rozhovor. Když šlo o nějaký problém, tak to asi probíral, Ježíš bych řekl, spíše s Petrem, když šlo o nějaké emoce možná, nebo prožívání něčeho, tak tam bych čekal toho Jana spíš. No.
2: Já jsem zmínila na začátku Petrovu horlivost. Opravdu ho zastihujeme oproti jiným učedníkům v takových jako výjimečných situacích. Je to Petr, který kráčí po vodách, je to Petr v té úzké skupince tří učedníků, kteří nahoře proměnění spatří ty proroky, ale Petr má hned návrh, že postaví ty stany. Petr vždycky měl jakoby pohotovou odpověď. A říkám si, je to něco, proč si k sobě pán Bůh lidi přitahuje, proto jací jsou, anebo navzdory tomu, že jsou nějací a kultivuje.
3: Dokonce to pán Bůh umí zařídit taky onak. A jedny i druhé lidi přibírá do svého díla. U toho Petra já bych tam trochu čekal nějakou výchozí nespokojenost. V okamžiku, kdy za ním Ježíš přijde, ten ještě vlastně neznámý Ježíš, nebo trošičku známý Ježíš, se objeví a povolá je a řekne jim, že z nich udělá rybáře lidí, tak jaký je to moment, kde Petra zastihujeme? Tak on je dospělý chlap, už je ženatý, ale loví ryby se svým bratrem, takže on jako úplně tak samostatný nebyl. A podle všeho byl dost chudý. Badatelé upozorní, když tam čteme v to vyprávění o povolání učedníku, že Petr s Ondřejem jsou ve vodě a házejí síť. Oni nejsou ani v lodi. To teprve Jan s Jakubem. Ti jsou o stupínek výš v tom rybářském biznesu. Ti už mají loď, ale ten Petr s Ondřejem jsou vlastně ti primitivnější rybáři, kteří chodí mělčinou a tam vláčejí síť, tak kolik toho mohl ulovit. Takže ta výchozí situace je asi taková Petrova určitá nespokojenost, ale zároveň touha s tím něco dělat. Proto taky, a když jste mluvila o horlivosti, proto taky ten první horlivý moment, který u Petra spatřujeme, je už v tom okamžiku povolání, kdy on neváhá a jde. Tam není žádná nějaká diskuse o tom, co by mělo následování obnášet, tak nějaký výčet ale, co se ještě musí zařídit, jo, proč by to vlastně nešlo, nebo co by mohlo být překážkou toho následování. Ne, to Petr nedělá, no, protože to následování je pro ně hodně lákavá varianta. No.
2: Když ho tady chceme ještě pořád víc představit, co je ten z vašeho úhlu pohledu stěžejní bod Petrova života, tak jak ho v Bibli máme zaznamenaný?
3: No, na Petrově je zajímavé, že on je nám představen vlastně v několika přelomových momentech. Já bych tam nedal nějaký, který vyčuhuje. Jsou tam momenty, které ho formovaly hodně. Máme určitý výčet a proto taky říkám, že ten Petr je svým způsobem takovým prototypem učedníka. My jako křesťané máme přece každý ve svém životě několik momentů, jo, kdy jsme si řekli, no, tadyhle se něco dělo. Tady jsem jako naskočil na tu boží vlnu, nebo naopak tady jsem se jí vzpouzel. No, takže u Petra těch momentů bude víc. Tím zřejmě emočně nejvíce vyšponovaným byly Velikonoce, nebo Velký pátek, kdy Petr viděl, jak toho uznávaného mistra Ježíše, kvůli kterému on nechal sítě a šel ho následovat, tak jak je zatčen, ponížen a zabit na kříži. No a ten Petr, který měl ambice, že bude tím nejvěrnějším a asi i byl tím, kdo Ježíše dokázal nejvíc obsahově sledovat, tak ten Petr Krista zapírá. No. Tak toto musela být pro něho studená sprcha. No. Když si myslíme, že něco fakt zvládneme a že na to máme a pak jak lusknutím prstu je to všechno pryč. No. Člověk zjišťuje, že není tak silný, jak si myslel.
2: No, buď je to o tom, že si možná namistrovaně myslíme, že už jsme za vodou a už to umíme, ale stejně tam zůstává takové to, vždyť ho znal, vždyť ho miloval. Měli spolu úzký vztah, ten Petr byl u tolika situací, které ho museli vnitřně přesvědčovat. Jak to, že je možné, a už chci odhlédnout od Petra ve smyslu, že to házíme na něj, ale jak je možné, že po tolika krásných a dobrých zkušenostech ve vztahu přátelství a lásky stejně zklameme a zapřeme?
3: No tak ty už jenom z principu, ty největší zrady se dějí mezi těmi, kteří se nejvíc milují, že jo? Zlohostejného člověka, který je milhostejný, toho dost tak dobře nemůžu zradit, že jo, ani protože tam to pouto není. No tak je to v nás. No, my nejsme stoprocentně spolehliví. Právě v tom je záludnost hříchu, že my nedokážeme garantovat, kdy budeme se chovat dobře a kdy špatně. My dovedeme obojí. Ale dopředu říct, jak se v kterém momentu zachováme, to je velká ambice. A právě tohle ten Petr udělal. Když Ježíš hovořil o tom, že ho čeká trpký konec, že ta smyčka se kolem něho stahuje a nepřátelé mají na něj spadeno, Petr se kasá a říká, já tě nikdy neopustím.
2: Jo, teď... Kdyby všichni, tak já ne.
3: No kdyby všichni, jo, jo, ještě. Já myslím, že on se nechtěl jako úplně poměřovat, jako já jsem lepší než ti druzí, jo. Spíš to opravdu, jak tady zaznělo, byl projev té jeho horlivosti, že si na to takhle troufal, ale vlastně nemůže nikdo z nás garantovat, že se zachová správně. To je to, že opravdu na nás není spolehnutí, no, protože hoď jsme lidé hříšní. No.

0: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat.
1: Jiří Tengler je host dnešního pořadu, ve kterém mluvíme o Petrovi, učedníkovi Pána Ježíše Krista, který byl charakterizován, jak to už zaznělo, horlivostí, láskou, takovou napřažeností k těm věcem, u kterých měl srdce. Jaké si myslíte, že měl výzvy v tom vztahu s Kristem a v té tříleté etapě, kdy s Ježíšem chodil?
2: No, už jsem zmínil, že těch momentů klíčových bylo několik a já bych to ještě rozšířil, že Petr prožil ještě jeden takový významný životní obrat i po Velikonocích, no tam těsně po Velikonocích tam byli, ale ještě s odstupem, jo, z několika let zřejmě, když se formovala raná církev, tak tam Petr taky hraje velice klíčovou roli, takže těch momentů by bylo víc. No, Petrovou největší výzvou, na kterou prakticky hledal odpověď, je, no, kým je Ježíš. V té Galileji se objeví učitel, který mluví působivě o Bohu. Lidi mu rádi naslouchají, lidi rádi od něj přijímají pomoc, kterou on přináší, jakožto svědectví o boží dobrotě. No a kdo to je ten Ježíš tedy? A sám Ježíš se Petra ptá, za koho mě lidé považují, a teď ti učedníci mu řeknou takový určitý katalog, jo, co se říká o něm. A Petr tam se odváží jako první pronést to, co my říkáme úplně běžně, totiž Petr jako první řekne, no ty jsi Kristus. Kristus není příjmení, Kristus je označený titul, když řekneme vévoda nebo generál. Je to označení nějakého úkolu, který člověk má. V židovských představách Kristus, řecké slovo pro hebrejské slovo Mesiáš, je ten pomazaný, kdo má přetvořit svět k božímu obrazu, má nastolit nové pořádky, má přinést vlastně novou vládu, nový zákon, který bude platit. A Petr je první, kdo to řekne. Ty jsi Kristus. A vlastně my už to po něm opakujeme. Jo. Takže Petr hledá odpověď na to, kým je Ježíš. Odváží se formulovat věci právě dřív než ostatní. A pak tam ještě se střetne ta Petrova představa o tom, kdo je Kristus, že to má být nějaký ten slavný vladař, jo, který se chopí vlády, zasedne na trůnu, potlačí nepřátele. A Ježíš říká, ne, jako já půjdu do Jeruzaléma, ale tam to s tou vládou takhle nebude, tam oni je tam zabijí. A Petr mu říká, ne, nechoď tam, prosím tě, jo, to nemáš zapotřebí, jo, Bůh chraň. A Ježíš mu řekne, drsná slova, mu řekne, táhni satane. Jo, ty mě pokoušíš k něčemu, co není boží cesta. Petr je zbožný člověk, má svou představu o tom, jak vypadá úspěšný Bůh a Ježíš se proti tomu postaví. Takže tomu Petrovi, který jako první vlastně si troufl říct, že Ježíš je tím božím mimořádným vyslancem, a pak začne Ježíše opravovat, jak by to líp zapadalo do těch většinových představ, tak Ježíš na to řekl, tak máš satanské řeči. Není to z Boha, je to z člověka.
1: No. To mi přijde velmi současné, že se v nás bere to poznání s tou naší přirozeností.
2: No, tak je. Ale já bych ještě řekl, ta Petrova role pokračuje i v mladé církvi, kdy on prožije z mého úhlu pohledu drama, které je srovnatelné, ať už s tím zapřením, kdy trpce odchází plakat, že Ježíše zapřel, tak je srovnatelné i s tou převratnou výzvou, kdy Petr jako všel první označí Ježíše za Krista, tak potom, když začíná se církev šířit, tak vlastně Petr je tím, kdo je u toho základního vykročení z prostředí židovského národa směrem k pohanům. Kdy ta prvotní církev byla záležitost lidí, kteří vycházeli ze starozákonní víry, z židovského prostředí, oni znali židovské tradice, oni je dodržovali. Já myslím, že my bychom se v té rané církvi necítili moc dobře, jo, protože tam byla spousta zvyků, které jsou nám cizí naprosto. A my nejsme židé původem, my neznáme ty tradice, nebo nemáme je zažité. A Petr je svým způsobem až jakoby dotlačen, donucen k tomu, aby uznal, že i lidé, kteří nepocházejí z židovského prostředí, můžou věřit v Krista. Jo, říkám, Petr hledá, kým je Ježíš. Jo, a že je Kristem, tím obnovitelem mesiářským, nejenom pro židy, ale i pro lidi, kteří s tím židovstvím měli ale vůbec nic společného. Tohle to přiznat těm druhým národům, no to byl obrovitánský krok. A Petr to hodně dramaticky prožívá.
1: Tím a myslíte tu situaci u Kornélia?
2: Přesně tak. Kornélius, vlastně příslušník ozbrojených složek Římské říše, není příslušníkem židovského národa. A Petr, ještě než dojde vlastně k celé té zápletce s Kornéliem, má takové zvláštní vidění, kdy spatřuje plachtu naplněnou všemožnými zvířaty a slyší výzvu jes. A ten se zděsí, protože tím, že tam jsou všemožná zvířata, tak jsou tam i zvířata nejčistá, která právě z pohledu židovské tradice neměla být konzumována. No, ale to vidění ho nabádá jako nehleď na ty předpisy o čistotě. V okamžiku, jestli se má šířit spása, tak i ten posluchač nemůže být nečistým. Ty se ho nesmíš štítit, nesmíš jako si udělat vůči němu bariéru. A tohle pak Petr zažívá, když přichází ke Kornéliovi do jeho domu, pak ho pokřtí. Kornélius už je jakoby načatý trochu, připravený pro tu zvěst, ale no to je zase další z těch kroků a Petrových objevů, kým je Ježíš. Že Ježíš je spasitelem nejenom těch tradičních věřících, kteří od malička věří v jednoho jediného neviditelného Boha, ale že je spasitelem i těch, kteří třeba od mala vystřídali několik bohů, jako obětovali na spoustě oltářů, dělali v životě kdo ví co, jo, modlili se kde jakému jako kameni, když to takhle řeknu. A i pro ně je Ježíš Kristus. Ale to, aby Petr vlastně udělal, a on to udělá první, ti ostatní, proč tohle se k tomu neodváží, a ten Petr je k tomu taky jako hodně těžkopádně dotlačen, ale nakonec to udělá. Jo. Takže když vidíme tu sérii těch zlomů, kdy Petr první vyznává Ježíše jako Krista, Petr je nahoře proměnění, kdy vlastně tak jako zvláštně se ukáže Ježíš učedníkům, Petr Krista zapírá, Petr po Velikonocích se jako první dostává do hrobu, aby se tam podíval na prázdné místo. Petr poznává vzkříšeného Ježíše jako jeden z prvních. No a pak řekne, jo, evangelium může být zvěstováno i těm, kteří vůbec nic nečetli ze starého zákona.
1: To musí být obrovský zásah do celoživotních představ o Bohu, o tom, jaký je, co se mu líbí, co se mu nelíbí. Když pravověrnému židovi řeknete, že může jíst vepřové, to musí být plně postavený jeho svět na hlavu.
2: No tak on vlastně v tu chvíli, ten Bůh, který se zjevuje, tak jako se jeví jako sabotér, že jo, toho vlastně celé té dosavadní zbožnosti. No, ale v Novém zákoně se tahle ta sabotáž tradic děje v zájmu pomoci blížním. To je, ta láska je víc než zákon. Jo. Ti pohané přece taky se potřebují dozvědět, že v Kristu mají naději na život věčný. Jo. A teď jako, která bariéra je tak silná, aby v tom zabránila? Nějaké rituální předpisy o čistotě pokrmu? Nebo nějaké představy o tom, že by člověk neměl něco konzumovat? Petr ve svém životě zažil s Bohem spoustu překvapení. Kdy najednou ty věci uviděl jinak než do posud. A možná právě proto je ten Petr tak důležitý, že byl tvárný, že se nechal přesvědčit, že nebyl zaseklý v té své pozici a viděl Boha jako toho, který tvoří nové příběhy a v těch lidských životech vytváří z těch dostavaných situací, které nejsou šťastné, nejsou povedené, tak že tam je prostor pro to, aby se to posunulo nějakým lepším směrem, neboli ke spáse.
1: Říkám si, že mu v tom možná pomáhaly fakt ty osobní zkušenosti. Když se jenom vzpomenu na tu situaci na jezeře rozbouřené vlny, teď k ním Ježíš v tu noc jde, všichni křičí strachem, že je to přízrak, pak se zjistí, že je to teda Ježíš, trošku nastane uklidnění. Ale Petr jediný říká, chceš-li, řekni, půjdu za tebou. A já jsem si už kolikrát říkala, jaký je rozdíl toho Petra, který dobře začal se pak topit a pochybovat nebo nedíval se na Ježíše, oproti víře těch ostatních, kteří na té loďce v uvozovkách, tedy v bezpečí, všechno pozorují, všechno vidí, ale chybí jim ta osobní zkušenost.
2: Jo, to je dobrá otázka. Co si mysleli ti ostatní učedníci, kteří tam byli? Matouš, který tam se taky objevuje mezi... Proč jsem tam nešel já na tu vodu? Jako, proč já jsem neměl tuhle tu ambici? No, protože ten Petr byl hr a byl trošku před nima, ale já se domnívám, že ten Petr opravdu byl tak trošičku jako reprezentant všech těch ostatních učedníků. Že to, co čteme o Petrovi, je tak trošku řečeno o každém z nás.

0: Klíčové slovo. Hledání v souvislostech.
1: Jiří Tengler je hostem pořadu, ve kterém se dnes povídáme o apoštolu Petrovi, člověku, který byl zajímavý z mnoha úhlů pohledu. A před chvílí jsme tady mluvili o tom, jak vlastně v počátcích církve, tedy po Ježíšově ukřižování, vzkříšení, na nebe vstoupení, se začala formovat ta první skupina církve, která se posléze rozchází do celého světa. A jak Petr došel k okamžiku, kdy musel výrazně přehodnotit, na čem tedy jeho víra bude stát. Mluvili jsme o tom zjevení a posléze návštěvě u Kornélia, jeho obrácení a křtu. Říkám si, že když člověk, osvícený člověk, opravdu následuje Krista, padají ty bariéry, které sám má ve svých tradicích, ve svém myšlení, vlastně ho to nutně staví do pozice, kdy si buduje spoustu nepřátel a kdy nastává rozdělení. Protože ti ostatní nemají tohle poznání, které měl Petr. A tradice pro ně asi zůstávaly hodně vysoko.
2: No, jak ten Petr pořád zůstal hodně tradičním člověkem, jo? Že on se snažil skloubit to staré s novým. On to nebylo to tak, že by to staré opustil a teď by úplně z ničeho nic začal tvořit. Já se domnívám, že v tom okruhu mladé církve Petr se těšil značné úctě. Jo? Právě proto, že ho zažili v tom, jak dokázal věci vyhmátnout s předstihem.

0: vlastně i ta Petrova zrada, která je v Bibli dobře zdokumentována, no tak která firma si dá do svých propagačních materiálů historku o tom, jak selhal její hlavní šéf? No tak to souvisí s tím,
1: přesně,
0: že...
1: Žádná.
0: No, jo, ale to souvisí s tím, že Petr je ukázkou toho, jak my lidé jsme nespolehliví, ale jak je pro nás Boží odpuštění dostupné, že je pro nás určeno. A to ti ostatní zažívají. A ostatně Petr v tom příběhu Ježíšova začení vystupuje jakožto aktivní pozorovatel, zatímco ti ostatní úplně zmizí. Takže jakoby my se na něho můžeme jako dívat, že hodně sliboval a pak hodně zradil. No ale co ti, co neslibovali, tak ti nebyli ani tak blízko tomu Ježíšovi. Ti to nesledovali. Jo. Takže, jak se říká, kdo nic nedělá, nic neskazí. No tak Petr dělal a zkazil. No.
1: V tom dnešním kontextu často se vynořují zprávy o tom, že některý z nějakých slavných vedoucích někde padnul a zklamal. A naše praxe je opravdu odstranit ho většinou z té jeho pozice. Jestli to Pán Ježíš nedělá jinak?
0: No tak ten Petr totiž dostal šanci to napravit, že jo? Z Boží milosti. A ono taky zřejmě... Ta dvanáctka účetníku, respektive jedenáctka bez Jidáše, si neměla koho jiného postavit do svého čela. Ten Petr se osvědčil, že byl nějaký zdatný moderátor a předák. A ono to patří přímo do té zvěsti, že tam, kde já jakožto člověk selžu, tak Bůh pro mě má odpuštění a dává novou šanci. Tak právě proto ten Petr, jako ten... ukázkový zrádce dostává novou šanci, protože no tak to je můj příběh, že jo, kolikrát já se postavím proti Bohu a zase vždycky znovu hledám odpuštění. Karel Kryl má krásnou písničku Petrovo zapření, to je silná, no.
1: Kdybychom si to zkusili nějak zpřítomnit, ten Petrův život, náturu, službu, poznání, jak by vypadal Petr, kdybychom ho potkali dnes?
0: No tak byl by vousatý, hodně zarostlý asi. Tak to jsou úplně jiné světy. Ale co by Petra zajímalo, kdybychom řekli, hele, my jsme ti, kteří se hlásí ke Kristu, stejně jako ty. Jo, a jak to děláte? Jo, kým je pro vás ten Ježíš dnes? Jo, a jak vlastně tu skutečnost, že on je Kristus, ten očekávaný vládce, který přichází s jinými pravidly pro svět, jak se to projevuje ve vašem životě. Petr byl tvárný a myslím si, že zvídavý docela, takže tohle by ho asi zajímalo, jak my v Ježíše, jakožto Krista věříme dnes, co pro nás znamená Kristova vláda.
1: A ještě mi řekněte, já jsem kolikrát přemýšlela, když Ježíš jde a povolává ty učedníky a oni na místě všechno nechají tam ty ryby, ty lodě, ty příbuzný spolupracovníky a jdou. To je něco, co opravdu Ježíš vyžaduje, abychom takhle nechali celý svůj život a obraceli se k němu. Jak je to vlastně s tím následováním?
0: No, ono je to trošku zamotanější, protože to následování, jak dalece člověk vlastně opouští to, v čem žije? No, Ježíš povolá ty učedníky, ty rybáře, aby se stali učedníky, aby ho následovali, no ale co pak čteme dál? Že Ježíš je na večeři v Petrově domácnosti. Tak jak ten Petr následuje Ježíše, když ten Ježíš je u Petra na večeři? Jo, to následování neznamená odložit úplně všechno. Odstřihnout se. Naopak znamená to v tom prostředí, kde já žiju, najít svou variantu, jak Krista následuji. Ostatně, když se podíváme na tu situaci po Velikonocích, kdy se rodí církev, tak učedníci slyšeli jasnou výzvu od vzkříšeného Krista, aby šli do celého světa a hlásali evangelium. No a pak otevřeme skutky apoštolské a co čteme? Apoštolové sedí v Jeruzalémě a sedí v Jeruzalémě a sedí v Jeruzalémě. vyjde od tam nějaké přesahy, co jsou, tak to nejsou apoštolové, to je diákon Jáhen Filip. Pak Petr je donucen tím viděním trošku změnit svůj styl práce a vlastně apoštolové a ta církev se dostane na cestu z Jeruzaléma, až ve chvíli, kdy tam nastane pronásledování. No, takže ono to opuštění toho dosavadního a zaběhlého není tak převratné většinou. Člověk o tom může snít, přát si, abych byl nějak víc obrácený, víc, abych byl horlivější a víc Pána, abych následoval. No ale není vlastně naopak znamením nějaké duchovní zralosti, že najdu, jak na tom místě, kde jsem, budu uplatňovat tu boží poslání. A ne, že budu snít o tom, že se vypravím úplně do nějakého jiného prostředí.

0: Záznam pořadu Klíčové slovo hledejte na všech podcastových platformách.
1: Pojďme ještě jednou k té Petrově zradě, respektive k tomu, co po ní následovalo. Víme, že Petr to hořce litoval, rozplakal se. A pak je situace, ve které se znovu potkává s Ježíšem, sedí někde u ohně, pečou se tam ryby a Ježíš se Petra třikrát ptá, jestli ho má rád. Je to prostě proto, že tři na tři, třikrát si zradil, no, třikrát
2: tomu. Vypadá to tak, že to má být jako protiváha. Ten řecký text z Nového zákona si tam dokonce hraje s dvojím slovem pro lásku. A já znám nejlíp český ekumenický překlad, tak vím, že těm se to podařilo taky vystihnout tím, že jednou se používá slovo milovat a v druhém případě mít rád. Jo, takže tam je určité rozlišení. Spekuluje se o tom, co to mohlo znamenat. Ale ve víře jde o to, ve zbožnosti, že některé věci hold mají zaznít. Jo, že nestačí, aby se to člověk myslel vevnitř. Což je dobře, jo, ale hold to musí ven. Jo, tak jako Petr tu zradu vložil do slov. Zaznělo to akusticky. Tak i ta náprava vlastně tady má zaznít akusticky, aby to bylo nějak vyváženo. A ostatně i v církvi zbožnost nepraktikujeme tím, že mlčíme, ale pak tím, že mluvíme. No. My jakožto kazatelé, tak my mluvíme hodně při shromážděních, ostatní lidé mluvívají míň, ale přece jenom jsou ty důležité životní momenty, kdy se vyžaduje osobní odpověď, osobní vyznání. Že to je křest, že v některých církvích konfirmace nebo nějaké to svědectví o víře, když jsou lidé vysíláni do různé služby, ať už kazatelské nebo správců sboru, presbyterů, starších, tak taky jsou dotazováni a mají to říct, jako nestačí, aby si to jenom mysleli. No, takže někdy ty věci mají zaznít a takže si myslím, že se můžeme učit říkat pěkné věci, no.
1: Konec konců i při svatbě člověk musí vyznat ten slib a závazek. Ano. Už jsem také slyšela, že to je důvod, proč tam někteří nechtějí před ten oltář. A no, ten závazek nemuseli deklarovat.
2: Tak je to tak, no. Ano.
1: Vybavuje se mi další situace s Petrem. Je tedy z knihy Skutků a tuším, že když šel s Janem a apoštol Petr, tak potkali nějakého žebráka a Petr říká pro mě moc krásnou větu: stříbro ani zlato nemám, ale co mám, to ti dám. Vstaň, vezmi své lože a choď. Co mám, to ti dám. Je to opravdu projev zbožnosti, víry nebo síly víry a toho přesvědčení, že se člověk takhle může modlit v takovém odevzdání za druhé lidi?
2: No, je. Tak vždyť to přece zakoušíme a vidíme to dnes a denně. Petr říká, hele, to štěstí není o penězích. Šťastný budeš tehdy, když budeš mít při sobě lidi, kteří jsou ti nápomocní, kteří s tebou mluví. A takhle se vlastně děje spása, takhle člověk přichází ke štěstí. No, není to o bohatství. No, je to ze slova, z toho, jak vlastně na základě slov, a to jsme mluvili před chvilkou, že je zapotřebí mluvit, že pomocí slov si strukturujeme život. A pomocí slov vlastně vyjadřujeme, co je pro nás smyslem života, kdy jsme spasení. Takže to není o penězích. To lekce pro současnost, že taková ta iluze, že čím víc budu mít, tím budu šťastnější. No, to je špatně. Jo. Tam jako potřebuji někoho, kdo mě podrží. A mimochodem k tomuhle příběhu, to je zajímavé, ta prvotní církev byla vedena jakýmsi tandemem, že jo, nebo
1: kolegiem.
2: Kolegium, no byli to právě ti dva učedníci. Jo? Ten Petr, jakožto ten jakoby programový lídr, bych řekl, a potom Jan, jakožto ten miláček páně. Oni tam takový ze začátku fungují vedle sebe. Zmizí ten třetí, oni bývali v sestavě ještě s Jakubem, s tím bratrem Janovým, tak ten tam vystupuje, ale Petr a Jan tam takhle kooperují. To je celkem pěkné. No.
1: Co víme o závěru Petrova života?
2: No nic moc. On v těch skutcích tak tam se o něm dovypráví a nic dalšího tam nemáme. Samozřejmě jsou o tom různé, jako što o každém z těch významnějších mužů a žen, kteří se mihnou v Bibli, tak jsou legendy, které to chtěli dopovědět, dovyprávět. Některé jsou asi víc opřené o nějakou reálnou předlohu, oporu, jiné jsou takové spíš povídány, aby to všechno pasovalo a bylo to pěkné. Takže podle té tradice byl Petr později správcem církve v Římě, už to hlavním městě Římské říše, ale to je vyloženě druhotné. Písmo proto nenajdeme žádné podklady. A udává se vlastně, že Petr byl prvním římským biskupem, od čehož se pak odvíjí celá ta koncepce papežství, jakožto toho prvního, nejpřednějšího správce církve. K té tradici také patří, že zemřel jakožto mučedník. Když se podíváme na ten celý kruh apoštolů, tak se uvádí, že vlastně každý zemře jako mučedník, kromě Jana. No, a u Petra se říká, že měl být ukřižován a on si vymínil, že ať ho ukřižovají hlavou dolů, ne, jako byl jeho mistr, aby se mu v tomhle tomu nepodobal. Ale to, proto nemáme vůbec žádnou oporu. Nevíme, jaký byl jeho konec.
1: V Bibli jsou také dva Petrovy listy. Co je jejich obsahem? Nebo dá se i z nich vyčíst něco o autorovi?
2: No, předně. Ty dva listy patří mezi takzvané obecné dopisy, čili nemají jednoho adresáta, není to žádný jednotlivec, není to žádný církevní sbor, nejbrž je to určeno celé církvi, proto se jim říká obecné dopisy. A Petr, nebo ten autor, který se odvolává na petrovskou školu, nebo ten petrovský přístup, to když se, je to nazváno, že to je epištola Petrova, tak to neznamená nutně, že to Petr napsal vlastní rukou. Spíš, že to vychází z toho okruhu jeho důrazu. Ostatně Petr sám nebyl natolik vzdělaný, aby mohl sestavit takovouhle epištolu, natož pak v řečtině. No. Tak, protože řečtina nebyla jeho mateřským jazykem. Tak, ale co on řeší, to je postavení křesťanů ve světě. Vůči vrchnosti, jak tam žít a jak naplňovat tu svoji roli křesťanů vlastně v režimu, který není přátelský vůči církvi. Ten důraz tam je, vy můžete i v té situaci, která není snadná, tak můžete zachovat věrnost Bohu. Najít si tu cestu. No.
1: A to navzdory vlastním zklamáním.
2: No samozřejmě, samozřejmě. Tak jako s ničím jiným, než jako se selháním počítat nemůžeme stoprocentně. No.
1: Ještě se u konce. Co je potřeba říct ještě na závěr o Petrovi? Co tu nezaznělo?
2: O Petrovi, no úplně jsme vynechali situaci, kterou líčí evangelista Jan při poslední večeři Ježíše s učedníky, kdy jim umývá nohy. A opět tam Petr dostane jedno ze svých lekcí, které s Ježíšem prožíval. Ježíš na výraz pokory všem učedníkům umývá nohy a Petr řekne, ne, moje nohy ty mít nebudeš.
1: A mělo to znít zbožně.
2: No, tak ten uznávaný mistr tam před ním klečí na zemi a vlastně dělá tuhle tu službu a Petr řekne ne. A Ježíš mu řekne jo. Jo, tak je to o tom nechat si taky posloužit. Petře, neokočíruješ všechno sám. Takže tohle je pro mě takové symbolické, no, že nemyslet si, že všechno zvládnu sám, tady je ten Kristus, který mi pomáhá. A on Petr na to pak přistoupí. No, takže mít tu horlivost, já to zvládnu, ale pak uznám taky, že to nezvládnu. Ale vlastně taky, že to nemusím všechno zvládnout sám. Víte, to je přece spása, že nemusím všechno zvládnout sám.
1: Říká Jiří Tengler, host dnešního pořadu a autor mnoha myšlenek o apoštolu Petrovi, o kterém jsme tu dnes mluvili. Moc vám děkuji.
2: Rádo se stalo.
1: Od mikrofonu se s vámi loučí také Kateřina Hodecová. Samozřejmě přáním pokojných dnů. Těším se na slyšenou zase příště.
3: Znáš to, jak to chodí, po každé se neurodí. Znáš to, jak to chodí. Znáš to, jak to bývá, rána jsou nelichotivá. Znáš to, jak to bývá.

jsou všechna slova. Čas je dávno vygumoval, pryč jsou všechna slova. Jenomže každý velký požár jednou dohoří a každá zeď se jednoho dne rozboří.

Doznělo klíčové slovo, které připravila Kateřina Hodecová. Jejím hostem byl Jiří Tengler. Reprízu si můžete poslechnout ve středu po 13. hodině a ve čtvrtek po 22. hodině. Za týden si Kateřina Hodecová pozve do klíčového slova Daniela Čepa. Ze slavných postav Bible si vybrali Jana, toho, který se nebál milovat. Sobotní vysílání Rádia 7 letí z brněnského studia právě k vám, našim posluchačům, a chce do dnešního sobotního dne přispět milou a povzbudivou atmosférou. Ať už nás posloucháte kdekoliv, brněnský tým vás rád provede dnešním dnem 15. srpna. Je po 9. hodině, před námi je čas písniček, pozvánek a mezi nimi i ta výletní. Od 9:30 vyrazíme do Čelákovic, města plného zajímavých míst a architektonických skvostů dob dávných i nedávných. Ty vám o 9:30 představí Milan Remeš. Příjemný poslech vám nyní přeje Klára Literová. Zůstaňte s námi.

Na Rádiu 7 máme teď pro vás připraveny některé pozvánky. Od 20. srpna do 23. srpna, tedy od čtvrtka do neděle, se na vás těší multižánrový křesťanský festival United ve Vsetíně. Pojďte strávit čas uprostřed koncertů, chval, seminářů, workshopů, divadla, sportu, stream scén, modliteb, rozhovorů i duchovního poradenství. Více o osobnostech, které festival navštíví, i z nabídky aktivit zjistíte na webových stránkách akce. Na festivalu se můžete i vy, i vaše děti potkat i s námi, pracovníky Rádia 7, a to v altánu v městském parku. Pod hymnou letošního festivalu United je podepsána kapela Heart of Worship. Píseň s názvem Uprostřed nás nese silné poselství o hledání klidu uprostřed životních bouří, o boží přítomnosti v nejtěžších chvílích a o naději, kterou přináší vědomí, že náš milující Bůh stojí vždy uprostřed nás.

Další pozvánka míří na muže a chlapce. Od neděle 23. do soboty 28. srpna se koná Garage Camp. Na louce pod soutokem Něčínského potoka a Odry vznikne stanový tábor, kde spolu muži prožijí 5 dní společně i o samotě v přírodě Oderských vrchů. Na programu jsou výpravy do přírody, půst od mobilů a internetu a koupání v řece.

Organizace ICEI pořádá Vrba Wetzler Memorial, letní vzpomínkový pochod. Trasa kopíruje téměř 130 kilometrů, které podnikly za dramatických okolností v dubnu 1944 dva mladí židovští vězni, Wetzler a Vrba. Unikli tak z vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau na Slovensko do obce Skalité. Pochod se plánuje od pondělí do soboty 17. až 22.

po písničce od skupiny VR Messenger, Never Stop Singing, je pro vás připraven výlet s letní pohlednicí na návštěvu do Čelákovic, města plného zajímavých míst a architektonických skvostů dob dávných i nedávných, vás vezme Milan Remeš.

Dnes bych vás rád pozval do města, které leží ve středních Čechách, v Polabí, nějakých 20 kilometrů severovýchodně od Prahy a nese název Čelákovice. Nějaký čas jsem v něm žil, mám na ně spoustu krásných vzpomínek a vždycky se tam rád vracím. Je dobře dostupné jak autem, leží mezi dvěma dálnicemi, Hradeckou a Libereckou, tak vlakem, který jezdí na trase Praha, Lysá nad Labem každou půl hodinu a přiveze vás na moderní zrekonstruované nádraží. A pokud znáte písničku Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře Holky z Polabí, tak je vám jasné, že se tam krásně dostanete i na kole. Město samotné se rozkládá na levém břehu řeky Labe a nejstarší písemná zmínka o něm pochází z roku 1290. Předpokládá se, že v té době už měla zdejší osada za sebou více než 200 let trvání. Občané si své město pojmenovali Domov na Labi a tento nápis vás při vjezdu do obce vítá. Pokud pojedete vlakem, tak vás hned po příjezdu zaujme novodobá stavba stojící přímo naproti nádraží a která je charakteristická svou civilností, otevřeností, jednoduchostí konceptu i konstrukce. Přesto dokáže působit tajemně a monumentálně.

útulné a klidné posezení, ale také autentické pokrmy ze sečuanské provincie, protože právě odtamtud pochází zdejší kuchař. Nikdy nezapomenu na jeho úsměv, když viděl slzy v mých očích a sušené čili papričky úhledně odložené na okraj talíře a jeho soucitný dotaz. Pálí? Pálí? Vaše další kroky mohou vést na náměstí, které prošlo v roce 2012 rozsáhlou rekonstrukcí, a najdete tady líbivou pěší zónu s kašnou v jeho horní části, vodní kaskádou uprostřed a výtryskem v části dolní. Ozdobou náměstí je také novobarokní budova radnice, která byla postavena roku 1911 na půdoryse radnice staršího data, která svým původem sahala až do 16. století. Součástí náměstí je také oblíbená restaurace U Bohuslavů. Je to rodinná restaurace, jejíž založení se datuje do roku 1907 a kterou od jejich počátků až po současnost provozuje rodina Bohuslavových. Nevím, jestli s ohledem na své jméno Boha slaví, každopádně prostředí je příjemné a dá se tam dobře najíst. V okolí náměstí jsou i další místa, kde se dá ukojit hlad a žízeň, včetně dvou cukráren a několika kavárniček. V Sedláčkově ulici, která na náměstí navazuje, v domě číslo 109 bydlela před druhou světovou válkou rodina Diamantových. Jejich dcera Věra byla jedním ze židovských dětí zachráněných před transportem do koncentračního tábora sirem Nikolasem Vintnem. Později nosila jméno Věra Gissingová, stala se spisovatelkou a jednou z významných osobností s Čelákovicemi spojených. Původní dům byl později zbořen, ale místo je známé jako Dům u Diamantů a připomíná jej pamětní deska. Nedaleko náměstí v uličce Vašátkově lze na jednom z domů nalézt další pamětní desku, spojenou s jiným čelákovickým rodákem, velitelem 312. československé stíhací perutě RAF v Anglii, Aloisem Vašátkem. Kousek od náměstí je ulice Kostelní, jejíž začátek zdobí barokní pískovcová socha svatého Jana Nepomuckého z první poloviny 18. století a která vás zavede k historickému jádru Čelákovic, které tvoří unikátní komplex staveb na vyvýšené terase u Labe. Hlavními dominantami jsou goticko-renesanční tvrz z přelomu 13. a 14. století. Ta patří k nejzachovalejším tvrzím ve středních Čechách. Také pozdně gotický římskokatolický kostel Na Nebevzetí Panny Marie, pocházející z počátku 13. století, i když během staletí byl několikrát přestavován. A dále budova děkanského úřadu z roku 1782 a také středověký mlýn. Prostory tvrze využívá místní městské muzeum, ve kterém si můžete prohlédnout přírodovědné, archeologické a také historické sbírky zaměřené na region středního Polabí. Zajímavostí je, že s čelákovickým kostelem se pojí jméno režiséra pohádky Anděl Páně Jiřího Stracha. Ten jej navštěvoval se svou babičkou, za kterou jsem do Čelákovic během dětství často jezdíval a rád na tuto dobu vzpomíná. Tady bych rád zmínil ještě jednoho známého čelákovického rodáka, básníka a spisovatele Eduarda Petišku, který je znám zejména svou tvorbou pro děti, a také jeho bratra Františka. Ten byl lékařem, ale také básníkem, prozaikem a hercem, který během 70. let vystupoval až do své smrti v divadle Járy Cimrmana. Zajímavostí je, že ve své době byl mezi cimrmanology jediným, kdo byl skutečně nositelem titulu, kterým se na představeních označoval doktor. Pokud máte rádi architekturu, pak jsou Čelákovice místem, které prostě musíte navštívit, protože tam najdete Volmanovu vilu. Jde o skutečný klenot českého funkcionalismu ze druhé poloviny 30. let minulého století. Nechal si ji postavit místní továrník a mecenáš Josef Volman. Je to jedna z nejkrásnějších a nejdražších rezidencí první republiky. V letech 1938 až 1939 ji pro něj navrhli mladí avantgardní architekti Karel Janů a Jiří Šturza. Velkolepý areál vily je vynikající ukázka.

otázku moderního bydlení meziválečné doby tím nejlepším z českého funkcionalismu a architektury i myšlenek Le Corbusiera, který byl architektům velkou inspirací a vzorem. Vilu si lze prohlédnout při komentované prohlídce s průvodcem. Můžu potvrdit, že jde o zcela unikátní zážitek a návštěva rozhodně stojí za to. Jen je potřeba počítat s tím, že termíny i hodiny prohlídek jsou dané a omezené a je potřeba se přihlásit přes webové stránky. Zmíním perličku. Tato vila hostila v roce 2024 úvodní díl tanečního pořadu Stardance, když hvězdy tančí. Pokud jste milovníky historie, můžete navštívit i nedalekou vesničku Přerov nad Labem, která ukrývá další unikát v podobě skanzenu, který patří k nejstarším regionálním muzeím v přírodě v celé Evropě. Tvoří jej téměř 40 objektů lidové architektury se zařízenými interiéry, které představují život na polabské vesnici od konce 18. do poloviny 20. století. V Čelákovicích je k vidění ještě jedna zajímavá stavba, kterou je lávka Přes Labe. Ta propojuje levý břeh Labe s rekreační oblastí Grádo a obcí Kárany. Byla postavena v roce 2014 a byla zařazena do soutěže o stavbu roku. Dokonce později získala prestižní ocenění amerického betonářského institutu. Je z ní krásný výhled na Labe i nedaleká Znymadla. Na jejím zábradlí najdete spoustu malých bezpečnostních zámků, které tam připevnili zamilované páry jako symboly své lásky. Na pravém břehu vás cestička mezi rekreačními chatičkami a zahrádkami přivede ke klidné tůni jménem Grádo. Tímto místem původně protékala řeka Labe, než byla svedena kvůli regulaci do uměle postaveného říčního kanálu. V meziválečném období se zde nacházely slavné říční lázně a koupaliště, kam o víkendech přijížděly tisíce Pražanů. Nyní je to tiché místo obklopené zbytky lužního lesa, kam se dá zajít na příjemnou procházku. S Čelákovicemi a řekou Labe je spojena i asfaltová cyklostezka, která potěší všechny vyznavače pohybu, kolečkových bruslí, cyklovýletů, pěškovýletů, koloběžkovýletů a nebo joggingovýletů. Vede totiž z Čelákovic podél řeky a dá se po ní dojít, doběhnout až do 40 kilometrů vzdáleného Mělníka. Vynese kolem jezer zvaných Malvíny, kam se čelákovičtí rádi chodí koupat, přes malebnou vesničku Lázně Toušeň, kde se nachází maličké, ale krásné slatinné lázně a kde se do Labe vlévá řeka Jizera. Dále přes město, které má nejdelší název v celé České republice, Brandýs nad Labem, Stará Boleslav, a pak dál a dál až do již zmiňovaného Mělníka, kde se do Labe vlévá řeka Vltava. Jezera zvané Malvíny a břehy Labe jsou samozřejmě také rájem rybářů, takže pokud holdujete rybolovu, jsou Čelákovice místem i pro vás. Věřím, že pokud Čelákovice někdy navštívíte, bude se vám tam líbit stejně jako mě a budete se tam i v budoucnu rádi vracet. S pozdravem létu a cestování zdar, vám z Čelákovic mává Milan Remeš.

Pohádky k poslechu z dětských webových stránek Rádia 7 čekají na vaše děti na adrese děti.radio7.cz. Najdete je schované pod červenými puntíky. A nejen je, ale i různé další nápady a zajímavosti. Využijte čas s Rádiem 7 pro své děti.

a já jim dávám věčný život. Nezahynou na věky a nikdo je z mé ruky nevyrve. Evangelium podle Jana, 10. kapitola, 28. verš.

S Rádiem 7 míříme k 10. hodině, po ní vám ve 10:45 nabídneme další letní reprízu talk show No Filter. Předposlední zastavení v seriálu Ježíšových výroků Já jsem. Do diskuse se s Tomem a Milanem Michalkovými připojí také Lukáš Kryško. S vámi se teď z brněnského studia loučí Klára Literová. Pěkný sobotní den a zůstaňte s námi.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Bylo 10 hodin, posloucháte sobotní program na Rádiu 7, teď už s Lenkou Malinovou za mikrofonem. Je 15. srpna, i k tomu si řekneme něco hned v té první hodince, ale nejprve přehled pořadu, abyste měli z čeho vybírat. Další letní repríza talk show No Filter nabídne předposlední zastavení v seriálu Ježíšových výroků Já jsem. Do diskuse s Tomem a Milanem Michalkovými se připojí 15 minut po desáté také Lukáš Kryško. Jméno muzikanta Samuela Kalety znají zejména pamětníci, kteří poslouchali jeho písně v 90. letech, kdy aktivně působil v Brně. A co dělá dnes? Je jeho život stále spojen s dobrou zprávou o Pánu Ježíši Kristu a s hudbou? O tom, že přísloví, že stará láska nerezaví, si budeme povídat v 11 hodin ve fortepiánu. Je to příležitost a privilegium být s lidmi v jejich nejtěžších a v těch nejkrásnějších momentech, říkají manželé Beth a Sam, kteří spolu tvoří hudební duo The Gaudies. Jak skloubit manželství, výchovu dětí, hudební tvorbu a čas strávený o samotě s Ježíšem, to prozradí popolední v rozhovoru v rámci série The Best of Pohovka 2022 až 2025. Když se krajina ponoří nejprve do stínu a pak i do noci, ozve se šustění křídel. To jediné můžeme slyšet, protože tohle zvířátko, o kterém si budeme v pořadu Korálky s dětmi vyprávět, mluví úplně jinak, než jsme zvyklí. Průzkum začne ve 13 hodin. Proroctví. To je další studna českého duchovního dědictví, na kterou upozorňuje David Loula ve své knize České studny. Její text vám k poslechu nabízíme ve večeru pod lampou po 2. hodině odpolední. Písničky z archivu po 15. hodině hostí po 2. Jiřího Zmoška. Tentokrát se v rozhovoru dostane k dětem, vnoučatům a nebudou chybět rady do života pro začínající umělce. Prozradí, jak napsat hit pro lidi a pro Boha. Zazní písně Ten vůz už jel, Breviář lásky nebo To musím zvládnout sám. Co je zdrojem jistoty našeho života? Jednoduchá otázka, kterou staví tentokrát do popředí pořad Studna slova. S Jiřím Hurtou otevřeme 10. kapitolu 1. listu do Korintu o 15:30. Každá doba nese své výzvy a tlaky i svoje výhody. V té současné hrají velkou roli emoce. Pocity, které pak často definují naše rozhodování. Jakou roli hrají emoce v božím vnímání? Co Bůh cítí? A ovlivňuje ho to stejně jako nás? V další části Poklady z archivu sáhneme po nahrávkách vyučování Dana Drápala právě o božích emocích. K poslechu se můžete přidat po 16. hodině. Co symbolizuje moře či jezero v Bibli a jaký užitek z toho má naše víra dnes, když se utápíme v moři starostí a trápení, když nemáme sílu na další zápas s okolnostmi, které nemáme pod kontrolou? U Mojžíše a taky u Ježíšovy konfrontace s rozbouřeným mořem se zastavíme v pořadu Kudikam ze série Význam prostředí v Bibli. Naslyšenou se těší Dana Kenningová v 5 hodin odpoledne. To je tedy rychlý sled pořadů na celý čas od nynější doby až do 17. hodiny do času podvečerního. Příjemný poslech.

Hospodině Čunkové, jedna hebrejská, chvalte služebníci Hospodina a potom už pořád No Filter s dalším dílem série Já jsem cesta, pravda i život. Jak rozuměli pojmu cesta lidé v Ježíšově době a jak mu rozumíme dnes my v 21. století? To je otázka pro další díl pořadu No Filter za chvilku.

0: No Filter. Pořad, který čerpá z historicky a duchovně hlubokého zdroje, kterým je Bible. Pořadem vás provází Milan Michalko a Tom Michalko, vedoucí CityChurch.cz. No Filter můžete poslouchat na Rádiu 7 nebo na podcastových platformách. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Vítejte u další epizody No Filteru.
1: Pokračujeme v sérii Já jsem s Lukášem Kryškem dneska v pořadu No Filter. Ahoj Lukáši.
2: Ahoj Tome, ahoj Milane.
1: A je tady Milan samozřejmě.
3: Nazdar.
1: Tak, během podzimu jsme rozebírali sérii kázání, které měl Lukáš. A je to vždycky Já jsem a něco. Je to výrok Ježíše, který se snažíme rozebrat, trošku si to přiblížit a taky z toho vytáhnout něco do života, co s tím, protože to možná na první dobrou úplně takhle z toho textu nejde hned. A dneska budeme pokračovat. Lukáši, tak co je tam zatím Já jsem dneska?
2: No, jsme v 6. díle, takže nám to už hezky se blíží ke konci, ale nestihli jsme to do konce roku, tak snad jaro nebo konec zimy bude dobrý.
1: Máme čas.
2: Máme čas, ale budeme dneska se bavit identitou Ježíše, která je Já jsem cesta, pravda a život.
3: Taková klasika.
2: Úplně nejvíc
3: to
2: klasika.
3: To si pamatuju jako ze všech těch jako konferencí, přednášek, kázání.
2: A najdete to v Janově evangeliu ve 14. kapitole. Já to pak nějakou jeho část přečtu. A jinak můžeme se vlastně dneska zabývat tím, jaká je cesta Ježíš. Mm-hmm. Jaká je cesta Ježíš.
3: No, a to bude těžké, protože si myslím, že vlastně každý z křesťanů, který nás teďka poslouchají, tak vlastně to zapadne do té kolonky, to jsem slyšel asi tak milionkrát. Jako. Co ten Lukáš jako o tom bude vykládat? Jo?
1: Tolik nedělí jsem to viděl jako nápis zakazatelnou.
3: Ano.
2: Nejhorší to mají ti, co to mají jako nápis.
3: Přesně, jako no, to je úplně, tak pojďme do toho teda.
2: Jo, tak jenom pro kontext, ten příběh se nachází už jako při poslední večeři. Je to vlastně příběh, kdy těsně předtím mám pocit, odchází Jidáš jako z večeře a vybere si vlastní cestu, možná těsně potom. A je to rozhovor mezi jím a učedníky. A vlastně ta výzva toho cesta, pravda a život směřuje předně k ním. Tak já budu číst, přečtu to od 14. kapitola od 3. do 6. verše. Ještě tam přidám teda jednu půlku toho druhého. Jdu, abych vám připravil místo. A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já. A cestu, kam jdu, znáte. Řekl mu Tomáš, pane, nevíme, kam jdeš, jak bychom mohli znát cestu. Ježíš mu odpověděl, já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne.
3: No, taky je to spojeno s jedním tím radikálním výrokem, takovým vymezujícím se, jakože nikdo nepřichází k Otci než skrze mne, takže...
2: Jo, tak jestli existuje víc cest k Bohu, tak tady Ježíš jasně říká ne, žádná taková cesta neexistuje. No, ale možná pojďme to rozšířit, že to není jenom o té cestě, protože možná cesta je takový ten hlavní leitmotiv toho výroku, proč oni vlastně se baví o tom, kam vlastně mají jít. Jo. A Ježíš říká, no vy máte jít po té cestě. Mm-hmm. Ale ono je to součást ještě toho, že tam je pravda a taky život. Ježíš není jenom cesta, ale je vlastně ještě tyhle ty dvě moudra nebo dvě slova. Mm-hmm. Takže cesta, pravda i život. No a když se nad tím jako zamýšlíme, tak asi to zásadně je cesta. Já myslím, že důležitý je, že on tam Ježíš mluví o nějaké cestě, která možná bychom mohli říct, že je spojená s nějakým jako záhrobním světem, to znamená, že po smrti někam budeme odneseni, máme nějaké místa, kam on jde a on nás tam bude sebou brát. Ale vlastně základ je, že říká těm učeníkům, já jsem ta cesta. Cesta vlastně je nějaký stav, kdy cestujete od někud někam, jste na cestě, to znamená, že to není ještě ten konečný stav, není to ten cíl.
1: Jo.
2: Takže kdybychom se chtěli zamýšlet, tak vlastně, co to znamená ta cesta. Mm-hmm. A za mě je cesta samozřejmě život, To znamená, jako, že jste na cestě života a jestli jdete po té správné cestě v tom životě, nebo jestli jdete po nějaké zvláštní jiné cestě. A co si budem, v křesťanském světě je to hodně zásadní otázka, po jaké cestě vlastně se chodí.
0: Zaujalo vás toto téma a chcete slyšet celou neskrácenou verzi? Stačí otevřít stránky citychurch.cz a kliknout na tlačítko No Filter Speciál. My vám pošleme odkaz na neskrácenou verzi epizody přímo na váš e-mail. Děkujeme, že nás posloucháte.
1: Myslím si, že i kulturně to musel být zajímavý výrok, protože cesty nebyly zas tak obvyklá věc. Pro nás dneska automaticky cestu si vybavíš asfaltovou cestu,
3: dálnici.
1: D1. Zrovna tu možná. Teď už možná ano. Ale je to něco kultivovaného, dovede tě to od někud někam. Samozřejmě už ty cesty Římani nějaké postavili, ale většinou ještě jako stavěli. A díky tomu pak křesťanství vlastně mohlo se rozšířit takovou rychlostí, protože ty cesty byly připravené, ale to byla nějaká možná novinka nebo něco, co do té doby tolik neznali, kromě takových těch prošlapaných, uježděných
2: stezek
1: které mohly být nebezpečné.
3: No.
1: A teď je to něco nového, takže už jenom tenhle ten výrok je zajímavý.
3: Když to mě vlastně nenapadlo, že díky těm cestám, které Římani vybudovali, tak křesťanství vlastně se dostalo potom do Evropy, že jo, dále.
1: Určitě, jako. Protože bylo kudy jít, bylo
3: to zajímavý. Zajímavý kontext, protože vlastně Martin Luther to udělal to samé s knihtiskem.
1: Ano.
3: Že vlastně on využil technologii, která byla nová v té době, tak sorry.
1: A zpátky k tomu, ano, no. Křesťanství, no, následování Ježíše není destinace, ale cesta.
3: Jo.
2: A je to vlastně těžký, protože vlastně ano, i dnes se hodně zdůrazňuje ta destinace, ten cíl, to, že se dostaneme do věčného života, budeme v ráji a tak dál. Ale možná míň se tak jako koukáme na to, že vlastně už teď jako jdeme po nějaké cestě a jsme na nějaké cestě s Ježíšem a možná, že Ježíš je ta cesta.
3: Mm-hmm.
2: Jako přemýšlet o tom. Jinak samozřejmě má to i kontext ve Starém zákoně, já tady vždycky přinesu i starozákonní pohledy, protože Ježíš byl Žita a byl v tom židovském prostředí. Mám tady dvě ukázky z toho, jak byla cesta součástí nějaké cesty Židů. První je z Mojžíše, z Deuteronomia, z 10. kapitoly, 12. verš. Nyní tedy, Izraeli, co od tebe požaduje Hospodin tvůj Bůh? Jen aby se zbál Hospodina svého Boha, chodil po všech jeho cestách, miloval ho a sloužil Hospodinu svému Bohu celým svým srdcem a celou svou duší. To je první jako starozákonní ukázka, které vždycky nám hezky dokreslujou možná ten význam té identity Ježíše. Tak možná Ježíš tady, když říká, já jsem ta cesta, tak naráží na tu Mojžíšovu cestu. Tady je trošku takový jako malej šťouchanec, že tady jsou ty cesty.
3: Jo.
2: Ale Ježíš pak říká, ne, už nejsou cesty, už je jenom cesta.
3: Mm-hmm.
2: Ale můžeme říct, že právě možná ta identita Ježíše je, já jsem ta cesta a je to ta Mojžíšova cesta, kterou mu Bůh říká. Nějaký koment od vás?
3: Jo, pro mě třeba se je zajímavé, čím to úplně jako začíná, jo? Nermuďte se v srdcích. Že vlastně evidentně to navazuje na nějakou skepsi, jo? Na něco jako, a že vlastně celé tohle to má být jako, teďka když trochu dělám takový mostík, jo? Chystáme vlastně mashup s názvem Umění žasnout, nebo umění se radovat, jako obnovit svoji radost, jo? Že hele, on to přesně tady tím začíná, jako jste úplně jako v depresi, jste úplně jako, tak já vám teďka řeknu něco, co pro vás bude jako, aha, tak to je super, jo, na to se těším. Že to je vlastně napsáno s tímto pohledem, jako.
2: No, oni už asi tušili, že to nebude dobrý, že Ježíš jde do včelího úlu, jako si pro bodance, že jako jeho cesta životem pravděpodobně končí, takže mít optimismus v takové situaci pro učedníky a možná i jim Ježíš řekl, že to je poslední večeře, tak co vlastně jako si od nich očekával? Tak v té emoci pak ano, je to vlastně nějaká naděje, kterou Ježíš dává učeníkům pro jejich budoucí cestu.
3: No, jakože ta otázka, jo, tak jestliže toto má být vlastně celé jako povzbuzení, to, že Ježíš je cesta, co to znamená jako pro mě v pondělí ráno? Jako, jak se mám radovat v pondělí, když jedu autobusem do práce, třeba, jo? Ale Ježíš je cesta, jo? A teď se ti uleví.
2: To je právě to, že ty jsi na té cestě někde z nějakého místa do nějakého místa, jsi v normálním prostředku a Ježíše tam tak nějak jako necítíš a nevidíš, tak je to jako no, asi těžký, že jo? Tam asi narážíš. A ono, co si budem, i všechny ty výroky, já jsem, jsou takové jako hodně abstraktní, jo? Že ke každému potřebuješ ten příběh. Tak co to znamená, že Ježíš je cesta? Ale asi pro mě je to, že na té cestě nejsem sám.
3: Mhm.
2: Nebo že vlastně jako Ježíš definuje nějaký ty, to, že ta cesta nějak jako vypadá a nějak jako je, jo. Možná není viditelná, možná není z kamenů a z cihel, je možná spíš jako, že se dotýká těch vnitřních věcí než těch vnějších, to znamená, nemůžu se po té cestě fyzicky projít, ale vlastně po ní nějakým způsobem vnitřně jdu.
1: Jo, vlastně život je živý organismus, prostě věci se hýbou, věci nemůžeš ovlivnit. Znělo by to jinak, kdyby řekl, já jsem kostel, pravidla, rutina, a, ale je to cesta.
3: Hele, taky bychom z toho něco vytáhli. Jo?
1: Cesta, pravda a život.
3: Jo.
1: Jo, ne rutina, něco jako
2: zákon.
3: Jo, to bylo hustý, že? Nermuďte se, protože jsem rutina, kostel.
2: Nermuďte se, protože jsem pravidla, které musíte dodržovat a budete u mě.
1: Protože jsem rutina.
2: Samozřejmě trošku si z toho děláme legraci, ale jo, je to vlastně cesta, to znamená možná cesta, která nemá, myslím, že pro nás vždycky jako nová, jo, to je asi důležitý, že to není takový to, že vím, že D1 vede od A do B a tam nějak jako mezi tou cestou plus minus vím, kde jsou ty benzinky, když můžu zastavit, se načerpá.
1: Kde je mekáč, kde není.
2: Ale tato cesta je vlastně jako cesta objevování. Jo, že vlastně pořád jsi jako poutník na cestě, která vlastně nevíš, jaké má zatáčky, nevíš, jaké je okolí kolem ní, co tě na té cestě možná potká.
1: Ale taky čím častěji na ní jedeš, tím víc ji znáš.
2: No jasně, protože tě vlastně ty zastávky, to okolí a to věci, které na ní potkáváš,
1: ano,
2: možná překvapujou, ale zvykneš si na to, nebo možná je pro tebe vlastně objevná a zajímavá, že i když třeba jsou tam některé věci těžké, tak přesto pro tebe znamenají, že na té cestě jako ale se necítíš třeba nebezpečně.
3: Jo.
1: Pro mě je to třeba můj pravidelný běžecký okruh, kde chodím běhat. Vlastně jsou tam takové ty místa, kde jsou kritické body, kdy vám chuť to jako otočit, protože vím, že to můžu otočit.
2: Většinou je to kopec.
1: Je to kopec.
2: Ale když je tam kluské nějaké jako bláto.
1: Já běhám po rovině relativně, je to kolem řeky. A mám body, kde jsou mosty a můžu se vlastně vrátit už na tu cestu zpátky.
3: Jo.
1: A můžu to vzdát. Zajímavé je, že ty kritické místa jsou většinou u těch mostů, kdy máš chuť, jako ty vrdě, už se mi nechce. Protože vím, že další most znamená další 2 kilometry.
3: Jo.
1: Takže vlastně se ti nechce. A většinou to je v tu chvíli, kdy už ti jako dochází dech nebo ti začne bolet noha. A vlastně musíš pušnout někde dál, takže jsou tam i ty kritické body na té cestě.
2: Já bych je nazval těžké věci, že vlastně možná na té cestě někdy jako zažiješ bolest, někdy zažiješ jako strach, možná nějaký zklamání, ale co si budeme třeba i naštvání jako na Boha.
3: Jasně, no.
2: Ale vlastně pořád ta cesta ti dává nějaký jako pomoc vyřešit ten problém.
3: Jo. No, ale je to zajímavé, jak to ty říkáš, že to není prostě kostel, zákon a rutina, ale taky Ježíš neřekl, já jsem sluníčko, mráček a kopretinka.
1: Jo,
3: že prostě, hele, není to úplně jako...
2: Extrémy,
3: jo, že prostě takové, jo, že vlastně je to něco někde mezi, vlastně, a je to asi záměr, že prostě to taky úplně jako nezměkčil, jako jo, že neřekl to, co říkáš ty, prostě rutina, zákon a tak, neřekl ani sluníčko, mráček a ptáček, jo, ale řekl, já jsem cesta, pravda a život, což mi připadá někde uprostřed, tak trochu jako, pro mě třeba cesta jako, je hrozně zajímavé to, co jste říkali, že nejsi sám na té cestě. To je vlastně to první, co si myslím, že ti lidi se z toho měli radovat, nebo OK, nejste sami, jo. Mimochodem, já jsem měl teďka nějaký rozhovor s nějakým, no, bylo to pro mě zajímavé, že bylo to s člověkem, který řeší nějaké věci a vlastně, když jsem sledoval linku toho jeho vyprávění, tak tam byl vlastně kritický strach ze samoty a proto ten člověk tak trochu jako manipuluje s ostatníma, aby nebyl sám, jako jo. Což já třeba asi nejsem úplně jako tak, že bych se bál samoty, ale mám pocit, že to je obecně něco, co přináší jako strach samoty.

0: Já mám rád cestu a pro mě to je perspektiva. Jo? Někam to vede, jo? Že takhle můj mozek přemýšlí a mám rád věci, které někam vedou. A řekl bych, kdyby mi Ježíš řekl, já jsem ta cesta, jo? Tak vlastně je to tam zatím OK, takže on ví kam, jako jo. A já můžu prostě jít a vlastně tu cestu jako nacházet, objevovat další jako horizont.
1: Já myslím, že tam je ten element toho pokoj. Víš, že seš sice na cestě, zažíváš možná těžké věci, ale zároveň jako máš pokoj, protože víš, že to je cesta, která je zabezpečená samotným Bohem. Mm-hmm. To znamená, možná je těžká, možná není příjemná v tuhle chvíli, možná mě čekají nějaké jako zlý věci, ale vlastně jsem v pokoji, protože vím, že skrz to projdu.
0: Jo, a někam to vede. Třeba i když prostě jsi na cestě a chytneš jako bouřku, tak jako jo, no tak je to nějaký kontext, ale pořád jako...
2: Pořád to někam vede.
0: Vede. Přesně, tak to je pro mě třeba jako, já bych řekl, Ježíši, děkuji za povzbuzení, jako, jo, že to by asi pro mě bylo... Je tam ještě něco takového, co...
1: Já mám ještě jeden ze starého zákona, to je vlastně takový to, proč to Ježíš použije a proč se s tím identifikuje, s tou cestou, tak byl tam mužišovský pohled, tak se koukneme ještě na prorocký pohled a ten je z Izajáše, jestli můžu přidat z Izajáše ze 30. kapitoly 20. a 21. verš a v kontextu je to o tom, že Hospodin vyčkává, aby se mohl smilovat. A vlastně je to pro Izraelce, tak jenom na konci právě říká tady toho úseku. Ať vám dával panovník chléb soužení a vodu útlaku, on, tvůj učitel, už se nebude držet stranou. Mluví o sobě, Bůh. Na vlastní oči uzříš svého učitele a na vlastní uši uslyšíš za sebou slovo. To je ta cesta, jděte po ní. Ať budete chtít doprava nebo doleva. Tečka. Já myslím, že Ježíš právě, když už mluvil o tom, že já jsem cesta, tak se identifikoval jak s tím Mojžíšem, kde tam byly ty cesty, ale zároveň se identifikoval s tím, že vlastně on je ten učitel, který o sobě prohlásí, já jsem ta cesta a jděte po té cestě. Mm-hmm. Tak jenom, že to má opravdu i ten starozákonní kontext. Jo, ať jdete doprava nebo doleva, tak vždycky jdete po ní, což je tak jako hezký.
0: Mm-hmm. Jo. Tak nevím, jestli ještě vytěžíme z toho ještě něco jako z té cesty, co jako vlastně, co je na tom to povzbuzující, jako jo.
1: Tak ten highlight, no, tak jakože vlastně seš na cestě, která vlastně ti může přinést pokoj, ať se na té cestě dějou různé věci. Není to růžová cesta, sluníčková, nebo jak jste říkal, fialková. Ani to není ta tvrdá zákonická cesta, je to prostě cesta, kterou hold každý musíme projít, protože žijeme, ale že na té cestě můžeš zažívat jako věci, které jsou nadpřirozené.
0: Jo. A jako jedna z věcí ještě, která asi souvisí, nevím přesně, já jsem myslel jako tu cestu jako proces, když jsem říkal, jako, že je to nějaký jako, a tam přichází všechny ty věci, jako ta bouřka na té cestě, ale to, že je tam nějaká jako ta finální destinace je vlastně taky fajn, jako jo. Jo, že...
1: Každá cesta má ten začátek, jo, ten konec.
0: Jo.
1: A možná ale jako právě jenom neupnout se jenom na to, že někam jedu, že jo. Takový to, že musím do Ostravy z Prahy. Je, to bude dlouhý a ať už ta cesta je za mnou, ale možná víc se radovat z toho, že jsme na té cestě.
0: Jo.
1: To znamená nepřečkat to, nepřežívat jenom, abychom jako přežili a pak mohli už být konečně v tom cíli, ale ne, tak jsme na cestě.
0: A cesta je cíl?
1: A cesta je možná právě ten cíl a to je právě ono, jo, že teď právě zažívej Ježíše, protože teď seš na jeho cestě.
0: No a já si pamatuju na jednu naši dovolenou s manželkou, se Zdenkou, kdy jsme vysloveně vyrazili, jako zhruba jsme věděli, kam jedem, jo? Vlastně nakonec hele, to bylo úplně na punk, jo, my jsme spali v autě, jo, co jsme ještě byli trošku mladší. Ale jakože jsme vysloveně jeli pomalu krajinou, evropskou teda, a vlastně dívali se, je, tady je jezero, jo. A teďka jsme zastavili u jezera, jsme se vykoupali, jsme říkali, jo, tak zůstaneme tady do zítřka, jako jo. A jako věděli jsme, že jedeme na nějakou, teda to bylo jako do Francie, jsme se chtěli podívat, ale vlastně, že jsme si strašně užívali tu cestu. Jako taky mě tam nakrklo spoustu věcí, jako mítná brána ve Francii, kde prostě mi to nebralo nějaké mince tehdejší, jako asi už to byly eura nebo něco. Teď je to prostě jako úplně jsem se jako doběla vytočil, jako jo. Prostě na ty hloupé

0: úplně systémy, jo. Ale vlastně to byla ta cesta, jako cesta byla vlastně cíl, dojeli jsme někam. A je to o tom, jako že cesta s Ježíšem je vlastně objevování. Jako
1: dobrodružství.
0: Věcí,
1: dobrodružství. No. Je to vlastně, že cesta s Ježíšem je dobrodružství tak. Na cestě.
0: Mm-hmm. No tak a to je, myslím, docela super jako téma do speciálu. Vůbec dobrodružství na cestě. Hele, to mě zajímalo.
2: Jo,
0: dobrodružství
2: tak jdeme,
0: na cestě.
2: Jdeme na to. Moc díky, Lukáši, a loučíme se s našimi posluchači.
0: Jo.
2: A mějte se krásně. No
1: filtráky,
2: uslyšíme se.
1: Loučíme.
2: No filtráky, uslyšíme se za týden.
0: Mějte se hezky.

0: Toto byla další epizoda pořadu No Filter. Doufáme, že vám přinesla inspiraci. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Děkujeme a za týden opět nashledanou u No Filteru.
1: Ježíš o sobě neřekl, jsem kostel, pravidla a rutina. Místo toho se označil slovy cesta, pravda a život. Je cestou k Bohu Otci, cestou, kterou můžeme jít, cestou, která je cíl. Sedmidílný reprízovaný seriál se příští týden uzavře Ježíšovým výrokem Já jsem vinný kmen.

0: Dnes je 15. srpna a v kalendáři najdeme krásné jméno Hana. Jméno Hana, které je dnes v občanském kalendáři, má stejně jako jméno Anna své počátky v hebrejském slově Chanach a znamená milostiplná, milostná nebo líbezná a něžná. Toto prastaré jméno je u nás dodnes velice oblíbené.
1: Posloucháte Rádio 7.
0: Kalendárium. 15. srpna 1914 po 10 letech výstavby byl otevřen Panamský průplav, který nabídl průjezd mezi Atlantickým a Tichým oceánem. A v roce 1947, 15. srpna, Indie vyhlásila nezávislost na Velké Británii. Země se rozdělila na dva tábory, na Indii, kterou spravovali hinduisté, a Pákistán, který ovládali muslimové. Rozdělení vyvolalo velké stěhování mnoha lidí a vlnu nezhod. Dnešní den je také dnem narození Napoleona Bonaparte, francouzského císaře a vojevůdce. Narodil se 15. srpna 1769. A u dnešního data si můžeme připomenout ještě jméno Oty Janečka, českého malíře, grafika a ilustrátora především dětských knih. Narodil se také 15. srpna roku 1919. Zemřel v roce 1996. A poslední jméno, které připomenu u dnešního data, je datum její jméno Patricie Mary St. John, anglické spisovatelky, která zemřela 15. srpna 1993. Většinu svého života pracovala jako protestantská misijní řeholnice v Maroku. Nejprve pomáhala svému bratrovi v nemocnici pro cizince, později se ovšem přestěhovala na vesnici a pomáhala nejchudším. K jejím nejznámějším knihám patří Poklady pod sněhem, z dalších titulů zmiňme třeba knihu Odkud teče řeka nebo Tajemství čtvrté svíce. To je tedy Patricie St. John, další jméno, které se pojí s dnešním datem. Posloucháte Rádio 7.

www.radio7.cz. Novinky, informace o vysílání, dění v redakci, tipy na zajímavé pořady, audioarchiv a mnoho dalšího.

0: Dostáváme se k 11. hodině, posloucháte 15. srpnové vysílání na Rádiu 7, u mikrofonu je Lenka Malinová a zůstanu tam i v pořadu Fortepiano, který právě začíná.
1: Fortepiano.

0: Co prožijeme v mládí, to nás formuje pro náš další život. Platí to v různých oblastech života. Budeme si o tom povídat se Samuelem Kaletou, muzikantem, jehož život je spjat s Brnem, kytarou a vírou v Boha. Do fortepiána přijel ze Šumavy a já ho tady vítám. Vítej, Same.
1: Děkuju.
0: Od mikrofonu vás také zdraví Lenka Malinová, tak jako obvykle. Když se řekne jméno Kaleta, tak se mnohým vybaví řada mužů s tímto jménem. Patříš také do toho kazatelského klanu, do té rodiny?
1: No, je to takový profláklý příjmení. V protestantských kruzích jo, patřím, no.
0: Tak řekni něco o té historii vůbec toho jména té vaší rodiny.
1: No, to bych začal asi dědečkem mým, který pochází z Hrádku ve Slezsku. A jeho syn Jan a jeho syn, Jan byl můj strejda, nebo je můj strejda, tatínek Pavel, tak oba byli kazatelé. Můj brácha byl kazatelem, já jsem teda tak úplně nebyl kazatelem, nebo trošku taky, jeden čas. Takže my to tak nějak máme v rodině, potom i od bráchy syn, taky zase, tak je to takový, nějak se to tak prostě těma generacema
0: předává. Předává se štafeta stejně podobně jako v podnikání a v nějakých takových profesích a o tom se také budeme bavit.
1: Jo, je to tak, já myslím, že to je jako fajn, protože když to dítě to vidí, co ten tatínek dělá, tak si to prostě od malička načítá a je to takový přirozený, že jo, dřív to bylo třeba v tom podnikání v řemesle, že se to předávalo taky z generace na generaci. A je to dobře. No.
0: Mm-hmm. A potom je tam ještě ta muzika. To také ve vaší rodině v hojnosti.
1: Muzika taky. No, já bych řekl, že všichni ty příbuzní, co dělají muziku, jsou fakt muzikanti, na rozdíl ode mě. Já jsem takový písničkář. Ale oni jsou muzikanti. Tatínek třeba velký muzikant nebyl, ale hodně zpíval. Zpíval rád a zpíval nahlas.
0: No.
1: A takže on nás třeba v neděli ráno budil, ne, že by nás chtěl budit, ale on si ráno zpíval. A tak nás to budilo, to si tak jako pamatuju.
0: Zpíval chvalospěvy?
1: Jo, tak on většinou takový nějaký kancionálovky, ano, to ano. On měl takový oblíbený. A navíc třeba zpíval polsky, protože on je původem Polák, že tam se mluví teda po našemu. Takže no, my jsme to měli takhle jako pestrý doma.
0: Měli jste to pestrý a ty taky mluvíš po našemu, umíš to ještě?
1: Ne, já se v Polsku domluvím, ale jakože bych uměl, to ne. Den dobrý, bardzo dobrý.
0: My dneska budeme trošku vzpomínat a důvod, proč jsem tě sem pozvala, je prostý. Ty máš nějaké spojení s městem Brnem a to spojení je docela, bych řekla, těsné, nebo aspoň bylo v určité době. Nevím, co z toho zůstalo do dneška. To mě bude právě zajímat, ale budeme se trošku vracet do historie, ale budeme mluvit také o současnosti. Hudební skupina Jonáš, s tou byl trošku spjatý tvůj život, ale písně jako Plavčík Žán, Když v bouřích žití znaven, nebo písničky pro děti. To všechno je spjato s jménem Samuel Kaleta. Pamětníci si tě vybaví s kytarou, jak zpíváš v Brně u baptistů. Od té doby ale uplynulo už mnoho let. Jak na tu dobu vzpomínáš?
1: No, v dobrým. Vzpomínám na to rád. Já mám takový období v životě, který nějak mám pro sebe rozlišený a tohle to bylo jedno z těch důležitých v něčem, v hodně věcech, řekl bych. Tak jednak v té muzice, myslím, že vlastně Brno bylo takový počátek toho mýho písničkaření, protože předtím...
0: Ty jsi byl tehdy hodně mladý, ty jsi tady studoval?
1: Já jsem přišel na průmyslovku, ale už po učňáku, takže jsem byl trošku starší než ty moji spolužáci. A my jsme měli třeba kapelu i ve škole, nebo vlastně dvě kapely ve škole. Potom u baptistů jsem teda hrál třeba s Rančovými a s dalšíma lidma. Ale začal jsem i vlastně zpívat hodně sám. A oni mi tak trošku u těch baptistů k tomu dokopali, protože to bylo pak už nějak téměř jako pravidlem, že při čtvrtečních shromážděních já jsem musel mít připravenou písničku nějakou, nebo se počítalo s tím, že budu zpívat, jo. A to byla dobrá škola, protože já jsem musel tak, nebo přišlo mi to, že je to dobrý sledovat to kázání, aby ta písnička byla trošku tematická.
0: Aby se to k tomu hodilo.
1: Aby se to hodilo. Takže to bylo dobrý. Takže já jsem se učil takhle jako vnímat to prostředí a co se děje a o čem se mluví a hledat k tomu tu písničku, pak ještě teda ji zaspívat, zahrát. Takže skvělý. A jako mně se na církvi líbí to, že to je pro začínající muzikanty takový bezpečný prostředí.
0: Ano,
1: jo?
0: Ano, ano.
1: I když jsme třeba byli jako děti v besíce, jo, nebo potom v dorostu, v mládeži, a když se něco před tím sborem takhle zpívá nebo předvádí, tak je to bezpečný, člověk nemusí...
0: Všichni fandí,
1: jo. Občas se najde nějaký takový rejp, a řekli trošku jako tohle, ale
0: trošku
1: to už...
0: Držuj to tempo.
1: No, ale to už člověk ví dopředu, tenhle dne člověk je takový, tak to je jasný, jo, to je v pohodě. Takže jo, dobrý, takže pro mě to taky bylo důležitý, tady to.
0: No. A to se bavíme o nějakých 80. nebo už 90. Je, před revolucí nebo po revoluci?
1: To bylo ještě
0: před revolucí.
1: No, bylo to.
0: A nemusíš říkat datum.
1: Neřeknu,
0: my jsme si před pořadem sdíleli, že ta čísla nejsou
1: roku 80,
0: zrovna bylo naší silnou stránkou.
1: Nejsou.
0: Tak prostě ještě před revolucí.
1: Jo.
0: To byla ta doba, kdy už to všechno tak trošičku bobtnalo.
1: Ono to vlastně, celá ta moje muzikantská éra začala mnohem dřív. Pocházím z Trhovýho Štěpánova, tam je církev bratrská, nebo byla v té době. A můj starší brácha s klukama v mládeži založili kapelu a hráli takový všelijaký věc. Jako křesťanský písničky, ale takový svůj styl měli. Oni dokonce byli jedna z prvních protestantských, myslím, možná kromě evangelíků, to nevím, skupin hodin, který začali hrát s bicíma.
0: No a ještě tady u baptistů přece byl Luboš Hlavsa.
1: Luboš Hlavsa, ano, s Lubošem jsme taky...
0: To byla taky rarita.
1: Jo, Luboš, no.
0: Ano.
1: Ale tohle bylo vlastně ještě nějakých...
0: Ještě dřív?
1: Možná 10 let předtím.
0: Mm-hmm. Průkopníci.
1: A kluci mě tenkrát, mě bylo 10 let a oni mě vzali do kapely a hrál jsem na mandolínu. Takový jenom doprovod, ne? Takový ty brnkačky,
0: na mandolínu.
1: Mandolínu. A to pro mě bylo strašně důležitý, že jo, v tom věku. A později jsem tam nějak, asi jsem tam nějak v té kapele zůstal, to si přesně nepamatuju, ale později, když mi bylo nějakých 14, 13, tak jsem začal hrát na basu nebo na kontrabas. A to brácha už byl v té době v Brně na studiích a chodil na Smetanku k baptistům. Ale měl kamarády jako mezi katolíkama, evangelíkama, takže my jsme tu kapelu, nebo brácha tu kapelu rozšířil o další, hlavně zpěváky a muzikanty tady z Brna, a my jsme teda tam z toho Štěpánova a z Vašimska, takhle jsme se dávali dohromady a hodně jsme jezdili do Brna.
0: Měli jste nějaký název?
1: No, my jsme si říkali faráři, ale to se nějak, myslím,
0: se to neujalo, ne?
1: Neujalo, říkalo se kaletovci, myslím.
0: Ano, kaletovci, no, tak to no. Jo, to jo.
1: Ale my jsme si tak jako říkali, nám se to líbilo víc. A ještě ti můžu říct takovou perličku. To bylo za komunistů, že jo, nějaký vydávání desek. To vůbec
0: to nešlo.
1: Vůbec. Ale nám se podařilo vydat desku. Nebo podařilo. My máme příbuzný v Polsku a oni tam taky, že jo, měli kapely různý a sehnali nějaký kontakt do Kanady na nějaký prostě Poláky, kteří tam žili delší dobu. A oni jim vydali v Kanadě desku, pak se to pašovalo do Polska. A přes tyhle naše příbuzný jsme se nějak prostě do té Kanady taky ty nahrávky jsme dostali. Oni nám tam vydali desku, propašovali to do Polska a my jsme to pak, nebo různý lidi to pašovali z Polska do Čech. Pokud vím, tak celníci nějakou tu zásilku vyhmátli, takže z těch desek nebylo až tolik, ale nicméně nám vyšla v Kanadě deska.
0: A máš ji doma?
1: Mám ji doma, teď jsem si ji nedávno právě pouštěl, moc se to poslouchat nedá, teda jo, popravdě.
0: To jsou mi věci, co se tady dozvíme všechno dneska. Takže deska dokonce.
1: Jako tato skupina, nebo ta muzika, kterou jsme dělali, pro mě to bylo důležitý i v otázce života s Pánem Bohem. Já jsem vyrostl, že jsme se bavili o tom dědečkovi a tatínkovi, kazatele a tohle to všecko, takže já jsem byl
0: vyrůstal v přímém přenosu.
1: Ale navíc, že ty moje rodiče a prarodiče to byli všichni lidi, kteří žili s Bohem naplno. A takže i když jsem v pubertě měl takový jako různý cuky, kdo ví, jak to je a tohleto, tak jsem tak nějak musel, a v srdci jsem to věděl, že oni si na to nehrajou, jo? Že to je opravdu. To byl takový důležitý moment, takže já jsem věděl, že dřív nebo později bych se tak nějak měl rozhodnout, jestli teda v životě půjdu s Pánem Bohem nebo bez něj. A víceméně by to bylo jasný, že s Pánem Bohem, že bez něj to nemá moc smysl, jo. Ale teď vlastně byla spíš ta otázka toho, kdy a nějak to jako to vyjádřit a s Pánem Bohem si to nějak domluvit a říct to jasně. A my jsme s touhle kapelou jeden rok byli pozvaní do Polska, to mi bylo 14,5. Byli jsme tam, jmenovalo se to Oázia, bylo to setkání katolické mládeže. Myslím si, že to spadá do charismatického hnutí, ale nejsem si tím už teďko úplně jistý. A bylo to poměrně velké setkání. My jsme byli nejdřív v Jeleněj Gůře a potom v Tatrách, Polských Tatrách. To se jmenovalo, to jsem teď zapomněl, Břegy. Jo, Břegy, taková vesnice, takový roubený domky ještě a tohleto. A tam se spalo ve stodolách a na půdách, a spousta bývalo mladých lidí. Jo. A dřevěný kostelík, krásný. A my jsme byli čtyři kluci, hráli jsme, já jsem měl kontrabas, bracha Daniel kytaru a zpíval a celý to tak jako ved, Pepa Senitráku na banjo a Štěpánek Sneru na kytaru nebo na mandolínu. A my jsme tam prostě takhle přijeli z těch Břegů do těch Tater a oni už nás tak nějak jako očekávali a byli to hrozně nadšený mladí lidi, takový jako plný nadšení pro Ježíše. Ale oni byli nadšení se vším. A já si pamatuju, že jsme hned, jak jsme přijeli, tak nás vzali do nějaký stodoly a tam jsme měli mít koncert. A oni, jak byli nadšení, furt nám tleskali. Oni tleskali, i když jsme hráli, jo. To bylo hrozně příjemné, akorát, že jsme se neslyšeli teda při tom. Ale bylo to... A hrozně se jim líbila písnička. My jsme zpívali písničku od Pavla Dolejšího Dál, dál, dál, dnes čas utíká. A oni si mysleli, že zpíváme rusky da, da, da. Tak to bylo takový jako hit v té době. No a já jsem... Pro mě to bylo důležitý v té otázce jako vztahu k Pánu Bohu. Protože jsem si říkal, nebo tak, no, mě tam napadlo, že jestli jako být křesťanem, tak nějakým takovým, ale jako jsou tyhle ty mladí lidi, jo, to mi bylo prostě takový blízký. No, to byl takový poslední asi jako moment.
0: Takový ten potřebný impuls.
1: Jo, jo, jo, taková ta poslední kapka.
0: Ta kapka. Abych pak no a pak přišlo to rozhodnutí, přišlo to někde rozhodnutí. Veřejně?
1: Bylo to veřejně, to bylo taky zvláštní, když nad tím přemýšlím zpětně. Já jsem samozřejmě nějak jako věděl, že Pánu Bohu to můžu říct kdekoliv, že jo. Ale nějak jsem to měl zafixovaný, že by to mělo být na nějaký evangelizaci, čili na nějakém shromáždění.
0: To by se slušelo.
1: No, jako já nevím, proč jsem ano, to tak měl. Jo? Ale, takže já jsem čekal, až bude evangelizace, nějaký takovýhle shromáždění, kde bude výzva, kdo chce žít s Ježíšem, tak ať vstane nebo něco takového. A zase to mám spojený s písničkou, protože to se většinou zpívala nějaká písnička z kancionálu nebo něco
0: takového. Tak jakýž jsem, ne?
1: Přesně tak, tak jakýž jsem. A během té písničky si ty lidi měli stoupnout nebo někam jít, jo. A já jsem přece jenom v té době byl takový mnohem plaší, než jsem teď. Takový introvert trošku a bylo mi to zatěžko jako si stoupnout, jo. A my jsme seděli v první lavici nebo v druhé lavici s kamarádem a teď jsme měli ten kancionál. A já jsem ho držel. A vím, že jsem si říkal, no já si nemůžu stoupnout, protože Jarda by na to neviděl. Jo.
0: Hledal si důvody.
1: Ale hledal jsem důvody, abych se tomu nějak vyhnul. A jenže Jarda buď to vycejtil, nebo mu Pán Bůh nějak dal takový impuls, on mi ten zpěvník sebral a držel ho sám, takže já už jsem neměl jako žádnou takovou jako výmluvu. Takže jsem
0: tak
1: si stoupnul.
0: Odvážil.
1: Tak jsem se odvážil a to byl vlastně ten moment takového rozhodnutí žít s Ježíšem naplno.
0: A trvá dodnes.
1: Jo.
0: To tvé rozhodnutí, nikdy si ho nelitoval, nebo si z něho neustoupil?
1: Nelitoval, neustoupil. Ne, ne. Jako ne, že by to vždycky bylo lehký, jako byly situace nebo chvíle, kdy jsem se s Pánem Bohem hádal, to se přiznám. Ale on vždycky nějak jako to vyhrál.
0: Vždycky to vyhrál, no.
1: Ale tak jako v dobrým, víš?
0: Ano, ano,
1: nikdy,
0: ano, rozumím.
1: Nikdy mě nesejmul, jako, ale koukej se srovnat.
0: No tak když čteme žalmy, co David prožíval a jakým způsobem komunikoval s Pánem Bohem, tak si myslím, že je to naprosto v pořádku.
1: Jo.
0: Že když přijdou nějaké situace, kterým nerozumíme, které jsou těžké, takže že Pán Bůh se s tím vypořádá, když k němu voláme nebo křičíme, nebo třeba jsme nespokojení.
1: Jo, přesně. No.
0: Tak teď si dáme první písničku, při které zavzpomínáme trošku.

0: branám žití věčného šel. Dozněla píseň Když v bouřích žití znaven na Rádiu 7 ve fortepiánu. Zpíval Samuel Kaleta, který je dnešním hostem, mým milým hostem, musím říct. Trošku vzpomínáme a někdy je dobré si utřídit, jak ten život šel. Tak tady máš teď příležitost samé si utřídit, jak ten tvůj život šel. Slyšeli jsme už od tebe, kdy přišel ten okamžik, kdy ses vědomě rozhodl, že chceš žít s Pánem Bohem. A to ti bylo nějakých, já nevím, 15, 14?
1: To by bylo necelých 15, mm-hmm. Jo.
0: Ale to je ještě docela raný věk. Celý život byl před tebou. Jak to potom vypadalo dál? Byla totalita. Zrovna to nebylo populární být křesťan v té době.
1: To nebylo, ale na druhou stranu tím, že jsem vyrostl vlastně na malinkém městě nebo na vesnici, kde se o nás všechno vědělo, že jo, tak to nebylo nic, pro nikoho to nebylo překvapující, že někdo od Kaletů je věřící. To byla jedna věc. Druhá věc, že to tak nějak, třeba spolužáci na té základce to tak nějak jako respektovali, tam nebyl problém. Potom jsem šel na učňák. To bylo takový zase fajn, že to byli úplně noví lidi, neznámí, a tak nějak mi bylo jasný, že je dobrý jim to říct prostě na rovinu, co nejdřív, s ničím se neschovávat, takže tam to taky nějak fungovalo. Já jsem měl asi výhodu v tom, že jsem vždycky, já jsem nebyl takový jako úplně takový to hodný dítě, který si někam sedne a sedí. To jsem taky uměl, ale v srdci jsem to neměl. Spíš mě to tahlo tak jako do nějaký aktivity a k těm aktivnějším spolužákům. Takže já jsem většinou byl nějaký tý partě, která tam udávala trošku ten směr té třídy a toho, co se dělo. Takový ty aktivnější. A ty aktivnější většinou byly trošku zlobivější než ty ostatní. Jo. A to mi bylo blízký, takže oni to nějak jako brali automaticky, seš věřící, ale seš fajn, tak jako...
0: Ale seš normální.
1: Seš normální v podstatě. No. Jo. Tohle bys dělat neměl, jak to, že to děláš, když seš věřící. Takže dobrý. A na tom učňáku, z hlediska té muziky, to pro mě bylo důležitý, jsem tam chodil do církve bratrský, to bylo v Kutné Hoře, a tenkrát tam Pavel Dolejší založil takovou hudební skupinu s dětma. To byly děti, co chodili na základku, já jsem byl o pár let starší. A to bylo moc, moc fajn, zase takový jako novej impuls hudební nebo novej zážitek, nové zkušenosti. Taky ty jeho písničky byly dělané právě na míru těm dětskám. Některý jako samozřejmě si pamatuju do dneška, některý už bych nespíval, jako Pán Bůh má rád děti poslušné.
0: A co ty neposlušné?
1: No, ono to pokročuje dál, jako furt s těma poslušnejma, někdo tam přidal, že jo, Pán Bůh má rád děti poslušné, a někdo přidal, a ty neposlušné, ty už vůbec ne. No. Takže tuhle tu písničku třeba už by dneska asi s čistým svědomím zpívat nemohl, protože Pán Bůh samozřejmě miluje i ty neposlušný, i ty poslušný. Ale bylo to rozhodně jako dobrý. Pavel Dolejší vytvořil nějaký takový pásma, že tam bylo i nějaký povídání, písničky, ty děcka to tak. Myslím si, že jsme to i pak nahrávali právě v Brně pro TVR-ko, ještě teda jako tajně.
0: Kdysi.
1: No, s Jirkou Dedecím. Tak to byla taková dobrá zkušenost na tom učňáku. No a na učňáku na konci mi říkali, ty se učíš dobře, měl bys jít na průmyslovku. A mě se nechtělo učit, jo už. Tak já jsem říkal, že nepůjdu. A oni říkali, hele, běž, protože jsi vyučený, tak se dostaneš v Brně na průmyslovku s Lévánenskou a nemusíš dělat žádný zkoušky. Tam budou prostě jenom kluci z učňáku. A já jsem říkal, mě se fakt jako nechce nějak. Tak jsem to pustil, jo. A pak se mi to nějak rozleželo v hlavě. A říkal jsem si, že vlastně do toho Brna, to už jsme měli, že jo, ty kontakty s tím bráchou, jsme tam jezdili a tohleto. A mě se u baptistů, kde jsme tak jako zapadli, se nám hrozně všem líbilo. A já jsem říkal, já bych do toho Brna vlastně docela jako rád šel, to by bylo asi fajn. Tak jsem se na poslední chvíli rozhodl, že teda na tu průmyslovku půjdu. Jenže to už byly uzavřený tyhle ty ročníky těch vyučenců takzvaných a oni mi řekli, no jako můžeš, ale půjdeš do normální třídy, do druháku a musíš udělat rozdílové zkoušky. Už jiná možnost nebyla. Takže já jsem se celý prázdniny jako měl učit. To bylo zase zajímavý, protože já jsem se měl učit a to mě moc nebavilo. Ale co mě začalo bavit, místo toho si číst Bibli. A to bylo zajímavé, jo? Takže já jsem místo učení si čet Bibli, a taky jsem se trošku učil, ale v některých předmětech jsem neměl moc šanci. A modlil jsem se vlastně jako, protože jsem si nebyl jistý, chceš mě tam, Pane Bože, nebo mě tam nechceš, nebo se mi jenom chce být v tom Brně. A tak mě napadlo, hele, mě by se líbilo nejvíc, když bys to udělal tak, že bych ty rozdílové zkoušky neudělal a oni by mě přesto vzali. No to by byla taková jako jistota, že jsi to vymyslel ty.
0: To jsi se teda tam vymýšlel.
1: No to jsem si vymýšlel, takový podmínky. Ale já jsem chtěl mít jistotu, že se nehrndu na něčeho, co Pán Bůh nechce. No ale dopadlo to přesně tak, jo. Já jsem neudělal rozdílové zkoušky z chemie, ty jsem pak musel dodělávat během půl roku. A dostal jsem se do třídy vlastně děce, který už tam prožili spolu ten prvák. A to byla hrozně fajn třída. Protože většina z nich tam chtěla studovat něco jiného, ale nakonec skončili tam, protože se nedostali. A měli jsme tam spoustu dobrých muzikantů, dvě kapely. Jo, takže to bylo moc fajn. A do dneška máme moc hezký vztahy, když to jde, tak se prostě.
0: Tak zase tam byla ta muzika.
1: Zase tam byla muzika. A zároveň jsem chodil teda k baptistům, že jo, do sboru, a tam zase byla muzika. A jednak jsem tam začal zpívat hodně sám, to jsem měl potom povinně teda. A pak jsme začali zpívat s Rančovejma.
0: A v té době už si skládal nějaké svoje písničky?
1: Jo, tak to teď honem nevím. Asi jo, asi jsem s tím nějak začal.
0: Ty písničky, které tady máme v našem hudebním archivu, tak jsou hodně známé, ale nepátrala jsem, jestli jsou z tvého pera, nebo jestli je napsali jiní autoři. Ono to není tak až úplně důležité. Důležité je, že tehdy baptistický sbor byl takové centrum, bych řekla, kde to hodně žilo, kde se dělaly různé akce a kam se scházeli a zbíhali lidé nejen z Brna a přijížděli na ty různé akce a vy jste tam hodně hráli a zpívali, tak s tím je hodně toto období spjato. A jak na tu dobu tedy teď vzpomínáš? Ty jsi říkal, že dobře, a když si člověk tak jako vybaví, trošku se vrátí zpátky, samozřejmě mládí, že život před sebou, ještě žádná moc velká zodpovědnost, člověk si mohl dělat, co chtěl a co ho bavilo, tak jak po této stránce, nebo jak třeba i duchovně jsi to prožíval, co jsi odnesl z toho? Já jsem ten dnešní pořad nazvala Stará láska nerezaví, že to, co v mládí zažijeme, tak nás nějak formuje potom dál.
1: Jo, to je pravda. Pro mě to bylo jako ve vícero oblastech důležitý. V té muzice to už jsem trošku jako zmínil. Ale bylo to důležité i v tom, že jsem se dostal úplně do jiného sboru, než jsem byl zvyklý. Jsem byl z malinkého společenství, pak sice v Kutné Hoře to bylo trošku větší, ale pořád to byl sbor, do kterého jsem byl zvyklý dojíždět třeba. A tohle to bylo ještě větší sbor a hlavně mi tam přišlo moc fajn tenkrát a myslím si, že to trvá, že se tam člověk cítil dobře. Jo, že to bylo takový otevřený. My jsme tak trošku třeba s těma farářema vybočovali. Přece jenom jsme hráli country, to se v církvi moc nehrálo. A jo, byli jsme takový, jako já si vzpomínám třeba na situaci, kdy jsme to přijetí, abych jako demonstroval od toho sboru nebo od těch lidí, kdy jsme nějak projížděli Brnem, jeli jsme na nějaký čundr, byli jsme oblečený v maskáčích a měli jsme tu basu, že, a ty kytary a tohleto. A cestou jsme se stavili v Brně, takže půjdeme na Smetanku, co jsme tam chtěli provádět nebo co. A cestou jsme šli pěšky z nádraží a cestou jsme potkali kazatele Titěru, který tam v té době byl. A tak nám to bylo trošku trapný, protože my v těch maskáčích a on proti nám, že v kravatě, v saku, jo, takový prostě bratr kazatel. A on už z dálky na nás volal, bratři, vítejte v Brně. A hned se na nás tak jako vrhnul, jo. A člověk se cítil tak jako blbý, aby se od nás neumazal, od těch maskáčů, že jo. A tak to bylo takový jako moc milý a takhle nějak jsme to prožívali nebo vnímali od celého toho sboru. Tak to byl takový jako jeden důležitý moment. Co pak jsem ocenil dál, bylo, že to byl misijní sbor, nebo asi myslím, že je pořád. A to zase bylo něco, co mi bylo blízký, ale na co jsem úplně tak jako zvyklý nebyl. A tak to bylo taky taková inspirace potom v těch dalších letech. Další věc, která v Brně začala, byl můj jako vztah k dětem. Jo? To začalo dvěma věcma. Já, protože jsem zpíval v těch shromážděních, tak jsem se dával vepředu v první nebo v druhé řadě, že jo. abych byl jako po ruce a mohl hned vyběhnout. A v neděli děti chodívaly do nedělky, ale ze začátku byly na shromáždění a pak šli do nedělky během nějaký písničky, jo. A já jsem tam takhle jednou seděl, když ty děti ještě neodešly, a najednou ke mně přišla nějaká holčička a sedla se mi na klín. A to bylo, jednak to bylo hrozně milý, a jednak jsem zjistil, že mi to nevadí, že je mi to příjemný a že si vlastně s ní rozumím, jo. A ona byla maličká. Já jsem tady byl před pár lety na nějakém setkání a ona se ke mně hlásila, já jsem zapomněl už, kdo to byl, to trapný. Jako
0: a pamatovala si to.
1: Ona si to pamatuje, takže to bylo hrozně milý po letech vidět dospělou a jako slyšet, to jsem byla já. A druhý moment jako s dětma byl ten, že se v té době dělali v tom sboru dětský tábory, samozřejmě tajný, že to bylo za komunistů, takže to bylo všecko na tajněčku. A v té době to vedl můj kamarád, taky student v té době v Brně, Daniel Vyhlídka, a on šel na vojnu. Takže ten tábor nemohl už dělat. A za náma do mládeže přišel bratr kazatel a říkal, hele, Daniel je na vojně, nemáme, kdo by dělal tábor v létě pro děti, tak to budete dělat vy. To budeš dělat tohle.
0: A bylo to,
1: jo. A my jsme říkali, no ale my jsme to nikdy nedělali. No to nevadí, to se naučíte, my vám pomůžem. Takže já jsem dostal na starost nějaký oddíl. Kluci, to já nevím, jestli tam byly holky, ale kluci určitě. A zjistil jsem, že mě to docela baví a že mě to s nima jde, jo. A druhou věc, kterou jsem dostal za úkol, vždycky večer, ne, dopoledne, byly takové jako setkání s těma dětma, kde jsme vyprávěli nějaký biblický příběhy a takovéhle věci. A já jsem dostal za úkol asi ty příběhy připravit a vyprávět, jo. A takže to bylo taky zajímavé.
0: Tak jsi jako z tebe stal vypravěč.
1: Trošku, jo, trošku mi to zůstalo. Mm-hmm. Teď přeskočím teda do současnosti, protože my teď bydlíme v Nýrsku už leta. A mimo jiné v Nýrsku jsem se zapojil do divadla ochotnického. A většinou mám roli, když ne ještě nějakou jinou, tak mám roli vypravěče.
0: No vidíš, no. Máš z čeho čerpat.
1: Mám z čeho čerpat a to začal v tom Brně, jo, tenkrát. To je nějakých.
0: No a tak s těma dětma, ty si potom i složil nějaké dětské písničky, že?
1: Teď něco nevím, jestli jsem nějaký složil. Jo, nějaký
0: něco,
1: taky, ano.
0: Něco vzniklo.
1: Jo, nějaký jsem složil, nějaký jsem převzal. Já to mám i s těma dospěláckýma písničkama hodně převzatý, některý svoje. Ale nejsou všecky, co zpívám, nejsou moje, jo. Ale ty dětský taky nějaký, no. A mně se to pak hrozně hodilo, i my jsme potom, když už jsem z Brna odešel a bylo po revoluci, tak jsme začali dělat tábory taky pro děti a tam se mi hodilo obojí, jo. I ty písničky dětský, i ta zkušenost s těma dětma.
0: Tak s vnoučatama to možná ještě zúročíš víc.
1: Jo, no můj syn už si to plánuje, že mi bude děti posílat na prázdniny.
0: Tak máš před sebou i tak jako nastíněnou tu
1: budoucnost. Budoucnost je jasná.
0: Jak to bude dál. Když se bavíme o tvém životě, tak je opravdu spjatý s tou hudbou, s církví. To všechno bylo a je pořád součástí tvého života. A mě by zajímalo, jak se to v průběhu času třeba proměňovalo vůbec ten vztah k hudbě, protože něco jiného je, když je člověk opravdu svobodný, mladý, sám, nemá rodinu a může si jet kdy chce, kam chce, plánovat si ten čas úplně jinak, než když potom přijde ta rodina. Kdyby se o tom něco řekl?
1: Jo, asi to tak hodně je, no. Je pravda, že když jsem se potom oženil, tak jsem, ale ne hned, vlastně až po přestěhování z toho Štěpánova jsme se pak s manželkou a s Judou, nejstarším synem, pak máme.
0: Syn Juda, to musíme říct, že máte syna, no, Judu. To prostě se hned
1: Sáru.
0: Celou Sáru. Sáru, no. To jako občas slyšíme to jméno, jo. Že, ale syn Juda, to je opravdu výjimečné.
1: No, je to výjimečný, ale to jsem teda původně tady nechtěl otevírat, ale ano. To jsme přihrál. Ano. No, zajímavý bylo, jak k tomu jménu přišel.
0: No, to řekni.
1: Jo? No, protože ještě když jsme byli svobodní a moje manželka teda taky, vůbec jsme spolu ještě nechodili nic. Ona dokonce v té době uvažovala o tom, že půjde někam do kláštera, že prostě něco takového. A v té době jí nějak pán Bůh ukázal, že bude mít syna Judu. A je zajímavý, že jí to vůbec nepřišlo divný, že by měla jít do kláštera a přitom
0: mít syna
1: Judo. A to nějak neřešila v té době.
0: Ano.
1: No a potom, když jsme se vzali a čekali jsme první miminko, tak jsme byli teda fakt jako zvědaví, jestli to bude naplnění toho, co jí pán Bůh tenkrát řekl, nebo jestli třeba blbě slyšela, nebo si to vymyslela. Máme ještě doma fotku takovou, jak má to břicho velký, těhotný, a tam máme fixou, jsem tam napsal Juda. A druhý jméno, který připadalo v úvahu, kde už si teda Zdena manželka moje nebyla tak moc jistá, bylo Sára. Takže když by to byla holka, byla by to Sára. Ale to bylo tam v závorce, na tom břiše napsaný fixou jenom malinkým. Jo? Ale Juda bylo velkým a skutečně byl to Juda.
0: No Juda je chvála, že jo? Tak
1: ano, ten,
0: to má taky jako tu souvislost vlastně s tím tvým životem a s vaší rodinou, protože ta hudba chvála Pánu Bohu tě provází celý život.
1: Ano. A je pravda, že Juda je dobrý muzikant, i když je učitel, ale zase ten vztah k dětem, ale to zase máme i po předcích taky. Můj dědeček od maminky, Kolman, byl učitel.
0: Kolman, to je také vaše rodina.
1: To je taky profátní jméno takový.
0: Také. No tak já teď dám radši písničku.
1: Dej radši písničku.
2: Šli do chrámu Petr s Janem se modlit a říkat amen. Chromý tam žebrával snad každý den a Petr mu povídá jen. Já stříbro a

0: Na Rádiu 7 pokračuje pořad Fortepiano s Lenkou Malinovou za mikrofonem a s mým dnešním hostem Samuelem Kaletou, kterého trošku zpovídám a také trošku vzpomínáme. Písnička, která dozněla, je známá pamětníkům, hlavně ten refrén je známý, který se zpíval, a tam je tvůj otisk, že?
1: No, trošku jo. Jestli se dobře vzpomínám, tak my jsme ten refrén, když si právě s těma farářema jsme byli v Polsku, a tak jsme tu písničku, myslím, přivezli od tam. A jenom ale ten refrén, jo, když chodíš, když skáčeš. A já jsem nedávno dělal nějakou nahrávku a tuhle tu písničku jsem tam chtěl mít, a tak jsem hledal autora, aby to bylo všecko tak, jak prostě má být, správně. A zjistil jsem, že to je teda původně anglická písnička a že to není jenom refrén, ale že to má normálně sloky a že to je vlastně celý příběh, tak jak je napsaný ve Skutcích, Skutky apoštolů, Nový zákon, kdyby někdo nevěděl. A tak jsem říkal, to je škoda, že my to v češtině nemáme.
0: Ano.
1: Tak jsem dopsal ten zbytek k tomu refrénu.
0: Takže je to ten příběh.
1: Je to ten příběh. Teď je to tak, jak to má být.
0: Teď je to tak, jak to má být. A my se posuneme v tom našem povídání už trošku blíž současnosti a dostaneme se až na Šumavu, do Nýrska, kam vedly tvé kroky a pán Bůh tě tam nějak zavál. Šumava, to je trošku něco jiného než Trhoviště Pánov, tedy.
1: To je hodně něco jiného. No. Jinak pro zajímavost, já jsem byl na vojně v Klatovech, takže jsem
0: takže už si ochutnal hoce, Šumavu.
1: Tak jsem ochutnal Šumavu, ale to jsem samozřejmě v té době netušil, že tam půjdu bydlet. Jo? Ale když jsme potom se stěhovali, tak to bylo trošku příjemné, protože pár lidí jsem tam přeci jenom znal, a tak, takže už jsem trošku věděl, kam jdu. Ale my jsme potřebovali bydlení a v té době se nám z Nýrska ozval Karel Velkoborský, který věděl, že pracuju s dětma, že pracuju s Romama. A to on taky dělal. A jinak jsme se neznali. A on v té době scháněl kvůli svýmu nějakému projektu někoho, kdo bude v Nýrsku bydlet. A když mi to napsal, nebo on to rozesílal spoustě lidem zřejmě, jo, ale já jsem od něj dostal ten dopis, a tak jsem mu odepsal, že o někom vím, kdo by tam mohl bydlet, že to jsme my s manželkou a s malým Judou. Takže nakonec to tak dopadlo, že jsme se skutečně do Nýrska přestěhovali. Ten projekt nakonec sice nekonal, ale už jsme tam zůstali. Narodila se nám tam pak ještě Sára.
0: Sára přišla z té závorky, stala skutečnou.
1: Tak, jo, všecko se to naplnilo. A takže jsme vlastně takhle se dostali do Nýrska. Tam bylo malé společenství v církev. A já jsem to potom převzal vlastně potom Karlovi i ten sbor, nějakých, já nevím, 20 lidí řekněme. A to bylo období, kdy jsem vlastně se zpíváním přestal. Jednak protože jsme měli rodinu, jednak protože jsem měl starosti sbor, k tomu jsem ještě
0: byly jiné starosti.
1: Pracoval, byly jiné starosti. A na zpívání, na ježdění někde nebyl prostě čas ani energie. Ale samozřejmě ta muzika mi zůstala. Co bylo na Šumavě hezkýho a je vlastně do dneška, tam hodně těch sborů vzniklo až po revoluci. Některý tam byli a hodně jich vzniklo až po revoluci. A ty sbory, řekněme, někde od Klenčín pod Čerchovem, což už

0: teda není Šumava, český les asi, až po Horažďovice, celý ten pás, tam všechny, kde byly ty místa, kde byly ty sbory, tak jednou za měsíc se setkávali, jednak pastoři, to se setkávají do dneška, a jednou za měsíc byly takzvaný společný celošumavský shromáždění. A já jsem tam měl posléze na starosti chvály, a tak jsme udělali takovou kapelu prostě ze všech, kdo mohl trošku zpívat a hrát a jezdit na zkoušky, tak jsme udělali takovou velkou kapelu jenom speciálně pro tyhle ty shromáždění.
1: Tak jsi k tomu trošku vrátil?
0: Tak jsem se k tomu vrátil, už to nebylo teda ježdění, kdo ví kam, ale bylo to jako na té Šumavě. A to bylo taky fajn. Zase jiný takový způsob muziky a jiný písničky, ale taky hezký. No.
1: Jsou různá období životní a někdy to je tak, že třeba intenzivně se potkáváme s někým a děláme nějakou práci a potom nastane další období, kdy se to změní a tak třeba to tvoje jméno tady bylo hodně intenzivně znělo v Brně v té době, v těch 80. letech před tou revolucí. Ty písničky byly známé a kolovaly mezi lidmi a potom se trošku ztratil z té scény. A tak mě právě zajímalo, jak to pokračuje dál v tom tvém životě, protože věřím tomu, že co Pán Bůh zasel do života člověka, takže že roste. A že i když třeba je nějaká ta pauza, takže to pokračuje dál. A myslím, že se nemýlím i v tom tvém životě, že to pokračuje dál.
0: Pokračuje. Ta pauza byla pak ještě vlastně jakoby intenzivnější. Já jsem měl rok úplně bez muziky i bez vlastní gitary, protože jak jsem dělal pastora, tak to skončilo mým vyhořením. No, takže jsem si potřeboval odpočinout.
1: To ti nebylo dobře.
0: To mi nebylo dobře. Co dneska oceňuju, nebo co je mi tak jako, že nebylo dobře nejenom mě, ale i rodině. Jo? Ty lidi okolo jsou tím zasažený taky a není to snadný. Ale všichni jsme to nějak přežili, ustáli.
1: Díky pánu za to.
0: Jo. Že jo? U mě to pak pokračovalo ještě nějakýma sezónníma depresema, nebo takovýma ne silnýma, ale přeci jenom. Takže jsem pak bral i nějaký prášky. A to je taky zajímavá zkušenost, jak mi Pán Bůh z toho postupně dostával ven. Letos
1: musel si trošku přehodnotit svůj způsob života.
0: Jo, přesně. Spoustu věcí musí být jinak. Jo. Ano. Takže ono je to nakonec k dobrýmu, když to člověk jako přežije nakonec, když tím projde. A je pravda, že to už je nějakých více jak 10 let, co jako se to stalo. A letos jsem měl první zimu, já jsem ty deprese měl většinou v zimě a konec zimy, ale to je vlastně první zima, kdy neužívám, prášky jsem přestal užívat už jako před x lety, ale užíval jsem nějaký bylinky a takovýhle věci, jo, po dohodě s paní doktorkou, ale to je vlastně první zima, kdy neužívám vůbec nic.
1: No tak sláva.
0: No, fakt, sláva. Jako Pán Bůh mě z toho tak jako pomaloučku.
1: Díky Bohu za to, to ráda slyším, no. A jsem ráda, že to tady zaznělo, že Pán Bůh je opravdu všemohoucí.
0: No, no a možná ještě jako vlastně s tím je spojený to, jednak tu muziku jsem pak samozřejmě zase, když jsem si odpočinul.
1: No, no to bez té muziky nejde, že? V tom životě, když tam je.
0: Člověk je nějak na to zvyklý, tak jako blbě, no. No. Je pravda, že jsem pak, když jsem se vrátil ke kytaře, po tom roce možná i víc to bylo, tak jsem některé ty písničky, hlavně ty svoje, co jsem hrál sám, tak jsem musel znovu trénovat. Já jsem říkal, co jsem si to tenkrát vymyslel, lidi je to hrozně těžký na to zahraní. Ale jako už to pomalu dávám, rozehrál. Ale co bylo fajn, nebo co je fajn vlastně ještě pořád na té Šumavě, tam je spousta, v těch sborech je spousta dobrých muzikantů, jo. Akorát, že je to roztrkaný takhle po celém tom velkém území, ale víme o sobě a když je něco potřeba, tak se prostě dáme dokupy a různě hrajeme. Takže my jsme třeba nedávno se dali dokupy s Luďkem a se Šárkou Losovými, taky znáš asi.
1: Taky byli v Brně nějakou dobu.
0: No. A teď jsme nedávno nacvičili nějaký hebrejský písničky, protože bylo představení.
1: A tak budete nahrávat něco?
0: No,
1: přihrajte nám sem něco.
0: Oni po nás chtěli, takový ty lidi, co dělají do té židovské kultury, aby jsme to nahráli. My se k tomu nějak furt nemůžeme dostat.
1: Tak.
0: Ale plánujeme to. Jo, plánujeme to. No.
1: Takže jste hebrejské docela.
0: Takže mám asi tři jenom, jo.
1: No,
0: hebrejský,
1: ano.
0: No. A když je potřeba, tak prostě se vytvoří taková jednorázová kapela, na nějakou akci, tam se to odehraje.
1: Je to takové pro radost, že?
0: Je to hodně pro radost, jo.
1: Tak. Já si myslím, že je to fajn, když člověk něco dělá smysluplného, co ho baví, pro radost, a když to může dělat ještě k oslavě Pána Boha, protože jsme křesťané, seš člověk, kde víra v Boha hraje pro tebe důležitou roli v životě, když se to všechno propojí dohromady a může z toho být taková radost, tak je to fajn.
0: Jo. Je to bezva. To jsem si tak jako i uvědomil v posledních letech, že já jsem to měl hodně postavený tak, že to je vlastně služba Bohu. A ať se ti chce nebo nechce a tato.
1: Ano, ano.
0: A to vyhoření mi taky pomohlo se na to podívat trošku jako jinak. Hmm. A dneska mi hodně si uvědomuju, že jo, jedna věc je, že třeba tím sloužíme, nebo takhle, že to je pro nevěřící lidi třeba důležitý, protože ty písničky jsou přístupnější než nějaký povídání.
1: Ano, ano.
0: Potom, že je to důležitý v církvi, jako když chválíme společně Pána Boha. A zase to děláme, jednou to děláme pro lidi, aby porozuměli Pánu Bohu, pak to děláme pro Pána Boha, aby jsme ho chválili. A já jsem si uvědomil, že tam je i ta třetí složka, že to děláme i pro sebe. Protože nám to prostě dělá radost. A tak to Pán Bůh vymyslel, aby ta hudba prostě nám dělala dobře. Tak proč si to neužít, že jo?
1: Tak, tak. No, já bych byla ráda, kdybychom se ještě chvilku zastavili u bylinek. Ty jsi už řekl, že občas používáš ty bylinky, ale bylinky souvisí s další etapou tvého života, kdy ses tady dostal, no já nechci říct k bylinkaření, ale spíš podnikání s bylinkami. A to je zase další případ nějakého toho předávání štafety.
0: Jo. Můj dědeček Karel Kaleta z Hrádku byl známý bylinkář. On dělal kazatele, živil se nevím čím, já už jsem ho znal spíš jako důchodce, a věnoval se bylinkám a hodně tomu rozuměl. Takže já jsem k těm bylinkám měl vždycky jako dobrý vztah. Vždycky se mi to líbilo a fajn. A teď přeskočím až do toho Nýrska zase. Já jsem měl nějaký takový ty pravidelný chřipky a tyhle ty věci jsem mýval a setkal jsem se s Vaškem Lamarem, taky známý jméno v církvi, který...
1: Výtvarníkem.
0: Výtvarník taky, ale on se taky zajímal o bylinky. A on mi poradil jeden produkt, kde jsou ty bylinky už namíchaný, a říkal, tohle to užívej a to by ti mělo pomoct. No tak jsem říkal, jo, to je fajn. Jenže ono to bylo docela drahý, ale byla tam možnost se zapojit do distribuce, tak jsem říkal, no tak dobře, tak já se zapojím do distribuce a vydělám si na to, abych to mohl užívat, jo. Takhle jsem se k tomu dostal a tím, že od dědečka ty bylinky mi byly blízký, tak prostě tohle to mi bylo taky blízký a strašně prýma bylo, že už to bylo namíchané, já jsem nemusel nic vymýšlet, nic se učit, jo, by to hlava nebrala asi. No, takže takhle jsem se k tomu dostal, nakonec jsem se tím začal živit, že jsem si udělal e-shop. A prodával to takhle. No a pak mám tady ještě druhý e-shop s kamarádem. To jsou produkty sladidla pro diabetiky přírodní. A k tomu jsem se zase dostal tak jako slepě k houslím, zase přes moji neteř, která zjistila, že se to v Norsku vyrábí a prodává. A chtěla to dostat do Česka sem. No, protože věděla, že už nějaký ten e-shop provozuju, že s tím mám zkušenosti, tak mi to nabídla a nakonec mi to zůstalo a děláme to s kamarádem.
1: Tak kdo by řekl, čím se budeš živit, no, když jsi tady studoval slévárenskou průmyslovku?
0: Jo, já jsem vyučenej dřevomodář, pak slévárenská průmyslovka.
1: To je skončil tady úplně jiný svět.
0: Jo.
1: Úplně jiný svět. No, je to až někdy úsměvné, když se člověk ohlédne za svým životem, kudy ho Pán Bůh vedl. To jsi asi nemyslel, že něco takového bude.
0: Ne, to rozhodně ne. Tam bych, no, to je nad naše představy.
1: Jsme už pomaličku v cílové rovince našeho povídání a já tady mám ještě jednu otázku pro tebe. Když jsi byl mladý a zpíval si písničky, které šly ze srdce, které odrážely to, čemu věříš, tak měl jsi touhu něco předávat lidem, něco jim sdělovat. Máš stále tuhle touhu pomocí hudby něco sdělovat? A co bys chtěl sdělovat?
0: No, přiznám se, že o tom až tolik nepřemýšlím. Jako jo, obecně jo, už jsem to říkal, že bych rád, aby ty písničky oslovovaly třeba lidi nevěřící, nebo nebo lidi, kteří potřebují nějaké povzbuzení, což si myslím, že se docela dělo, takhle, jak mám ty ohlasy. A to člověka tak jako vždycky potěší, a až mě to jako překvapilo, protože já jsem to vždycky měl jako něco normálního, jo. Tak jako ráno se nasnídáš, tak já jsem prostě hrál na kytaru. A nepřišlo mi to nic jako mimořádného. A pak se setkáš s lidma, kteří říkají, jo, mě to hrozně pomohlo tenkrát, jo. Tak to bych rád, aby to zůstalo, no, aby lidi přesto třeba se dostali k přemýšlení o Pánu Bohu, a lidi, kteří mají nějaké trápení, aby jim to pomáhalo, dávalo radost.
1: A co psaní vlastních písní?
0: No, to je slabota.
1: Tak třeba ještě přijde
0: inspirace. Doufám, že jo. Já hudební nápady mám a texty mi momentálně nejdou. Z čeho mám jako velkou radost, už jsme mluvili o synovi Judovi, ale mám dceru ještě Sáru, to byla ta závorka na tom břiše. A myslím si, že ona jde jako v tomhle tom, že převzala štafetu.
1: Takže funguje písničky. To dál.
0: Jo. A myslím si, že to jsou zase tak jako i stylově podobný, i že si je Pán Bůh podobným způsobem používá. Říkám, že to jsou písničky, které se musí poslouchat srdcem, nejenom ušima.
1: Tak tady touto návštěvou Rádia 7 se vracíš takzvaně na místo činu.
0: Jo.
1: Kde jsi v mládí víc aktivně začínal, nebo ty už si měl našlápnuto, nebo už si hrál, ale to byla taková intenzivní doba, že? Jo. Kterou si tady žil a hodně tou muzikou a tím hraním. Tak teď jsi úplně v jiné etapě životní, už nejsi blondětý chlapec. Už jsi šedivý
0: chlapec.
1: Muž zralý. Tak já ti přeju, aby ti Pán Bůh ještě dal hodně inspirace, aby si mohl rozdávat radost a povzbuzení i skrze tu hudbu, kterou ti Pán Bůh dává a dal do srdce lásku k té hudbě a taky k Pánu Bohu, abychom o tobě ještě uslyšeli.
0: V dobrým.
1: A abychom třeba i nějaké ty písničky, které dáš dohromady ještě se svými přáteli, mohli hrát i v našem vysílání.
0: Jo, tak jo. Lenko, děkuju.
1: Děkuji ti, že jsi přijel. Mým hostem v dnešním pořadu byl Samuel Kaleta a příští týden se můžete těšit na dalšího, doufám, zajímavého hosta. Od mikrofonu se loučí Lenka Malinová.

Tak to byla další z letních repríz pořadu Fortepiano a za týden, tedy konkrétně v pondělí, se můžete těšit na Petra Němce.

0: Je poledne, posloucháte sobotní vysílání na Rádiu 7, u mikrofonu je Lenka Malinová. A tak jako každý den, i dnes vás zvu ke společné modlitbě v tomto čase, dříve než budeme pokračovat v našem odpoledním vysílání. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti, že i dnešní den si nám daroval ze své lásky. Děkujeme ti, že i dnešní den si Bůh a Pán svrchovaný, ten, který je všemohoucí. A tak tě prosím, aby mnoho lidí tě mohlo poznat jako toho, který je miluje, jako toho, který za ně dal sám sebe, jako toho, který je průvodcem pro život na každý den, jako toho, který se stará, který má zájem, který odpouští, který pomáhá. Tak ať se to děje, Pane, i ten dnešní den, ať i dnes mohou mnozí lidé zakusit tvoji lásku, třeba i prostřednictvím našeho vysílání. Amen.
1: Rádio 7 s nadějí do každého dne.
0: V pořadu Pohovka nabídneme záznam rozhovoru s manželským duem The Gaudis, pořízeného na festivalu Big Church 2024. Povídání o hudbě a životě s Bohem připomínáme v rámci letní série The Best of Pohovka 2022 až 2025. Rozhovorem provází Karolína Vološinová.
2: Hodina hudby pro vás na Rádiu 7. Novinky a objevy z křesťanské hudební scény. Nechejte se inspirovat.
3: Vítejte u dalšího dílu Pohovky. U jehož poslechu vás vítá Karolína Vološinová. Dnes se vydáme na festival do Jižní Anglie, který se jmenuje Big Church, největší křesťanský multižánrový festival ve Velké Británii. Pro dnešní den jsem vybrala rozhovor, který jsem natáčela s kapelou The Gaudis, což je manželská dvojce Beth a Sema Gaudího. Rádi vypráví životní příběhy písněmi, doprovázejí se nejčastěji na kytary. Jak to zní, když to manželům mladí, uslyšíte z jejich singlů i z EP desky Home Sessions o radostech i strastech života. Vzhledem k natáčení uprostřed dění festivalu prosím omluvte kvalitu nahrávky a rušnost okolí. Do češtiny společně se mnou nadabovali Simona Vyšatová a Ondřej Motyka.

0: Jsem tu s folk country skupinou The Gaudies z jižního Walesu. Mám pravdu? Ano.
1: Je to tak.
2: Ahoj, těší nás,
1: jsme tady. Moc rádi.
0: Umíte velsky?
1: Trochu ano.
2: Já jsem se v Walesu narodila, ale ty asi umíš o něco víc než já, protože jsi to v posledních letech učil.
1: Už je to nějaký čas. Teď poutáš na mě pozornost?
2: No jo, no.
0: Jak se ve Walesu zdraví?
1: Šemaj by bylo ahoj.
2: Je to neformálnější.
1: Boreda.
2: Dobré ráno.
1: Prinhauda.
2: Dobré odpoledne.
0: Když jsem byla ve Walesu v Cardiffu, naučila jsem se jedno slovo. A to je dim ismigu. Je to správně?
2: Co to znamená?
0: Zákaz kouření?
1: Dim smokio?
3: Dim smokio.
0: Proč jste si vybrali zrovna tento žánr? Proč folk a country?
1: Myslím, že jsme k tomu přirozeně inklinovali. Prostě hudba, která se nám líbí. A myslím, že jedna z věcí, proč jsme se rozhodli pro country, je, že country hudba dává velký prostor pro příběh a písně a zaměření na texty, že? Což by v jiném žánru se mohlo ztratit. Takže často lidem říkáme, nenajímejte si nás jako baviče, protože to není zábava. Neříkejte, prosím, zahrajte nějakou hudbu, udělejte tohle a tamto. Ale kdybyste si najali básníky, to je jiná. Myslím, že to, proč hrajeme tento žánr, je pravděpodobně kvůli vyprávění příběhu.
2: A můžeš mluvit otevřeněji a říkat pravdu trochu otevřeněji o všech věcech. Country hudba to umožňuje více. Takže chci říct, nejsme úplně country. Máme k tomu přirozený sklon, jak říkal sám, ale i proto ji máme rádi. Líbí se nám, že můžeme mluvit upřímně a na většině míst je to povoleno.
0: Zažili jste někdy, že se vám něco rozbilo po cestě na nástrojích? Máte jen dvě kytary nebo používáte i nějaké jiné nástroje?
1: Ne, jen dvě. Moje akustika, to byl vlastně dárek mým 18. narozeninám. Hraju na ní, vlastní mi teď déle než cokoliv jiného v životě, což je docela příjemné. Má nějaké oděrky. Než jsme měli děti, tak měla drobný škrábanec. Před 3 lety si na té svojí měla ošklivý šrám.
2: Jo, před 2, možná před 3 lety tady. Při příchodu na Tom Stage jsem narazila do kytary a dost jsem si odřela. A teď už to tam prostě je a je to její součástí.
1: No, teď už struny opravdu nepraskáme.
2: Ne, ne.
1: Už ne. Myslím, že jsme se docela sklidnili. Jemné vybrnkávání to nespůsobuje, že ne?
2: Ne, vybrnkáváním to opravdu není.
0: Takže hrajete jemně, citlivě a máte také jemné a milé publikum.
1: Jo, naše publikum je vlastně docela milé, že? Jedna z mých oblíbených věcí na hraní je, že se setkáváme s lidmi. A je to opravdu milé, protože včera si nás přišli poslechnout 3 mladé dívky, které na nás chodí už 3 roky po sobě. Za ty 3 roky jsme je tak trochu viděli vyrůstat. A pak jsou tu i starší lidé, které tu vídáme. A samozřejmě všechny ročníky mezi tím. Je to opravdu milé, ne? Máme publikum, které je různého věku, což je opravdu hezké. Celá rodina si může užít to, co děláme, což je příjemné.
0: Našla jsem na vašich webových stránkách, že vaše písničky se hrají dokonce i v rádiu BBC. Myslíte si, že je to úspěch, nebo co pro vás úspěch vůbec znamená?
1: To je opravdu dobrá otázka. Myslím, že význam úspěchu se pro nás posouvá v různých bodech. Za tu dobu, co hrajeme, jsme zjistili, že používáme všechny ty různé metriky, jako jsou streamy, nebo kolik lidí je v našem mailing listu, kolik sledujících máme na Instagramu. Ale ve skutečnosti si myslím, že teď sbíráme hlavně příběhy. Když se někdo připojí k našemu mailing listu a pak nám pošle e-mail a něco nám o sobě napíše. Známe příběhy lidí, kteří prošli opravdu těžkými věcmi a oni nám o tom řekli nebo napsali. Vaše píseň mě v tu chvíli zasáhla, když to bylo pro mě těžké. To je pro nás úspěch, vlastně díky těm jednotlivým příběhům, ani ne díky jejich množství. Je to příležitost a privilegium být s lidmi v nejtěžších chvílích, ale i v nejkrásnějších okamžicích, že? Například nedávno s tím chlapem na svatbě.
2: Jo, jeden chlapík chtěl na svatbě své dcery přečíst text jedné z našich písní, což je krásné, ne? Myslím, že u rádia, jako je BBC nebo jiného, je to podsta. Je to čest, když vás hrají v rádiu. Ale z hlediska úspěchu myslím, že je to o tom, jestli se k tomu někdo dostane, jestli díky tomu má někdo lepší den. To je něco, kam jsme se dostali. Myslím, že do toho bodu musíte dorůst, dospět. Když jsme byli mladší, možná jsme na to kladli větší důraz, na to změňová měřítka úspěchu. Ale myslím, že teď je pro nás prostě čest, když se naše písničky hrají. Pokud to někomu prospěje, máme pocit, že to stálo za to.

0: Jste spolu pořád? 24/7?
1: We're together a lot, I think. By choice though, I would say.
2: Like, myslím, že jsme spolu často, ale spíš z vlastní vůle. Většinou se nám po sobě stýská, když nejsme spolu. Máme 3 děti, takže jsme hodně spolu. Když dělám jinou práci, je to také z domova. Tak nějak jsme si vybudovali své životy. Lockdown pro nás nebyl až tak odlišný. Obecně jsme pracovali z domu, byli jsme spolu jako rodina a řekl bych, že jsme si svůj život vybudovali tak, aby se nám to dařilo. To byl opravdu dlouhý způsob, jak říct ano. Ale ano, jsme spolu skoro pořád.
0: Dobře, a nelezete si na nervy?
2: Lezeme si na nervy?
3: Upřímně, ani ne. Umíme říct, když se potřebujeme projít. Nebo si zkusit něco vyříkat. Jak už jsme říkali, jsme manželé 10 let, takže jsme se za tu dobu naučili. Myslím, že možná naše odpověď na tuto otázku mohla být před 10 lety jiná, ale učíme se. Učíme se, jak být většinu času jeden vedle druhého a je to docela skvělé pořád.
2: Občas se stane, že na zkoušce kapely se potřebujeme projít, potřebujeme si zahrát pár písniček. To znamená, že se tím pádem můžeme prostě jenom uklidnit.
0: Jak si uděláte čas na Ježíše? Viděla jsem to tady za poliem, že máte hodně dětí, máte 3 děti, žijete život na cestách, hekticky, tak jak to zvládáte?
2: Chceš mluvit o sabatu?
3: Jo, snažíme si vyhradit se 24 hodin týdně, kdy vypneme telefony, a jen tak jsme, jak řekl jsem, naše děti jsou opravdu malé, takže se učíme, že to nemusí vypadat tak, jak to vypadalo dříve, pokud jde o množství času o samotě. My teď nemáme spoustu samoty, ale jednoho dne to zase nastane. Zajímá nás takový ten domácí život klášterního typu. V péči o naše děti to tak trochu děláme i s Ježíšem. Prostě v těch chvílích cítíme náš vztah s ním a mezi sebou navzájem. Pokud jde o mě, vozívám naše děti do školy, takže využívám ten čas o samotě, když jedu sama nebo i s dítětem. To sedí vzadu, ale dělá si svoje. Náš život je rušný vzhledem k tomu, v jaké jsme fázi. Tak nějak pořád, což je vlastně lepší, než to bývalo.
2: Myslím, že další věc, která se mění, je, když si člověk nemůže udělat chvilku na Krista, kdykoliv se mu zachce. Ty chvíle se pro vás stanou opravdu vzácnými. Pro mě, jako rodiče, to byla věc, která se stala skutečným pokladem. Někdy celé dopoledne bojuju s tím, abych si udělal malou chvilku na něco takového. Všímám si toho, když se mi to nepodaří. Pro své děti to musím udělat, pro náš vztah s Beth to musím udělat, musím kvůli tomu trávit čas s Ježíšem, jinak bych byl špatný táta.
0: Co pro vás znamená titul letošního festivalu Everything Unmissable? Všechno, co nelze vynechat, co se nedá přehlédnout? Jak nepropadnout rutině?
3: Myslím, že díky hledání jsme prostě zjistili, že naše víra a náš vztah s Ježíšem jsou teď tak integrované do našeho každodenního rytmu, a to zmínil už jsem, že bez něj to nezvládneme. Bez něho nemůžeme dobře vychovávat. Bez něho nemůžeme mít dobré manželství. Rozhodně nemůžeme dělat hudbu a to všechno bez něho, protože to teprve učíme. Jestli jsme to někdy zkoušeli dělat bez něho, tak to prostě nešlo. Myslím, že skrze každodenní život si ten čas každý den vybíráme. To nás tak nějak resetuje. 24 hodin jen tak být. Brát ho sebou, zvát ho do všech věcí spíše, než oddělat Boha od našeho života. Myslím, že bychom se ho měli snažit ho do něj integrovat.
2: Myslím, že může být docela snadné skončit jen u přehrávání písniček. Jde o to prostě jen se znovu napojit, a to je velmi záměrné. Ujistit se, že každou písničku hrajeme skoro pořád jakoby poprvé. Myslím, že to je dobrý způsob, jak to udělat. A taky milujeme tento festival, že? Včera v noci jsme stáli s tisíci lidmi všichni pohromadě. Je to úžasné. Je to opravdu velmi emotivní. Nikdy se mi nestane, že bych na Big Church festivalu nebrečel. Vždycky se v nějakém okamžiku rozbrečím. Je to velmi krásné.

0: Jaký byl váš příběh vašeho vztahu s Ježíšem? Jak jste se stali křesťany?
1: Moje cesta byla kamenitá. Vyrůstal jsem v křesťanské rodině, na obou stranách bylo 5 generací křesťanů. Když mi bylo 5 let, odevzdal jsem své srdce Ježíši. Myslím, že spousta dětí, které vyrostly v církvi, musela projít cestou, kdy si z ní vybudovali svou víru. Nepřevezmete jen víru svých rodičů, ale projdete si svou vlastní cestou. Ta moje byla hrbolatá, když jsem se snažil přijít na to, co je skutečné a co ne. Nakonec, když jsme s Beth začali spolu chodit, bylo v tom něco, co jsem prostě nemohl popřít. Nemohl jsem popřít svou minulou zkušenost, svou minulou vzpomínku. Tehdy jsem se vydal na dlouhou cestu, na které jsem se, myslím, poprvé opravdu setkal s Ježíšem a opravdu jsem věděl, kým pro mě je. Věděl jsem, že můj život je dobrý v takovém tom světském smyslu. A myslím, že by se na to nikdo nepodíval a neřekl, že žiju špatně. Ale já jsem byl tak vnitřně zlomený, jako je mnoho lidí, taková ta skrytá zlomenost a poddání se tomu. Není to takový ten, jakoby bumbác okamžik, obrovský jísker nebo něco takového. Ale když se podívám zpátky na to, kým jsem byl před 10 lety, podívám se na sebe teď, vidím, co pro mě udělalo už jen to, že jsem mu byl nablízku a snažil se být jako on. Nemyslím si, že bych byl teď ženatý, nemyslím si, že bych měl dobrý vztah se svými dětmi nebo něco takového bez něj. Takže je nám velmi, velmi blízký.
0: A co ty, Beth?
2: I grew up a pastor's daughter. My parents were missionaries. We were missionaries as well overseas. So I.
3: Jo, já jsem vyrostla jako pastorova dcera. Moji rodiče jsou misionáři. I my jsme byli misionáři v zahoří. Takže odjakživa jsem měla vztah s Bohem. Ale myslím, že to opravdu proběhlo až v mých 20 letech. Měla jsem taková ta pubertální léta, kdy člověk tak trochu věří, ale nikdy ne úplně. A pak, ve 20 letech, jsem prostě měla chvíli, kdy se pro mě věci opravdu změnily. Když jsem, myslím, skutečně dala Ježíši hlavní roli v mém životě. Takže to bylo něco jako, tohle je můj život a Ježíš je tady. Jakože je v něm, ale teď se tak nějak stal hlavní postavou mého života. A to je tak trochu místo, kde se naše, Semova a moje cesta tak trochu seřadily. A ano, tam se staly věci velmi pravdivými. Je to pro mě tak trochu nejvyšší priorita. Víš, předtím jsem si tak nějak dělala věci po svém.
2: It's kind of top priority for me. You know, I was kind of doing my own thing really before that.

0: song is about, it just never leaves us, and we have to wonder why it never leaves us, and it kind of draws us back in, so, yeah.
1: Pojďme se vrhnout do možná smutné skladby, nálady, písně Ashes. Co se stalo?
0: The initial writing of that song,
2: už je to pár let, co jsme ji napsali. Takže vlastně byly chvíle, kdy jsem se mohla ohlédnout a říct, že už je to 10 let. Takže jsou to velmi často současné věci. No. Ať jsem kdekoliv, když to zpíváme, často to můžu aplikovat na něco, co bylo před 10 lety. A pak před 20 lety. Ale to už vlastně není 20 let. Když mi byly 4 roky, měla jsem nehodu, která opravdu změnila bych mého života, protože to pro mě mělo spoustu fyzických důsledků. A taky to bylo tak trochu traumatizující a tak. Takže jsem vyrůstala v tom traumatu a píseň obsahuje zpracování toho. A takový ten moment, kdy se spousty těch věcí prostě zbavím. Jo? Takže ta píseň je dobrá na to, abychom do ní vnesli to, co máme zrovna na mysli. Je to skvělá píseň na to, abychom se od těch těžkostí odprostili.
1: A na jakou písničku lidi nejvíc reagují?
3: Myslím, že se to s publikem mění, ne? No, myslím si, že to bude When This Is Over. Na to lidi reagují. Je to takový náš milník nebo základní kámen. Byla to první písnička, kterou jsme společně napsali. A taky na nás měla obrovský vliv. Ze zpráv, které jsme měli od lidí, víme, že tu písničku buď použili, nebo byla součástí jejich života v různých okamžicích. Ale myslím, že pro nás je to jako pocit, když ji zpíváme. Pokaždé, když ji zpívám, cítím to, co jsme cítili, když jsme ji psali. A vlastně čím dál tím víc.
1: Kdy jste si naposledy řekli, dobře, až tohle skončí, tak něco, 3 tečky.
3: Páni, jo, až tohle skončí, teda až tenhle rozhovor skončí, tak si dám něco k jídlu, dneska mám rozhodně hlad. Ne, myslím si, že je to určitě při výchově malých dětí. Člověk si může docela často říct, jako, no, až skončí tenhle úsek života, půjdeme dělat tohle. Nebo až tohle skončí, tak půjdeme dělat tamto. Nebo až budou děti starší, tak pojedeme do Ameriky na návštěvu. Víš, co tím myslím? Párkrát jsme zjistili, že vlastně, když něco skončí, tak když se díváš do budoucnosti, kdy něco skončí, tak ti můžou uniknout některé věci, které se dějí teď. Samozřejmě, že jsou podstatné věci, kterých chceš být součástí. Ale myslím si, že v každém životním období je něco, na co se dá těšit, a něco, co přijde příště. Ale taky i v těch nejtemnějších, nejstrašnějších obdobích našeho života jsou věci, myslím, kterých se můžeme chytit v té době, které věnujeme pozornost. Takže pro nás, jako s dětmi, je to nejkrásnější, co jsme kdy měli. Je to zároveň to nejtěžší, co jsme kdy dělali. A snažíme se čím dál víc říkat, jako nečekejme, až to skončí, pojďme si to opravdu užít a dělat to, co potřebujeme. Nějaký způsob, jak na to, se najde.

0: This is over.
1: Máte tendenci učit děti hrát na nějaké nástroje, nebo třeba později, možná v budoucnu?
2: Jako naše děti?
3: Ano, myslím, že milují hudbu, že? Sice na nic konkrétního nehrají, ale rádi zpívají a tančí. Jsou ještě hodně malé, ale jedno se zajímá o bicí. Myslím, že to druhé bude chtít asi někdy pořádně hrát na klavír. Takže to v nich určitě je. Vidíme to na nich pořád, že? Ale myslím, že to bude učit někdo jiný a že by to mohlo jít o něco lépe. Není to tak super, když je učí máma a táta, že?
1: To je vždycky tak, když rodiče chtějí, abys je poslouchala. Když tě rodiče učí, tak nedáváš pozor, neposloucháš je.

0: O čem je písnička Breathe?
1: Breathe, we came off the phone with a friend of ours.
2: Breathe that we'd been... vznikla po telefonu s naším kamarádem, se kterým jsme se tak nějak bavili několik let nebo měsíců. Jednou večer jsme s ním mluvili po telefonu a myslím, že pro něj skončilo určité životní období. Ale pak přišly následky. A myslím, že jsem napsala brief potom, co jsme zavěsili ten telefon. Takže to bylo napsané konkrétně pro jednoho kamaráda. Ale od té doby je zase docela dost lidí, na které jsme to konkrétně aplikovali, když jsme to hráli. Ano, tu písničku máme hodně ohlasů, takže jsme k ní vydali i videoklip. A jeden člověk řekl, v tom klipu se tak moc vidím. Chci říct, že naše každá písnička má nějakou konkrétní věc, o které je, ale pak se to může stát něčím významným i pro další lidi. A myslím, že tohle je ten případ, že?
3: To je, jako víš, když jsme předtím mluvili o úspěchu. Myslím, že jako úspěch písničky je něco, co je jako dostatečně osobní, aby lidi cítili, že jsi byl autentický a mohli se s tebou spojit. Ale taky, že se v tom můžou vidět. A myslím, že to se u písně jako Breathe hodně stává, zvlášť když je k ní i videoklip. Lidé se v něm začnou vidět a stačí jim to k tomu, aby se jí drželi.
0: Dá se očekávat, že vyjde další CD?
3: Myslel jsem, že právě teď říkáš baby, jako dítě. Ne, a jasně, CD.
0: Možná baby.
3: Ano, jasně, CD, ne, baby. Ano, právě teď pracujeme na desce. Vydali jsme několik singlů za posledních pár let a myslím, že to, čemu se budeme věnovat, je jejich shromažďování. Některé písničky, které jsme nedávno psali, dali jsme je dohromady v nějaké podobě. Myslím, že to bude něco odvázaného, co bude docela odrážet to, jak nás vidíte hrát jako duo spolu. Ale taky bychom opravdu rádi šli do studia i s naší kapelou a udělali trochu něco víc z pódiového zvuku, který jste slyšeli včera. To je taky zábavné hrát. Takže ano, v plánu jsou různé projekty, v pořadí, v jakém se k ním dostaneme. Ale jedna věc, která je opravdu skvělá, je, že někteří lidé z našeho mailing listu nám v různých chvílích prostě darovali peníze, aby nám pomohli postavit si studio a tak. Takže postupně budujeme i něco jako domácí studio, což nám snad umožní dělat i trochu víc.
0: Tak vám přeji všechno nejlepší, ať vám Bůh žehná. Děkuji vám za rozhovor.
3: Ať pán žehná i tobě. Děkujeme.
2: Rádi jsme tě poznali.

Tak to byla Pohovka, další z letní série The Best Of. Pohovku můžete poslouchat vždy v úterý večer po 9. hodině, v premiéře a v repríze v sobotu popoledni.

Je sobota 15. srpna 2026 a na Rádiu 7 probíhá odpolední program s Lenkou Malinovou za mikrofonem. Následující pořad je určený pro naše děti. Dnes se s pořadem Korálky vydáme na průzkum. Budeme pátrat v našem okolí a... No, je pravda, že musíme vyrazit trochu dál od centra města, ale jinde na ně určitě nenarazíme. A ještě budeme potřebovat baterku. Máte? No, hned se dozvíte proč.

0: Ahoj děti, vítejte v korálkách. Já jsem se vás chtěla zeptat na to, co děláte v noci.
1: Spíte.
0: No, já také. Ale představte si, že ne každý v noci spí. A teď nemyslím dospěláky, kteří mají noční službu třeba jako lékaři v nemocnici nebo řidiči nočních autobusů. Teď myslím někoho, kdo je nám všem dost blízko a kdo krouží kolem baráků, stromů a než se vydáme večer do postýlek, můžeme ho i zahlédnout. Jde o výjimečného obyvatele noci, zvířátko, které má křídla, ale není to pták. Už víte, kdo to je? Visí hlavou dolů, ale není to superhrdina. A když letí, používá uši místo očí. Tak co? No jo, ano, je to netopír. Když zapadne slunce a většina zvířátek jde spát, právě tehdy začíná velké dobrodružství netopírů. Tito letci se vydávají hledat svou oblíbenou pochoutku. Hmyz, mňam, komáři, můry, broučci, schovejte se. Netopíře jdou na lov.

0: Kateřina ráda chodila do sklepa pro zelí, protože v tmavé chodbičce pod schody viselo u stropu 6 malých netopírků. Jak někdo otevřel dveře, sebrali se a vylétli okýnkem ven. Kateřina si jednou na ně počkala, až se budou vracet. Trpělivě seděla na staré truhle a když už zase všech 6 brášků viselo v řadě, začala s nimi řeč.
1: Jak to, že se nikdy neuhodíte, když tak rychle tím okýnkem letíte?
0: Netopírci se lekli. Neměli rádi, když se na ně někdo díval. Skoro chtěli zase odlétnout.
1: Nikam nelítejte, žadonila Kateřina. Buďte tady.
2: Já už se teda nebudu na nic ptát, když jste takový.
1: Nejsme žádní takový,
0: řekl krajní netopírek.
1: Jsme docela v pořádku,
0: řekl druhý od kraje.
1: Někdo lítá rychle, někdo pomalu,
0: řekl třetí.
1: Tak už je to na tom světě,
0: řekl čtvrtý.
1: Jediný, kdo nás má rád, je tma,
0: řekl pátý.
1: Proto ji taky máme nejraději,
0: řekl šestý netopírek.
3: Já vám to neberu, Kateřina na to. Jenom jsem si vás chtěla trochu prohlédnout, když jsme sousedi. A že by tma byla jediná, kdo vás má rád, to zas ne.
1: Já kolikrát řeknu, že chci zelí k večeři, jen abych sem mohla jít a vidět vás.
3: Kolik zelí já už jsem kvůli vám snědla. Jeje. A vy vždycky vyletíte jako ševci, i když jdu po špičkách.
4: To jsme netušili,
0: odpověděli netopírci sborem.
1: Kdo pak to mohl vědět? Je nám líto. Odpusti nám, nemůžeme za to.
5: Máme to v krvi,
0: odpověděli netopírci.
1: Kateřina poposedla na truhle. A co ještě máte v krvi?
4: Tmu, měsíc a hvězdy,
0: řekli všichni zároveň. Kateřina se na ně dívala a začala chápat, proč jsou tak podivní. A co ještě?
4: Ticho a tajemství.
0: A co dál?
4: Muží smrt.
0: A dál?
1: Dál už nic,
0: odpověděl jeden z netopírků.
2: A proč visíte hlavou dolů?
0: Ptala se Kateřina.
1: Abychom viděli svět správně.
2: Co pak je obrácený?
1: Ovšem, správně mají být dole hvězdy a nad tím má být země a z ní mají viset stromy.
2: Nevykládejte,
0: zvolala holčička překvapeně.
4: Naše babička to řekla,
0: tvrdili netopírci sborem.
2: Kateřina ustrnula. A co ještě říkala vaše babička, prosím vás?
1: Říkala, že potoky mají správně téci mezi hvězdami sem a tam, nahoru dolů. Měsíc se má kutálet mezi tím, že prý se má jenom šeptat, že se mají stavět jen samé hrady, že slunce je pro kočku.
0: Odpověděli netopírci jeden po druhém.
1: Pro kterou?
0: Vpadla Kateřina. Znala koček několik, strašně jí to zajímalo.
4: To nevíme.
2: No tak se leďte zeptat.
4: Ale naše babička už dávno umřela.
0: Kateřina skryla tvář do dlaní.
1: Takové veliké tajemství a ona se to nikdy nedozví.
0: Nabírala k pláči. V tom vstrčil hlavu do dveří myslivec a zavolal.
3: Co tu kňouráš, pones zelí?
0: A černí bráškové, jako když střelí, hup, okénkem do svého tmavomodrého světa.

Dobrý večer, holky a kluci. Začíná naše další setkání na lesní výpravě. Cože? Co říkáte? Že není večer? Aha, zapomněla jsem, u vás doma je ráno. Tady u mě ale sluníčko právě zapadá za kopec. Lidičkové spěchají na večeři a děti honem pouští večerníček. Já ho dneska neuvidím. Slíbila jsem totiž veverce, že přijdu do lesa, až se bude stmívat. A to je právě teď.

0: stmívá se strašně rychle.
1: Ještě, že mám sebou baterku. Vytáhnu ji z batůšku a posvítím si.
2: Koho to tu máme? Kdo nám to tu bloudí? Člověk? Sám v noci v lese?
1: Uá, jmenuji se Peťa. Hledám tady veverku. Kdo jsi ty? A kde jsi? Nestihla jsem vytáhnout tu baterku.
2: Jsem netopír. Ty mě snad nevidíš?
1: Vidět tě? Vždyť je tma jako v pytli. Právě jsem si chtěla rozsvítit světlo, abych do ničeho nenarazila.
2: Jak jste vy lidé v noci nemotorní? Rád se bavím tím, že létám kolem vašich hlav a vy se lekáte. Když se zatočím dvakrát do kolečka, tak jste úplně vyděšení. Běžíte, narážíte a padáte do děr.
1: A z toho máš radost. To se ti líbí?
2: Člověk vládne nad přírodou, rostlinami a nad zvířaty. Jenže stačí trochu tmy a neví si rady.
1: Tak mi prozrať, netopíre. Jak to děláš, že do ničeho nenarazíš?
2: Pískám si, vízám a podle toho létám.
1: A to je všechno? To umím taky. Hned to vyzkouším.
0: Jeden krok. Další krok.
1: Jau, moje noha. Vrazila jsem do pařezu. Nefunguje to.
2: Nefunguje. Jak by taky mohlo? Vízáš strašně. Netopíří zapískání je tak vysoké a tak rychlé, že lidské ucho ho nevnímá. Ani jiná zvířátka je neslyší.
1: Bůh to vymyslel zajímavě.
2: Ten zvuk je tak ostrý a tak prudký, že když narazí do překážky, odpinkne se zpátky do mých uší a já hned vím, že tudy nesmím letět, abych se tam někde nerozplácel.
1: A jak často pískáš?
2: No, vlastně pořád. Jsem moc vědavý a tak jsem hned tam a hned zase jinde. Hvízdám si, hvízdám, abych nenarazil.
1: To je úžasné. Víš, Bůh jedná se mnou stejným způsobem.
2: Hvízdá na tebe? No, to musí být teda pěkný rámus.
1: Ne, nepíská. Mluví ke mně, jeho slova jdou do mých uší, odrazí se od mého srdce a ukazují mi správnou cestu životem.
2: Jak Bůh mluví? Moudrá sova ze starého buku mi říkala, že Bůh není z masa a kostí jako my. Jak to teda dělá, aby mluvil?
1: Sova má pravdu. Bůh není vidět. Nemůžeš se ho ani dotknout, ale slyšet. Slyšet ho můžeš, kdykoliv budeš chtít.
2: No to je senzace. Tak já chci hned teď, ať mluví. Moje uši jsou celé nedočkavé.
1: Hned to bude. Všechna slova, co Bůh říká, jsou napsaná v jedné knize. Jmenuje se Bible. Mám ji v batůšku. Vytáhnu ji a taky baterku. Pod mě nic nepřečtu.
2: Počkej, počkej. Ty jsi říkala, že bude mluvit Bůh? Proč si teda chystáš nějakou knížku?
1: Tak, Bibli mám, baterku taky, ještě rozsvítit a už čtu. Dnes uslyšíte-li Boží hlas, nezatvrzujte svá srdce.
2: Neslyším Boží hlas, slyším jenom tebe.
1: Hlas je můj, ale ta slova, co říkám, patří Bohu. Když chodil po zemi jeho syn, pán Ježíš, vysvětloval, jak si Bůh přeje, aby lidé žili. Ježíšovi přátelé to pak napsali, aby to nikdo nemohl překroutit. To pravdivá slova si teď spolu čteme.
2: No jo, jenže já stejně neumím číst.
1: Některé z dětí, co nás teď v rádiu poslouchají, taky ne. A přesto Pána Boha znají. Slyší o něm od maminky, od táty, od učitele v nedělní škole, v besídce, na dětské bohoslužbě, v hodině náboženství. Já sama nevím, jak se to všude jmenuje. Zkrátka, kdekoliv se sejdou děti s dospělákem, který čte v Bibli, Bůh je tam s nimi. Má velkou radost, když děti o něm slyší nové věci.

0: Netopíre! Netopíre! Někam se mi schoval. Chci s ním ještě mluvit. Posvítím si baterkou. Kde jen může být? Tady na té větvi, co si hnědého visí. Takový divný list. Trochu se to hýbe.
1: Ty jsi tu ještě?
0: Jejda, to jsi ty? Jsi strašně ošklivý. Vypadáš jako...
1: No, jen to klidně řekni, já to snesu.
0: Jako velká myš bez kožíšku s obrovskýma špičatýma ušima. Tvoje křídla dokonce nemají peří. A ty drápy na konci.
1: Popsala jsi mě hezky. Říkají o mě i mnohem horší věci.
0: Promiň mi ten úlek. Dokud jsem nevěděla, jak vypadáš, tak se mi s tebou povídalo moc krásně.
1: No, a co, teď to bude jiný?
0: No, vypadáš strašidelně. Trošku se tě bojím.
1: Jste zvláštní, vy lidé. To je pro vás tak důležité, jak to vypadá.
0: Ano, je. Děti s hezkým obličejem mívají více kamarádů. A dospělák se taky rychleji spřátelí s pěkným dospělákem.
1: Co pak holčička s velkým nosem, nebo kluk, co moc nevyrostl, nejsou veselí, zábavní, vtipní, nemají snad skvělé nápady?
0: Ale ano, jenže tyhle věci nejsou hned vidět. Chce to čas, aby zjistil, kdo jaký opravdu je uvnitř. V Biblii je o tom napsáno. Člověk se dívá na to, co má před očima. Bůh však hledí na srdce.
1: To jsem opravdu rád. A ty se to nauč taky.
0: Slibuji. I když se mi nebude kamarád na první pohled líbit, tak si s ním stejně pohraju, abych zjistila, jaký opravdu je.

0: Už mi nepřipadáš tak ošklivý. Je mi s tebou moc dobře. Až jsem zapomněla, proč jsem šla do lesa.
1: Říkala jsi, že jdeš za veverkou. Za kterou? Bydlí jich tu spousta.
0: Za tou z křivé borovice. Znáš ji?
1: Myslíš to hopsavé, chichotavé zvířátko, co nejlépe skáče, nejlépe hází, nejlépe louská oříšky a nejlépe se chluví?
0: Vidím, že ji znáš velice dobře. Prosím tě, zaleď se podívat, jestli na mě čeká.
1: Hned to zařídím.
0: Už se vrací. Tak co, čeká na mě?
1: Spí. Nejspíš se jí zdá o šiškách.
0: Je už stejně moc pozdě. Přijdu jindy. Jsem moc ráda, že jsi se mnou povídal.
1: Já taky. No, poletím si zalovit. Tak ahoj.
0: Ahoj, netopíre. A děkuji ti za všechno. A vy také, holky a kluci. Těším se na další lesní výpravu. Mezi stromy pusto není. Les je plný překvapení. Tak přijďte všichni. Ahoj.

0: Co tady děláš? Jak to, že jsi neletěl s ostatními? Domlouval jsem malému netopírkovi, co visel na jedné půdě, kde jsem si chtěl trochu odpočinout. Nechtěl ven do šera, aby si nalovil trochu hmyzu.
1: Já nikam neletím. Když někde za soumraku proletím nad hlavami lidí, spousta jich začne ječet. Někteří se schovávají, jiní na mě hrozí, někteří křičí, že jsem upír a škaredý. Mám velké uši a ošklivý čenich. Koho to má pořád bavit? Včera jsem taky zůstal doma.
0: Tím to tak vyřešíš. A kdo ti bude nosit potravu? Oponoval jsem mu.
1: To nevím, ale ty taky přece nejsi venku.
0: To máš pravdu, přikývnul jsem. Ale já jsem trochu jiný netopír než ty. Lítám ve dne i v noci. Nejsem odtud. Kulil na mě svá perlová očka a zjevně nechápal, co tím myslím.
1: Copak všichni netopíři nelítají jen večer a v noci a neloví hmyz?
0: Většinou ano, ale já jsem opravdu trochu odlišný. To by bylo na dlouhé vysvětlování. Nicméně všichni netopíři neloví jen hmyz. Je nás spousta druhů. Někteří si pochutnávají na ovoci, jiní loví ryby. Netopírek vyprstnul smíchy.
1: Hihi, ryby. To jako čapnou kapra za hřbeta sežerou.
0: Ty jsi ale trumbera. Malé ryby, takové, co můžou zvládnout. Připadalo mi, že se dobře baví, tak jsem ho chtěl trošku poškádlit. A abych nezapomněl, ty poznámky o upírech nejsou až tak mimo. Vytřeštil oči.
1: Co? Já myslel, že to je jen taková báchorka.
0: Začal se opatrně rozhlížet kolem. Kde pak báchorka? Jsou to skuteční upíři. Trošku jsem stlumil hlas a s temným přízvukem jsem mu začal vyprávět. Připlíží se za skrytu noci ke své oběti, tiše a nepozorovaně. Svými dvěma předními ostrými zoubky jí propíchnou kůži a pak... Netopírek se roztřásl a začal nabírat do pláče. Začal jsem ho raději uklidňovat. Ale no tak, tihle netopíři mají ostré zoubky, jenže jsou malincí a krev sají převážně do bytku, vlastně jen olizují. A není zase tak moc, že by jim to ublížilo. Nežij tady, neboj, dodal jsem. Zhluboka si oddechl.
1: To jsem rád. A něco pěkného o netopírech mi nepovíš? Copak ti lidé mají pravdu i v tom, že jsme nějaké myši?
0: Jistě, že ne. Nejsme myši, protože nejsme hlodavci. Upíry jsem ti vysvětlil. No a že se nás bojí, tak to jim neměj za zlé. Lítáme v noci a neslyšně, takže jim to vždycky nahánělo hrůzu. A že tak vypadáme, to má svůj smysl. Uši nám slouží na zachycení perfektního radaru, který jsme dostali od našeho stvořitele. Dokážeme přesně zaměřit třeba komára nebo muchu a pak chlamst a je v žaludku. Lidé se dlouho snažili ten radar napodobit. Nakonec něco takového vymysleli, jenže k dokonalosti tomu pořád něco chybí. Netopírek pookřál.
1: To jo, ten radar je super, je s ním spousta legrace. No vidíš, a proto i ty uši a nos. Každý ho má podle toho, na co ho potřebuje.
0: Jejda, toho by bylo, co bych ti mohl o netopírech vyprávět. Hodně jsem totiž cestoval.
1: A proč visíme hlavou dolů, to je přece taky divné.
0: Jistě, i tohle má svůj důvod. Jak bychom jinak mohli pohodlně a bez poškození složit taková křídla? Jo, a víš co? Když se pověsíme hlavou dolů, uvolníme se, svaly na našich nohách se automaticky sevřou a nemůžeme spadnout ani ve spaní. Tak je to důmyslně vymyšlené.
1: Aha, zaradoval se netopírek. Já si říkal, že po ránu, vlastně po večeru, když se vzbudím, musím se začít hýbat, abych se mohl pustit. To je fakt dobrý.
0: Sice to byla zajímavá debata, ale viděl jsem, že ho musím dostat ven, aby mi tu hlady neomdlel.
1: Podívej, čas pokročil a ty se musíš letět najíst.
0: Toho, že se tě lidé bojí, si nevšímej. Ne všichni jsou takoví a myslí na to, jak jsi užitečný. Vždyť i naše ty hovínka lidé sbírají, aby je použili na výborné hnojivo a kdysi se z nich dělali prací prášky a třaskaviny. To už bylo na malého netopírka moc. Samou radostí vyletěl ven a provedl nad zahradou několik přemetů. A pak mi zamával a letěl si provětrat svůj radar na křehoučkých komárech. No,
2: a já jsem mohl konečně v klidu usnout.

To byl ale příjemný den. Skoro celý jsem ho prospal a teď na večer jsem se vydal na průzkum ostrova. Frčel jsem si to mezi stromy a hleděl, co bych tak snědl, když tu žuch. Vletěl jsem do čehosi tenkého a pružného. Co to je? Houpalo to se mnou nahoru a dolů, až jsem z toho málem dostal mořskou nemoc. Chvíli mi trvalo, než jsem přišel na to, že to je síť. Snažil jsem se vymotat, ale čím víc jsem se plácal, tím víc jsem se zamotával. Nakonec jsem toho nechal. Všimnul jsem si, že se kolem mě třepotali další netopíři. Jak je to možné, že jsme síť neviděli? Nechápal jsem to. Za chvíli jsem uslyšel kroky. Objevila se jakási ruka v rukavici a sáhla na mě. Vypísknul jsem hrůzou. Srdce mi bušilo tak, že to museli slyšet i místní vorvani kilometr pod hladinou. Ta ruka mě však opatrně sevřela a vymotala ze sítě. Snažil jsem se bránit a kousat, ale ruka měla pevnou rukavici. Nakonec mě strčila do pytlíku a zavřela. Vůbec jsem nevěděl, co se děje. Vlastně tušil jsem, že jsem se dostal do rukou lovce netopírů a jen jsem doufal, že to bude nějaký slušný vědec a ne sběrač nezvyklých pochoutek. Za malou chvíli to se mnou přestalo házet a stejná ruka mě vytáhla ven. Do očí mě udeřilo jasné světlo. Pomalu jsem se rozkoukával a začínal poznávat, že jsem v jakémsi stanu a mám před sebou něčí obličej. Podíval jsem se na něj pozorněji. Zdál se mi nějak povědomý. Pořádně jsem zaostřil a div jsem radostí neomdlel. Představte si, že mě držel pan profesor Škopík. Pane profesore, pískal jsem o 106. Ten jen zamrkal, podíval se blíž a málem mu spadly brýle. Ale ne, zvolal, to jsi ty, netopírku. Opatrně mě zavěsil na tyč stanu. Úplně zapomněl na ostatní úlovky. Co ty tady děláš? A co ví? Byl jsem štěstím bez sebe. Já tu

vyslékl rukavice a posadil se blíž ke mně. A tak jsme strávili večer povídáním o tom, co jsem zažíval na svých cestách, a on mi zase na oplátku povídal, co se dělo s ním. Víš, netopírku, říkal, byl jsem všude možně. Cestoval jsem s různými výpravami na sever i na jih, zkoumal jsem mořské hlubiny a pralesy, viděl jsem nádheru pouští a saván. Za tu dobu jsem stále více vnímal, že všechna ta úžasná příroda nemohla vzniknout náhodou, jak jsem kdysi tvrdil, ale že to musel někdo dokonale naplánovat. Pokyvoval jsem hlavou. Já to říkal vždycky, že, pane profesore? Ano, říkal. A také jsem poznal spoustu přátel, kteří milují přírodu. Někteří to vnímají stejně jako já, jiní ale ne. Jsou to však výborní vědci a lidé, a jen doufám, že i oni jednou uvidí tu dokonalost, kterou by příroda sama nemohla udělat. Opravdu jsem měl z pana profesora radost. Když jsem ho opouštěl, byl takový rozkolísaný, smutný, ale teď oči mu jen zářily, když to vyprávěl. Pak povídal o mořských hlubinách, plných nově objevených podivných tvorů, o pralesích, kde běhají neznámí živočichové, o zvířatech, která byla považována za dávno vyhynulá a teď se znovu objevila. Pane profesore, a povyprávíte mi to trošku podrobněji? Žadonil jsem. Usmál se. Proč ne? Mám tu sice dost práce, ale na tebe si čas vždycky najdu. Aspoň tě zahrnu do svého studia, zamrkal Šibalsky. To je sice hezké, oponoval jsem, ale ne, abyste prozradil, že jsem mluvící netopír, to by byl poprask. To víš, že ne, zasmál se. To bude naše tajemství. A tak jsem ho po několik večerů sledoval, jak opatrně chytá moje kamarády, zapisuje si o nich zajímavé věci a zase je pouští na svobodu. Potom mi povídal o době potom, kdy se rozhodl změnit svůj život. A o to se s vámi určitě podělím, protože i když jsem se setkával se zajímavými zvířaty, do hlubin moře či do prostřed pouště jsem neměl možnost se podívat. Proto si myslím, že profesorovo povídání bude určitě moc zajímavé.

0: Dědo, co budeme tenhle víkend spolu dělat?
1: Potřeboval bych natřít ty lavičky na verandě. Co ty na to?
0: Jo, klidně, natírání je v pohodě. A co večer nebo v noci?
1: Tak v noci jsem ještě nenatíral a to už něco pamatuju. Myslím, že je lepší na to vidět.
0: Ale já nemyslel to natírání.
1: A co bys teda chtěl dělat v noci?
0: Co kdyby si mě vzal na noční výpravu? Víš, jak jsi říkal, že chodíš k tomu rybníku? Je tam ta ropucha. Myslíš, že v noci spí někde schovaná, nebo bychom ji vypátrali?
1: Jo, takhle. No, já ti nevím, co by na to řekla maminka, abys nebyl nevyspalý. Víš, že v pondělí bude zase škola?
0: V pondělí bude škola, ale dneska je zatím pátek a můžeme to dospat zítra po obědě.
1: Nápad je to zajímavý. Vlastně jsem tam v noci ještě nebyl. To je v skutku výprava hodná muže, ale v noci je les tmavý a plný zvuků. Opravdu to chceš?
0: Jasně, dědo, nejsem žádný strašpitel.
1: Tak jo. Půjdeme spát brzo a na půlnoc si natočíme budík, abychom byli zase tak za hodinku zpátky v posteli a spali až do bílého rána.
0: Skvělé, a můžeme spát a spát, jak bude libo.
1: Jak bude libo a taky, abychom stihli ty lavičky. Ta stará barva je fakt oprýskaná a tvojí mamince se od ní tuhle spustilo oko na punčoše. Ondro, Ondro, vstávej. Jdeme na tu noční výpravu. Obleč se, já na tebe počkám dole.
0: Jo, jasně. Kde mám ty kalhoty? Dědo, dědo, kde jsi?
1: Tady. Nekřič a zhasni to. Nemusí celý les vědět, že si jeden městský kluk s dědou vyšli v noci na špacír.
0: Hele, co máš proti městskému klukovi?
1: Já nic. Jenomže si zvyklý na světlo z města. Tam svítí pouliční lampy, reklamy. Víš ty vlastně, co je to skutečná tma?
0: Jak jsem zhasl baterku, tak fakt nic nevidím. Ty jo, neoslepl jsem?
1: Počkej chvilku a tvoje oči si zvyknou. Pak vyjdeme. Světlo nech zasnuté. Něco ti ukážu. Tady, tady v trávě, pojď sem.
0: Je, dědo, tady něco fosforeskuje.
1: Fosforeskuje, fosforeskuje. To jsou svatojánští broučci. Vidíš, tam ještě jeden letí.
0: To je nádhera. A teď se ztratili. A podívej, tam letí další.
1: Takhle za tmy vidíš věci, které bys za světla neviděl. Ukážu ti hvězdy, ale ty až později. Teď hurá k rybníku. Troufneš si jít tak daleko pod mě?
0: Dědo, můžu se tě držet? Víš přeci, znáš tu každý kámen a kořen na cestě.
1: Jasně, Ondro. Tak jdeme. Ondro, tady opatrně. Ať ti neuklouzne noha po té vlhké trávě rovnou do vody. Opatrně. Tak, výborně.
0: Uf, jsem rád, že už jsme tady. Ty, dědo, nemůže se něco stát?
1: No, může. V noci se toho v lese děje plno. My v noci spíme, ale mnozí živočichové chodí lovit právě a výhradně v noci.
0: To si mě teda uklidnil. Doufám, že si mě někdo nesplete s kořistí.
1: To ne. A pojď sem. Tady si většinou povídám s ropuchou Matildou. Chvilku si klidně sedneme a uvidíme, jestli se objeví. Není na tebe zvyklá a už vůbec nás nečeká teď v noci. Snad jsme jí moc nevyplašili.
0: Jo, tady se dá docela dobře sedět, ale nevím, jestli neusnu, jestli budeme čekat dlouho. Myslím, že spánek nehrozí. Co to bylo? Dědo, seš tady?
1: Jo, jsem, nekřič. Díval jsem se, jestli není ropucha pod lopuchem. Někdy jsem ji tam vídal, ale není ani u kamene. Kdo ví, kde je?
0: No jo, my tady na ní čekáme a ona si někde courá.
1: No, no, no. Ty jsi chtěl na noční výpravu. Podíváme se zatím na hvězdy. Hele, koukni na tu nádheru.
0: Fíha, máš pravdu. Tolik hvězd u nás ve městě nemáme.
1: To není tak, že byste měli ve městě méně hvězd. Ale nejsou všechny vidět, protože je tam větší světlo. Čím větší tma, tím více hvězd vidíš.
0: To už dneska říkáš po druhé, že tma umožňuje vidět víc, než když je světlo.
1: Jo, jo, to ve městě nezažiješ.
0: Tak to je fakt, ale zase jsem v suchu a v teple a nejsou tam takové zvuky. Teda, co je zase tohle?
1: Ano, něco za něco. Tenhle zvuk jsem tu ještě neslyšel.
0: Ty, dědo, radši už půjdem. Ropucha je kdo ví kde a my tu jsme v hlubokém lese úplně sami. Ani signál tu nemám. Co kdyby se nám... Je, zase!
1: Ondro, uklidni se. Dívej se vzhůru a vychutnej si tu tmu. Vidíš, to je severka. A tamhle je velký vůz, vidíš?
0: No nevím, kde přesně, ale je to nádhera. Zdá se mi, že se blížím k nebi, jako by mě to vcucávalo. Nebýt toho zvuku, tak jsem fakt unešenej.
1: Ano, ano. Jsou lidé, kteří ve svém životě poznali hlubokou tmu hříchu, když žili bez Boha špatným životem. Když se setkali s Ježíšem, špatnosti ji nechali. O to víc si teď vychutnávají jeho krásu, jako krásu té nejlepší hvězdy. V Bibli to potvrzuje jedna moudrá věta. Komu je více odpuštěno, ten více miluje.
0: Tak teď už tomu rozumím. Tak jako ve velké tmě světlo hvězd víc vynikne, tak Ježíš ve srovnání se špatnostmi o to víc září. Ale jít kvůli tomu do hříchu a dělat zlé věci, to asi není nejlepší varianta. Co myslíš, dědo?
1: To určitě ne. Každý hřích totiž sebou nese trápení a bolest. Ono to totiž přijde stejně samo. Každý člověk někdy udělá nebo si myslí něco špatného. No a pak mu krása Ježíšovy dobroty může nádherně zazářit. On nám nabízí pomoc a dává sílu zlo opustit.
0: Mám dojem, že takhle je to s námi lidmi pořád dokola.
1: To sice ano, ale s každým dalším odpuštěním si můžeme víc a víc vážit Ježíšova vítězství nad hříchem a nad smrtí.
0: Dědo, zase, a mně se zdá, že je to docela blízko. Půjdem už.
1: Počkej, ještě jsem nenašel malý vůz.
0: Tak jo, tak ještě se zkusím chvilku kochat hvězdy.

0: No to snad ne, děda usnul. Dědy, dědo! Není k probuzení. Já si na ten strom posvítím. Odkud to jde? Je tam velká skulina ve stromě. A navíc je tam větev s listím. Nic nevidím. Musel bych to listí oddělat.
1: Hned toho nechej!
0: Ach, dědo, to jsou nějaké myši s křídlama. Nebo že by upíři je!
1: Neplácej hlouposti. Nejsem žádný děda a upír už vůbec ne. Jsem maminka. Netopíří maminka. A hned nám zavři vchod, nebo se naše děti nachladí. Spí tady velké množství maminek a s nimi jejich mláďata. Jestli to bude zima, tak se nachladí a zemřou. No slyšíš to? Ty jsi skameněl nebo co?
0: Ne, dědo, dědo.
2: Co je? Už jsi ji našel?
0: Dědo, jsou to netopíři.
2: No jo, vidíš, to mě mohlo napadnout. Kde jsi je viděl?
0: Tam v té skulině, ale nebyli z mé návštěvy nadšení. Mají tam spoustu mladých.
2: To se nedivím, že nebyli potěšeni. Potřebují klid, hodně tepla a musí se stále držet mámy. To bylo dost odvážné vydat se sám na průzkum. To si mě mile překvapil.
0: No musím se přiznat, že jsem měl srdce až v krku, nebo až v kalhotech.
2: No, hlavně, že je zvuková záhada vyřešena. Netopíři v noci lítají a loví. A mnohé netopíří mámy mají co dělat, aby uživili svoje děti a udrželi je v teple. Sami na sebe nemají ani čas. Stále myslí jen na své děti.
0: To je od těch maminek hezký, že jo?
2: Jo, je. Však za tebe by tvoje máma taky dýchala.
0: Myslíš?
2: To si píš. A Ježíš ten teprve. Ten za nás dýchal doslova a do písmene. Díky němu, jeho smrti a zmrtvýchvstání, můžeme získat život věčný.
0: To je dobrá zpráva, protože tady v té pustině bez signálu, kdyby se nám něco stalo, ty dědo, už se mi chce spát. Ta dopucha si někde spí. Jdeme domů.
2: Škoda, škoda. Chtěl jsem ji vidět.
3: Kua, co se tady válíte? Já nevím, kam dřív skočit a tady se povalují lidi.
2: Je, ahoj Matildo. Já jsem tady s Ondrou na nočním výletě.
3: No, to je hezké, Václave, ale teď na tebe nemám čas. Ve dne spíš pospávám, ale teď musím lovit jednu lahůdku za druhou. Mám napilno, abych něco chytila. Je tady hnízdo netopírů a ti mají rychlost a čuch na ty nejlepší kousky. Málem mi tu všechno vychytají. Přijď na kus řeči raději až ráno, až nebudu mít tak napilno. Ale jinak mě těšilo, tak pá, pá.
2: Jasně, tak jak jsme zvyklí, tak pá.
0: Teda to koukám, ta má ale vyřídilku. Ty dědo, tak se mi zdá, že v noci je tady fakt vrmo. Za to já už sotva držím víčka.
2: Tak jsme zjistili, že na rozdíl od nás je ropucha taky noční tvor, spolu s netopírem. A jdeme domů spát. Už vidím chalupu.
0: Dědo, díky za výpravu. Ještě, že se tě můžu držet. Sotva jdu, nezlob se, ale převlíkat se do pyžama nebudu. Usínám. Dobrou noc.
2: Dobrou noc a sladké spaní v Božím náručí.

0: Netopír Olin. Netopíru Olinovi se moc líbí bydlení v jeskyni. Bydlí tam spolu se svou rodinou a kamarády. Přes den odpočívá a v noci vylétá na lov hmyzu. Byl krásný letní večer a měsíc na obloze v úplňku. Olin jako každý den vylétl na svůj večerní lov. Letěl kolem tábora, kde si děti u ohýnku opékali špekáčky.
1: Pomoc, netopír!
0: Začala křičet jedna holčička, když Olina zahlédla a běžela se schovat do chatky. Olin na to nevěřícně koukal a volal. Ale já lidi nejím! Nebylo to však nic platné, protože lidé nerozumějí zvířecí řeči. Olin nevěděl, co si o tom má myslet. Nechápal, proč se holčička tolik bála. Vrtalo mu to hlavou tak moc, že se rozhodl zeptat moudré sovy. To bude tím, Oline, že někteří lidé si myslí, že se jim netopír může zamotat do vlasů. Jestli to byla holčička, tak se jistě bála o své dlouhé vlasy. Ale jak lidé na takový nesmysl přišli? Zajímalo Olina. Někteří lidé toho o netopírech moc nevědí. Nemají tušení, že ve skutečnosti netopíři poznají, jestli jim něco nebo někdo nestojí v cestě. Nevědí, že vydávají zvuky a podle toho, jak se odrážejí od předmětů, se orientují. Proto se lidé nemusí bát, že by do nich nabourali nebo se jim zamotali do vlasů. Olina mrzelo, že si o něm lidé myslí takové hlouposti. Věděl ale, že s tím nic nenadělá.

Tak co všechno jsme zjistili o netopírech? Přišli jsme na to, jak se orientují ve tmě. Totiž netopíři moc dobře nevidí, ale za to slyší naprosto skvěle. Vysílají speciální zvuky a čekají, až se jim odrazí zpět. Tomu se říká echolokace. Jakoby měli vlastní radar. Díky tomu můžou chytit hmyz přímo za letu. A ještě jednu výraznou zvláštnost jsme zaznamenali. Jsou to savci. Netopíří miminka se krmí mlékem od maminky. Netopíři jsou pro přírodu velmi důležití. Pomáhají s opylováním květin a šířením semínek. A hlavně jedí spoustu hmyzu, takže nám pomáhají chránit úrodu i zdraví. Tak až příště uvidíte večer na obloze malý tmavý stín, jak tiše prolétá kolem, možná to bude právě netopír na noční misi. A víte, jak netopíři přečkají studenou zimu? Pověsí se v jeskyni hlavou dolů a celou ji prospí. To je řešení, co? Ti si umí poradit. Tak ahoj, kamarádi! Mějte se krásně!

0: Prázdniny jsou v plném proudu.
1: A také čas dovolených.
0: I na Rádiu 7. V letním období vám proto nabízíme reprízy některých odvysílaných pořadů.
1: A v září se můžete těšit na nová témata, nové pořady, nové hosty. Na Rádiu 7.

0: Posloucháte sobotní vysílání na Rádiu 7. U mikrofonu je Lenka Malinová. Bylo 14 hodin a opět po týdnu vás vítám u poslechu relace Večer pod lampou, ve které posloucháme čtení dobrých knih. V současné době se pomalu pročítáme spisem Davida Louly České studny a neb Hloubání o české identitě, která vyšla v roce 2011 ve vydavatelství Samuel.
1: Večer pod lampou. Čas pro čtení zajímavých a důležitých knih.

0: České studny aneb hloubání o české identitě. Kapitola 10. Studna proroctví.
1: Ale Mojžíš mu řekl, ty kvůli mě žárlíš. Kéž by všechen Hospodinův lid byli proroci. Kéž by jim Hospodin dal svého ducha. 4. kniha Mojžíšova, 11. kapitola, 29. verš. Držte se lásky a usilujte o duchovní dary, nejvíce o dar prorocké řeči. První dopis Korinským, 14. kapitola, 1. verš. Kdo vydává svědectví Ježíšovo, má ducha proroctví. Kniha Zjevení, 19. kapitola, 10. verš.
0: Každý, kdo žije, mluví. Komunikace je nezbytná pro každý rostoucí vztah. Tam, kde komunikace chybí, vztahy stagnují, či spíše umírají. Kde se vztahy rozvíjí, rozvíjí se i komunikace. Vyvíjí se podle dané situace a okolností, jinak zakrní. Kvalitní, rostoucí komunikace je hlavním předpokladem pro důvěru. Stejně je tomu ve vztahu mezi člověkem a Bohem. Člověk mluví s Bohem skrze modlitbu, ať jsou i jiné vyjadřovací možnosti. Živý Bůh komunikuje s člověkem především skrze písmo, Bibli, ale také přímo skrze proroctví. Proroctví může být sen či vidění, vnitřní či akustický hlas nebo jiná forma zjevení. Může se týkat minulosti, přítomnosti či budoucnosti a slouží k povzbuzení, poučení či napomenutí. Bůh tím rozvíjí vztah důvěry a přátelství s konkrétním člověkem. Reaguje tak na dané okolnosti, ve kterých člověku přináší svoji radu, pomoc a světlo do určité situace. Častokrát zjeví nebo připomene jisté místo Bible, které je pak danému člověku proroctvím. Jindy Pán mluví ke křesťanu přímo nebo pošle anděla s poselstvím, tak jako k Marii, Ježíšově matce. Bůh stojí o kvalitní a hluboký vztah s člověkem a proto mluví. Mluví i v dnešní době, nezemřel a proto mluví. Bůh říká, dotazujte se mě a já vám odpovím. Pán je věrný a co slíbil, také splní. Každý křesťan, jenž má ducha Kristova, může prorokovat. To znamená, že je schopný slyšet Boží řeč a je-li to třeba, reprodukovat ji dalším lidem. Ježíš řekl Pilátovi,
1: každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas.
0: Mojžíš i apoštol Pavel si přáli, aby každý, žid či křesťan, prorokoval. Je touhou Božího srdce, aby lidé slyšeli Boží řeč a přijali ji. V české historii Bůh vyléval na Čechy svého svatého ducha, což se projevovalo hojným prorokováním. Prorocký duch neboli pomazání bylo znát na průkopníku českého probuzení, Milíči z Kroměříže. Hned po svém obrácení si začal uvědomovat množství hříchů svých, národních, ale také kněžských. Protože věřil v moc Božího slova, začal v Praze kázat ohňová slova, která počase zasáhla množství lidu. Milíčovo povolání však bylo širší. Měl srdci trápení pro celou říši, umocňované vnitřním Božím hlasem o brzkém příchodu Antikrista a konci světa. Dostal se do vnitřních zmatků, z nichž mu nikdo nedokázal pomoci. Rozhodl se tedy, že půjde do Říma za papežem, aby tento rozsoudil. Čekání na papeže, který do té doby bydlel v Avignonu, bylo dlouhé, a tak Milíč z vnitřního puzení ducha vyvěsil na dveře chrámu svatého Petra oznámení, že tam bude kázat o příchodu Antikrista. Tím se hned stal podezřelým z kacířství a byl římským inkvizitorem uvržen do vězení. Pod donucením napsal své zamýšlené kázání o posledním dni Páně, ale inkvizitor měl za to, že něco zatajil. Proto napsal Milíč traktát o Antikristovi, kde odkrývá své nitro. Píše tam.
1: Byl jsem u vytržení ducha a slyšel jsem to, co jest psáno v Apokalypse v kapitole 2. Tomu, kdo zvítězí, dám pokrm ze stromu života, jenž jest v zahradě mého Boha. a brzy zaznělo do vnitrného ucha srdce mého, že jsem pojídal kdysi ze stromu vědění dobrého a zlého, chtěje vědět a chápat nad síly, neboť jsem se pokládal za převelikého horlitele pro čisté boží slovo.
0: Milíč činil častější pokání z toho, že hloubal nad věcmi, které mu nenáleží a nejsou ku prospěchu církve. Poté mu přišel na mysl příchod antikristův a duch mu řekl.
1: Čti evangelium Matoušovo kapitolu 24. Když uzříte ohavnost vzpuštění, popatř na ohavnost, která jest v církvi, a přemýšlej o létech Danielových.
0: Milíč to nechtěl slyšet, měl to za pokušení a modlil se velmi vřele, aby to od něj Bůh odňal. Ale stal se pravý opak. Nutkání přemýšlet o antikristu sílilo. Proto se rozhodl jít k papeži, aby mu s tím pomohl. Z vězení mu pomohl papežův bratr kardinál Grimaud. Milíč byl ospravedlněn a bylo mu dovoleno osobní slyšení u papeže Urbana V. Ten ho poněkud uklidnil ohledně příchodu antikrista a přislíbil mu, že se bude zabývat i jeho návrhem na všeobecnou nápravu církve. Milíč měl promyšlený projekt na obnovu církve. Navrhoval papeži, aby svolal koncil, kde by se biskupové rozhodli zahájit mocnou kazatelskou činnost. Kazatelé měli jít do celého světa rozhlásit zvěst evangelia, jenž by probudila církev i pohany, aby se stali protiváhou antikrista. Milíč se vrátil do Prahy a pokračoval ve své práci. Když se však papež ke svolání sněmu neměl, napsal mu dopis, ve kterém se mísí úcta k papeži s naléhavým nucením, aby povstal k duchovní, ne světské válce proti hříchům v církvi i ve světě.
1: Hle, nastává válka nikoli proti sektě a tyranství, ale tolik bojů, kolik je útoků na evangelickou pravdu. Ejhle, nejprve, knížata tvá, druhové jsou zlodějů. Všichni milují úplatky, jdou za odměnami, sirotkům neposkytují spravedlnosti a nevstupuje k nim převdovy, totiž církve svaté. Hle, pole tvé je zaplněno koukolem, hle, zahrada plna kopřiv. Vytrhej zlé a vsaď dobré, aby neřekl někdo o tobě a tvém poli, polem lenivého člověka jsem přešel a hle, kopřivy všecko zaplnili. Hle, na všech stranách světa buď válka, nebo mor, nebo hlad, a již proti všemu lidu zuří boží hněv. Vezmi kadidelnici srdce a naplň ji ohněm nejvřelejší lásky a obětuj sebe, stoje mezi Bohem a lidem, aby rána ustala.
0: Když si papež hleděl svého, i Milíč si hleděl svého. Uprostřed Prahy vybudoval nový Jeruzalém, kde měl biblickou školu pro budoucí kazatele a ubytovnu pro obrácené prostitutky. V kázáních dál brojil proti moci hříchu, mocí ducha a slova božího. Jednou se už neudržel a ukázal v kostele na císaře Karla IV. Svého příznivce a nazval ho antikristem. Byl za to uvězněn, ale na přímluvu císaře brzy zas propuštěn. Milíč vytýkal císaři, že zkazil církev tím, že jí dopomohl k velkým majetkům. Zdá se, že přes své omily měl Milíč autoritu prorocky promlouvat ke dvěma nejvyšším autoritám tehdejšího světa, císaři i papeži, a oni mu s respektem naslouchali. Bohužel pouze naslouchali.

0: Miníčův žák Matěj z Janova, mistr svobodných umění, na slavné pařížské univerzitě pokračoval v práci svého učitele. Přijal od pána slovo: synu člověčí, rozkopávej stěnu.
1: Synu člověčí, rozkopávej stěnu. I poslechl jsem hlasu Boha svého a rozkopal jsem ji trojím způsobem. Denním kázáním klidu, stálým zpovídáním a spisováním těchto spisů s velikou pečlivostí ve dne i v noci.
0: Janov také prorocky předpověděl vznik jednoty bratrské 100 let předtím, než se tak stalo.
1: Nyní nabyla proti nám převahy zloba nepřátel pravdy, ale nebude tomu tak navždy. Neboť povstane lid nepatrný bez meče a bez moci, jehož překonati nebudou moci.
0: Ve stejný čas, ještě před nástupem Husa, se v Čechách formovaly jakési domácí skupiny. Šlo především o svobodná děvčata a vdovy, které se setkávaly k modlitbám a rozjímání nad Božím slovem. Říkalo se jim bekyně a mělo to hanlivý nádech. Nechtěli se přidat k žádné řeholi a svázat se tak mnohými omezeními. Na těchto setkáních docházelo běžně k prorockým viděním, která se rodila v těsném spojení s Bohem na modlitbách a zpětně je motivovala k dalším modlitbám. Aniž by sami sebe identifikovali jako proroky. Vždyť ani církev tehdy nevěřila v prorocký dar či v prorocký úřad. To však Bohu nebránilo, aby národům posílal proroky, jak to trpělivě činíval v době starozákonní.
1: Posílával jsem k nim nepřetržitě všechny své služebníky proroky. Posílal jsem je denně, ale neuposlechli mě.
0: Říká pán skrze Jeremiáše. Mnozí proroci v Českém království působili bez mandátu církve, bez zázraků, bez předpovídání budoucnosti a přece byli Božími ústy i jeho vedoucími. Takový byl i Jan Hus. Prostý a přece výjimečný, míru milovný a přece bojující, odmítaný a přece slavný. Jeho učení bylo prorocké, jeho vliv byl prorocký, měl dosah na celý svět. Byl upálen, umlčen a dodnes mluví. Jeho odkaz je živý. Jako kořen podzemí dosud žije v srdci každého Čecha touha po pravdě, láska ke svobodě, úcta k Božímu slovu a nadšení pro ryzí život v upřímnosti. Jaký to paradox. Hus je dán do církevní kladby, ale cítí mandát napomínat papeže, že nemá účast na církvi, těle Kristově, pokud nežije podle řádu onoho těla, jehož hlavou je Kristus. Je to mandát plynoucí z víry ve svrchovanou autoritu Božího slova, dále z prorockého pověření a nakonec z Husova čistého života. V prorocké autoritě si Hus troufá napadnout celý středověký systém stojící na dvou sloupech, císaři a papeži, moci světské a moci duchovní. Jakoby neviděl, že je to boj předem prohraný. Neviděl, protože žil vidinou království nebeského. Hus byl idealista, toužil vidět v Českém království církev, jako byla ta prvotní, jež se řídila pouze zákonem Kristovým. Věř a miluj. Milý Jan Hus narazil, ale svojí smrtí neprohrál, nýbrž zvítězil. Nad českým národem se otevřelo nebe a lidé zatoužili po pravdě evangelia. Nejen v Čechách, ale i jinde v Evropě.

0: Jakoubek ze Stříbra pokračoval v Husových šlépějích. Nevíme, jak zapůsobila jeho prorocká výzva Praze ve spisu Výklad na zjevení svatého Jana, kde píše:
1: Protož obrať se zhovadilý lidé k Bohu, oblec se v život lidský, navrať se ku pokání, ať by se Bůh smiloval nad tebou, nebť jest rána páně přišla. Ninive obrátilo se k hlasu jednoho dne, a Praha mešká obrátiti se, a náramně jest veliká hříšnice, kteréžto pán mnohá slitovanie otvírá a nechce, by zahynula s lidem. Protož přestaň, Praho, a obrať se a čiň pokání, aby hněv páně mohla ukrotiti, svlékuci z sebe život zhovadilý, starý a šelemný.
0: Roku 1457 odešli bratří vedení Řehořem do Kunwaldu a založili jednotu bratrskou. Dalších 10 let se doptávali Hospodina, zdali se mají oddělit od církve utrakvistické a založit vlastní zřízení a kněžství. Po mnohých modlitbách došli k tomu, že ano. Modlili se za zjevení, kdo je má vést. Již dříve bratr Řehoř měl vidění 3 osob, které střeží jakýsi strom plný ovoce a ptáků, kteří se tam usazovali. Proto na synodě velhodce Urychnova nad kněžnou roku 1467 zvolili volbou 9 mužů, kteří by se pro toto povolání hodili. Poté vzali 12 lístků a pouze na 3 z nich bylo napsáno jest, tedy je to Boží vůle. Mohlo se tedy stát, že by si všech 9 osob vybralo prázdný lístek. Tímto způsobem Bůh vybral 3 muže, v nichž Řehoř zřetelně poznal muže z vidění. V tu chvíli přišlo jakési nadpřirozené potvrzení z nebe, snad zářivé světlo, pro které byli všichni naplněni velikou radostí. Řehoř se o tom znamení zmiňuje arcibiskupu Rokycanovi, ale jen opatrně, z obavy před nepochopením. Krásným obrazem ukazujícím na prorockého ducha je Matěj Poustevník, prorok téměř Eliášovský. Vynořil se z boubínského pralesa, kde žil v půstech jako na poušti, roku 1519 v Praze a začal kázat na ulicích, v hospodách, u řeky i jinde.
1: Nucený sa vnitřním svědomím, přišel jest do Prahy z dobré a žádostivé horlivosti mysli své a spuzení ducha Eliášova i počal kázati slovo Boží, hyzdě hříchy a všeliké nešlechetnosti a zvelebuje ctnostný, mravný a svatý život lidem, někdy po hospodách a někdy po ostrovích a po březích. Lid čím dál tím valněji hrnul se k jeho kázáním, odbývaným obyčejně pod širým nebem.
0: V jeho kázáních byla neobyčejná moc a působivost, takže si ho všichni chtěli poslechnout. Několikrát byl z města vypuzen kněžími a radními, nakonec byl uvězněn a roku 1525 definitivně z Prahy vypovězen. Jenom pro ukázku je zde úryvek z dopisu, jenž napsal pánům pražským.
1: Život sytý, vykrmený, vyobročený, vede je k nádheře v oděvu. Je pohanský a sodomský, a zvláště na mužském pohlaví. V těch kabátích a nohavicích právě sodomsky a ďábelsky chodí, odhalujíce se i svlačujíce až do kabátu, před pohlavím ženským a panenským, beze všeho studu, jako hovada. Proto jich také veliké množství na každý den ďábel tím pekelným ohněm spálí na kvasích, když jedni přes druhé v šaty pyšné strojí, aby se sobě líbili, nase, smilně a oplzle vzhlédali a pekelným ohněm se zapalovali v tancích, plesáních, v mrzkých a smilných objímáních.

0: Podívejme se nyní na jednoho z největších a také v cizině nejznámějších Čechů, Jana Amose Komenského. To by byla kapitola sama pro sebe. Komeniologové se těžko srovnávají s touto polaritou Komenského osobnosti, ve které se pojí přísný vědecký pragmatismus se stejně silnou vírou ve svět nadpřirozený a jeho zákonitosti. Komenský jako prorok nejsilněji vystupuje ve dvou svých spisech – Oživlý Ageus a Křiky Eliášovi. Sám se stotožňuje s Eliášem, který přijde, aby obnovil všechno. Odtud Komenského všenápravné snahy. Potvrzením by mu mohlo být, kdyby se mu podařilo sestavit perpetuum mobile, takzvanou machinku. To se mu sice nepodařilo, obnovit svět také ne, nicméně byl božím hlasem k národu, který Čechům dodával odvahu a naději po staletí rekatolizace až do dnešních dnů. Kdo by neznal Masarykem i Havlem citovaný výrok z Kšaftu jednoty bratrské?
1: Věřím i já Bohu, že popřeji ti vichřic hněvu, hříchy našimi na hlavy naše uvedeného, vláda věcí tvých k tobě se zase navrátí. O lidé český!
0: Komenský byl chyliasta a jako takový očekával brzký příchod pána Ježíše a nástup jeho tisíciletého království na zemi. Na závěr svého života přiznává, že se mnohdy zamotal do marných labirintů a dlouho tam bloudil. Mínil tím své snahy sestrojit machinku či proniknout do řádu nebeských těles. Pochyboval i o tom, zda bylo správné, že vydal Drabíkova proroctví, která se ukázala jako falešná. Jeho pozitivní víra v to, že Bůh mluví nadpřirozeně i v jeho době, je vidět z knihy Unum Necessarium, jedno potřebné, kterou napsal 2 roky před smrtí, z níž citujeme.
1: Ale protože je svět hluchý k volání Boha a jeho služebníků, protože řádný hlas služebníků církve ztratil sílu a mimořádné prostředky, jestliže Bůh nějaké probudí, zbavují síly sami řádní služebníci, když znamení a zázraky odmítají a vysvětlují přirozenými příčinami, mimořádně osvícené prosté lidi nazývají fanatiky, andělská zjevení, extáze, oslovení hlasem Božím připisují působení satana, co potom zbývá. Trojí. Za prvé mlčení a úžas, za druhé vzdechy a nářky, za třetí očekávání božích soudů, které přijdou jako potopa a snad už přicházejí.
0: Mám za to, píše autor, že ačkoliv se Komenský někdy zapletl do rozumování, filozofování a někdy podlehl falešným prorokům i učitelům, přesto zachoval víru a lásku neošemetnou až do konce. A mnoho jeho spisů mluví dnes stejně aktuálně jako tehdy, což dokazuje, že jsou vydávány znovu a znovu během těch 400 let. Nejen Komenský věřil v obnovení jednoty bratrské. Roku 1624 se narodil v Žilině u Nového Jičína Jiří Ješke, který v době kruté rekatolizace zachovával víru Beránkovu a modlil se za vzkříšení jednoty. Před svou smrtí si zavolal syna a vnuky a říká jim.
1: Avšak moje milé děti, vy uzříte veliké vysvobození. Ostatkové budou spaseni. Nevím určitě, zda toto vysvobození se uskuteční zde na Moravě, anebo budete muset vyjít z Babylona. Ale vím, že se to stane brzy. Jsem nakloněn věřiti, že z této země vyjdete a že vám bude nabídnuto místo v zemi a na určitém místě, kde budete moci sloužit pánu bezbázně podle jeho svatého slova.
0: Psal se rok 1707. První exulanti odešli do Hernhutu roku 1722. Hernhut byl od roku 1727 plný zázraků, proroctví a znamení. Moravští bratři zcela běžně prorokovali, mnoho jejich rozmluv byla slova poznání a moudrosti, zpívali prorocké písně, přirozeně přijímali zjevení. Nechali se vést Duchem svatým. Stále s ním počítali, žili v jeho přítomnosti a k potvrzení jim velmi často sloužil los. Jímž se s modlitbou doptávali pána, ať již na praktické drobnosti, nebo i na toho, koho si mají vzít za manželku. Výmluvnou ilustrací jejich dětské důvěřivosti Bohu může být sám hrabě Zinzendorf.
1: Úcta kapitána Gerisna k muži, k němuž se teprve přednedávnem připojil, nezměrně vzrostla od jedné události téměř na konci plavby. Dne 14. února přepadl loď James poblíž Skilly Island tak silný jižní vítr, že hrozilo, že na útesech ztroskotá. Bylo to tak vážné, že celá posádka, včetně kapitána Garrisona, mořského veterána, měla strach. Zinzendorf se nijak nevzrušoval a po nějaké době pokojně sdělil Garrisonovi, že bouře skončí za 2 hodiny. Když se blížila určená doba, zavolal přátele, aby šli na palubu sledovat počasí. Úžaslý kapitán Garrison viděl, jak se předpověď plní, a za chvíli byla loď mimo nebezpečí. Na otázku, jak mohl tak přesně předpovědět konec bouře, dostal od hraběte odpověď. Víc jak 20 let mám důvěrné obecenství se svým drahým spasitelem. Proto když se dostanu do nějaké neobvyklé nebo nebezpečné situace, první věc, kterou udělám, je pečlivé prozkoumání toho, zda nejsem na vině. Když najdu něco, s čím nejsem spokojen, kleknu a prosím za odpuštění. Spasitel mi odpustí a obvykle ve stejnou dobu mi dá vědět, jak záležitost skončí. Když se rozhodne nezjevit mi to, zůstávám v klidu a říkám si, že je pro mne lepší to nevědět. Tentokrát mne však ujistil, že bouře bude trvat ještě 2 hodiny.

0: Podobných příběhů je možno vyprávět nespočet, jak Bůh v nouzi dával zcela konkrétní zjevení ku pomoci pronásledovaným bratřím. Jan Jílek utekl pro víru do Gerlachšajmu, ale opět se vracel, aby z Čech odvedl další skryté símě. Když byl v Čechách po sedmé, přišel s jedním bratrem k Čermákům do Nedošína. Byli unaveni a tak na půdě zalehli ke spánku. V noci se Jílkovi zdál živý sen, jak jezuita s hrobařem přijeli k tomu domu a zatkli je. Někdo ho vzbudil s tím, že ho třikrát udeřil do levého boku a cítil, jako by mu někdo říkal, pospěš a jdi pryč, nemeškej. Vzal si hůl do ruky a chystal se k odchodu, když však vzbudil svého přítele, ten se mu jen vysmál, že věří snům a zlobil se, že ho vůbec budí. Jílka to zvyklalo a tak v úzkosti duše opět ulehl. Brzy ráno se vše naplnilo, jak to bylo ve snu. A Jan Jílek pobyl několik let v strašné šatlavě v Litomyšli. Jaké to bylo radostné požehnání, když církev slyšela hlas svého ženicha. Jednota bratrská i Moravané zachovali hlubokou jednotu, neboť měli společný základ, Krista, ale také společný cíl. Skrze prorocké zjevení jim byl tento cíl stále stavěn před oči a to je chránilo před rozptylováním a rozdělením.
1: Není-li žádného vidění, lid pustne. Ale blaze tomu, kdo zachovává zákon.
0: Boží lid duchovně pustne a svět ho rozhání, není-li posilován božím zjevením. Aktuální vize, zaslíbení či sen táhnou církev kupředu k cíli. Chybí-li to v církvi, je pak podobná tělu bez očí. Tápe, hmatá, zkouší, kde je pevná zem pod nohama, žije stylem pokus omyl. Ale žádné jistoty v tom není a svět neosloví.

0: Dostali jsme se k prvnímu kameni, který zanesl studnu proroctví v Čechách. Zklamání. Toto zklamání z Boha i církve vede k úzkostnému strachu přijmout vizi a jít za jejím naplněním. Zklamání v církvi vede k neplodnosti. Církev musí hledět kupředu smělým pohledem víry v Boží dobrotu, moc a jeho sliby. Nemůže žít z minulosti nebo pouze v přítomnosti. Aby něčeho dosáhla, musí vidět dopředu. A k tomu se bez prorockých snílků a vizionářů neobejde. Církev se musí přestat bát prorocky snít o probuzení. Jen to ji probudí k pracovitosti a investicím na Božím poli. Druhá příčina znečištění našeho pramene je negativní zkušenost s proroctvím. Ať již s Božím proroctvím, které bylo řečeno v jiném duchu než Kristově, které bylo špatně interpretováno, řečeno na nesprávném místě či v nesprávný čas, nebo s proroctvím falešným. Tak či onak přivedlo to církev i jedince k pohrdání proroctvími. Bůh nás nabádá v písmu:
1: Plamen ducha nezhášejte, prorockými dary nepohrdejte.
0: Odmítnutí Božího prorockého slova nebo vidění uhašuje oheň Boží v lidských srdcích až k následnému zvlažnění. Pán mnohdy mluví o budoucích věcech, aby církev povzbudil a motivoval. Někdy je pro naplnění slova třeba splnit podmínky, jindy se poselství týká věcí, které přijdou třeba za 100 let. Bůh dává krátko i dlouhodobá zaslíbení, a to je pro církev matoucí. Musí se naučit přijímat i zaslíbení, která se nenaplní za jejího života. Třetím kamenem na pramení je přílišné rozumování, jistý pragmatismus. Jenže to slovo má pozitivní obsah jako věcnost a nezaujatost, proto se sem v původním smyslu nehodí. Mluvíme zde o sítu rozumu, zkušeností, logiky, teologických zábran, kterým každé proroctví prosíváme a filtrujeme. Ano, proroctví mají být rozsuzována, ale duchem a slovem Božím. To, co církev nechává projít sítem rozumování, se stane všeobecnou informací, která nenatchne ani neusvědčí. Takto okleštěné proroctví nemá žádnou moc. Touha mnohých vedoucích v církvi mít vše pod kontrolou, všemu rozumět a umělé vyvažování není dobré. Církev, tělo, se vyvažuje, tedy dostává do rovnováhy již tím, že když údy správně fungují, přichází napětí, s tím vzájemné doplnění a nutná rovnováha a stabilita. To je Boží milost.
1: Vždyť naše poznání je jen částečné. Až přijde plnost, tehdy to, co je částečné, bude překonáno. Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance. Potom však uzříme tváří v tvář.
0: To je omezení proroka. To, co mu pán odkrývá, je jen malá částka poznání. A to je dobře. Potřebuje doplnění od jiných údů, jinak se v té hádance zamotá. Stále o proroctvích platí, že
1: učiníme dobře, když se prorockého slova budeme držet. Je jako svíce, svítící v temném místě, dokud se nerozbřeskne den a jitřenka vám nevzejde v srdci.
0: Až se to stane, proroctví pominou a zůstane Boží láska.

0: Desátou kapitolu z knihy Davida Louly České studny aneb hloubání o české identitě četli Kateřina Hodecová a Pavel Hromádka. Technicky spolupracoval Michal Crhák. Pokud vás slyšené zaujalo, nabízíme druhý poslech, tedy možnost poslechu či stažení audiosouborů z našich webových stránek. Hledejte na adrese www.radio7.cz kolonku Archiv pořadů ke stažení.
1: Někdy se slunce skrývá, někdy je za mrakem, někdy je noc a ptáš se, kdy už přijde.

někdy je za mrakem, někdy je noc a ptáš se, kdy už přijde den. Někdy je bouře všude, kam můžeš dohlédnout, víra je jediná věc, na co se spolehnout.

0: bylo tam Ježíši král.
1: Uniklo vám něco z našeho vysílání? Vybrané pořady hledejte v archivu na webu radio7.cz.

0: taky mě vysílání znovu a znovu připomíná vděčnost Pánu Bohu za svobodu, že vás můžu nerušeně poslouchat a že Rádio 7 můžu doporučit někomu, kdo se třeba ostýchá o víře mluvit, ale v soukromí si některé pořady rád poslechne. A nebo za možnost, že si někdo náhodně naladí rádio na chalupě, v autě, doma, právě na vlnách DAB+.
1: A jak nás posloucháte vy?

0: Na Rádiu 7, které posloucháte, pokračuje sobotní odpolední program s Lenkou Malinovou za mikrofonem. Dospěli jsme k 15. hodině k písničkám z archivu s Jiřím Zmoškem a o 15:30 se můžete těšit na studnu slova s Jiřím Hurtou.
1: Písničky z archivu.
2: Vítejte u dalšího dílu pořadu Písničky z archivu, kterým vás provede Karolína Vološinová. Jiří Zmožek, známé to jméno zejména pro ty z vás, kdo máte rádi československé písně 80. let. Některé písně archivní si samozřejmě připomeneme, ale je také třeba dodat, že Jiří je stále autorsky činný. Koncertuje, přestože je mu přes 80 let. V minulém dílu jsme společně s Jiřím Zmožkem zavzpomínali na jeho vztah k hudbě vycházející z rodinného zázemí, zejména pak k lidové tvorbě. Jiří Zmožek v dnešním dílu zmíní děti, vnoučata, nebudou chybět rady do života nebo rady pro začínající umělce, prozradí, jak napsat hit pro lidi a pro Boha. Navážeme z minula v otázkách založených nejen na názvech jeho známých hitů. Schválně, který z nich je ten váš oblíbený?
3: Píseň sladká

0: Kdy jste si uvědomil, že ten vůz už jel a že je na čase něco radikálně změnit anebo odejít?
1: No tak to je dobrá otázka. To je dobrá otázka, protože to byl zlomový moment v mé autorské činnosti. Já jsem dělal už v Ostravě, měl jsem za sebou opravdu, řekněme, nejmíň 5, možná až 10 velkých hitů se Špinarovou, ale s Rotrovou jsem neměl nic. A měl jsem se za Gorovou už, ona měla velký úspěch s tou písničkou Breviář lásky, jako a najednou jsem si začal hrát a zpívat tu melodii, ten vůz už jel, celý jsem si to natočil a já neměl nikdy žádný studio ani nic, jako ještě do dneška nemám. A tak jsem prostě vzal ten můj 10-kilový magnetofon, který jsem měl půjčený, takový polský 10-kiláč, a on měl takový multiplay systém, že jsem si na něj mohl poměrně jednoduše nahrávat klavír, k tomu si něco naspívat a tak. Tak jsem si naspíval ten vůz už jel, nemělo to ještě text, a hledal jsem Marii Rotrovou v tom divadelku pod věží. Já to tam v knižce Už mi lásko popisuju detailně, ale nemáme tolik času. Ale to bych chtěl, tuhle tu věc, když jsem mi položila tu otázku, tak bych chtěl probrat trochu detailněji. Takže jsem se dorval do toho divadelka pod věží, který neexistuje samozřejmě, to je jenom nějaká kavárnička a možná, nebo co. A to bylo někde, že Národní výbor, velká budova. Tak jsem tam přišel, vzal jsem ten magnetofon, jsem měl sebou, zahrál jsem to Marii, to ten vůz už jel, a ona řekla tu památnou větu, která byla naprosto rozhodujícím momentem pro moji další autorskou činnost. Ona řekla, s tímhle musíš jet do Prahy za Borovcem. No, takže já jsem vzal tu nahrávku, šel jsem za Zdenkem Borovcem, no a pak se narodilo Nešlap nelámej a zřejmě Letos nikde nejsou kytky, Ten vůz už jel a v obě ty pohádky, Co takhle Svatba princi, všechno prostě narodilo se hodně věcí. Do té doby jsem neměl de facto žádnou spolupráci s žádným autorem, ačkoliv mě dávali najevo, třeba Karel Zich, ten mi doslova řekl, tahle písnička se mi líbí, ale mně se nelíbí ten text, který jsem už měl hotový na to. Takže já jsem potom už jenom připravoval ty písničky jako melodie a nedával jsem k tomu žádný text. A ti zpěváci, oni mají i svoje textaře, že oblíbené lidi, s kterýma dělají, a tam to tenkrát začalo.

už mi lásko není 30 let. Už mi není ani 35. A že to moc krásná léta jsou, říkal jsem si, ať

paměť. Myslel jsem, že spoustu času mám, že už vůbec nikam nespěchám. Čas otupí i ostrý vřit, když tebe mám, co ještě můžu chtít.

0: Jakou nejlepší radu jste dal svým dětem?
1: My máme možná všichni tři, nebo moje děti mají všechny tři, a mám tři děti, Marcel, Markéta a Krista. A všichni tři, Krista až tak ne, ona je taková zdrženlivější, citlivější trochu, ještě není tak jako rozvinutá, ale všichni máme trošku nezdrženlivost, jo. Jako hned bychom se do něčeho pustili. Zrovna dneska, když jsme k vám jeli s Marketkou autem, tak jsme si o tom říkali prostě, že to hned napálíme, jo. A náš Krištof je strašně schopný, v šachy hraje. Ale jako nadprůměrně. A je mladý poměrně. A asi před rokem a půl mu někdo nabízel, aby, že ho zavede k tomu mladému Klausovi, on má v Praze tu skupinu, která hraje šachy, nějaký klub, a pořád mu nabízel, že a on nějak nechtěl, ale jak je napsáno kazatel 3.3, kazatel 3. kapitola, všeliká věc má příhodný čas a každé rozhodnutí pod nebem svou chvíli, že prostě když to není v pravý čas, a my už jsme takový jako nedočkaví. Když ten Krištof je chytrý, šikovný na ty šachy, proč by on neměl k tomu mladému Klausovi tam jít hrát? Jako, a nebyl ten čas. A teď oni vytvořili nový klub, úplně nový klub, ujali se ho a už tam byl přijatel do toho klubu, už tam chodí na tréninky, už je někde jinde, ale nebyl připravený pro to období, kdy byla ta skupina okolo mladého Klause, šikovnej určitě taky ten mladý Klaus na ty šachy, ale neměl být tam, měl být někde jinde. Ale já se přiznám, že ta moje nezdrženlivost a netrpělivost, prostě, že tam sehrála roli, tak jsem si tak jako v duchu říkal, a proč on tam nejde, teď mladý Klaus má takový ten klub, takový dobrý a to, ale nebyl na to ten čas.
0: Vy jste během svého života nazbíral spoustu zkušeností právě při tvorbě hudby, i právě s komunikací s interprety a dalšími články do toho zapojenými. A co byste poradil začínajícím kapelám nebo interpretům?
1: Já nejsem dobrý rádce. Já bych jim řekl, prosím vás, ode mě si nenechejte radit, protože já jdu do všeho po hlavě. A já, když byste gotovi řekli, tohle, pane God, nezáleží vůbec na vás, to bude velký hit, tak on už by se s váma nikdy nebavil. A já měl takovou výsadu, že on mi zaklepal nakonec stejně na okýnku a říká, napiš mi písničku. Takže to se každému nepřihodí, a tak já bych jim radši neradil. Buďte zdrženliví a čekejte na svou chvíli. Můžeme se vrátit znovu k té otázce, prostě, že všeliká věc má svůj čas a každé rozhodnutí pod nebem svou chvíli.

chodník má v erbu krám, tak trosečník má sprkaný.

0: Budíš, učíš konec mým touhám, konec přežádostivým.
1: Každý staví jistotu svého života na jiném základě. Můžeme to kolem sebe vidět dnes denně. Kazatel Jiří Hurta za chvíli ukáže, k jaké naději a dokonce k jaké jistotě zve čtenáře prvního listu do Korintu apoštol Pavel. Připomenutí toho, že Pán je věrný, má totiž mnohé důsledky a i na ty se v dalších chvílích dostane. Dobrý poslech.
2: Studna slova. Archivní biblické výklady Jiřího Hurty.

Řekli jsme si posledně, že troufalým silákům víry v korinském sboru, kteří si mysleli, že si mohou ve víře dovolit mnohé, co se jejich slabším bratřím mohlo stát kamenem úrazu, například i stolování v pohanských chrámech, postavil apoštol Pavel před oči varující obraz starého Izraele, jehož své vole a nepodrobenost Boží vůli na cestě pouští se pro mnohé stala skázou. Ve 12. a 13. verši pak apoštol píše: a proto ten, kdo si myslí, že stojí, ať si dá pozor, aby nepadl. Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný, nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet. Nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát. Ta výstraha obsažená ve 12. verši je velice známá. Cituje se často v kralickém překladu. Protož kdo se domnívá, že stojí, hledíš, aby nepadl. A na tohle slovo se často i káže. Žel bývá neméně často i chybně chápáno, protože je obvykle vytrhováno ze souvislosti a je-li izolováno, tak bývá i zkresleno. Známý český vykladač připomněl, že někteří odpůrci reformačního učení o tento verš opírají své důvody proti jistotě spasení z pouhé víry. Není nijak těžké rozeznat, že takové pojetí není prostě správné. Jistota spasení totiž nestojí na člověku. Má jistota spasení není přece postavena na mě ani na mé víře, nýbrž stojí na Kristu samém. Je zakotvena v jeho dokonalém díle smíření a vykoupení, jež bylo vybojováno v jeho oběti kříže. Z tohoto hlediska lze říci, že křesťanství je vlastně odvahou k nedokonalosti, tedy odvahou následovat Pána Ježíše navzdory vědomí vlastní nedokonalosti. Proto je naprosto nesmyslné myslet si, že biblicky věřící křesťan se od rána do večera neustále zkoumá a usilovně pátrá, čeho se to dnes vlastně zase dopustil, že jeho včerejší jistota spasení vzala za své a že se dnes zas už topí v nejistotě. Jestliže totiž skutečně věří jen a jen v Krista, pak tu svou jistotu má přece v Kristu. A v takovém případě nemůže přece nikdy spoléhat na sebe, na svou zbožnost, na své skutky či jiné předpoklady. Mnohem větší nebezpečí pádu hrozí naopak právě těm, kdo chtějí svou jistotu zakládat na své mravnosti, na své bezúhonosti, zbožnosti a na svých domnělých zásluhách. Když Pavel psal svůj list do Korintu, nemělo všem na mysli tato hlediska. Nešlo mu o postoj reformační ani protireformační. Neměl na zřeteli ani všeobecnou pravdu, že člověk, který stojí, by si měl dát pozor, aby neupadl, protože si je příliš jistý a tak se mu velice snadno stane, že zakopne. Pavel měl na zřeteli situaci, ve které se ocli korinští křesťané. Měl na mysli právě ty, kdo se v korinském sboru domnívali, že stojí tak pevně, že si mohou dovolit bez úhony a bez nebezpečí i účast na pohanských obětních hostinách, ba že si mohou dovolit být s pohany zajedno v jejich životním stylu, protože Kristus je přece všemohoucí živý Pán a modly nic neznamenají. Právě těmto silným ve víře adresuje své varování, aby nepadli. Jestliže se totiž spoléhají na sílu své víry a na základě toho přijmou účast na pohanském životním stylu,
Dostanou se i se svou vírou do okruhu Satanova vlivu a Satan se vždycky bude snažit člověka oklamat a víry ho posléze zbavit. Měli bychom se nechat poučit varovnými příklady věřících lidí, jejichž mysl byla zaujata například majetkem, penězi, osobními ambicemi, snahou po společenském uplatnění nebo něčím jiným. A měli bychom až se zachvěním vidět, jak snadno odpadají od víry, protože se tyto modly dostávají v jejich životě znenáhla na prvé místo. Víra v takovém případě přestává být hnací a proměňující silou v životě, stává se stagnujícím a mrtvým životním názorem a člověk od ní posléze utíká. Pavel dobře ví o lidské slabosti i o tom, že tato pokušení jsou příliš mocná, aby jim člověk ve své síle mohl vítězně vzdorovat. Proto připomíná korinským bratřím Boží věrnost.

protože Pán je věrný. A opřešli se s důvěrou o jeho věrnost. Poznáš, že v něm jsi neporazitelný, protože nikdo nemůže být poražen bez vlastního souhlasu. Člověk může být předěšen pohledem na sílu, která na něho útočí. Některá pokušení jsou tak mocná, že si v nich můžeme připadat jako bezbrané malé děti, které byly napadeny těžce ozbrojenými obry. Vždycky platí, že nepatrný oblázek Davidovy statečné víry poráží mocného Goliáše, protože ho nezasahuje v síle lidské, ale v moci boží. Možná, že jsme odhodláni leccos pro svou víru a pro svého Pána podstoupit a vydržet. Člověk obvykle vydrží víc, než si myslel, ale přesto existuje pro každého člověka míra, která je konečná. Máme-li však ve víře živé obecenství s Pánem Ježíšem Kristem, on nám dává v živém vědomí své přítomnosti sílu, abychom třeba v nejtěžších pokušeních překonali i sami sebe, svou chtivost, své sobectví i svou ustrašenost. Není rozhodující, jde-li o pokušení tělesná, duševní nebo duchovní. Jestliže jsme mu plně svěřili sami sebe, on nás přijal celé a své dílo naší záchrany a naší proměny v opravdové Syny Boží je hotov při nás dovést věrně až do konce. I kdyby se octl v situaci zdánlivě zcela bezvýchodné, nikdy si nedej našeptat, že Pán tě opustil. Může se stát, že o tvém vnitřním zápase nikdo z tvých nejbližších lidí nemá ani tušení, protože naprostá většina těch neviditelných bitev o člověka zůstává lidským očím skrytá. Ale tvůj Pán vidí a o všech tvých těžkostech ví. A on má veškerou moc na nebi i na zemi. Jeho moc začíná tam, kde tvé síly končí, protože on není Bohem našich pravděpodobností a lidských nadějí, nýbrž Bohem nemožností a zázraků. Nepřestaň s prosbou víry vzhlížet k němu. Vytrvej, abys s chválou a vděčností v srdci spatřil Boží slávu i nad sebou. Pane Ježíši Kriste, chválíme tě, že tvá moc i milost v našem životě není závislá na naší slabosti i síle. Že každého, kdo se srdcem upřímným a nerozděleným volá k tobě, slyšíš a jsi se svou pomocí vždycky na blízku. Děkujeme, že i ve svých zápasech a pokušeních smíme okoušet slávu tvého vítězství. Amen.

konstatování toho, že Bůh je věrný, může proměnit život člověka, ten každodenní i ten ve věčnosti. Zakotvit jistotu pro svůj život právě v tomto ujištění může přinášet sílu do mnoha bojů, zkoušek a nejistot, připomněl Jiří Hurta v předchozích chvílích. Posilněni touto skutečností můžeme jít vstříc novým dnům a zase za týden se budeme těšit na slyšenou u studny slova. Thank you.

Vítám vás u poslechu relace, která nabízí to nejlepší z našeho archivu, doslova poklady. Tentokrát jsem vybrala téma, které je horce současné, totiž emoce. Určitě jste si všimli, že náhled na věci se za poslední roky opět změnil. Už tolik nerozhoduje, jestli je něco pravda, jestli něco funguje, ale jak se u toho cítíme, co prožíváme. Nechám na odbornících, aby posoudili, jaké to má důsledky. Spíše je podle mě důležitá otázka, je to něco, co je za hranou biblické zvěsti, anebo je emoční i Bůh? Před lety jsme stejnou otázku položili i tehdejšímu vedoucímu křesťanských společenství Danu Drápalovi. A nakonec z toho vznikl čtyřdílný seriál, který vám dnes nabízím k poslechu. Ještě předtím ale pustím píseň Jiřího z Moška. Dobrý poslech vám od mikrofonu přeje Kateřina Hodecová.

jsem byl já, pane, kdo tam s Pilátem tě křižoval. To jsem byl já, pane můj, kdo s těmi vojáky

Budeme nyní několikrát hovořit o takovém zajímavém tématu, o Bohu a o našich emocích. Mnozí z nás, kteří jsme v církvi, jsme všelijak rozbití lidé. Pán Ježíš Kristus řekl, že nepřišel léčit zdravé, ale léčit nemocné, že přišel povolat hříšné k pokání a nepřišel volat lidi spravedlivé. Tedy je to tak, že v církvi je možná více rozbitých lidí než ve světě. Jsou lidé, kteří se nad tím pohoršují, ale já mám za to, že pokud církev bude evangelizovat a pokud nám Pán Bůh dá nějaké rozvlažení, nějaké probuzení, tak to bude platit ještě více, protože právě lidé, kteří jsou všelijak poznamenaní životem negativně, jsou často jaksi receptivnější na dobrou zprávu, lépe přijímají dobrou zprávu. A mnozí z lidí, kteří přichází do našich sborů, mají nějaké problémy s emocemi. Někteří mají ten problém, že nedokáží dávat najevo, že jsou uzavření, že se v nich něco pere a oni v sobě něco potlačují a nejsou schopni vyjádřit, co cítí. A jiní zase dávají emoce najevo až moc. Vybuchují nebo se naopak radují a někdy někoho seřvou a lidé se jich potom bojí a jejich problémem je do jisté míry opak té první skupiny a sice, že nedokážou své emoce nějakým způsobem ovládat. Já věřím tomu, že Bůh je schopen nás i v těchto oblastech proměňovat a že je schopen náš život měnit tak, abychom měli zdravé emoce, abychom měli taky zdravý přístup k emocím. Ovšem, tato řada slov, která chci mít o emocích, není především o tom, jak bychom měli být jiní a lepší, ale především o tom, jaký je Bůh. Když se podíváme do písma, tak zjišťujeme, že Bůh má taky emoce. A zatímco jeho myšlení je řečeno, že je vyšší než naše a že jako nebesa převyšují zemi, tak vysoko převyšují boží myšlení naše myšlení, není nikdy nic takového řečeno o božích emocích. A my vidíme v písmu, že Bůh pláče, že Bůh se směje, raduje se, že tančí a plesá, nebo naopak, že se hněvá, že je zarmoucen a podobně. A já začnu právě z tohoto konce. Začnu takovým hodně těžkým problémem, skoro bych řekl takovým rozporem v Bibli. Na úvod tedy několik veršů. V Numeri ve 4. Mojžíšově ve 23. kapitole v 19. verši čteme: Bůh není člověk, aby lhal, ani lidský syn, aby litoval. Zdali řekne a neučiní, promluví a nedodrží. A naopak v Jonášovi ve 3. kapitole v 10. verši čteme: I viděl Bůh, jak si počínají, že se odvracejí od své zlé cesty a litoval, že jim chtěl učinit zlo, které ohlásil, a neučinil tak. Kdo zná tu knihu Jonáše proroka, tak ví, že tím, že Bůh litoval a vlastně změnil svůj názor, Jonáše hodně naštval, ale to je jiný příběh, o tom teďka mluvit nebudeme. Evidentně se zdá, že zde v Bibli rozpor. Ve 4. Mojžíšově je řečeno, že Bůh není člověk, aby litoval, kdežto v Jonášovi je jasně řečeno, že Bůh litoval. Tak jak to je? Můžeme se podívat na ta místa blíže. Kdo říká tu větu se 4. Mojžíšovi? Říká to Bileám, a to je vlastně pohanský věštec. A tak bychom si mohli říct, no jo, to je tím, on Boha dobře neznal, proto o něm nemohl patřičně mluvit a proto řekl, že Bůh nikdy nelituje, ačkoliv jinda i z jiných míst písma plyne, že Bůh lituje. Ovšem, to bychom si pomohli jenom dočasně. Protože my se můžeme podívat do 1. Samuelovi, do 15. kapitoly, do 29. verše, kde čteme tato slova. Věčný Bůh Izraele neklamé, ani nebude litovat. Není to přece člověk, aby litoval. Tady to neříká nějaký pohan, nějaký pohanský věštec, ale tady to říká Samuel, boží prorok, a ten jistě znal Boha dobře. A nadto v Exodu 32.14 čteme něco podobného jako v Jonášovi. Tam čteme: A Hospodin se dal pohnout k lítosti nad zlem, o němž mluvil, že je dopustí na svůj lid. A tak bychom možná mohli hledat následující řešení. Mohli bychom si říci, že je to dobře, že se Bůh dá pohnout k lítosti, když vidí pokání, a že Bůh se dá pohnout k lítosti tehdy, když vidí pokání, anebo když se někdo přimlouvá, protože tomu textu 32. kapitoly Exodu předchází příběh o Mojžíšově modlitebním zápase za Izrael. A ty dva příklady, které jsme uvedli, ten příklad z Jonáše a ten příklad z 2. Mojžíšovi, tedy ty příklady, kdy Bůh lituje, a podotýkám, že to nejsou jediné příklady z písma, jsou vždycky ve prospěch člověka. Ale abych se to ještě trošku více zkomplikoval, vytáhnu nejtěžší oříšek. Genesis 6. kapitola 6. a 7. verš.
Tam čteme o Bohu, že litoval, že na zemi učinil člověka a trápil se ve svém srdci. Řekl: člověka, kterého jsem stvořil, smetu z povrchu země, člověka i zvířata, plazy i nebeské ptactvo, neboť lituji, že jsem je učinil. Tak znovu, lituje Bůh nebo nelituje? Mohli bychom usoudit, že i Samuel podal dojmu, že Bůh nemá city. To si totiž myslí spousta lidí, i lidi dnes. Je mnoho lidí, kteří v Boha nevěří, protože jsou přesvědčeni, že kdyby Bůh byl a kdyby měl city, tak by přece musel něco s tímto světem udělat. Ale ve skutečnosti nám jak to slovo skrze Bileáma, tak to slovo skrze Samuela něco podstatného říká. Zanedlouho se k tomu dostanu. Předně tedy, Bůh má city. Bohu není jedno, co děláme a jak reagujeme. Není mu jedno, co cítíme my a jaké postoje zaujímáme. Není mu také jedno, jestli se přimlouváme nebo ne. Mojžíš svou přímluvou změnil Hospodinovo rozhodnutí. David jednou svým postem nezměnil Boží rozhodnutí. Bylo to tehdy, když onemocnilo dítě, které se narodilo ze smilstva. Nebudu tady rozvádět, proč Mojžíšovi se to podařilo a Davidovi ne, i když na to nějaký názor mám. Ale vím jistě, že Bůh se dá pohnout k lítosti, aby změnil svůj úradek. Tedy Bůh je Bůh, který lituje a který reaguje na to, jak reagujeme my. A přece nám slovo o tom, že Bůh nelituje, něco říká. Přece ta slova, která vyslovil Samuel a která vyslovil Bileám, jsou svým způsobem pravdivá. Pokusím se vám osvětlit, co tím míním. Bůh nemusí litovat jedné věci, které my lidé litujeme velmi často. Někdo nezvládá své city, někoho seřve a pak toho lituje. A to je právě situace, ve které se Bůh nikdy neocitá. Bůh není zaskočen sám sebou. Bůh nemá nekontrolované city. Někdy jako rodiče jsme příliš přísní na dítě, protože jsme předtím byli v nějakém stresu a jednáme s dítětem, které milujeme, tvrdě. A pak toho litujeme. A je nám někdy z té naší reakce na to dítě hůř, než bylo z té věci, která nás předtím do toho stresu přivedla. To jsme my lidé. Ale Bůh není člověk, aby lhal, ani lidský syn, aby litoval. To, co se stane nám, se Bohu nestane. Možná na tebou Bůh pláče. A možná na tebou jásá a plesá. A možná se z tebe někdy raduje a někdy ptáče. Řekl bych, že to je nejpravděpodobnější. Ale nikdy ti neudělá nic zlého, protože už ztratil nervy a nedokázal se ovládnout. A teď možná trošku začínáme chápat význam slov: hněváte-li se, nehřešte. Bůh se někdy taky hněvá, ale nehřeší. Bůh po tobě nechce, abys byl bez emocí. Právě naopak, chce, abys byl plný emocí. Ale chce, abys je ovládal. Chce, aby tě ty emoce neurčovaly. A k tomu budou směřovat i naše další slova na toto téma. A konečně ještě něco k tomu necitelnému Bohu našich ateistů. Slovo k těm, kteří si myslí, že Bůh není, protože kdyby byl, tak by se nemohl dívat na to, co se děje na tomto světě. Slovo k lidem, kteří říkají, Bůh nic nedělá. Já říkám, Bůh něco dělá. A dělá něco, co ukrutně bolí. On obětoval svého syna. A když lidé říkají, jak se na to může Bůh dívat, já říkám, ano, Bůh se dívá. Bůh se dívá z kříže. S rozpjatýma, přibitýma rukama. Tedy Bohu není jedno, pokud prožíváme smutek. Bohu není jedno, pokud prožíváme tíseň. A Bohu není jedno, v jakém zlu leží tento svět. A Bůh dělá něco, co v něm vzbuzuje hluboké city. On obětoval svého syna. A když ten jeho syn šel na kříž, tak věřím tomu, že Bůh sám, Bůh Otec byl sevřený. Že na jednu stranu měl radost z poslušnosti svého syna, a na druhou stranu trpěl tím utrpením, kterým měl trpět zanedlouho jeho syn. Tedy Bohu není jedno, co my prožíváme. Ježíš Kristus je dokonalým obrazem Božím. Když Lazar zemřel, tak Pán Ježíš Kristus zaplakal. Bohu není jedno, když umíráme, když hyneme. Bůh v tom nemá žádné zalíbení. Ale není to tak, že by nic nedělal. Nicméně ta cesta k nápravě není v tom, že by Bůh potrestal hříšníky, protože to by tady nebyl nikdo z nás, protože každý z nás někdy zřešil. Bůh ve svém synu přináší dokonalou oběť za hříchy celého světa.

Nyní se budeme věnovat jednomu specifickému problému. Za základ nám poslouží jeden verš knihy Přísloví, je to Přísloví 25. kapitola, 28. verš. A přečtu ho nejprve podle ekumenického překladu. Město se strženými hradbami je muž, který se neovládá. A není v kralickém znění. Město rozbořené beze zdi je muž, který nemá moci nad duchem svým. Zkoumáme tedy, co říká písmo o emocích, a bylo řečeno, že Bůh má emoce. Bůh filozofů emoce nemá. Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův emoce má. A emoce jsou pozitivní i negativní. Negativními emocemi se trápíme sami, protože jsme naštvaní, smutní a podobně, ale pokud emoce nezvládáme, pak našimi negativními emocemi trpí i lidé kolem nás. Písmo pracuje s krásnými a přitom velmi přesnými obrazy. A jeden takový obraz je právě ten náš dnešní verš. Město se strženými hradbami je muž, který se neovládá, nebo který nemá moci nad svým duchem. Všimněte si, že tady vlastně není nějaký příkaz, aby ses ovládal, ale je tady prostě popsáno, jak to vypadá, když se neovládáš. Je tady obraz města se strženými hradbami. My taková města už neznáme, protože naše města už nemají hradby, ale myslím, že ten obraz přesto docela dobře chápeme a pokusíme se pochopit, co to znamenalo. Tedy představme si město se strženými hradbami. Jak ten obraz můžeme vyložit? Za prvé, chybí jasná hranice. Ty hradby toho města jasně oddělovaly ten prostor, který k tomu městu patřil, od prostoru, který k němu už nepatřil. Chybí jasná hranice. To je případ lidí, kteří si neovládají. Někdy jsou na vás milí, přestože uděláte chybu, a jindy je nesmírně vytočíte. Ale protože chybí ta hranice, tak tatáž věc může podle jejich nálady vyvolat zcela odlišné reakce. Ti lidé se k vám chovají někdy milé a někdy naopak protivně, podle toho, co právě oni prožívají, ne podle toho, co vy jim děláte nebo říkáte. A dobře víme, že v přítomnosti takových lidí se necítíme zcela bezpečně, protože nevíme, v jaké budou právě náladě a máme tendenci odhadovat jejich náladu a zařídit se podle ní, místo abychom uvažovali věcně. Za druhé, má-li město stržené hradby a je-li obsazeno nepřítelem, pak nepřítele lze snadno vyhnat, pokud už je vevnitř, ale je svým způsobem těžko ho polapit. Když to aplikuju na lidi, tak z lidí, kteří mají takto stržené hradby, se poměrně snadno vymítá. To vymítání démonů je úspěšné a oni často pociťují okamžitou úlevu a velice se radují. A ty démoni prchají v úzovkách bez zábran. A takový lidé jdou třeba na seminář o vnitřním uzdravení a všechno k ním mluví a mají za to, že už je všechno jiné, že pochopili vlastně ten svůj stav, pochopili to, proč se neovládají, ale ze semináře odejdou, seminář skončí, přijdou nějaké potíže a oni ostatní zjistí, že se vlastně moc nezměnilo. Tedy nepřítele lze vyhnat snadno, ale je těžko ho polapit. Třetí nebezpečí města se strženými hradbami je, že nepřítel se velmi snadno dostane dovnitř. A v tom je největší potíž. Když se někdo neovládá, tak je vydán na pospas nepříteli. Lidé v hádce vysloví věci, které nemyslí vážně. Ale jakmile je to slovo jednou vysloveno, tak ono už potom žije svým vlastním životem. Znám případy, se manželé hádali a začala padat slova o rozvodu a žena řekla, já ti ty děti nedám, to bych radši zabila. Samozřejmě to nemyslí vážně. Ale ten manžel se zhrozí, když slyší tato slova a nemůže si pomoct a vážně je bere. Nebo častěji zaznívá v hádce, ty mě vždycky koukáš jenom naštvat. Ta žena by to v klidu nikdy neřekla, nebo ten muž by to v klidu nikdy neřekl, pokud to říká on. Ani si to vlastně nemyslí, ale to slovo tne jako rána dýkou. A důsledkem takového neovládání emocí jsou další a další problémy. Město nemá hradby a nepřítel obsazuje jednu čtvrť po druhé. A tak věřím tomu, že Bůh chce, abys měl moc nad svým duchem, tedy aby ses ovládal. A jak toho dosáhnout? No zase ten obraz nám pomůže. Potřebuješ budovat hradby. A to je zdlouhavý proces. Neočekávej proměnu hned. Ale co to znamená, to budování hradeb? Musíme si uvědomit, že to nesmějí být hradby, které by tě měly izolovat od ostatních lidí. Nejsou to hradby, které tě mají učinit neprůstřelným pro další zranění. Jsou to hradby, které nemají držet venku tvé blízké, ale vašeho společného nepřítele. A jak se ty hradby budují?
Neobejdeš se bez základních duchovních disciplín, tedy četby písma, modlitby a správného vztahu ke společenství. To jsou ovšem jakoby základy těch hradeb, nikoli ty hradby sami. Jsou to předběžné podmínky, nikoli věc sama. Za druhé, potřebuješ stanovit diagnózu, potřebuješ pojmenovat svůj problém. Nehemiáš, když přišel do polorozbořeného Jeruzaléma, tak v noci objížděl hradby, aby zjistil, jaký je skutečný stav. Ty tedy potřebuješ pojmenovat jasně, co máš za problém. Pane Bože, já jsem hněvivý člověk. Já podléhám záchvatům hněvu. Nebo něco podobného. A potom pros Boha, aby ti pomohl. A jak říká Derek Prince, nazývej rýč rýčem, nikoli zemědělským náčiním. Nazývej věci pravými jmény. Já jsem zřešil tím, že jsem seřval svoji manželku. Já jsem zřešila, protože jsem byla útočná na svého manžela. Tedy, když někoho seřveš, tak je to hřích a ty to potřebuješ vyznat jako hřích, potřebuješ se omluvit. A co to vyžaduje? Vyžaduje to pokoření se. A tak stále znovu a znovu se nám zjevuje naprostá nezbytnost pokání. Světské rady od psychiatrů jsou zpravidla jenom rady, jak se adaptovat, jak se přizpůsobit své povaze nebo povaze druhého člověka. Ale pokání je něco jiného, to znamená pokořit se. A proto se nám do toho moc nechce. A když už bychom se měli druhému omluvit, tak si vzpomeneme na všechny ty věci, co provedl on nám. A rozhodneme se neudělat první krok, protože se bojíme, že kdybychom my se omluvili, že bychom mu jakoby dali ve všem zapravdu, v tom, co udělal on nám. Ale my si musíme uvědomit, že jde především o naši proměnu. Tragédie je, když si vytkneme ve vztahu za cíl proměnu toho druhého. Že muž říká své ženě, když ty se změníš, tak já na tebe nebudu tak protivný. Nebo naopak. Pokání je pokoření. A člověk činící pokání se stává pokorným. A my víme z písma, že Bůh se pyšným protiví, ale pokorným dává milost. V tomto případě milost k proměně. A je to velice pokořující a zdlouhavý proces stále znova vyznávat své hříchy, své úlety, své výbuchy. Vyžaduje to statečnost v boji se třemi nepřáteli skutečného pokání, kterými jsou popírání, sebeobhajoba a protiútok. Mnozí lidé popírají, že mají nějaký problém. Někoho opravdu zle seřvou a zraní a potom to bagatelizují a říká, no tak to já už jsem takovej, že jsem toho vlastně tak moc neřekl. Popírají hloubku toho problému, který mají. A potom je ta sebeobhajoba, kdy člověk ví, že vybuchl a že neměl, ale začne vypočítávat sám sobě nebo jiným všechny ty situace, kdy ten druhý mu nějak ublížil, kdy se nezachoval správně. A třetí postoj je protiútok, kdy vlastně místo, abychom se sami pokořili, tak začneme vyžadovat, aby ten druhý se změnil. A začneme mu vyčítat všechny jeho špatné postoje a špatné vlastnosti a tak dále. To budování hradeb spočívá v podstatě v tom činění pokání. Vybuchnu, činím pokání, vyznávám hřích Bohu a omluvím se člověku. A když se to opakuje, opakuje, tak je to velmi nepříjemné. Ale věřím tomu a mám s tím osobní zkušenost a viděl jsem to na více lidech, že právě toto vede ke skutečné proměně. Že bez tohoto pokoření, bez tohoto hlubokého pokání ta proměna není možná. Každým takovým pokořením zbuduješ jakoby další vrstvu cihel nebo kamení v té hradbě. A tak ta hradba potom roste a jednou se tam už nepřítel nedostane. Tví přátelé se tě nebudou muset bát, protože to nejsou hradby, které by tě oddělovaly od nich. A kdo to umožnil? Umožnil to Pán Ježíš Kristus, protože pokání má smysl jenom proto, že on zaplatil za naše hříchy. Tím pokáním my pouze zabudováváme do svého života to, co Ježíš Kristus pro nás na kříži vydobil.

0: Posloucháte Poklady z archivu, relaci sestavenou z toho nejlepšího, co se za léta podařilo zhromáždit v našem zvukovém archivu. Dnes posloucháte seriál Dana Drápala o Bohu a o emocích. Rádio 7, rádio, které míří k srdci.
1: Pokračujeme nyní v cyklu Bůh a naše emoce. Mnoho našich emocí je negativních, ale dneska budeme mluvit o jedné velice pozitivní emoci, kterou snad máme všichni rádi, a totiž o radosti. Apoštol Pavel píše ve Filipským ve 4. kapitole ve 4. verši: radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se. A tento text je jistě hodně známý a známější než jiné texty z té epištoly Efeským, a my si můžeme položit otázku, proč říká znovu říkám, radujte se. Když se začteme do předchozích kapitol té epištoly, tak zjistíme, že on o té radosti už mluvil. Přečtu tři verše, nejprve 2. kapitola 17. a 18. verš, kde čteme: ale i kdybych byl obětován při oběti a bohoslužbě vaší víry, raduji a spoluraduji se s vámi se všemi. A stejně i vy se radujte a spolurradujte se mnou. A potom počátek 3. kapitoly: konečně, moji bratři, radujte se v Pánu. Psát vám opět ty též věci mě není za těžko a pro vás to bude ujištěním. Mimochodem, tento text je takový hezoučký ještě z jiného důvodu. Znáte možná kazatele, který oznámí závěr svého kázání a potom káže ještě dalších 20 minut. A apoštol Pavel je v polovičce epištoly Filipenským a říká: konečně, tedy nakonec, moji bratři, radujte se v Pánu, ale potom ještě přidá dvě kapitoly. Tedy apoštol Pavel psal hodně o radosti těm Filipským a měl k tomu dobrý důvod. My totiž máme radostného Boha. To je jeden z největších důvodů mé vděčnosti a radosti, že vím, že mám radostného Boha. Ten Bůh, ve kterého jsem uvěřil, stvořitel vesmíru, Otec Pána Ježíše Krista, není pošmourný, není zamračený, není naštvaný. A čteme o něm v Sofoniášovi ve 3. kapitole v 16. a 17. verši. V onen den bude Jeruzalému řečeno: neboj se, Sioné, nech tvé ruce neochabnou. Hospodin tvůj Bůh je uprostřed tebe, bohatýr, který zachraňuje. Raduje se z tebe a veselí, láskou umlká a opět na tebou jásá a plesá. Ano, my se můžeme radovat, protože náš Bůh se raduje. Byl ten Sion dokonalý v době Sofoniášově, byl dokonalejší než jindy. No, možná na tom byli trochu líp než jindy, ale jenom relativně. V církvi jsou pořád problémy. Ale platí, Hospodin tvůj Bůh je uprostřed tebe, bohatýr, který zachraňuje, raduje se z tebe a veselí, láskou umlká a opět na tebou jásá a plesá. Bůh je uprostřed tebe, raduje se z tebe a veselí. To neznamená, že by neviděl naše chyby. To neznamená, že by neviděl, co je potřeba opravit, co je potřeba dělat jinak, kde jsme někoho zranili nebo kde jsme sami sebe pozraňovali navzájem. Ale pokud si uvědomíme, že Bůh nás vykoupil a pokud jsme vděční Bohu, tak přes všechny naše nedokonalosti platí, že Bůh nad námi se veselí. On je radostný Bůh. My čteme, že ta radost už byla na počátku při stvoření. Přečtu čtyři verše z Joba z 38. kapitoly, kde čteme toto: kde jsi byl, když jsem zakládal zemi? Tak hovoří Bůh k Jobovi. Pověz, víš-li něco rozumného o tom? Víš, kdo stanovil její rozměry? Kdo nad ní natáhl měřící šňůru? Do čeho jsou zapuštěny její podstavce? Kdo kladl její úhelný kámen? Zatímco jitřní hvězdy společně plesaly a všichni synové boží propukli v hlahol. Je to úžasná scéna. Na začátku, když byla stvořena země, jitřní hvězdy společně plesaly a všichni synové boží propukli v hlahol. Tedy na začátku tohoto vesmíru, této planety, není nějaká temnota, nějaký chaos, jako v řecké mytologii, nějaká obluda, Tiamat, jako v sumerské mytologii. Na počátku této země obrovská radost. Tato radost pramení v Bohu samotném. Tato radost je zakódovaná do samotného řádu stvoření. A ta radost je taková zvláštní emoce. Je to něco, co přímo volá po sdílení. Je to úžasně vyjádřeno právě v tom textu z té 2. kapitoly Filipským, kde apoštol Pavel říká: raduji a spoluraduji se s vámi se všemi, a vyzývá je stejně: i vy se radujte a spoluradujte se mnou. Tedy máme-li radost, toužíme ji sdílet. A to je na radosti úžasné, protože ta radost sama vytváří obecenství. Ona nás uvádí do obecenství. Slyšel jsem kdysi povídání velice zajímavé od Erika Prince, jak chodil v Řecku po horách a chodil tam sám a říkal, že některé scény byly tak nádherné, že cítil přímo fyzickou bolest, že nemůže s někým sdílet tu radost.

Radujeme se před zraky protivníků. Radujeme se uprostřed nepřátel. Ten kalich, o kterém mluví David, je kalich radosti. Je to symbol plnosti, symbol milosti, symbol radosti. Podobně ta hlava potřená olejem. Lidé si potírali hlavu olejem právě na znamení radosti. Tedy ano, radujte se v Pánu vždycky. Můžeme říct přesto, že svět ve zlém leží. A můžeme říct ano, ta radost je silnější. Má dobrý důvod, přestože vidíme utrpení, které je kolem nás. Nicméně říkali apoštol Pavel, radujte se v Pánu vždycky, tak zase tomu musíme rozumět ve světle jiných textů písma. A víme, že on sám se vždycky neradoval, že byly okamžiky, kdy si téměř zoufal. A také ty se asi nebudeš v životě vždycky radovat. My tu radost nemáme pořád, jinak by Pán Ježíš Kristus neříkal slovo blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni. Je to něco, co můžeme pochopit jenom v Duchu svatém, jak to, že platí obojí. Někdy prostě pláčeme, třeba nad svými neobrácenými příbuznými, které milujeme. Někdy pláčeme nad vlastním hříchem. A přece stále znova se můžeme vracet do té radosti, kterou nám Bůh dává. Radujte se v Pánu vždycky. Znovu říkám, radujte se. Člověk, který je plný Ducha svatého, ví, kdy má a kdy nemá svou radost dávat najevo. Je-li psáno v Římanům 12:15, radujte se s radujícími a plačte s plačícími, tak toto slovo musíme brát velmi vážně. To znamená, nesnaž se radovat s plačícími a nesnaž se plakat s radujícími. Je čas radosti a je čas pláče. Ano, v tomto čase před druhým příchodem Pána Ježíše Krista jsou okamžiky, kdy truchlíme. Když nám zemře někdo blízký, když nám zemře někdo drahý, když nás opustí někdo blízký, nebo když třeba ze sboru odejde prostě někdo, koho jsme měli rádi, odejde ve zlém, tak to není místo pro radost. To je místo pro zármutek, pro truchlení. A my máme povoleno truchlit jako křesťané. Nicméně to truchlení nemá poslední slovo. Víme, že jednou bude každá slza setřena a víme, že pro křesťana není správné, aby zůstával v zármutku na věky. Je čas truchlení, ale je čas, kdy už jsme tu věc promodlili, vylili jsme své srdce před Bohem a můžeme se vrátit do Boží radosti. Toužím potom, aby co nejvíc nás slyšelo to úžasné slovo, které máme zaznamenáno v 21. verši 25. kapitoly Matoušova evangelia. Tam popisuje Pán Ježíš Kristus, jak bude vítat některé ze svých služebníků a říká, v tom podobenství jeho pán mu řekl, dobře otroku, dobrý a věrný, nad málem si byl věrný, ustanovím tě nad mnohým, vejdi v radost svého pána. Ano, už tady se můžeme radovat, tou radostí, která je zakódována v samotném stvoření, ale tady nás ještě stále provázejí a budou provázet slzy, až do té chvíle, kdy ten poslední nepřítel smrt bude podroben pod nohy Kristovi. A potom budeme moct vejít v radost svého pána, která už nebude ničím rušena.

Pokračujeme v povídání o Bohu a našich emocích a dneska budeme mluvit o jedné negativní emoci, o nemoci ovšem, kterou patrně všichni známe. Tou emocí je hněv. Takové velice známé slovo o hněvu je z epištoly Efeským ze 4. kapitoly, kde čteme 26. a 27. verši. Hněváte-li se, nehřešte, nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce a nedopřejte místa ďáblu. Ale já o tomto verši příliš mnoho mluvit nebudu, protože předpokládám, že ti z vás, kteří chodí pravidelně do nějakého sboru, patrně tento verš znají nebo už na něj dokonce slyšeli nějaké kázání. Ale budu mluvit o hněvu z trochu jiných stránek, protože o hněvu je to v písmu skutečně velmi mnoho a možná nejvíce v knize Přísloví. A tak se zastavíme nejprve u některých veršů z knihy Přísloví. Přečtu tři místa. První je přísloví 15.1, kde čteme, vlídná odpověď odvrací rozhorčení, kdežto slovo, které ubližuje, popouzí k hněvu. Druhé místo je v přísloví 22, 24 a 25. Nepřátel se s hněvivým člověkem a s mužem vznětlivým se nestýkej, ať se nepřizpůsobíš jeho stezkám a nenastražíš léčku své duši. A konečně třetí místo je přísloví 15.18, kde čteme, vznětlivý muž rozněcuje sváry, kdežto zhovývavý spory uklidňuje. Kdybych se vás zeptal, kdo z vás se někdy hněval, tak věřím, že byste se přihlásili všichni. A věřím také tomu, že v některých těch situacích, možná ne úplně všech, ale v některých těch situacích, kdy jste se hněvali, jste později litovali. Litovali jste toho, že jste se rozněvali. Písmo je velice realistické. Písmo neříká, nikdy se nehněvejte. Písmo říká, hněváte-li se, neřešte. Konec konců i Pán Ježíš Kristus se hněval. Čteme, že když vymlátil penězoměnce z chrámu, že se rozněval tehdy. A není to jediné místo v písmu, kde čteme o tom, že Pán Ježíš Kristus se hněval. Tedy existuje něco jako spravedlivý hněv, oprávněný hněv. Písmo tedy neříká, nehněvejte se, ale říká, hněváte-li se, neřešte. Ani ve tvém životě nejde o to, aby ses nehněval nikdy, ale jde o to, abys uměl se svým hněvem zacházet. Nejde o to emoce popřít, ale zvládnout je. Jde o to, aby emoce nevládly nám, ale aby nám sloužily. V jedné moudré knížce jsem kdysi četl zajímavou věc, kterou s vámi chci sdílet, protože v mém životě se mě celkem osvědčila. V té knížce bylo psáno, že hněv vzniká tehdy, když máme nějaký cíl a někdo nám zablokuje cestu k tomu cíli. A já neříkám, že je to tak vždycky, ale ve většině případů, kdy o hněvu přemýšlím, nebo kdy mě se hněv zmocnil, tak když jsem si to později rozebral, tak jsem musel této myšlence dát za pravdu. Dám takový příklad. Někdo tě nespravedlivě nachřtne, nebo někdo ti ublíží. A v tu chvíli se přirozeně hněv ozve. Nedávno se stalo jedné mé známé, manželce jednoho mého kolegy, že vyhrála konkurs do rozhlasu. Konkurs byl řádně vypsán, ona řádně vyhrála a když přišla podepsat smlouvu, tak jí řekli, že na to místo vzali někoho jiného. No, já se přiznám, že ve mně se hněv ozval taky. Proč tedy ten konkurs vypisovali? Proč jí to neřekli předem? A podobné myšlenky se mě honily hlavou. Cítil jsem to jako nespravedlnost. Nicméně je dobré, když se rozněváme, se hodně brzo uklidnit a přemýšlet o tom, proč se vlastně hněváme a do jaké míry je ten hněv oprávněný. Tedy, jaký cíl nám byl zablokován? Dejme tomu, někdo přijde o místo, nebo naopak prohraje nějaký konkurs na místo, na kterém velice záleželo. Někdo je pomluven a velice se rozněvá. Položme si otázku, jaký je cíl našeho života. Je dobré a není na tom jaksi nic nebiblického chtít mít vyřešenou svou finanční situaci. Tedy je dobré usilovat o nějaké dobré místo. Ale co je naším nejvyšším cílem? Je naším nejvyšším cílem, abychom měli hodně peněz. Je naším nejvyšším cílem, aby všichni lidé nás pořád jenom chválili? Samozřejmě je dobré, když u nás lidé mají dobré mínění. Ale to nemůže být naším nejvyšším cílem, protože to zaprvé není realistický cíl a kdokoliv nám cestu k tomuto cíli může zablokovat. Pokud by naším cílem bylo mít jenom dobrou pověst, potom jakýkoliv člověk nás může přivést do hněvu. Protože jakýkoliv člověk, který nás pomluví,
tak vlastně nám zablokuje cestu k tomuto cíli. Tedy co má být naším cílem? Zkus na tím zamyslet takto. Tvým cílem může být, aby ve tvém životě byl zjevný Kristus. Aby naše myšlenky, naše slova i naše skutky oslavovaly Boha. Pokud toto učiníš svým cílem, může ti to někdo zablokovat? Dejme tomu, že tě někdo pomluví. To samozřejmě není nic chvályhodného, ale je-li tvým cílem, aby ve tvém životě byl patrný Kristus, tak ty můžeš zjevovat Krista ukřižovaného, na kterého plivali. A ty můžeš zjevit pokoru Syna Božího. Kristus není oslaven samozřejmě tím, že jsi byl falešně nařčen, ale může být oslaven tvou reakcí. Může být oslaven tím, že ty odpustíš tomu, kdo to udělal. Ty mu neoplatíš stejnou mincí. Ty také nezačneš s tím, že se okamžitě začneš všude hájit nebo nasadíš nějaký protiúder. Mám za to, že každý z nás, ať to ví nebo neví, má takové 4 kategorie diváků svého života. Tedy žijeme svůj život jakoby na divadle a máme různé diváky. Ty 4 kategorie jsou andělé, démoni, lidé a Bůh. Na kom z těchto 4 nejvíc záleží? No nejvíc záleží na Bohu. Pokud obstojíš před Bohem, co ti může udělat člověk? Ano, může tě znepříjemnit život, může tě pomluvit. Ale jestli Bůh ví, že ty jsi nejednal podle, jestli Bůh ví, že je to skutečně pomluva, tak přestože ty můžeš mít určité nepříjemnosti, můžeš stále oslavovat Boha. O ten pokoj, který ti Bůh dává, tě nikdo nemůže připravit žádným falešným nařčením. A teďka ty můžeš to, co ti lidé udělali, odpustit. Všichni znáte termín uzemnění. Já razím jiný termín unebení. Když je nějaký elektrický výboj a prostě bouchne to do země, tak je to uzemněno, ono se to vybije a už to nepůsobí. Můžeme o lidské společnosti smýšlet trošku zjednodušeně jako o určitém společenství, kde bloudí facka. Říkám tomu teorie bloudící facky. Manžel má problémy v práci, někdo mu tam ublíží, on přijde domů, je nervózní, je hrubý na svou ženu, předá prostě tu negaci, která do ní byla napumpována, tak předá doma své manželce. Ona už je unavená, jak se stará celý den o malé děti a jak třeba sprala nebo něco jiného dělala. A tak ten vztek, který se v ní nahromadí, vybije na svých dětech. A ty děti jdou potom na pískoviště a tam někoho zmlátí, nějakého jiného chlapečka nebo holčičku. Prostě ta negace jako kdyby bloudila světem, dokud ji někdo neunebí. Dokud prostě někdo nevylije své srdce před Bohem, dokud někdo nepřeruší tento bludný kruh neštěstí, násilí, hněvu a podobných věcí. A my jsme povoláni k tomu, abychom unebovali zlo. A abychom ten hněv prostě vybili tím způsobem nebo neutralizovali tím způsobem, že o tom mluvíme s Bohem. Dejme tomu, že tě někdo pomluví, no promluv si o tom s Pánem. Mně se to jednou stalo, někdo mě pomluvil, odešel jsem stranou, mluvil jsem o tom s Bohem, řekl jsem, Pane Bože, mě to hrozně naštvalo, co ten člověk řekl. Pán Bůh řekl, no mě to taky hrozně naštvalo. A za chvilku mě řekl, ale víš, jako zase, ono to není tak důležitý. A ten hněv byl uneben. Mluv o tom s Pánem, co tě trápí. A polož si otázku, co je cílem tvého života. Nechci ovšem hněv bagatelizovat. Čteme v tom jednom textu, že je nebezpečné stýkat se vznětlivým člověkem. A je dokonce řečeno proč. Je tam psáno, že se přizpůsobíš jeho cestám. Tedy známe to dobře. Když je někdo vysvobozen z alkoholu, tak má touhu sloužit všem alkoholikům. Když je někdo vysvobozen z drog, tak má touhu svědčit všem narkomanům. A všichni dobře víme, jak je to velice nebezpečné v té první fázi, po tom, co člověk přestal s tím špatným návykem. Že mnohdy potřebuje několik let osvědčené svobody, aby se mohl vrátit do toho prostředí, kde sám dříve tolik trpěl a které pomáhal vytvářet. Podobně je tomu s hněvivým člověkem. Samozřejmě i hněviví lidé mají právo na to, aby slyšeli evangelium, aby slyšeli slovo odpuštění, aby je někdo měl rád a někdo jim to dával najevo, ale musí zvážit, na co máš.
Prostě někdy nejsi-li dost silný v Pánu, tak když se budeš stýkat s nevým člověkem, tak se skutečně přizpůsobíš jeho cestám. A může se stát jakýmsi figurantem ve sváru, který se tě vlastně netýká. Máš na to milovat ho a nenechat se zatáhnout do cizích sporů, který moc nerozumíš. Pamatuj v takových situacích na to, že ty nejsi spasitelem světa, tím je Pán Ježíš Kristus. Jak se hněvu zbavit? To je ta poslední poznámka, ale to už vyplývá z toho, co bylo řečeno. Přemýšlej o té situaci, kdy se rozhněval. Promodlej, jaký cíl ti byl zablokován. A pak pros Boha, aby ti zjevil, jaký cíl má pro tebe on.

Bůh a naše emoce. To bylo téma dnešních pokladů z archivu. Pořadu, ve kterém jste poslouchali seriál úvah emeritního seniora křesťanských společenství Dana Drápala. Pořad připravila a slovem provázela Kateřina Hodecová. Přeji vám vše dobré a těším se na slyšenou zase za týden.

0: Pořad Poklady z archivu skončil a ten další za týden bude věnován lžím a polopravdám.
1: M Radio 7 CZ Křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio7.cz. Rádio 7. Rádio, které nemyslí za vás.
0: Sobotní vysílání na Rádiu 7 s datem 15. srpna vstupuje do poslední hodinky odpoledního vysílání a ta patří pořadu Kudy kam s Danou Kenningovou.

Potápíte se rádi? Nebo vám plavání v hluboké vodě nedělá dobře a máte trochu strach, co je asi pod vámi, jestli vás ryba nekousne do nohy, nebo snad v moři nepotkáte žraloka? Možná některým z vás tento strach přijde zcela iracionální a k smíchu, a pro jiné je to realita. Dnes si v pořadu Kudy kam budeme povídat o symbolice moře v Bibli. Na pomyslnou plavbu po vodních plochách vás zve Dana Kenningová. Vzpomínám si, jak jsme jednou s manželem vyjeli na kánoji na jednom horském jezeru v Idaho ve Spojených státech uprostřed divoké přírody. Bylo to na americké poměry menší jezero, ale pro nás asi spíš větší. Bylo k večeru, sluníčko a klid, idylka. Najednou začal foukat vítr, byli jsme právě uprostřed jezera. Loďkou pohupovaly vlnky a citelně se ochladilo. Byl čas vrátit se ke břehu. Vítr pomalu sílil. Pádlovali jsme o 106, ale měli jsme pocit, že spíš stojíme na místě. Bylo to docela vyčerpávající. K břehu jsme se přibližovali jen velmi pomalu a vlnky už byly docela velké. Trochu jsem se bála, síly docházely, zvládneme dopádlovat ke břehu, než bude tma? V tu chvíli jsem si dokázala představit, že zažít bouři uprostřed velkého jezera muselo vzbuzovat strach a obavy i u zkušených rybářů. Taky jsem se modlila, aby aspoň na chvilku vítr ustal, aby nám Pán Bůh dal sílu. Nakonec jsme dopádlovali až k břehu, naložili kánoj na auto a oddechli si, že máme pevnou půdu pod nohama. Ostatně to vyjádření mít pevnou půdu pod nohama přesně popisuje ten pocit jistoty, který člověk má, když stojí na zemi. Taky znáte ten opačný pocit? Pocit nejistoty na neklidné vodní hladině? A kdo ví, co je pod ní? Není divu, že už od starověku jsou s mořem a jezery spojeny i různé představy mýtických tvorů, dokonce i zlých sil. Je to něco, co člověk nemá pod kontrolou. Je vydán v šanc vodě, mořským proudům, různým tvorům a počasí. Začal jsem otázkou, zda se rádi potápíte. Podmořský svět je pro mě osobně stejně vzdálený jako podzemní svět jeskyní nebo džungle. Dál je snad už jenom vesmír. Je to svět sám o sobě, s vlastním mikroklimatem, lesními porosty řas, chaluch a dalších rostlin, ale také s krásnými korálovými útesy, pestrobarevnými rybami, inteligentními chobotnicemi, elegantními delfíny, no a v neposlední řadě pověstnými žraloky. Někde je moře plné útesů a jinde má písčité dno a dokonce existují i podmořské jeskyně. Není to fascinující, jak rozmanitý je svět pod hladinou moře? Víme o něm, ale ve skutečnosti ho neznáme. Pro mě je to určitá paralela s duchovním světem. O tom také tušíme, že existuje, ale nevidíme ho. Jsou lidé, kteří jenom proto, že ho nevidí, tak v existenci duchovního světa nevěří. Ale někdy se stačí potopit pod hladinu moře a žasneme, co všechno jsme ještě neviděli a co existuje i bez našeho vědomí. V první Mojžíšově, první kapitole, ve verších 9 až 10 čteme. I řekl Bůh, nahromaďte se vody pod nebem na jedno místo a ukaž se souš. A stalo se tak. Souš nazval Bůh zemí a nahromaděné vody nazval moři. Viděl, že je to dobré. Bůh od sebe oddělil oceány a pevninu. Voda na začátku symbolizuje chaos, něco neurčeného, beztvarého, neznámého. A do toho Bůh dává řád, jasné hranice, a to jak ve fyzickém světě, tak i v tom duchovním. Odděluje od sebe pevninu a vodu, moře, oceány, odděluje světlo a tmu, den a noc. A říká, že toto jasné ohraničení a rozdělení věcí je dobré. Jenomže pak přichází do světa zlo a hřích skrze svobodnou vůli,
přesněji řečeno své voli, neposlušnost Adama a Evy. A hřích se rozmůže tak rychle, že Bůh chce se stvořeným světem skončit. Přichází potopa. 40 dní prší. Ale předtím Noé poslechne Hospodina a udělá na kopci loď, velkou archu, do které vezme svou rodinu a od každého zvířecího druhu pár. A Bůh začíná s Noem a jeho rodinou znovu. Ne od začátku, protože lidský hřích je už jaksi vepsán do té naší DNA a předává se dál. Ani voda potopy nesměla zlo z povrchu země. Víme ale, že v určitém směru už Bůh nedovolil člověku to, co dřív. Voda při potopě je symbol očištění a nového začátku, ovšem skrze zničení a smrt. Archa je symbolem

0: O jakých mořích nebo jezerech se v Bibli dočteme? Je to Středozemní moře, které má různá pojmenování, například Zadní nebo Velké. Další je takzvané moře Rákosové, které přešli Izraelci, když odcházeli z Egypta. Někdy se nazývá Rudé moře. Jak to tedy vlastně je? Odpověď není jednoznačná a ani archeologové, historici nebo teologové se nezhodnou. Hebrejsky je doslova napsáno moře Rákosu a může se jednat o místo na severovýchodní Nilské deltě, víc severně. Řecký i latinský překlad Starého zákona překládá Rudé moře a je možné, že překladatelé se domnívali, že šlo o místo jižněji. Ale pojďme si přečíst, co se stalo, když Izraelci uprchli z Egypta a faraó se svým vojskem je pronásledoval a dostihl je v okamžiku, kdy stáli před mořem. Izraelci to viděli jako svůj konec, chtěli kapitulovat a vrátit se jako rukojmí zpět do Egypta. Ale Mojžíš je povzbudil, aby důvěřovali Hospodinu, že je zachrání.
1: Mojžíš řekl lidu, nebojte se, vydržte a uvidíte, jak vás dnes Hospodin zachrání. Jak vidíte Egypťany dnes, tak už je nikdy neuvidíte. Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčky přihlížet. Hospodin řekl Mojžíšovi, proč ke mně úpíš? Pobídni Izraelce, ať táhnou dál. Ty pak pozdvihni svou hůl, stáhni ruku nad moře a rozpoltíš je, a tak Izraelci půjdou prostředkem moře po suchu. Já zatvrdím srdce Egypťanů, takže půjdou za nimi. Oslavím se na faraónovi a na všem jeho vojsku, na jeho vozech i jízdě. Egypťané poznají, že já jsem Hospodin, až budu oslaven tím, co učiním s faraónem, s jeho vozy a jízdou. Tu se zvedl Boží posel, který šel před izraelským táborem a šel teď za nimi. Oblakový sloup se před nimi totiž zvedl, postavil se za ně a vstoupil mezi tábor egyptský a izraelský. Jedním byl oblakem a temnotou, druhým osvěcoval noc. Po celou noc se jedni k druhým nepřiblížili. Mojžíš vstáhl ruku nad moře a Hospodin hnal moře silným východním větrem, který vál po celou noc, až proměnil moře v souš. Vody byly rozpolceny. Izraelci šli prostředkem moře po suchu. Vody jim byly hradbou zprava i zleva. Egypťané je pronásledovali a vešli za nimi doprostřed moře všichni faraonovi koně, vozy i jízda. Za jitřního bdění vyhlédl Hospodin ze sloupu ohnivého a oblakového na egyptský tábor a vyvolal v egyptském táboře zmatek. Způsobil, že se uvolnila kola jejich vozů, takže je stěží mohli ovládat. Tu si Egypťané řekli, utecme před Izraelem, neboť za ně bojuje proti Egyptu Hospodin. Hospodin řekl Mojžíšovi, vztáhni ruku nad moře. Vody se obrátí na Egypťany, na jejich vozy a jízdu. Mojžíš vztáhl ruku nad moře a když nastávalo jitro, moře opět nabilo své moci. Egypťané utíkali proti němu a Hospodin je vehnal doprostřed moře. Vody se vrátily, přikryly vozy i jízdu celého faraonova vojska, které vešlo za Izraelci do moře. Nezůstal z nich ani jediný. Ale Izraelci přešli prostředkem moře po suchu a vody jim byly hradbou zprava i zleva. Onoho dne zachránil Hospodin Izraele z moci Egypta. Izrael viděl na břehu moře mrtvé Egypťany. Tak uviděl Izrael velikou moc, kterou osvědčil Hospodin na Egyptu. Lid se bál Hospodina a uvěřili Hospodinu i jeho služebníku Mojžíšovi.

V dnešním pořadu Kudy kam si s Danou Kenningovou povídáme o mořích a jezerech v Bibli. Před písničkou jsme si přečetli ten nejvýznamnější starozákonní příběh spojený s mořem. Izraelci byli uvězněni mezi Rákosovým mořem a faraonovým vojskem. Hospodin je ale zázračně zachránil. Rozdělil moře tak, že jim prošli suchou nohou. Ale farao se svým vojskem se v něm nakonec utopil. Je to jeden z těžko vysvětlitelných božích zázraků a právě proto je to boží cesta. Tam, kde lidské možnosti jsou vyčerpané. Nadpřirozené boží jednání, kterým Bůh zachraňuje svůj lid. Je ještě jeden podobný moment, kdy lid před vstupem do zaslíbené země musí překonat řeku Jordán. Pojďme si o něm přečíst. Hle, před vámi přejde Jordán, schrána smlouvy pána celé země. Nyní si vyberte z izraelských kmenů 12 mužů, po jednom muži z každého kmene. Jakmile nohy kněží, nesoucích schránu Hospodina, pána celé země, spočinou ve vodách Jordánu, jordánské vody se rozestoupí, vody řítící se zhora zůstanou stát jako jednolitá hráz. Tak se stalo. Lid vytáhl ze svých stanů, aby přešel Jordán, a kněží nesoucí schránu smlouvy šli před lidem. Když ti, kteří nesli schránu, přišli k Jordánu a nohy kněží nesoucích schránu se smočily na pokraji vod, Jordán je vždycky v čase žně rozvodněn daleko z břehů, tu vody řítící se zhora zůstaly stát a postavily se jako jednolitá hráz velmi daleko odtud u města Adamu, které leží při Saretanu, a ty, které tekly dolů k pustému moři, k moři solnému, se vytratily. Tak přešel lid naproti Jerichu. Kněží necoucí schránu Hospodinovi smlouvy stáli nepohnutě na suché zemi uprostřed Jordánu a celý Izrael přecházel po suchu, dokud celý ten pronárod do jednoho nepřešel Jordán. Jozue 3. kapitola 11 až 17. Izraelci nejdřív vyšli z egyptského otroctví, prošli Rákosovým mořem, pak putovali 40 let na poušti a než konečně vstoupili do zaslíbené země, prošli rozvodněným Jordánem. A v obou případech jim cestu vodou zajistil sám pán celé země. V čem se oba přechody liší a v čem jsou si podobné? U Rákosového moře byli Izraelci bezmocní z jedné strany faraonovo vojsko, z druhé moře. Žádná možná cesta dál. Buď smrt v moři, nebo smrt pod rukou faraona. Sem je Hospodin dovedl? Ano, právě sem. Jeho cesty nám někdy opravdu nedávají smysl. Ale on zná cestu dál. Je třeba mu důvěřovat. Víra navzdory realitě kolem. Mojžíš zvedl hůl, kterou mu dal sám Hospodin, tehdy u hořícího keře, kde se mu poprvé osobně zjevil, kde ho povolal a dal mu poznat své jméno. Jsem, který jsem, Bůh vašich otců. Tuto hůl teď Mojžíš pozvedne na boží pokyn. Přijde silný vítr, ba přímo Hospodin zaduje a přes noc rozdělí vlny moře. Za zády chrání Izrael oblakový sloup, aby neviděli faraonovo vojsko. A vojsko je. Když Izrael projde, už je ráno. Farao vidí, co se děje a vrhne se za nimi. Jenže mezitím se moře vrátí tam, kam patří. A farao s vojskem skončí v něm. U Jordánu je situace trochu jiná. Nikdo je nepronásleduje. Ale čeká je druhý pokus vstupu do zaslíbené země. Právě tady to tenkrát jejich otcové nezvládli a kvůli tomu se vrátili na 38 let na poušť. Teď tu stojí nová generace. Stojí před zkouškou víry. Budou důvěřovat Hospodinu a poslouchat ho? Sem tak dlouho putovali a teď stojí před bažinou u rozvodněného Jordánu a asi mají zase pochybnosti. Kudyže je chce Hospodin vést? Vždyť tu žádná cesta není. Dostávají přesné instrukce. Ta první je přesně sledovat pohyb boží schrány.
Půjdete za ní, abyste poznali cestu, kudy se máte ubírat, neboť nikdy předtím jste touto cestou neprocházeli. Jozue 3:4. Nikdo u schrány nemohl být příliš blízko, kromě těch, kdo ji nesli, aby všechen lid viděl jasně, kam směřuje Hospodinova přítomnost. Schrána smlouvy obsahovala tři důležité věci. Kamenné desky desatera, které napsal sám Hospodin, manu a Áronovu hůl, která rozkvetla a měla mandle. Jsou to tři hmatatelné důkazy boží zázračné moci. Tou druhou instrukcí bylo to, že se mají posvětit. Posvěťte se, neboť Hospodin zítra mezi vámi učiní podivuhodné věci. Jozue 3:5. Co znamená posvětit se? Oddělit, odevzdat, být celé zasvěcený Hospodinu. Prakticky to znamená vyznání všech hříchů, pokání, očištění a také vědomě si všímat Božího jednání, být na stráži, očekávat, co Bůh udělá. A ten třetí příkaz je: vykročte a zůstaňte stát. Kněží vykročí směrem k Jordánu a jakmile vstoupí do vody, zůstanou stát. Vody se rozestoupí a kněží stojí na suché zemi. Tentokrát už ta zodpovědnost byla na duchovním vedení Izraele, na jejich poslušnosti Jozuovi a Hospodinu. A nepřátelé nebyli za zády Izraele, ale před nimi. Všichni, kdo procházeli Jordánem, se dívali na Boží schránu, na Boží přítomnost s nimi. Zajímavý rozdíl je také v tom, že Rákosové moře přecházeli Izraelci v noci a Jordán ve dne. Myslím si, že přechod Rákosovým mořem je symbolem umírání ve křtu, umírání starému životu. Nechat za sebou otroctví, Egypt, nadvládu cizích pánů, hřích. Přechod přes Jordán je zkouška naší důvěry a poslušnosti před vstupem do zaslíbené země, do nového povolání. Přeneseně také do domova v nebeském království. Zkouška, které se na naší cestě víry nevyhneme. Je to konec období pouště, kdy nastává nový začátek, kterým je příchod do země oplývající mlékem a medem, do země hojnosti. A před tímto novým obdobím je potřeba oddělení se pro Hospodina. Znovu ujištění, že jeho jediného budeme poslouchat a následovat, i když to znamená čekat, i když to znamená jít někam, kde viditelně cesta nevede. Na té druhé straně Jordánu pak Izrael staví památné kameny v Gilgálu. Vyneste zprostřed Jordánu, odtud, kde nepohnutě stály nohy kněží, 12 kamenů. Vezměte je sebou a složte je na místě, kde této noci přenocujete. To bude mezi vámi znamení. Až se v budoucnu budou vaši synové vyptávat, čím jsou pro vás tyto kameny, odpovíte jim: vody Jordánu se rozestoupily před schránou Hospodinovy smlouvy, když procházela Jordánem, vody Jordánu se rozestoupily. Jozue 4. kapitola. Co obě tyto události spojuje, je to, že Bůh sám udělal cestu tam, kde žádná nebyla. Nepředstavitelným způsobem, nečekaně, nadpřirozeně, aby bylo jasné, že to byl on sám, kdo vyvedl lid z bezvýchodné situace. Oba příběhy popisují i některé žalmy, například žalm 114. Moře to vidělo a dalo se na útěk, Jordán se nazpět obrátil, hory poskakovaly jako berani. Chvěj se země před pánem, před Bohem Jákobovým. On proměňuje skálu v jezero, křemen v prameny vod.

Text písně od skupiny Oboro, kterou jste právě slyšeli, je Žalm 114, který popisuje události, o kterých si povídáme v pořadu Kudy kam na Rádiu 7. Moře v Bibli, jeho symbolika, příběhy spojené s mořem nebo jezerem a v tomto případě i s řekou. K moři se dostaneme i se starozákonním Jonášem. Prorok, který nechce vyřídit boží zvěst o soudu a možnosti milosti, nepřátelům a raději prchá pryč od Hospodina na opačnou stranu, dokonce i přes moře. Jenomže přijde velká bouře, a to taková, že všichni málem zahynou. Jonáš se k tomu přizná, že ta bouře je kvůli němu. Kvůli jeho neposlušnosti se pán světa rozhodl zasáhnout. A tak Jonáše na jeho přání hodí do moře. Jonáš volí raději smrt, než aby se pokořil a činil pokání. Ale Bůh mu dává druhou šanci. Pošle velrybu, která ho spolkne, a tam konečně Jonáš volá k Bohu a prosí o odpuštění a slitování. 3 dny a 3 noci, které později zmiňuje i pán Ježíš, když chtějí Židé znamení, jestli on je ten Mesiáš. 3 dny v útrobách země, jak popisuje Jonáš, kde si v podsvětí, odkud může zachránit jen Bůh, Jonáše i Ježíše. V tomto smyslu je u Jonáše moře symbolem temnoty, smrti, bezedné propasti. Jaká další moře jsou v Bibli zmíněna? Například mrtvé moře. Také se nazývá slané, solné nebo pusté. Ve skutečnosti je to jezero, do kterého přitéká voda z Jordánu, ale žádná z něho neodtéká. Jak už název napovídá, je v něm velká koncentrace minerálů a solí, proto není vhodným prostředím pro živočichy. Zároveň se jeho voda a minerály používají k různým léčebným účelům. Možná jste také viděli obrázky lidí, jak leží na hladině a čtou si noviny. To proto, že voda sama je nadnáší. O něm se píše například v knize Genesis ve 14. kapitole nebo v knize Josue. Oblast Mrtvého moře byla po zničení Sodomy a Gomory pro hříchy jejich obyvatel proměněna v naprostou pustinu, kde lze vidět i solné sloupy. Mrtvé moře a celá ta oblast je viditelným znamením, jak lidský hřích nese důsledky i v tom fyzickém světě, a to po mnoho generací. Žalm 107, 33 až 34 říká: Řeky mění v poušť a vodní zřídla v suchopáry, v solné pláně žírnou zemi pro zlobu těch, kdo v ní sídlí. Mrtvé moře je také součástí Ezechielova proroctví, kde do něho bude přitékat řeka z Jeruzaléma s čerstvou vodou a přinese do něho nový život. Další významné vodní plochy, o kterých se dočteme v Bibli, jsou jezera v Novém zákoně. Jezero Galilejské, nebo také Genezarecké, nebo Tiberiacké, je největší izraelské sladkovodní jezero, které se nachází u Golanských výšin. Dnes má rozlohu 166 km čtverečných, je 21 km dlouhé a 13 km široké a 48 metrů hluboké. Je to zásobárna vody pro Izrael. V letních měsících tady slunce hodně pálí a voda se vypařuje. Díky tomu také můžou vznikat náhlé bouřky se silným vichrem. Nachází se v oblasti Galilea, proto se mu říká Galilejské, někdy také dokonce Galilejské moře. V hebrejštině se nazývá Kineret a údajně to odkazuje na harfu, liru nebo citeru podle jeho tvaru. Může to být také odkaz na opevněné město Kineret, které stávalo na západním břehu jezera, ale po něm dnes už žádné stopy nejsou. Slovo genezarecké mohlo vzniknout pořečtěním právě slova hebrejského Kineret. Oblast Genezareckého jezera je zelenající se úrodná rovina, kde se v době Ježíšově pěstovalo ovoce, o kterém se básnilo, že je sladké jako zvuk harfy. Největší část Ježíšova veřejného vystupování se odehrála u břehů tohoto jezera. Tady Ježíš povolal své učedníky, kteří byli původně rybáři: Šimon, Ondřej, Jakub a Jan.
A které příběhy se odehrály v souvislosti s tímto jezerem? Je to už zmíněné povolání učedníků, kdy rybáři se celou noc namáhají, ale nic nechytí. Na Ježíšův příkaz zajedou na hlubinu a vytáhnou sítě plné ryb. Čteme, že na všechny padla bázeň. Nechají rybolovu a na Ježíšovo pozvání jdou lovit lidi. Další známý příběh je při bouři, kdy Ježíš v klidu spí a učedníci už panikaří, že mají na kahánku. A budí Ježíše. Mistře, mistře, zahyneme! On vstal, pohrozil větru a valícím se vlnám, i ustali a bylo ticho. Řekl jim, kde je vaše víra? Oni se zděsili a užasli. Říkali mezi sebou, kdo to jen je, že rozkazuje i větru a vodám a poslouchají ho. Lukáš 8. kapitola 24 až 25. Na něj navazuje další příběh, kdy dorazí ke břehu a Ježíš pak osvobozuje posedlého a démoni, kteří ho sužovali, prosí Ježíše, aby mohli vejít do vepřů. Ježíš jim to dovolil a ti vepři se vrhli do jezera a utopili se. Místní obyvatelé byli tak zděšeni, že prosili Ježíše, aby odešel. Namísto radosti z osvobození jejich známého mají strach o stáda prasat. Na tomto jezeře Ježíš kráčel po vodě, také za bouřky a ještě k tomu v noci. Matouš to popisuje takto. Loď byla daleko od země a vlny ji zmáhaly, protože vítr vál proti ní. Kránu šel k nim, kráčeje po moři. Když ho učedníci uviděli kráčet po moři, vyděsili se, že je to přízrak, a křičeli strachem. Ježíš na ně hned promluvil a řekl jim, vzchopte se, já jsem to, nebojte se. Petr odpověděl, pane, jsi-li to ty, poruč mi, ať přijdu k tobě po vodách. A on řekl, pojď. Petr vystoupil z lodi, vykročil na vodu a šel k Ježíšovi. Ale když viděl, jaký je vítr, přepadl ho strach, začal tonout a vykřikl, pane, zachraň mě. Ježíš hned stáhl ruku, uchopil ho a řekl mu, ty malověrný, proč jsi pochyboval? Když vstoupili na loď, vítr se utišil. Ti, kdo byli na lodi, klanili se mu a říkali, jistě jsi Boží syn. Všechny tři příběhy souvisí s tím, kdo je Ježíš. Mesiáš, Boží syn, pán, který má vládu nad fyzickým i duchovním světem. Jak velká je jeho moc, lze pochopit, když si uvědomíme, jak viděli to moře nebo jezero tehdejší židé. Nešlo totiž jenom o utišení počasí, nějakého vnějšího nebezpečí způsobeného bouřkou. Voda, přírodní živly i počasí je něco neovladatelného. Ale ve vodě také, nebo přesněji řečeno v moři, mohou sídlit různí tvorové i netvorové, jako byl mýtický Liviátán. Mluví o něm například kniha Job nebo Žalmy. A v Izajášově proroctví 27.1 čteme. V onen den Hospodin strestá svým tvrdým, velkým a pevným mečem Liviátána, hada útočného, Liviátána hada svinutého, zabije draka v moři. Už jsme si řekli, že moře je symbolem chaosu, temnoty a něčeho bezedného. Židé viděli symboliku moře jako místa, kde sídlily démonické síly. A právě proto Ježíš jako Mesiáš dává jasně najevo svou autoritu a vládu i nad těmito silami. Proto není náhodou, že příběh o osvobození posedlého se podle evangelisty Lukáše odehrál právě po utišení bouře a že se vepři vrhli do jezera, tedy tam, kam patří. Ve Zjevení 20.14 čteme o moři, ze kterého se vynoří dravá šelma, také o hořícím jezeru, kam bude uvržena smrt a její říše, ďábel, dravá šelma a falešný prorok. Dočteme se v knize Zjevení, že v nebi nebude moře. Zjevení 21.1. A viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuli a moře již vůbec nebylo.
Možná si řeknete, že je to škoda. Konečně bychom mohli prozkoumat hlubiny moře a nemuseli se bát nástrah a nebezpečí. A právě o to jde, že v nebi nebudou zlé síly, nebude tam smrt, nebezpečí a ohrožení života. Tedy to negativní, co měli tehdy lidé s mořem spojeno. A jestli tam bude moře se svou krásou, to nevím, ale určitě je zajímavé, že proroctví o Mesiáši a jeho příchodu často vykreslují proměnu pouště v prameny vod a dokonce v jezero. A tady jde o další symbol. Poušť rozkvete jako zahrada a neplodná pustina bude jako ovocný sad. Protože voda přináší život. Bez vody není život. Voda je symbolem Ducha Svatého, ale v tomto smyslu je tedy voda jiným symbolem než hluboké a nebezpečné moře. Když můj

Na Rádiu 7 v pořadu Kurikam se dostáváme k závěrečné části našeho povídání o moři, jezerech a vodě v Bibli. Veršů, které zmiňují moře v Bibli, je spousta, zvláště v žalmech. Žalm 107, 23 až 30. Ti, kteří se vydávají na lodích na moře, kdo konají dílo na nesmírných vodách, spatřili Hospodinovi skutky, jeho divy na hlubině. Poručil a povstal bouřný vichr, jenž do výše zvedl vlnobití. Vznášeli se k nebi, řítili se do propastných tůní, ztráceli v té spoušti hlavu. V závratí, jak opilí se potáceli, s celou svou moudrostí byli v koncích. A když ve svém soužení úpěli k Hospodinu, vyvedl je stísně, utišil tu bouři, stichlo vlnobití. Zaradovali se, když se uklidnilo. On pak je dovedl do přístavu, jak si přáli. Zkusme si zhrnout, co jsme se v Bibli o moři dozvěděli. Moře symbolizuje něco nezměrného, hlubokého, bezedného a nebezpečného. Je to přírodní živel a v duchovním smyslu je to sídlo zlých sil a v tomto významu v nebi už moře se svým ohrožením života nebude. A co z toho vyplývá pro nás? Možná nám to pomůže pochopit, když se podíváme, co mají společného starozákonní příběh o přechodu Rákosovým mořem a novozákonní příběhy o utišení bouře. V obou situacích se boží lid nebo učedníci nachází v nebezpečí, v bezvýchodné situaci a cítí se bezmocní. A vůči přírodním živlům, moři, bouři, hluboké vodě, skutečně bezmocní jsou. To nebezpečí a ohrožení života je reálné. Není to jenom v jejich hlavě. Do té situace se dostali s božím vědomím nebo dokonce vedením. V jednom příběhu je tam vede Bůh a v druhém je na jezero pošle Ježíš a v tom dalším je Ježíš dokonce s nimi, ale v klidu spí, jako by tam nebyl. Je pasivní a nezasáhne. Ježíšova přítomnost nezabránila bouři. Do této situace se dostali učedníci, kteří následovali Ježíše. Následování Ježíše neznamená, že se nám vyhnou bouřky, nebezpečí, ohrožení života a bezvýchodná situace.

Ježíš je s námi, ale to nezabraňuje krizím. Víra neznamená, že se nás problémy tohoto světa netýkají. Učedníci i boží lid zažívají bezmoc. Mezi učedníky byli zkušení rybáři, kteří podobných bouří zažili určitě nespočet. A přesto jsou bezradní, čekají, že Ježíš s tím něco udělá, nebo aspoň řekne, co mají dělat. Bezmoc je strašný pocit. Jsou situace, na které nestačíme svými silami. Už nemáme sílu bojovat, ani nevíme jak. Vlny se valí do naší loďky a pomalu klesáme ke dnu. Propadáme zoufalství a beznaději. Pokud jste někdy něco takového zažili, nemusíte mít výčitky svědomí, že jste špatní křesťané. Ani když nemáte pocit boží blízkosti. Naopak, se vám zdá, že Bůh vás neslyší, že je někde daleko, že spí jako Ježíš na lodi s učedníky. Je pro nás těžko pochopitelné, jak může Ježíš takto jednat. Mistře, tobě je jedno, že zahyneme? Ptají se s výčitkami a trpkostí v hlase učedníci. V Matoušově podání volají přímo: Pane, zachraň nás, nebo zahyneme. Učedníci vkládají do Ježíše svou naději, ale zároveň mají otázku, nebo pochybnost, to je ti lhostejný náš osud? Je paradoxní, že když se lidé ptají, kde je Bůh, když lidé trpí, tak tady v tom příběhu vidíme, že je s námi na jedné lodi. Bůh vstoupil do našeho světa, aby s námi sdílal náš osud. Bouři, nebezpečí i bezmoc. Ježíš na kříži volá: Bože můj, proč jsi mě opustil? A podobně volal i žalmista: Proč na mě zapomínáš? Proč musím chodit zármutkem sklíčen? Hospodine, proč přede mnou skrýváš svou tvář? Proto se nemusíme cítit jako špatní křesťané, když se ptáme: Kde jsi, Bože, proč nezasahuješ do mé situace? Proč mám pocit, že jsi daleko a je ti jedno, co prožívám? Je to temná stránka utrpení, které prožíval i Ježíš na kříži. Ale kříž je pro nás ujištěním, že v tom nejsme sami, že Ježíš nesl naše nemoci a naše bolesti na sebe vzal. To je zlomový bod dějin spásy. Bůh, který vstupuje do bouře světa, do moře trápení a smrti. Ježíš se potápí až na samé dno světa. Ale tím to nekončí. Ani jeden z těch biblických příběhů nemá špatný konec. Ježíš třetí den vstává z mrtvých. Oba novozákonní příběhy také vrcholí zjevným projevem Ježíšovy vlády a moci. Utiší bouři nebo kráčí po vodě směrem k lodi a není divu, že se ho učedníci nejdřív leknou a spletou si ho s přízrakem. Nadpřirozená boží moc, něco nevídaného proti přírodním zákonitostem. A to je něco, co spojuje všechny zmíněné příběhy. Utišení bouře a Ježíš, který jde po vodě. Něco, co nejde rozumem vysvětlit, obsáhnout. Přechod Rákosovým mořem i rozvodněným Jordánem. To lze přijmout jen vírou jako skutečnost, jako novou duchovní realitu. Je to něco, co spojuje všechny tyto příběhy na té naší lidské straně. Víra. Víra, že to, co je pro lidi nemožné, je u Boha možné. Cesta mořem i chození po vodě. A není to, kdo ví, jak skálopevná víra. Petr si to dokonce sám vyzkouší, ale v momentě, kdy si uvědomí, že dělá něco nepřirozeného nebo nadpřirozeného, když se soustředí na nebezpečí kolem sebe, tak se začne topit. Dokud měl zrak upřený na Ježíše, kráčel po vodě. Izraelci při přechodu Jordánem měli upřený zrak na boží schránu, na znamení boží přítomnosti uprostřed nich. A zkouškou víry napodruhé zdárně prošli do zaslíbené země. Někdy se v životě nacházíme v bezvýchodných situacích, ztrácíme naději, kolem nás se zvedají vlny a utápíme se ve své bezmoci. Ale je s námi ten, kdo je větší než vlny kolem nás.
ten, který zachraňuje někdy tak, že rozdělí vody moře, jindy tak, že k nám přichází po vodě. Víme, že ani smrt, ani život, ani úzkosti nás neoddělí od jeho lásky. Ten, který je vzkříšení i život, přemohl smrt. Bůh je stvořitelem a pánem i nad mořem se vší jeho silou a hrůzami, jak vyznává žalmista. Propastnou tůň si Bože přikryl jako šatem. Nad horami stály vody, pohrozil a na útěk se dali. Rozutekli se před tvým hromovým hlasem. Když vystoupila horstva, klesli do údolí, do míst, která si jim určil. Mez, kterou si stanovil, už nepřekročí, nepřikryjí znovu zemi. Žalm 104, 6 až 9. Dovolte mi rozloučit se s vámi modlitbou a naslyšenou za týden u pořadu Kudy kam s tématem Hory v Bibli se těší Dana Kenningová. Pane, děkujeme ti, že jsi větší než moře starostí a trápení, které nás někdy obklopují. Děkujeme ti, že znáš cestu tam, kde jsme v koncích. A tak tě prosíme, dej nám víru, vidět tvou moc, důvěřovat tvé lásce a spoléhat se na tvou věrnost. Sami v sobě tuto víru nemáme. Prosíme, aby Duch Svatý v nás nesl ovoce víry v tebe, nebeského Otce, Stvořitele, Pána a našeho Spasitele.

V sérii o symbolikách biblických prostředí bude v pořadu Kudy kam Dana Kenningová pokračovat zase ve středu večer. Na pořadu budou hory. Z odpoledního vysílání Rádia 7 se loučí v tuto chvíli Lenka Malinová. Přeji vám boží blízkost a těším se zase příště naslyšenou. Od 18 hodin už potom pokračuje večerní program s Pavlem Kolem za mikrofonem.

0: co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
1: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

sobotu 15. srpna jste si naladili Rádio 7, kdy vás od mikrofonu zdravím a dobrý poslech přeje Pavel Kohl. A hned na úvod můžeme nahlédnout do pořadů, které nás čekají pro ty následující chvíle, hodiny. Po řece Labi připlouvá letní pohlednice ze středočeského města ležícího na jejím břehu. Čelákovice plné zajímavých míst a architektonických skvostů dob dávných i nedávných vám představí Milan Remeš po 18. hodině. To, co jíme, do určité míry určuje to, kým jsme. Naše strava ovlivňuje náš mikrobiom a ten působí na psychiku či zdraví. Molekulární biolog Petr Ryšávka v 19 hodin v akademii vysvětluje, jak na nás působí bakterie, které s námi žijí v symbióze, a také, jak my působíme na ně. Ježíš označuje zrádce a nikdo z účastníků se není jist, zda tím, kdo Ježíše vydá, bude právě on. Poté Ježíš slaví se svými druhy Pesachovou večeři. Další část Markova evangelia otevírá v pořadu Ke kořenům Petr Vaďura a Jáchym Gondáš ve 20 hodin 15 minut. V letním jazzovém cestování navštívíme Blízký východ. Hudební pozornost točíme do Izraele. Album předního izraelského trumpetisty nové generace Itamara Borochova bude znít v 9 večer. Nemůžou být dva volové zapřežení do jednoho jha. Vždy ten silnější potáhne na svoji stranu. A ne, co znamená nepřátelství se světem? O tom káže po 10. večerní Radek Hjeret, který byl hostem Bratrské jednoty baptistů v Šumperku. Zpěvačka Marie Putnerová zpívá celou duší, nebo celým tělem? Rozhodně tak, že její projev nepřeslechnete. Její sólové album Laila Tov dostalo hudební cenu Anděl v oblasti folku za rok 2023. Maruška vyrůstala ve věřící rodině. Co si odnesla z dětských let až do dospělosti a kde je její doma? Poslouchejte v zákoutí od 23 hodin 15 minut. Tolik výhled až do půlnoci. Vybírejte, naslouchejte.

Krásné jméno Hana objevíme u dnešního data v kalendáři. Jméno Hana, které je dnes v kalendáři, má stejně jako Anna své počátky v hebrejském slově chanach a znamená milostiplná, milostná nebo líbezná, něžná. Toto prastaré jméno je u nás velice oblíbené. Nahlížíme i do kalendária. 15. srpna roku 1914 byl po 10 letech výstavby otevřen panamský průplav, který nabídnul průjezd mezi Atlantickým a Tichým oceánem. V roku 1947 vyhlašuje Indie nezávislost na Velké Británii. Země se rozdělila na dva tábory, na Indii, kterou spravovali hinduisté, a Pákistán, který ovládali muslimové. Rozdělení vyvolalo velké stěhování mnoha lidí a vlnu neschod. Můžeme zmínit narození francouzského císaře a vojevůdce Napoleona Bonaparte roku 1769 a roku 1919 českého malíře, grafika a ilustrátora Ottu Janečka. Známé jsou především jeho ilustrace dětských knih, například verše Jana Skácela či Františka Halase. A zmíním tři úmrtí vztahující se k 15. srpnu. Český učenec a teolog Vojtěch Rankův z Ježova se žil ve 14. století. Velkou část svého života pobýval v zahraničí, mimo jiné i ve Francii, kde byl rektorem pařížské Sorbony. Při svém působení v Praze se zastal Tomáše Štítného ze Štítného. Byl proto obviněn z kacířství a na nějakou dobu odchází z Českého království. Do vlasti se vrátil v roce 1375. Mimo jiné promluvil i na pohřbu Karla IV. Zesnulého císaře obdařil titulem Otec vlasti, Pater Patriae, který je používán dodnes. Vojtěch Rankův z Ježova zemřel 15. srpna 1388. A poskočme minulého století do roku 1992, kdy umírá Giorgio Perlasca, italský obchodník, bojovník za záchranu Židů. Každý národ má hrdiny, jako byl Nicola Swinton. Italové si dnes připomínají výročí úmrtí Giorgia Perlasky, obchodníka, který za druhé světové války působil především v Maďarsku. V zimě roku 1944 se snažil zachraňovat místní Židy před deportací do koncentračních táborů. Díky němu přežilo okolo 5000 lidí. A o rok později umírá anglická spisovatelka Patricia Mary St. John. Většinu svého života pracovala jako protestantská misijní řeholnice v Maroku. Nejprve pomáhala svému bratrovi v nemocnici pro cizince, později se ovšem přestěhovala na vesnici a pomáhala nejchudším. K jejím nejznámějším knihám patří Poklady pod sněhem. Z dalších titulů zmiňme například knihu Odkud teče řeka nebo Tajemství čtvrté svíce, knihu, která zpracovává její zážitky z Tanžíru. Tolik z dnešního kalendáře a kalendária, které připravila Lucie Endlicherová a Tomáš.

0: Dnes bych vás rád pozval do města, které leží ve středních Čechách, v Polabí, nějakých 20 kilometrů severovýchodně od Prahy a nese název Čelákovice. Nějaký čas jsem v něm žil, mám na ně spoustu krásných vzpomínek a vždycky se tam rád vracím. Je dobře dostupné jak autem, leží mezi dvěma dálnicemi, Hradeckou a Libereckou, tak vlakem, který jezdí na trase Praha, Lysá nad Labem každou půl hodinu a přiveze vás na moderní zrekonstruované nádraží. A pokud znáte písničku Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře Holky z Polabí, tak je vám jasné, že se tam krásně dostanete i na kole. Město samotné se rozkládá na levém břehu řeky Labe a nejstarší písemná zmínka o něm pochází z roku 1290. Předpokládá se, že v té době už měla zdejší osada za sebou více než 200 let trvání. Občané si své město pojmenovali Domov na Labi a tento nápis vás při vjezdu do obce vítá. Pokud pojedete vlakem, tak vás hned po příjezdu zaujme novodobá stavba stojící přímo naproti nádraží a která je charakteristická svou civilností, otevřeností, jednoduchostí konceptu i konstrukce. Přesto dokáže působit tajemně a monumentálně. Její modlitebna církve bratrské, která byla postavena roku 2019 podle návrhu a projektu ateliéru profesora architekta Ladislava Lábuse, bratra herce Jiřího Lábuse, a nese název Kostel naproti. Konají se zde nejen pravidelné bohoslužby, ale i kulturní akce a v případě zájmu je možné si i domluvit prohlídku budovy po domluvě s místním kazatelem. Kontaktní informace lze nalézt na webových stránkách Sboru církve bratrské v Čelákovicích. Pokud vás prohlídka modlitebny vyhladoví, můžete využít nabídku malého stánku s kebabem, který je hned přes silnici a který provozuje usměvavý Mário. Ve stejné ulici je také restaurace Čínské zátiší, která nabízí nejen útulné a klidné posezení, ale také autentické pokrmy ze sečuanské provincie, protože právě odtamtud pochází zdejší kuchař. Nikdy nezapomenu na jeho úsměv, když viděl slzy v mých očích a sušené čili papričky úhledně odložené na okraj talíře a jeho soucitný dotaz. Pálí? Pálí? Vaše další kroky mohou vést na náměstí, které prošlo v roce 2012 rozsáhlou rekonstrukcí a najdete tady líbivou pěší zónu s kašnou v jeho horní části, vodní kaskádou uprostřed a výtryskem v části dolní. Ozdobou náměstí je také novobarokní budova radnice, která byla postavena roku 1911 na půdoryse radnice staršího data, která svým původem sahala až do 16. století. Součástí náměstí je také oblíbená restaurace U Bohuslavů. Je to rodinná restaurace, jejíž založení se datuje do roku 1907 a kterou od jejich počátků až po současnost provozuje rodina Bohuslavových. Nevím, jestli s ohledem na své jméno Boha slaví, každopádně prostředí je příjemné a dá se tam dobře najíst. V okolí náměstí jsou i další místa, kde se dá ukojit hlad a žízeň, včetně dvou cukráren a několika kavárniček. V Sedláčkově ulici, která na náměstí navazuje, v domě číslo 109 bydlela před druhou světovou válkou rodina Diamantových. Jejich dcera Věra byla jedním ze židovských dětí zachráněných před transportem do koncentračního tábora sirem Nikolasem Vintnem. Později nosila jméno Věra Gissingová, stala se spisovatelkou a jednou z významných osobností s Čelákovicemi spojených. Původní dům byl později zbořen, ale místo je známé jako Dům u Diamantů a připomíná jej pamětní deska. Nedaleko náměstí v uličce Vašátkově lze na jednom z domů nalézt další pamětní desku, spojenou s jiným čelákovickým rodákem, velitelem 312. československé stíhací perutě RAF v Anglii, Aloisem Vašátkem. Kousek od náměstí je ulice Kostelní. Jejíž začátek zdobí barokní pískovcová socha svatého Jana Nepomuckého z první poloviny 18. století a která vás zavede k historickému jádru Čelákovic, které tvoří unikátní komplex staveb na vyvýšené terase u Labe. Hlavními dominantami jsou goticko-renesanční tvrz z přelomu 13. a 14. století. Ta patří k nejzachovalejším tvrzím ve středních Čechách. Také pozdně gotický římskokatolický kostel na Nebevzetí Panny Marie, pocházející z počátku 13. století, i když během staletí byl několikrát přestavován. A dále budova děkanského úřadu z roku 1782 a také středověký mlýn. Prostory tvrze využívá místní městské muzeum, ve kterém si můžete prohlédnout přírodovědné, archeologické a také historické sbírky zaměřené na region středního Polabí. Zajímavostí je, že s Čelákovickým kostelem se pojí jméno režiséra pohádky Anděl Páně Jiřího Stracha. Ten jej navštěvoval se svou babičkou, za kterou jsem do Čelákovic během dětství často jezdíval a rád na tuto dobu vzpomíná. Tady bych rád zmínil ještě jednoho známého čelákovického rodáka, básníka a spisovatele Eduarda Petišku, který je znám zejména svou tvorbou pro děti, a také jeho bratra Františka. Ten byl lékařem, ale také básníkem, prozaikem a hercem, který během 70. let vystupoval až do své smrti v divadle Járy Cimrmana. Zajímavostí je, že ve své době byl mezi cimrmanology jediným, kdo byl skutečně nositelem titulu, kterým se na představeních označoval doktor. Pokud máte rádi architekturu, pak jsou Čelákovice místem, které prostě musíte navštívit, protože tam najdete Volmanovu vilu. Jde o skutečný klenot českého funkcionalismu ze druhé poloviny 30. let minulého století. Nechal si ji postavit místní továrník a mecenáš Josef Volman. Je to jedna z nejkrásnějších a nejdražších rezidencí první republiky. V letech 1938 až 1939 ji pro něj navrhli mladí avantgardní architekti Karel Janů a Jiří Šturza. Velkolepý areál vily je vynikající ukázkou moderního bydlení meziválečné doby, tím nejlepším z českého funkcionalismu a architektury i myšlenek Le Corbusiera, který byl architektům velkou inspirací a vzorem. Vilu si lze prohlédnout při komentované prohlídce s průvodcem. Můžu potvrdit, že jde o zcela unikátní zážitek a návštěva rozhodně stojí za to. Jen je potřeba počítat s tím, že termíny i hodiny prohlídek jsou dané a omezené a je potřeba se přihlásit přes webové stránky. Zmíním perličku. Tato vila hostila v roce 2024 úvodní díl tanečního pořadu Stardance, když hvězdy tančí. Pokud jste milovníky historie, můžete navštívit i nedalekou vesničku Přerov nad Labem, která ukrývá další unikát v podobě skanzenu, který patří k nejstarším regionálním muzeím v přírodě v celé Evropě. Tvoří jej téměř 40 objektů lidové architektury se zařízenými interiéry, které představují život na polabské vesnici od konce 18. do poloviny 20. století. V Čelákovicích je k vidění ještě jedna zajímavá stavba, kterou je lávka Přes Labe. Ta propojuje levý břeh Labe s rekreační oblastí Grádo a obcí Káraný. Byla postavena v roce 2014 a byla zařazena do soutěže o stavbu roku. Dokonce později získala prestižní ocenění amerického betonářského institutu. Je z ní krásný výhled na Labe i nedaleká Zdymadla. Na jejím zábradlí najdete spoustu malých bezpečnostních zámků, které tam připevnili zamilované páry jako symboly své lásky. Na pravém břehu vás cestička mezi rekreačními chatičkami a zahrádkami přivede ke klidné tůni jménem Grádo. Tímto místem původně protékala řeka Labe, než byla svedena kvůli regulaci do uměle postaveného říčního kanálu. V meziválečném období se zde nacházely slavné říční lázně a koupaliště, kam o víkendech přijížděly tisíce Pražanů. Nyní je to tiché místo obklopené zbytky lužního lesa, kam se dá zajít na příjemnou procházku. S Čelákovicemi a řekou Labe je spojena i asfaltová cyklostezka, která potěší všechny vyznavače pohybu, kolečkových bruslí, cyklovýletů, pěškovýletů, koloběžkovýletů a nebo joggingovýletů. Vede totiž z Čelákovic podél řeky a dá se po ní doběhnout až do 40 kilometrů vzdáleného Mělníka. Vynese kolem jezer zvaných Malvíny, kam se čelákovičtí rádi chodí koupat, přes malebnou vesničku Lázně Toušeň, kde se nachází maličké, ale krásné slatinné lázně a kde se do Labe vlévá řeka Jizera. Dále přes město, které má nejdelší název v celé České republice, Brandýs nad Labem, Stará Boleslav, a pak dál a dál až do již zmiňovaného Mělníka, kde se do Labe vlévá řeka Vltava. Jezera zvané Malvíny a břehy Labe jsou samozřejmě také rájem rybářů, takže pokud holdujete rybolovu, jsou Čelákovice místem i pro vás. Věřím, že pokud Čelákovice někdy navštívíte, bude se vám tam líbit stejně jako mě a budete se tam i v budoucnu rádi vracet. S pozdravem létu a cestování zdar vám z Čelákovic mává Milan Remeš.
1: Společně na cestách. Rádio 7.
2: S další pohlednicí se v úterý vypravíme na Svatý Kopeček a do okolí Olomouce. Cestovat s námi můžete v úterý dopoledne, ve čtvrtek, v pátek po 16. hodině a v sobotu po 8. a 18. hodině.

Skupina Red Rocks Worship krátce před 6:45 nás doprovodila dál vysíláním Rádia 7. Po 19. hodině se zaměříme na náš mikrobiom, tedy co prospívá našim bakteriím, které s námi žijí v symbióze, které nám pomáhají a zároveň ovlivňují. A jak my ovlivňujeme je. Teď skupina Timothy.

Dal jsem svůj slib, abych cestou tvou šel, abych sám sebe dal tobě jen. Jednou jsem řekl, že můj smysl budeš ty sám, jednou jsem slíbil,

0: S 19. hodinou se ve vysílání Rádia 7 vypravíme do našeho nitra, konkrétně za naším mikrobiomem. Molekulární biolog Petr Ryšávka v Akademii vysvětlí, jak na nás působí bakterie, které s námi žijí v symbióze, a také jak my působíme na ně. Přednáška zazněla před několika lety na akademických týdnech. Dobrý poslech přeje Pavel Kol.
1: Akademie. Rozhlasové vzdělávání pro život.
2: Mám pro vás připravenou přednášku, kterou jsem udělal jako komprimát z více přednášek, která se zaměřuje na téma mikrobiom trávicího traktu v souvislostech. Protože my se zaměřujeme na mikrobiom ve vztahu k léčivům, mikrobiom a vybraná onemocnění, mikrobiom a strava, mikrobiom a stárnutí, mikrobiom a vývoj člověka. A já jsem se pokusil skutečně do toho krátkého času udělat takový komprimát, ve kterém se doslova do písmene pokusím ty základní informace tady pro vás sdělit a představit. Každý z nás, jak tady sedíme nebo stojíme, máme svůj jedinečný mikrobiální make-up. To znamená jedinečnou strukturu našich bakterií, které jsou typické vždy pro každého z nás. S oblibou říkám, že kdyby zloděj v tom stresu dostal průjem a nechal na místě činu vzorek své stolice, musel se tam prostě uvolnit, tak podle té stolice jsme schopni ho téměř se 100% pravděpodobností identifikovat. To znamená, ten náš mikrobiom má takovou specifitu, že v podstatě může v rámci identifikace sloužit úplně stejně, jako je otisk prstu. My se v této přednášce budeme zaměřovat zejména na střevní mikrobiom, ale já považuji za velmi důležité a velmi žádoucí zmínit, že mikrobiom, což je soubor všech genů mikroorganismů, a mikrobiota je soubor všech mikroorganismů, tak není pouze střevní, ale máme mikrobiom kožní. Mikrobiom, to znamená bakterie, které se nacházejí, viry, kvasinky, prvoci, které se nacházejí na naší pokožce. Dále máme mikrobiom močových cest. Močové cesty nejsou sterilní. Máme mikrobiom dýchacích cest. Rozhodně nežijeme v představě, že naše dýchací cesty, naše plíce jsou sterilní. To, o čem se teď hodně začíná diskutovat, a je to pro lékaře hodně sporné téma, tak je krevní mikrobiom. Zejména v situaci nebo v případech, že je poškozena integrita střeva, popřípadě integrita sliznic dutině ústní, mohou bakterie poměrně aktivně infiltrovat naši krev a mohou cirkulovat v krvi a vyvolávat celou řadu problémů. Dále se dokonce diskutuje o mikrobiomu oka, a úplně takový ten hodně extrémní názor je mikrobiom mozku, protože se ukazuje podle některých studií na zvířecích modelech, na myších, že lze detekovat bakteriální DNA i v mozku v určitých situacích. Pokud se podíváme na střevní mikrobiom, tak, jak jsem již řekl, je to soubor všech genů, všech mikroorganismů, které máme ve střevě. Proto zapomeňme na to, že mikrobiom rovná se bakterie. Mikrobiom začíná úroveň níž, začíná na úrovni tzv. Bakteriálních virů, tzv. Bakteriofágů. V dnešní době se celá řada farmaceutických firm zaměřuje právě na výzkum v bakteriofágu a na vývoj tzv. Fagobiotik. To znamená léčiv, kde účinná látka je právě ten bakteriální virus. Léčiv, která by se používala například k léčbě některých bakteriálních infekcí, které mohou trápit naše střevo. Ať už jsou to klostridiové infekce, infekce některými typy E. coli, nebo klasická salmoneloza, na kterou dnešní moderní medicína v podstatě nemá žádné účinné léčivo. O bakteriích si povíme za chvíli, to je ta samostatná skupina, které se my věnujeme. Dále do našeho mikrobiomu patří kvasinky. Když se řekne kvasinka, tak většinou se kvasinky bojíme. Myslíme si, že kvasinka v našem těle znamená vždycky problém, ale opět bych to uvedl na pravou míru. Kvasinky jsou přirozenou a nezbytnou součástí našeho mikrobiomu, mají poměrně zásadní vliv na vývoj a regulaci naší imunitní odpovědi a dále jsou samozřejmě producenty celé řady vitamínů a biologicky aktivních látek. A v dnešní době velmi aktuální téma různým způsobem se zbavovat parazitů, všeho cizorodého, tak bych rád zdůraznil, že do našeho střeva také patří prvoci. Ty prvoky tam prostě máme od nepaměti, jdou s námi evolučně od úplně prvních forem lidského života a provázejí nás skutečně až do smrti. Pokud se řekne mikrobiom, tak možná vám proběhlo v hlavě, existuje vůbec zdravý mikrobiom? Existuje nějaký univerzální mikrobiom, na základě kterého by se dalo posuzovat, jestli jsme zdraví nebo nemocní? Tak tady vám trošku zamotám hlavy. My v naší laboratoři děláme analýzy mikrobiomu, zaměřujeme se na výzkum střevního mikrobiomu a zcela zodpovědně zde řeknu, možná si pod sebou tady podřežu větev, že o mikrobiomu víc nevíme, než víme. Pro vaši ilustraci, když se k nám dostane vzorek stolice, čili vzorek mikrobiomu od pacienta nebo od nějakého klienta, a my ten vzorek zanalyzujeme v rámci naší analýzy, v rámci naší laboratoře, a stejný vzoreček pak zanalyzuje laboratoř ve Vídni a stejný vzoreček zanalyzuje laboratoř například v Mnichově nebo v Paříži, pokaždé to vyjde jinak. Pokaždé to vyjde jinak, to znamená, ty výsledky těch analýz jsou velmi specifické vždy pro tu danou laboratoř. Zasahuje do těch výsledků celá řada různých aspektů. Analýza DNA, použijete jiný kit na izolaci DNA a už máte úplně jiný vstupní materiál. Použijete určitý kit, určitou chemikálí nebo určitý soubor reagencí na sekvenaci, opět budete mít jiné výsledky, protože používáte zase jiné primery a tak dále a tak dále. Jo, takže skutečně ty analýzy jsou velmi laboratorně specifické. Na druhou stranu, v dnešní době už víme, že určité skupiny těch bakterií, jestli nám ustřelí o 5 nebo 7 % v rámci toho rozdílu těch analýz mezi laboratořemi, nehrají ty rozdíly tak velkou roli. Ale co je univerzální zdravý mikrobiom, dneska nevíme. My pouze víme u určitých bakteriálních skupin, že zastoupení těchto bakteriálních skupin v daném poměru je pro naše zdraví optimální. Pokud je ten poměr nějakým způsobem odchýlený, tak to značí riziko některých onemocnění. Střevní mikrobiota, to je zhruba 1000 bakteriálních druhů. My, když děláme analýzy mikrobiomu a analyzovali jsme do dnešní doby zhruba kolem 6500 vzorků mikrobiomu, zejména lidí z České republiky, tak se pohybujeme právě v tom rozmezí nejčastěji těch 500 až 1000 bakteriálních druhů. Obrovské množství různých bakteriálních druhů. Z toho je zhruba 20 až 40 dominantních, ale přesto ta variabilita je tam obrovská. Setkáváme se s tím, že analyzujeme pacienta po antibiotické léčbě, který se pohybuje kolem té 500, a setkáváme se také s tím, když analyzujeme nějakého cestovatele, nejlepší je to nějaký milionář, miliardář, který si lítá po světě, Maledivy, Seychely, Bahamy a tak dále. Má celou řadu různých zdrojů mikrobiomu z těch prostředí, které střídá, tak nebylo výjimkou, že jsme narazili na lidi, kteří měli ve střevě třeba 1500 bakteriálních druhů. Byl tam jeden rekordman, bohatý cestovatel, u kterého jsme detekovali přes 2000 bakteriálních druhů. Na druhou stranu, loni, myslím v září, jsme sekvenovali hocha, který měl nespecifický střevní zánět, koronovou chorobu. Ten hoch prodělával v podstatě každý kvartál poměrně intenzivní antibiotickou léčbu. Dovedete si představit, jak to s jeho zdravotním stavem vypadalo, permanentní průjmy, vyrážky, poruchy imunity. A u toho chlapce jsme byli schopni detekovat necelou 100 bakteriálních druhů. Takže už na první pohled v rámci té diverzity, čili rozmanitosti mikrobiomu, my jsme schopni už říct, jestli ten člověk je v pořádku, anebo má nějaké problémy, popřípadě je předurčený k nějakým potížím. Ve střevě máme zhruba 1,5 kg čisté bakteriální masy, takže pokud zavřete oči a představíte si, že máte ve střevě 1,5 kg bakterií, tak to nemusí být úplně příjemný pocit. Na druhou stranu můžeme ty bakterie považovat za takzvané staré přátelé, existuje hypotéza old friends, protože ty bakterie s námi skutečně jdou evolučně od primátů až do dnešní naší vývojové fáze, čili fáze Homo sapiens. Ty bakterie nás skutečně permanentně provázejí a my je k našemu životu potřebujeme. Selským rozumem naprosto pochopitelné, že ten 1,5 nebo 2 kg čisté bakteriální masy budou ovládat naše životy mnohem víc, než jsme ochotni si připustit. Ovládají naprostou většinu procesů v našem těle. Já tady mám uvedený ten první, to je imunita. Nenadarmo se říká, že 70, možná i víc, procent imunity máme ve střevě. Je to logické. Pokud máme ve střevě 10 na 13 bakterií, tak ty bakterie musí náš imunitní systém regulovat. Pokud by imunitní systém neregulovali, pokud by na něj nepůsobili, tak se stane jednoduchá věc. Spustí nám obrovskou sepsi a imunitní systém skutečně zahájí velkou intenzivní obranou reakci a ve finále nás ta imunitní reakce zabije. Takže ty bakterie se skutečně naučily velmi důmyslně a precizně působit na náš imunitní systém. A my už v dnešní době víme, že některé typy bakterií mohou působit protizánětlivě, mohou tlumit například chronické záněty, které probíhají v našem těle. Některé typy bakterií naopak mohou působit stimulačně a mohou podporovat imunitní reakci například v rámci nějaké akutní infekce. Toto se dá velmi dobře prokazovat na animálních, čili in vivo modelech a celá řada studií je publikovaná právě na toto téma. Ale pokud se podíváme na mikrobiom a imunitu, tak náš střevní mikrobiom neovlivňuje pouze imunitu střeva, ale má zodpovědnost za taková onemocnění, kde bychom to například vůbec neočekávali. Revmatoidní artritída, alergie, astma, atopická dermatitída. Všechny tyto imunitní poruchy začínají v naprosté většině případů právě ve střevě. Pokud se podíváme na neurodegenerativní onemocnění, Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, tak se ukazuje, že primární start tohoto onemocnění je právě v našem střevě a v tom startu pomyslně stojí právě také ty střevní bakterie. Jo, takzvané synukleiny, ty zhluky těch proteinů, které pak jsou detekovatelné v mozkové tkání u těchto pacientů, se vyskytují v našem střevě nebo ve střevě těch lidí už 15 let předtím, než to onemocnění vypukne. A ukazuje se, že bakterie v tomto případě hrají skutečně zásadní roli. Další velmi důležitý aspekt, na který působí naše střevní bakterie, je energetický metabolismus. My, když děláme analýzy mikrobiomu, tak podle poměru bakterií Bacteroidetes a Firmicutes jsme schopni velmi často, ale zdůraznuju nevždy, krásně odhadnout, aniž bychom toho člověka viděli, jestli je štíhlý nebo obézní. Máme ve střevě dvě takové důležité skupiny bakterií, Firmicutes a Bacteroidetes. Firmicutes jsou kouzelné v tom, že umí vyždímat z jídla, které sníme, maximum energie a tuto energii předat našemu tělu. Pokud máte zvýšenou tělesnou fyzickou zátěž, tak tyto bakterie jsou pro nás vhodné. Chceme je tam. U sportovců jsou v naprosté většině případů tyto bakterie skutečně zvýšené, ta koncentrace je skutečně zvýšená, protože je to výsledek té symbiozy, kdy bakterie těmto sportovcům v podstatě dávají silný energetický přísun. Ale pokud žijeme sedavým způsobem života a tyto bakterie se nám ve střevě pomnoží, tak nám permanentně ládují velké množství energie. A co my s tou energií můžeme dělat, když ji fyzicky nespotřebujeme, tak si ukládáme do tukových zásob. Nádherné experimenty na laboratorních myších ukazují, jak mikrobiom ovlivňuje vznik obezity. Ty experimenty vědci dělali relativně jednoduše. Vytipovali si na začátku jednovajčná dvojčata, kdy jedno dvojče bylo štíhlé a druhé dvojče bylo obézní. Takže vynecháme ten problém genetické variability. A co zjistili, když vezmete mikroflóru z obézního dvojčete a přenesete ji do laboratorní myšky, tak ta myška, i když je na dietě, tak permanentně tloustne. Ten její myší body mass index se zvyšuje. A naopak, když vezmete mikrobiotu z toho štíhlého dvojčete a přenesete ji do druhé laboratorní myšky a tu myšku budete vykrmovat, bude mít vysokokalorické krmivo, tak díky té štíhlé mikrobiotě nestloustne. Ty bakterie skutečně určují ten celkový energetický metabolismus v těle té myšky. Možná mi řeknete, možná budete namítat, dobře, vykládám vám tady něco o přenosu mikrobioty z člověka do myší. V reálu u člověka to pak může být trošku jiné. Ale já se vám za chvíli také zmíním o fekální mikrobiomové terapii. Tam už se přenáší stolice z člověka na člověka. A už jsou takzvané první případové studie, které poukazují na to, že když v rámci té terapie přenesli mikrobiotu, čili stolici ze zdravého obézního dárce do štíhlého nemocného příjemce, do pacienta, tak ten pacient se uzdravil, ale jeho body mass index se zvýšil. A to i přesto, že začal sportovat, upravil dietetické návyky a tak dále. Takže skutečně ty bakterie ovlivňují to, jak vypadáme, docela zásadně. A v neposlední řadě, to, co bych rád zdůraznil, je to psychika. Máme ve střevech náš druhý mozek. Velmi se řeší téma gut-brain axis, čili osa střevo-mozek, což je téma, které dneska hodně letí, je velmi aktuální. Když se podíváte jen v České republice, tak v České republice máme podle těch statistik, které jsou k dispozici, kolem 800 tisíc pacientů nebo lidí, kteří mají nějaké psychické problémy, psychické poruchy, čili obrovské množství. A teď si představte, že tady do těch problémů do určité míry vstupuje i náš střevní mikrobiom. První experimenty byly opět postavené na myších. Pro vaši představu, v těch experimentech se pracovalo se dvěma líniemi myší. Jedna linie myší je charakteristická tím, že je taková odvážná, akční, nebojí se. Druhá linie myší je zase charakteristická tím, že je plachá, bojí se, neriskuje. Primárně se předpokládalo, že všechny tyto rysy jsou dány pouze geneticky. Ale ty experimenty prokázaly, že to tak úplně jasně geneticky nebude, protože pokud u těch myší vyměníte mikrobiomy, to znamená, nejdřív vybijete antibiotiky, tu jejich původní mikrobiotu a překřížíte ty mikrobiomy, tak zjistíte, že se mění i chování těch myšek. Jo? Pokud tu myšku hodíte do akvárka a necháte ji topit, což ty vědci s oblibou dělají, tak myška, která je dobře nadopovaná tím správným nebojácným mikrobiomem, tak se chová trošku systematicky a doplave si na ten ostrůvek mnohem rychleji, než myška, která je chaotická, bojácná a začne panikařit a plave v té vodě výrazně delší dobu, než by měla. Stejné změny chování můžete provádět i určitými typy probiotik. Pokud tu myšku suplementujete určitými typy probiotických bakterií, tak z bojácné myšky uděláte myšku odvážnější. Jo? Opět experiment třeba postavený na tom, že máte skokánek, na který tu myšku postavíte a ta myška se musí odhodlat, aby skočila. Pokud ta myška se primárně bojí, je skutečně doslova do písmene strašpitel, ale pokud ji ovlivníte ten mikrobiom těmi probiotiky, tak ta doba váhání, kdy stojí na tom můstku, rozmýšlí se, jestli skočí nebo neskočí, se bez problému zkrátí o 1/4. Pouhou probiotickou suplementací. Jinak samozřejmě mikrobiom a deprese, to jde ruku v ruce. Celá řada studií prokazuje, že pacienti, kteří trpí depresemi, mají jinou strukturu mikrobioty než lidé, kteří jsou v pohodě. Pokud se podíváme na látky, jako je serotonin, gamma-aminomáselná kyselina, čili významné neurotransmitery, tak tyto látky se vám právě vytváří ve vašem střevě. 95% serotoninu, hormonu štěstí, máte ve vašich útrobách a jsou to právě střevní bakterie, které významnou koncentraci tohoto hormonu ze sebe nebo svým metabolismem uvolňují. Dále gamma-aminomáselná kyselina. Tu najdete v různých derivátech v celé řadě léčiv, které se používají pro sklidnění, pro stišení různých úzkostných stavů. významnými producenty gamma aminomáselné kyseliny jsou opět naše střevní bakterie. My ve firmě u nás rádi experimentujeme. Já jsem, tady se vám prostě přiznám, já jsem zkoušel některé ty metabolity, které jsme si nechali vyrobit fermentačně. A můžu říct, tak jak jsem tomu původně nevěřil a díval jsem se na to trošku skepticky, tak už té síle mikrobiotě i ve vztahu právě k ovlivnění psychiky hodně věřím. A myslím si, že celá psychiatrie v tomto prodělá docela zásadní zvrat, dříve nebo později. Protože taková dávka, například, nebudu jmenovat přesně, o kterou látku šlo, určitého metabolitu, určité kyseliny, kterou ty bakterie produkují, tak vám způsobí takové útlumové stavy, jako kdybyste byli pod nějakými sedativy. Já jsem ty dávky na sobě zkoušel tak doslova do písmene nerozumně, že jsem pak, kolegové v laboratoři toto neviděli, že jsem pak seděl s mobilem a čekal jsem, jestli si budu volat rychlou nebo nebudu volat rychlou, jestli to stihnu a nebo omdlím. Takže opatrně s probiotiky ve vztahu, nebo s metabolity probiotik ve vztahu k léčbě depresí, k léčbě nějakých úzkostných stavů, opatrně s experimentováním. Na druhou stranu se tady otvírá obrovský potenciál v léčbě právě depresí a různých úzkostných stavů. Střevní mikrobiom dokonce ovlivňuje i permeabilitu, čili propustnost hematoencefalické bariéry. To také souvisí právě s těmi depresemi a s poruchami chování. A ten problém začíná jak jinde než ve střevě. Jde totiž o to, že řada z nás trpí takzvaným syndromem propustného střeva. A anglicky se to označuje leaky gut. Ten syndrom propustného střeva je postavený na tom, že skutečně ty buňky ve střevě se vám v podstatě jakoby od sebe vzdalují a vznikají mikrotrhlinky, kterými může ze střeva procházet ten střevní obsah do krve. A pokud se nepletu, jsou to publikace z letošního roku, které poukazují na to, že syndrom leaky gut, propustného střeva, je také transformován do našeho mozku. Tím pádem ty proteiny, které se uvolňují z toho střeva, porušují integritu hematoencefalické bariéry a mluví se s nadsázkou o takzvanému syndromu leaky brain, čili propustné mozku, kdy vám procházejí různé metabolity látky, které by se přes zdravou uzavřenou hematoencefalickou bariéru do toho mozku nedostaly. A co se pak v tom mozku děje? Víme, že tam dochází ke vzniku celé řady zánětlivých procesů a pravděpodobně může tam být i působení na produkci některých neurotransmiterů a přenos nervového signálu. Takže je to skutečně poměrně složité. No a aby nás ten mikrobiom ovlivňoval i nadále, aby ovlivňoval to, čím budeme krmit, tak evolučně to vymyslel tak důmyslně, že je schopný doslova a dopísmene ovlivňovat vaše chutě. Vy když někdy budete mít neřízenou chuť na čokoládu nebo na buček, na slaninu, tak se můžete občas vymlouvat na to, že vy za to nemůžete, že to je v podstatě vůlí nekontrolovatelné, protože o tom rozhodují ty miliardy nebo triliony bakterií, které prostě z toho střeva křičí do toho mozku, tímto nás nakrm. My chceme čokoládu, my chceme tady toto jídlo. Chutě se proto mohou poměrně intenzivně měnit, například po antibiotické terapii. Změníte poměry bakterií ve střevě, změní se i ty signály, které střevo vysílá do mozku a vám se mohou změnit chutě. Stejně tak třeba u žen v průběhu menopauzy může docházet ke změnám chuti, které jsou právě dané tím, že se mění hormonální hladiny a mění se v návaznosti na ty změny hormonů také poměry bakterií ve střevě. Dále střevní mikrobiom ovlivňuje metabolismus léčiv. Každý z nás jednou za čas bere nebo brál nějaká léčiva. Potom se krátce ještě zmíním. Ovlivňuje metabolismus léčiv zásadně. Farmaceutické firmy to ignorovaly. Řada z nich to v dnešní době ještě ignoruje, ale dnes už při vývoji léčiv se skutečně začíná pomalinku i zohledňovat právě vliv mikrobioty na transformaci té účinné látky, na zvýšení biologické dostupnosti a tak dále a tak dále. Dále se mikrobiom mění během našeho ontogenetického vývoje. Já tady mám pro názornost napsanou menopauzu. U žen skutečně v průběhu menopauzy dochází k výrazným změnám struktury mikrobioty. Pokud se například podíváte na laktobacily, tak laktobacily mají rády estrogeny. Pokud dochází ke snižování hladiny estrogenu, tak se i snižuje u žen velmi často hladina laktobacilů, nebo množství laktobacilů ve střevě a na poševní sliznici. Dále náš mikrobiom ovlivňuje pokožku. Stav naší pokožky je do určité míry jakýmsi zrcadlem stavu našeho střevního mikrobiomu. Atopická dermatitida v dnešní době trpí atopickou dermatitidou v České republice zhruba 15 až 17% všech dětí. Obrovské množství. V západní Evropě plus minus podobná čísla. Velmi často atopická dermatitida startuje pouhou antibiotickou terapií. To znamená, jste zdraví, nemáte žádné kožní potíže, proděláte nějakou intenzivnější antibiotickou terapii a najednou vám z nevysvětlitelného důvodu vyskočí nějaký ekzém a to ekzému se nemůžete zbavit. Půjdete na kožní vám dá nějaké kortikoidy, ono to zmizí, pak se to zase objeví a tak to prostě s váma jde v podstatě celý život. A přitom nikdo dlouhou dobu neřešil, že tou hlavní příčinou toho problému nebude ten imunitní systém na té pokožce, ale bude dysregulace imunitního systému ve střevě. Nádherné studie, publikované v impaktovaných vědeckých časopisech, poukazují na to, že zase vhodně zvolenými probiotiky, teď se tím zabývají celá velké farmaceutické firmy, můžete snížit riziko atopické dermatitidy u dětí. Funguje takový jednoduchý pravidlo, já to hodně zjednoduším. Když má tatínek atopickou dermatitidu nebo maminka atopickou dermatitidu, to znamená pouze jeden z těch rodičů, tak dítě má pravděpodobnost zhruba 25%, že tu atopickou dermatitidu bude mít také. Pokud mají oba rodiče atopickou dermatitidu, tak to riziko se zvyšuje až na 50% u toho dítěte. A ty studie poukazují na to, že vhodným podáváním probiotik už u maminky, u té nastávající maminky, můžete statisticky významně snížit riziko té atopické dermatitidy. Jo, takže opět ta intervence do střeva, ať zní teďka hodně jakoby fantasticky, jako možná si říkáte, že vám tady vykládám nějaké fantazie, tak to rozhodně tak není. Celá řada velkých klinických studií se skutečně v rámci léčby onemocnění zaměřuje na ovlivňování mikrobiomu. No a aby to nebylo tak jednoduché, tak střevní bakterie pravděpodobně, a teď to berte skutečně hodně s nadsázkou, mohou ovlivňovat i určité sexuální preference. Toto je pouze taková první vlaštovka. Ta vlaštovka je dokázaná, nebo tady ten průkaz mikrobioty na a vliv mikrobioty na vývoj sexuálního partnera, tak ten průkaz je prováděný nebo byl dokázaný na hmyzu, na těch malých muškách od stomilky, Drosophila melanogaster, kdy se prokázalo, že pokud ty mušky chováte na určitém médiu, například na škrobu, tak ty mušky se preferenčně páří mezi sebou. Když těm muškám přidáte jinou skupinu mušek, které byly například množeny na melase, tak opět zase se v tom hejnu těch mušek kříží mezi sebou mušky, které byly množeny na té melase. Pokud tam cíleně pak vyměníte u těch mušek mikrobiomy, tak se změní i ty sexuální preference toho hmyzu. Takže zase berte to opět s nadhledem a trošku s humorem, když proděláte antibiotickou léčbu a partner nebo partnerka vás přestane přitahovat, tak si nezoufejte, je potřeba jakoby trošku se sklidnit, vydržet, než se ten mikrobiom vrátí do původního stavu, protože pravděpodobně i ten váš střevní mikrobiom může tady tyto věci ovlivňovat. Ale je to teorie hodně postavená na vodě. Jak jinak získáváme střevní mikrobiom? První vsádka mikrobioty je samozřejmě při našem porodu. Způsob porodu určuje strukturu naší mikrobioty, určuje tu první fázi vývoje mikrobiomu a následně samozřejmě i tu první fázi vývoje imunitního systému. Jiný mikrobiom mají děti, které se narodí císařským řezem, jiný mikrobiom mají děti, které se narodí přirozeným porodem. A opět poměrně velké studie, pokud se nepletu z Finska nebo Švédska, poukazují na to, že právě děti, které se narodí císařským řezem, mají výrazně vyšší riziko alergií, astmatu, těch již zmíněných atopických dermatitid, autoimunitního onemocnění a tak dále a tak dále. A s největší pravděpodobností tam právě bude i ta spojitost s tím nesprávně nastaveným mikrobiomem během toho porodu. Na západ od nás některé kliniky už se na to dívají docela pokrokově a pokud se dítě narodí císařským řezem, tak jednoduše tamponem udělají ti lékaři stěr z těch porodních cest maminky a tím tamponem to narozené dítě, které bylo v podstatě vyjmuto sterilně, potřou to děťátko tak, aby bylo jakoby uměle kolonizováno. U nás v České republice nevím, jestli se něco takového dělá, a pokud se to nedělá, tak troufám si říct, že to otázka jednotky let, kdy ta praxe začne nabývat na významu. Protože i tato jakoby jednoduchá kolonizace, kdy skutečně to dítě potřete nějakým infikovaným kontaminovaným tamponem, simuluje to, na co my jsme tady evolučně zvyklí. Berte to úplně skutečně jednoduchým selským rozumem. Ta maminka předává mikrobiom dítěti z generace na generaci. Jo? Permanentně prostě to dítě muselo projít porodními cestami, muselo se setkat s pošeným mikrobiomem, s fekálním střevním mikrobiomem té maminky. A teďka v dnešní době zažíváme obrovský zrad, obrovskou změnu. Najednou tady něco utneme a to dítě je atypicky vyjmuto z té matky a vůbec se nesetká s těmi bakteriemi, které tady prostě ty maminky předávaly stovky tisíc let. Dále je velmi zásadní pro náš střevní mikrobiom typ výživy. Už od našeho dětství váš mikrobiom nebo náš mikrobiom určovalo to, jestli jsme byli kojení, anebo jestli jsme vyrůstali na sunaru nebo na nějaké jiné umělé dětské výživě. Díky tomu, že ty metody sekvenace a analýzy mikrobiomu jsou skutečně pokročilé, tak už můžeme konstatovat, a věci to konstatují, že dítě, které je kojené, má jiný mikrobiom než dítě, které je krmenou tou umělou dětskou výživou. Ty velké firmy se snaží samozřejmě tu umělou dětskou výživu co nejvíce přiblížit tomu mateřskému mléku, ale uvědomte si za prvé, mateřské mléko to nejsou jenom vitamíny, minerály a proteiny, jsou to také probiotika. Každá maminka během toho kojení předává desítky milionů bakterií mléčného kvašení. Takže to dítě, které pije mateřské mléko, v podstatě konzumuje i probiotika. To prostě v tom umělém, v té umělé dětské výživě nikdy nebude. A další důležitá věc, mateřské mléko obsahuje unikátní prebiotika. Určité galaktoligosacharidy, určité modifikované sacharidy, které my neumíme strávit, nebo ten trávicí systém toho dítěte neumí strávit, ale tyto látky jsou prebiotika a slouží jakoby specifická výživa pro střevní bakterie toho dítěte. Tyto látky my neumíme synteticky vyrobit, respektive umíme, ale pouze jednotky. Těch molekul jsou tam desítky a my umíme vyrobit fukosylaktózu a tím to končí. Takže pořád máme co dělat. A pak samozřejmě během našeho života je to strava. Vždycky říkám, představte si vaše střevo jako fermentor. Jo, my když na Moravě kvasíme švestky nebo meruňky, tak je to prostě nějaká bečka, do které musíte dát nějaké kultivační médium, čili ten máč, a tam to prostě fermentuje. To stejné se děje ve vašem střevě a to, co do toho střeva dáte, to, co do toho fermentoru sypete, tak to ovlivňuje, jaké typy bakterií vám budou preferenčně v tom střevě růst, jaké se tam budou množit. Jo, když jsem pracoval u fermentoru, tak což to zařízení na kultivaci bakterií, na velkoobjemové kultivace bakterií, tak skutečně to kultivační médium je naprosto klíčové pro to, aby vám ty bakterie tam narostly. Takže tím jídlem zásadně ovlivňujete váš střevní mikrobiom. A pak samozřejmě mikrobiom ovlivňuje prostředí, ve kterém žijete. Pokud máte pejska nebo kočičku, tak se můžete dostat do fáze, že budete mít až 50% toho mikrobiomu podobného s těmi vašimi čtyřnohými miláčky. Variabilita mikrobiomu je základ zdraví. Pokud teda si můžete dovolit pejska a můžete si dovolit kočičku, tak je chovejte, protože oni se vám odmění nejen tím, že budou působit dobře na psychiku a budou vás uklidňovat, donutí vás sportovat, ale také vám občas předají přímo nebo nepřímo některé typy bakterií. Ten mikrobiom samozřejmě ovlivňuje i náš životní styl. Když budete sportovat, budete vaše tělo tlačit ke zvýšeným fyzickým výkonům, tak se ve vašem střevě může zmnožit bakterie z rodu Veillonella. Tato bakterie je schopná docela efektivně odbourávat laktát. Laktát je metabolit, který vám vzniká v průběhu zvýšené fyzické zátěže. Budete namítat, jak může bakterie ve střevě odbourávat laktát, který se vám vytváří ve svalech, ale je to tak. Ty studie poukazují na to, že ten laktát, jak se vyplavuje, tak se může dostávat v rámci určitých mechanismů i do střeva a ty bakterie jsou schopné snižovat a podporovat odbourávání toho laktátu. Tím pádem zmírnit nebo zkrátit tu dobu bolesti, kterou vám ten laktát ve svalech vytváří. Mikrobiom ovlivňuje samozřejmě i náš citový život. V tomto případě znázorňuji ten ústní mikrobiom. Jeden polibek, když věci nemají co dělat, tak dělají takové studie, znamená stěhování, velké stěhování bakteriálních národů, tím pádem přenesení zhruba 80 milionů bakterií. Než zanevřete na líbání, to rozhodně není cílem této přednášky, ale jenom chci poukázat na to, kolik různých faktorů vstupuje do struktury našeho mikrobiomu. Pokud se vám v ústech pomnoží určitý typ bakterie Klebsiella pneumoniae, a zdůrazňuji pouze určitý typ bakterie, tak tato bakterie pak může ovlivňovat i váš střevní mikrobiom, protože vy jak polikáte sliny, tak s těmi slinami polikáte i tu bakterii. A ukázalo se, že u některých lidí právě Klebsiella může být jeden ze spouštěcích faktorů těch již zmíněných nespecifických střevních zánětů. Takže ta propojenost orálního mikrobiomu a střevního mikrobiomu je naprosto logicky velmi, velmi intenzivní. Pokud váš orální mikrobiom nebude v pořádku, budou tam přerůstat potenciálně patogenní nebo prozánětlivé bakterie, tak si zaděláváte do budoucna na velký problém, protože statistika je v tomto naprosto neúprosná. U lidí, kteří mají zhoršenou kvalitu ústní hygieny a zhoršenou kvalitu orální mikrobioty, se výrazně, ale výrazně zvyšuje právě riziko rakoviny v oblasti krku, jícnu, nosohltanu. A je to dáno logicky tím chronickým zánětem, které ty bakterie v ústech způsobují. Zubní kaz, opět výsledek našeho orálního mikrobiomu. Zubní kaz není nic jiného než bakteriální onemocnění. Nehledejte zatím nic jiného, než to, že se nám tam prostě pomnoží bakterie, které v těch ústech mají být, ale přemnoží se do takové koncentrace, kterou už tam prostě nechceme. A velmi úzká spojitost orálního mikrobiomu a kardiovaskulárních onemocnění. Když se podíváte na aterosklerotické pláty, čili ty usazeniny těch tukových částic nebo lipoproteinů, které vám ucpávají nebo mohou ucpávat cévy, tak ve 100% těch případů najdete bakterii Chrysomonas, což je bakterie, která se právě často nachází v dutině ústní. Respektive najdete DNA tady těchto bakterií, abych byl konkrétnější. Střevní mikrobiom může mít i určité terapeutické účinky. Fekální mikrobiomová terapie neboli transplantace stolice je metoda, která rozhodně není nic nového. Znali už staří Číňané. Oni pomocí této metody léčili zejména závažné průjmové onemocnění, které byly ve starověku velmi problémové a často se na ně umíralo. Akorát ta terapie byla vysoce primitivní. Oni ji nazývali jako yellow soup, nebo žlutá polévka. Takže když jste měli nějaké závažné průjmy, na které jste mohli běžně umřít, tak vás donutili sníst takovou nevábnou, nechutnou polévku, protože už tedy věděli, že když se ta polévka udělá ze zdravého dárce, tak má docela zajímavý terapeutický účinek a může ty infekce omezit. My jsme se z toho středověku nebo starověku zas tak daleko neposunuli. To nechci bagatelizovat. Fekální mikrobiomová terapie se dělá i v dnešní době. Dělají to kliniky v České republice, v zahraničí. Je schválená i SÚKLem jako léčebný postup při léčbě

tato varianta se běžně provádí. A aby to nebylo málo, tak velké americké startupy vydělali stovky milionů korun na projektech, kdy vyvíjí tu fekální mikrobiomovou terapii v kapslích. Takže jednoduše řečeno, tu stolici prostě nějakým způsobem zpracovávají a plní do tvrdých nějakých enterosolventních kapslí. Syndrom leaky gut, o tom jsem vám vykládal, jenom to prostě zdůrazním, protože pro naši dnešní moderní populaci je to velký problém, protože naše střevní bakterie působí na integritu střevní sliznice. Působí prostřednictvím celé řady signálů. Ať už jsou to signály, které regulují množení těch buněk střevní sliznice, tak i prostřednictvím signálů, respektive molekul, které tu sliznici vyživují. Jo, například, když budete jíst hodně vlákniny, rozpustné vlákniny, tak se vám ve střevě bude zvyšovat produkce butyrátu. Butyrát je látka, která zapáchá. Je to neuvěřitelný zápach, ale na druhou stranu je to jeden ze základních zdrojů energie pro buňky naší střevní výstelky. A to, co se dneska ví, tak třeba u pacientů, kteří trpí nespecifickým střevním zánětem, se hladina toho butyrátu výrazně snižuje ve srovnání se zdravými lidmi. A v některých případech stačí pouze dodání toho butyrátu pro to, abyste zmírnili ty zánětlivé procesy. Protože ty molekuly velmi často nejsou pouze jednostranné, ale působí na regulaci imunitního systému, na regulaci zánětlivé reakce v našem těle a mohou působit právě i současně jako zdroj energie pro ty buňky střevní výstelky. Proto to, co se nám ve střevě produkuje, jaké molekuly se nám tam uvolňují, do značné míry závisí a záleží na nás. Záleží to právě na té stravě, kterou konzumujeme. Já jsem tady jenom pro představu vytáhl krátký takový výcud z jedné studie, která se zaměřila na sledování vlivu stravy u Afričanů. Tam se vlastně jednalo o to, že byly vybrány dvě skupiny dobrovolníků. Jedna skupina dobrovolníků, která žila takovým tím typickým západním stylem života. To znamená fast foody, tučné jídlo, hodně cukru, hodně sacharidů. A pak tam byla druhá skupina dobrovolníků, to byli ti domorodci, kteří měli spíš, nechci říkat paleolitickou dietu, to by nebylo správné, ale spíš jako dietu těch našich předků, těch prvotních zemědělců. To znamená hlavně velké množství rostlinné stravy, velké množství obilí, obilnin, luštěnin, zeleniny, maso pouze příležitostně. Během té studie udělali analýzu mikrobiomu a stavu střevního epitelu na začátku a pak po ukončení té studie a v průběhu té studie samozřejmě. Zjistili, že u těch dobrovolníků, kteří žili západním způsobem života, se u velké části vyskytovaly zánětlivé změny na té sliznici, což u těch domorodců v podstatě nebylo vůbec detekováno. U těch západňáků, když to zkrátím, byla snížená produkce butyrátu a snížená variabilita mikrobiomu. U těch domorodců byla velmi vysoká variabilita mikrobiomu a vysoká produkce butyrátu. To je logické. Ale proč vám to říkám? Že tam vlastně pak stačilo jenom ty jídelníčky prohodit. Ti, co žili zdravě, začali žít nezdravě a během relativně krátké doby, já myslím, že to trvalo 14 dní nebo 3 týdny, se zjistilo, že tato krátkodobá změna mikrobiomu už vede k tomu, že se u těch původně zdravě žijících domorodců začaly vytvářet zánětlivé změny na té střevní sliznici, snižovala se variabilita mikrobiomu a tak dále a tak dále. Opět jsou ještě šílenější studie, kdy se třeba dobrovolníci zavřeli do fast foodů a nechali se po dobu jednoho dne nebo 24 hodin konzumovat pouze fast foodovou stravu. Hamburgery, hranolky, nějaká sycená, slazená limonáda. A ten jeden jediný den už stačí na to, aby se vám zásadně měnila proporcionalita, čili zastoupení těch jednotlivých bakterií ve vašem střevě. Proto to, co jíte, je skutečně jakoby naprosto zásadní sdělení a vůbec nemá smysl nic jiného vymýšlet. Proto bych řekl, že dobře, do určité míry máme ty kostky naší genetiky, našeho mikrobiomu hozeny od toho narození, ale jestli nám padne 6 a vyhrajeme, anebo 1 a budeme mít zdravotní problémy, tak to velmi a zásadně záleží

na nás. Pro vaši ilustraci, já jsem před zhruba 5 lety četl jeden článek na internetu, kde novinářka si koupila hamburger a ten hamburger se jí nekazil. Já ten hamburger dneska jsem nevzal, omlouvám se, mám 5 let starý hamburger, který se skutečně nekazí. Kdybych ho tady nechal kolovat, tak se mi asi nevrátí, protože nějaký nadšenec by určitě zkusil do něho kousnout, ale já si troufám říct, že aspiruje na výstavku pak do nějakého přírodovědeckého muzea. Skutečně nic tomu není. Vůbec nic se tomu hamburgu nestalo. A to byl impuls, proč jsme začali řešit a začali jsme se zajímat, jak může strava ovlivňovat množení vybraných přátelských bakterií. Porovnávali jsme domácí potraviny versus potraviny nakoupené v supermarketu. A opět zkrátím, nepůjdu tady do detailů. Když jsme se například podívali na domácí okurky versus okurky ze supermarketu, já nevím, jestli vy máte zkušenosti s výrobou kvašáků, kysané okurky, tak okurka je prostě typický substrát, na kterém by ty bakterie mléčného kvašení měly krásně růst. Jo, mělo by tam proběhnout to mléčné kvašení, ale ihle na okurce ze supermarketu ty bakterie rostly 10x méně než na domácí okurce. Jinak samozřejmě na náš mikrobiom výrazně, nebo náš mikrobiom výrazně ovlivňují antibiotika. O tom jsem vám již říkal. My v dnešní době zažíváme něco, co se pracovně s nadsázkou označuje jako genocida mikrobů. Spočívá to v tom zvýšeném negativním tlaku na naše střevní bakterie. V tlaku, na který náš mikrobiom dlouhodobě zvyklý není. Jedna opět studie za vše. Dobrovolníci, kteří užívali určitou trojkombinaci antibiotik, byli sledováni na mikrobiom a strukturu mikrobiomu v krku a ve střevě. Před zahájením té studie bylo prokázáno, že se nevyskytovaly jak ve střevě, tak v krku rezistentní bakterie na ta antibiotika. Už druhý nebo třetí den v průběhu té antibiotické terapie se jak v krku, tak ve střevě začaly objevovat rezistentní bakterie z těch vybraných skupin. Ale to, co je důležité, tak zhruba během toho týdne, jak z krku, tak ze střeva, některé typy, některé druhy bakterií úplně zmizely a alarmující je výsledek té studie. Trvala 4 roky a i po 4 letech se ty bakterie nevrátily do toho původního stavu. To znamená, to, co tam zmizelo, už se tam prostě znova nedetekovalo. Nejsem proti antibiotikům. Antibiotika mají významný terapeutický potenciál. Já jsem jen proti tomu, aby se užívali neuváženě, bez třeba vyšetření CRP proteinu, protože jenom dát na to, že mám vysokou teplotu antibiotikum a nebýt ochoten vydržet 2 dny doma v posteli s čajem, tak to v dnešní moderní době fakt považuji za jako diletantství a za vrchol naší pohodlnosti. A pak si můžeme stěžovat, že máme ty problémy, které nás trápí, ty moderní civilizační onemocnění, které si velmi často spouštíme právě tím vlivem antibiotik na náš mikrobiom. Samozřejmě tu dysbiózu můžeme léčit celou řadou přístupů. Jsou 3 základní, samozřejmě strava, pak je to samozřejmě užívání probiotik. Ilja Mečníkov, tak ten dostal Nobelovu cenu za objevení významu probiotik, zase zkráceně řečeno. A pak je to samozřejmě i ta fekální terapie, po případě terapie různými metabolity z těch střevních bakterií. Co se týče stravy, tak tady bych právě ještě v rámci toho přístupu zdůraznil využití prebiotik. Prebiotika jsou vlastně živiny, které ty bakterie velmi rády konzumují. Prebiotika jsou látky, které my neumíme strávit, pro nás nejsou zdrojem energie, ale ty naše bakterie s oblivou schroustají a vyplynou pak z nich něco prospěšného, něco dobrého. Nejčastěji jsou to oligosacharidy, takže například galaktooligosacharidy, které najdete v mléce, fruktooligosacharidy, které najdete v různých rostlinách, v zelenině, různé typy vlákniny, pektiny a tak dále a tak dále. My se na to dokonce můžeme i přizpůsobit na trávení některých těch typů prebiotické složky potravy. Typickým příkladem jsou Japonci. U Japonců najdete ve střevě bakterie, které jsou schopné štěpit celulózu z řas. Či oni jak konzumují sushi, tak se u nich zafixovaly typy bakterií, které jsou schopné z těch řas, z toho sushi, doslova do písmene vytřískat tu energii a jsou schopné tu celulózu těch řas štěpit a fermentovat. Prebiotika vedle těch pozitiv i mírné negativní účinky v důsledku té fermentace
probíhá zvýšená produkce oxidu uhličitého, vodíku a plynů. Proto pokud se rozhodnete pro nějakou suplementaci, intenzivnější suplementaci prebiotiky, tak prosím buďte opatrní. Zatímco dneska průměrně člověk skonzumuje kolem 12-13 gramů té rozpustné prebiotické vlákniny denně. Zdůrazňuji, není to ta vláknina nerozpustná, ta, která je jenom nabobtná. Rozpustná vláknina je vláknina, kterou když vezmete, nasypete do vody, tak ji rozpustíte. Neudělá žádný gel, nic. Tak my z této vlákniny skonzumujeme kolem těch 12-13 gramů. Naši předkové ji konzumovali kolem 120 gramů denně. Neskoušejte si dávat 120 gramů denně bez přípravy. No, to je prostě, kdybyste měli ve střevě odjištěný granát, to tam tiká, ale nejhorší, že nevíte, kdy to vybuchne. Už se blížíme ke konci, už vás nebudu trápit. Jinak právě tou rozpustnou vlákninou vy můžete docela zásadně zvyšovat procentuální zastoupení některých typů bakterií, například bifidobakterie, které mají rády tu rozpustnou vlákninu, se bez problému zvednou z 0,5% na 2 nebo 3%, čili klidně 10x, 20x. Dále se výrazně zvyšuje i koncentrace toho butyrátu, který pak příznivě může působit na střevní sliznici a tak dále a tak dále. Paradoxně tou rozpustnou vlákninou můžete udělat z produktů nebo z potravin, které jsou pro bakterie nepříznivé, které ty potraviny těm bakteriím nechutnají, tak pomocí těch prebiotik můžete z těch potravin udělat bakteriím chutné krmě. Náš střevní mikrobiom ovlivňuje naše zdraví, to jsem vám říkal. My třeba teď řešíme 3 takové hodně akutní témata, zajímavé témata. Je to mikrobiom a onemocnění jater. Možná jsou mezi vámi lidé, kteří nepijí alkohol, zdravě se stravují, nejí zbytečně tučná jídla, mají dostatek zeleniny, mají hodně pohybu, ale přesto mají zvýšené jaterní testy, když neprodělali žloutenku a nemají žádnou nějakou poruchu jater. Proč? Jednou z příčin právě může být ten váš střevní mikrobiom, protože ten naše střevo, jak jsem říkal, ten fermentor, někdy může fungovat jako takový drobný soukromý lihovar, který permanentně fermentuje. Jsou popsány některé typy bakterií, opět je tam i ta zmíněná klepsiela, které jsou schopné pomyslně i z rohlíku vyrobit velké množství etanolu a vy se tak můžete opít rohlíkem. Takže i když nepijete, tak můžete mít i v dechu mírně zvýšenou koncentraci alkoholu nebo v krvi. A opět je to důsledek těch vašich střevních bakterií. No, ale ono to vypadá legračně, ale bohužel ta játra musí ten alkohol, ten etanol odbourávat. Takže vy jste v podstatě abstinenti a přitom jste chroničtí alkoholici, ale nevíte o tom a odbouráváte si, odděláváte si játra. Vhodnou modulací těch střevních bakterií lze tu zátěž jater eliminovat, lze ji snížit. Je na to už docela hodně velmi zajímavých perspektivních studií. My třeba máme kmeny, které se podílejí docela dobře na metabolizaci žlučových kyselin a tím pádem pak mohou výrazně zasahovat do metabolismu tuků a do celkového energetického metabolismu. Jo, jinak samozřejmě pak se vám ve střevě tváří amoniak, acetaldehyd a toto všechno primárně jde do jater, kde tyto látky bývají odbourány. Naše praktická zkušenost, my jsme dělali pro jedno transplantační centrum analýzy mikrobiomu pacientky. Byla to žena 32 roků, alkoholička s pokročilou cirhózou jater a ti lékaři prostě už neměli jinou možnost. Prostě nepřicházela tam z nějakých důvodů v úvahu transplantace jater. Jo, nejsem lékař, takže veškeré ty data, ty detaily té anamnéze neznám. Ale oni nás poprosili, jestli bychom byli schopni pro ně udělat analýzy mikrobiomu, protože se u té pacientky pokusili provést fekální mikrobiové transplantace. Ta pacientka měla prognózu přežití zhruba 2 měsíce odhadem a dostala zhruba 12 nebo 15 těch transplantací a po necelých 2 měsících byla doma v domácí péči a stabilizovaná. Já, když jsem mluvil s tou paní doktorkou, tak říkala, všichni na to se díváme s nepochopením, nechápeme to, ale pravděpodobně zásah do toho střevního mikrobiomu bude jedním z velmi důležitých terapeutických postupů i onemocnění jater. Takže tak, když má někdo onemocnění jater a cpe do sebe pořád jenom nějaký silimarin, tak ten silimarin samozřejmě nemá žádnou relevantní klinickou studii kontrolovanou, prostě nemá,
tak u těch probiotik se to dostává výrazně dál. Tam už jsou v běhu dvojitě zaslepené, placebem kontrolované a randomizované studie. To stejné se týká například i ledvin. Jo? Pokud trpíte, nebo někdo z vás trpí ledvinovými kameny, a jsou ty kameny vytvářeny oxalátem, tak 40% oxalátu vám vzniká ve střevech a produkují ho ty vaši milí přátelé, ty vaše střevní bakterie. Opět změnou té mikrobioty, po případě přidáním bakterií, které jsou schopné ten oxalát dobourávat, můžete zmírnit riziko tady těchto problémů. Dále je velmi úzká spojitost střevního mikrobiomu a kolorektárního karcinomu. Doteď se pouze tvrdilo a všechno bylo postaveno na tom, že je to genetika a nezdravý životní styl. Dnes už se trošku ta hypotéza posouvá dál a přibývá tam v tom pucle ještě jeden dílek a to jsou ty střevní bakterie. S určitými střevními bakteriemi, pokud je v tom střevě máte ve zvýšené koncentraci, lze predikovat i zvýšené riziko rakoviny tlustého střeva nebo kolorektárního karcinomu. Pak tady mám jenom pro vaši zajímavost mikrobiom a metabolismus léčiv. Na to jsem mám úplně samostatnou přednášku pro farmaceuty a pro lékaře. To naše střevo je velká farmaceutická továrna. Ta farmaceutická továrna díky těm bakteriím disponuje obrovským množstvím enzymů a mechanismů, které jsou schopné ta léčiva inaktivovat, aktivovat, zvyšovat jejich biologickou dostupnost nebo snižovat jejich biologickou dostupnost a tak dále a tak dále. Dnes je popsáno zhruba 200 účinných látek, které najdete v léčivech, které jsou ovlivňovány střevními bakteriemi. Morfinové preparáty u pacientů, kteří právě například onkologických pacientů, může střevní mikrobiota výrazně ovlivňovat účinnost toho léčiva, protože může podporovat tzv. Enterohepatální oběh. Tím pádem jakoby zvyšovat tu dobu, kdy ta účinná látka cirkuluje v krvi. Statiny, nejprodávanější léčiva, nebo jedny z nejprodávanějších léčiv na snižování hladiny cholesterolu v krvi. Simvastatin, jeho biologická dostupnost je ovlivňována určitými typy E. coli ve střevě. Lovastatin je zase statin, který pokud se nedostane do kontaktu se střevními bakteriemi, tak prostě nebude fungovat. Ty bakterie ho aktivují. Pokud se podíváme na metformin, léčivo první volby těch jednodušších typů cukrovky, tak metformin zvyšuje citlivost tkání k inzulinu, ale ukazuje se, a to jsou relativně nové poznatky, že účinek toho léčiva jde skrze střevní bakterie. Metformin zvyšuje ve střevě populaci bakterií Akkermansia mucinifila a tato bakterie celou řadou signálů zvyšuje citlivost tkání k inzulinu. Jo, pak třeba sulfasalazin, protizánětlivé léčivo, které se používá při reumatoidní artritidě nebo při střevních zánětech, tak opět je to pro léčivo, které se musí dostat do kontaktu se střevními bakteriemi. Když se nedostane, tak prostě fungovat nebudete. Pokud to léčivo je koadministrováno s určitými typy probiotických bakterií, tak jste schopni zvýšit účinnost až o 1/4. Pokud se podíváme na paracetamol, tak u paracetamolu, který každý z vás určitě zná, je vliv střevní mikrobioty na jeho bezpečnost nepřímý. Jde totiž o to, že střevní bakterie produkují určitý metabolit, to je tzv. Pekrezol, a ten se odbourává v játrech stejnou metabolickou cestou jako paracetamol. A holt někteří z nás mají tu smůlu, že jejich bakterie produkují toho pekrezolu větší množství. A vy si pak dáte bezpečné množství paracetamolu a vyskočí vám jaterní testy, popřípadě si poškodíte játra, když si užijete ten paracetamol na nějaké té maximální hranici, a to jen z toho důvodu, že vaše střevní bakterie už dlouhodobě předtím zatěžovaly vaše játra obdobně jako ten paracetamol. Takže vy jste jenom těm játrům naložili. Můžu se ptát, kdo z vás ještě tady z toho sálu v životě neužíval žádná probiotika, ať zvedne ruku. Takže většina z vás, rozhodně víc než polovina, už probiotika užívala. Probiotika nebudu vám žádná doporučovat, ale to, co vás jenom upozorním. Pokud se rozhodnete probiotika užívat, tak je velmi důležité to načasování užívání. Ideální je ráno nalačno. Tím snížíte tu dobu pasáže přes žaludek, ty bakterie jsou menší dobu v nízkém pH, mnohem rychleji se pak dostávají z tenkého střeva do tlustého střeva a mohou lépe fungovat. Pokud si probiotikum dáte po jídle, tak když na začátku máte v té kapsli třeba 10/9 těch živých bakteriálních buněk, čili miliardu, tak když si to probiotikum dáte po jídle, tak si to snížíte, to množství těch bakterií,
třeba o 3 řády, čili na 10 na 6. Dále, pokud probiotika užíváte v průběhu antibiotické terapie, tak je tady jeden základní úzus, pokud možno to probiotikum užít v co největším intervalu použití antibiotika. To znamená, když užíváte antibiotikum po 12 hodinách, tak si dejte probiotikum zhruba v prostředku, to znamená 6. hodinu použití antibiotika. Klíčové je, ukazují to krásné metaanalýzy, pokud chcete, aby to probiotikum fungovalo, abyste si snížili riziko průjmu v průběhu té antibiotické terapie, tak je potřeba to probiotikum začít užívat nejpozději do 48 hodin po zahájení antibiotické terapie. Když to začnete užívat později, tak v těch metaanalýzách vychází, že už není rozdíl mezi kontrolní skupinou a skupinou, která užívá probiotika. Jo, takže to je docela důležité.

K našemu mikrobiomu přednášce Petra Ryšávky se dostaneme ještě v neděli po 17. hodině a v úterý ve 22 hodin. Příští týden se dostaneme na lékařskou půdu znovu a budeme se zabývat tím, jak se zbavit závislosti na tabáku a nikotinu. Osmá hodina večerní přinese při poslechu Rádia 7 pohled do Markova evangelia. Už řadu týdnů procházíme s Petrem Vaďurou a Jáchymem Gondášem Markovo evangelium a dostaneme se dnes k poslední večeři. Jste zváni už za pár chvil. Od mikrofonu zdraví Pavel Kohl.

0: Milí posluchači, ve vysílání Rádia 7 začíná pořad Ke kořenům, který pro vás dnes připravil Petr Vaďura. V dnešní relaci budeme společně číst Markovo evangelium. Pokračujeme tak v seriálu, ve kterém vykládáme tento biblický text s Jáchymem Gondášem, kazatelem Bratrské jednoty baptistů. Jáchym je hostem našeho pořadu i dnes. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: My jsme se v našem průběžném čtení Markova evangelia dostali do 14. kapitoly. V minulém pořadu jsme rozečetli tuto kapitolu, přečetli jsme prvních 16 veršů. Jáchyme, udělej takovou rekapitulaci toho, co jsme se dozvěděli.
1: Velmi stručně můžeme říct, že vlastně tady na začátku této kapitoly začíná ten velký celek pašíní, který potom je vyvrcholením Markova evangelia, tím jeho finále. Sledovali jsme, jak Ježíš v Jeruzalémě se připravuje na velikonoční slavnost, stejně tak, jako se na ní připravují všichni obyvatelé Jeruzaléma, farizeové, zákonníci. A zároveň jsme viděli, jak ta slavnost, ta připomínka Boží milosti, vyvedení z Egypta, jak je nějak zatemněná hned od počátku tím, že Ježíšovi protivníci už plánují jeho vraždu, plánují jeho zatčení, to, jak by se ho mohli zbavit. A tím vlastně Marek vykresluje takový velký kontrast. Zároveň to, myslím, vypovídá o tom, jak některá událost církevní, náboženská, slavnost nebo připomínka nějaké události může získat takovou velkou výpovědní hodnotu pro člověka právě ve chvíli určité osobní krize. Tak zvláštně Ježíš se dostává do té zásadní krize, kdy se blíží jeho smrt, on to ví, a v této krizi k němu velmi silně vypovídá právě ten příběh o vyvedení z Egypta, o Boží milosti, o Boží záchraně. A díky tomu se pascha v tom Markově vyprávění stává takovým silným motivem. Viděli jsme také určité symbolické přípravy na to finále Ježíšova příběhu. Tím bylo zejména pomazání olejem z nardu, které vykonala na Ježíšovi nějaká neznámá žena a proti kterému se učedníci stavěli, protože říkali, že to je plýtvání, že by se dali ty peníze za takový vzácný olej využít nějak užitečněji, lépe pro potřebné. A Ježíš vlastně upozorňuje na to, že ten silný vztah k jeho osobě, který je vlastně docela podobný silnému vztahu, který má člověk k Bohu, je důležitý a je tím základem, ze kterého je potřeba vyjít. A to všechno ostatní může být jenom takovou odpovědí nebo takovým vedlejším produktem toho základu. Ten vedlejší produkt je nepostradatelný, to, že se o druhé staráme, to je nepostradatelné, ale je to odpověď, není to to první slovo.
0: My dnes budeme číst o večeři páně. Řekni nám něco o té pasše, tedy o tom, co vlastně Ježíš se svými učedníky prožívá.
1: Je to společný hod, který symbolickým způsobem připomíná vyvedení z Egypta svými jednotlivými částmi. Je to pro nás trošku zvláštní věc už v tom, že tady centrem toho náboženského prožitku nebo té události náboženské není obec, není to společenství, které se schází v synagoze nebo v kostele, tak jak je to obvyklé pro nás při našich slavnostech a při těch největších svátcích církevních, ale tím centrem je domov. Malinko možná takovou paralelu bychom dnes našli v slavení Vánoc, ale tam zase musíme vzít v úvahu, že často ty motivy náboženské v tom slavení Vánoc jsou vytlačeny a trochu jakoby postaveny na vedlejší kolej v tom kruhu domácnosti. Tady právě ten nejužší kruh domácnosti, široké domácnosti, přátel, kteří se scházejí ke společnému jídlu, je tím místem, kde se odehrává to nejdůležitější, ta nejpodstatnější část vlastně té sváteční události. To, že je svátek fixovaný na společné jídlo, to bylo ve starověku běžné a bylo to vlastně vždycky v nějaké souvislosti s obětní praxí, protože společné jídlo často bylo stvrzením smlouvy vzájemné, stvrzením určitého obětního aktu nebo samo bylo obětním aktem. Proto přirozeně neslo velmi silný náboženský, symbolický význam, který v tom jídle byl obsažen. Zároveň ale mělo i rozměr společného stolování, ten rozměr sociální, dejme tomu, který i dneska je důležité udržet v tom společném stolování, možná i ve večeři páně, kterou slaví církev, a kde se trochu ten sociální rozměr někdy ztrácí. Vlastně zůstává jenom ta náboženská symbolika, zmizí to společenství, které společně jí. Ježíš, to o něm víme a vidíme to v Markově evangeliu opakovaně, všechna ta pravidla, ty zvyklosti tehdejšího života náboženského bral vážně a podílel se na nich. Někdy je trochu pozměňoval, někdy je možná trochu zrelativizoval v té podobě, v jaké byla tehdy slavená, v jaké se objevovala, ale sám se účastnil toho náboženského života a proto je docela přirozené, že s těmi nejbližšími, což jsou v jeho případě jeho učedníci, slaví také ten hod paschy.
0: Ještě bychom možná měli, Jáchyme, připomenout židovské myšlení, které nebere celou tu slavnost paschy jenom jako jakousi připomínku těch událostí vyvedení z Egypta, ale oni vlastně se tím, že se účastní celé té slavnosti, tak se znovu jakoby vydávají z Egypta do té zaslíbené země. Spolu prožívají to, možná, že to bychom měli ještě zdůraznit, protože to my v té naší kultuře nedokážeme.
1: Myslím, že je to motiv, který trochu se někdy nejenom z Velikonoc, ale vůbec z toho života, svátostného života církve vytrácí. My to víme a známe to z dodnes používaných pesachových hagat, z těch textů, které provázejí vlastně účastníky při té pesachové slavnosti, že to není jenom připomínka, ale zpřítomnění toho, co Bůh dělá s člověkem, co vykonal a co koná stále. A proto vlastně jsou tam i nejrůznější prvky, které bychom mohli označit za takovou dramatizaci, kdy člověk sám se ustrojí tak, jako kdyby se připravoval na cestu, na výjití a vždy si připomíná všechna ta důležitá místa právě pomocí symbolů třeba obsažených v jídle, všechny ty důležité motivy, které souvisí s cestou a s vyvedením z Egypta. Ale důležité je, že Ježíš při tom slavení, a to už od něj také známe, dodává těm symbolům nový význam. Vlastně je nějakým způsobem reinterpretuje svým vlastním příběhem. A to můžeme potom pozorovat v tom velmi pevném, sevřeném Markově vyprávění o jeho poslední večeři s učedníky. My někdy říkáme, že to je předobraz večeře páně, což je na jednu stranu pravda, na druhou stranu musíme určitě doplnit, že není to v písmu jediný předobraz večeře páně, že s tou praxí církevní večeře páně eucharistie velmi silně souvisí i mnohá jiná místa, kde Ježíš jí s hříšníky, stoluje s nimi v jednom společenství, kdy sytí hladové. A to všechno jsou motivy, které nějak s tou praxí večeře páně souvisí, čili není toto jediné místo, ale je to místo klíčové a proto i my ho nejčastěji připomínáme, zejména ve slovech ustanovení.

0: Posloucháte Rádio 7, pořad ke kořenům. Dnes, milí posluchači, čteme s Jáchymem Gondášem 14. kapitolu Markova evangelia. Před námi je úsek vymezený verši 17. až 21. Večer přišel Ježíš z 12. A když byli u stolu a jedli, řekl: Amen, pravím vám, že jeden z vás mě zradí, ten, který se mnou jí. Zarmoutilo je to a začali se ho jeden po druhém ptát: snad ne já? Řekl jim: jeden ze 12, který se mnou namáčí chléb v téže míse. Syn člověka odchází, jak je o něm psáno, ale běda tomu, který syna člověka zrazuje. Pro toho by bylo lépe, kdyby se byl vůbec nenarodil. Jáchyme, do líčení té večeře a celé té slavnosti, kterou Ježíš se svými učedníky zde slaví, přichází jakýsi temný tón, ohlášení zrádce. A my jsme si tady minule řekli, že to slovo zradí není tak úplně přesné, nebo není tak úplně výstižné.
1: Říkali jsme, že je to pokus vlastně přeložit slovo, které možná doslovněji by se dalo převést jako vydá. Vydáš je ten, který vydává Ježíše, vzdává se ho, exkomunikuje ho ze svého nitra, jak jsme to v takovém opisu popsali. A to, že ten temný tón se objevuje na začátku toho vyprávění o poslední večeři, si myslím, že je velmi podstatné a nesmíme ho přeskočit. Ono je to takové místo, které není úplně příjemné. A zajímavé je, že my, zejména v těch protestantských tradicích, když mluvíme, že tolik zakládáme na písmu a že hlavně chceme se soustředit na to, co říká písmo, tak se v něm někdy pohybujeme takovými přískoky. To, co je zdánlivě jakoby nepodstatné, nebo co se nám tam úplně nehodí, to rychle přeskočíme a běžíme k tomu, co považujeme za důležité. Když mluvíme o večeři Ježíše s učedníky, tak býváme často až hypnotizováni nebo uhranuti právě tím, co říká Ježíš nad chlebem a nad vínem. Těmi slovy, která známe jako slova ustanovení a která i v liturgické formě opakujeme právě při začátku večeře Páně nebo v tom jejím průběhu. Trošku je to taková přehnaná zkratka. Běžíme, vynecháme vlastně celý ten začátek, ten nelad, který tam na začátku je. Já jsem mnohokrát slyšel, a určitě nejsem sám, takové stesky nad tím, jak slavení večeře Páně je někdy taková truchlohra, že se tam všichni mračí a že ve skutečnosti to je radostná zvěst. Máme být veselí, máme být radostní. A já si myslím, že to není úplně oprávněné, protože začátek toho společného stolování ani v případě Ježíše a jeho učedníků radostný není a obsahuje v sobě prvek určitého sebezpytování, prvek ohrožení člověka tím, že právě Krista vydá, že ho zradí, že ho zapře. A tento prvek by měl a je obsažen i v každé další večeři Páně, kterou my potom praktikujeme. To znamená, ten začátek, to úplně první místo, ze kterého vycházíme, je vlastně úplně na dně, je dole. Celý ten způsob, jakým Ježíš tady mluví o svém vydání a mluví o tom, který se ho vzdává, je podivný. Začíná to už zase tím, co jsme u Marka viděli, a to sice, že je to jeden z 12, je to jeden z těch učedníků. Není to někdo, kdo stojí venku. Domysleme to dobře i pro praxi večeře Páně. Někdy máme tendenci ji vnímat jako hod pro ty dobré, pro ty, kteří už jsou, tak říkají, za vodou, už jsou v pořádku, už jsou bezhříšní nebo se dokázali se svým hříchem nějak vypořádat, vyprosit se z něj. Tady vidíme opak. Jidáš je účastníkem toho dění večeře Páně, je tím, který jí s Ježíšem ze stejné mísy. A Ježíš, přestože vidíme, že ví, kdo to je, kdo je ten, který ho zapře, Jidáše od toho společného stolu nevyhání. To je, myslím, velmi zásadní prvek, který nesmíme přehlédnout a který by nás měl vést potom v tom dalším přemýšlení o tom, jak má vypadat církevní praxe večeře Páně. Pro koho to je?
0: Tady je nápadné, že v celém tom úseku jméno Jidáš ale vůbec nezazní.
1: Nápadné je to i proto, že vlastně to trošku vypadá jako taková detektivka ze začátku. Ježíš říká: jeden z vás, bude to jeden z těch, kteří jsou tady u toho stolu. Někteří evangelisté další, kteří potom rozvíjeli ten příběh, tak to tak vlastně úplně jakoby nevydrželi v té otevřenosti a řekli výslovně, že to je Jidáš, případně dokonce popisují, jak po skývě chleba do něho vstupuje Satan. To Marek nedělá. Proč to tam vlastně vůbec je? My přece víme, už jsme před chvílí slyšeli, že to bude jináš. Tak k čemu ještě taková dramatizace? Takové napínání detektivní by dávalo smysl, když ještě to jméno neznáme. Ale tady je to vlastně, pokud to vezmeme jako detektivku z literárního hlediska, vlastně nepodařené. Já si myslím, že je to proto, že ve skutečnosti Markovi vůbec nejde o to, aby se poznalo, kdo to je. Nejde mu o to, aby jsme si řekli, aha, je to Jidáš, teď už to víme. Naopak prohlubuje a zvýrazňuje to, že to může být kdokoliv. Že přesto, že už víme, že Jidáš se domluvil s velekněžími, tak to ještě neznamená, že to nemůže být také někdo jiný. Je to velmi nápadné v té reakci, kterou na to mají učedníci.
0: My bychom možná čekali, že budou říkat, no to já rozhodně nebudu.
1: Čekali bychom, že zaprvé budou se holedbat tím, že oni v žádném případě ne, anebo že rozhořčeně se začnou ptát, kdo to je, kdo to teda je mezi námi, začnou hledat. A ta jejich otázka je pro mě úplně zásadní v pochopení Večeře Páně, v pochopení toho, co se děje při Večeři Páně, když k ní přicházím jako křesťan. Ta otázka je snad ne já. Tady si myslím, že ty učedníci, kteří často byli tak nechápaví, tak najednou velmi dobře rozumí tomu, o čem je tady řeč. Snad to nejsem já, snad to nebudu já, kdo Krista v nějaké nouzi, v nějakém hněvu, v nějakém zklamání vydá.
0: Jinými slovy, já jsem toho schopen.
1: Já jsem toho schopen, i mně to hrozí a hrozí mi to pokaždé, když k Večeři Páně přicházím. A myslím, že to je to zpytování, o kterém se potom v písmu mluví. Když máme zpytovat sami sebe, když přicházíme ke slavení Večeře Páně, já si nemyslím, že se máme ptát, jestli se nám podařilo zůstat bez hříchů, jestli se nám podařilo všem odpustit, jestli se nám podařilo se tedy dostatečně vypulírovat pro to společné slavení, ale že si máme položit tu zásadní otázku, snad ne já. A ta otázka vlastně nesměřuje na to, abychom si my sami na ní odpověděli, ale je to svým způsobem také modlitba, kterou se obracíme k Bohu. Vím, že mi to hrozí, vím, že i mně hrozí, že mohu být takovým Jidášem, ale snad to tak nebude. A já tě o to, Bože, prosím, prosím tě o to, aby si mě v tom posiloval, prosím tě o to, aby skrze tu Večeři Páně, které se účastním, si mi dal sílu k tomu, abych to nebyl já. A myslím, že tady se otevírá prostor pro tu pokoru, se kterou začíná Večeře Páně, se kterou přicházíme, jako ti, kteří jsou si vědomí, že možná jsme třeba tento týden zrovna nic neukradli ani neprovedli žádnou velkou lumpárnu, ale stejně to neznamená, že jsme už za vodou, že jsme v pořádku. Stejně stále tady ta možnost toho, že můžeme zradit, zůstává.

0: Rádia 7 posloucháte, milí posluchači, pořad ke kořenům. Dnes čteme 14. kapitolu Markova evangelia. Před námi je úsek vymezený verši 22. až 25. Když jedli, vzal chléb, požehnal, lámal a dával jim se slovy: vezměte, toto jest mé tělo. Pak vzal kalich, vzdal díky, podal jim ho a pili z něho všichni. A řekl jim: toto jest má krev, která spečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé. Amen pravím vám, že nebudu již píti z plodu vinné révy až do toho dne, kdy budu pít nový kalich v Božím království. Podívejme se na jednotlivé výpovědi tohoto úseku. Když jedli, vzal chléb, požehnal, lámal a dával jim se slovy: vezměte, toto jest mé tělo. My jsme už na začátku Markova evangelia si řekli, že Marek spoustu věcí nevysvětluje, nedoříkává, že nechává na čtenáři, aby nad tím přemýšlel, aby na něco přišel. Mám pocit, že toto je zrovna ten případ.
1: Tady vidíme, že trošku zase nás vede taková zvyklost v tom, nebo to, co známe o tom příběhu, a malinko nás to vtahuje do takové koleje vyježděné do toho řečiště, kde už se pohybujeme jako doma. A někdy nám může uniknout, co všechno vlastně ten text poskytuje, jaké další možnosti. Když Ježíš na začátku mluví o svém těle, tak si už málo kdy klademe otázku, co to tělo vlastně, o čem tady mluví. Je to dáno tím, že v dějinách církve došlo velmi silné identifikaci těla a krve s těmi živly chleba a vína. Jako kdyby právě ty živly sami o sobě byly tím podstatným. A my nemusíme být z katolické tradice, můžeme se nacházet i v jiných tradicích a stejně jsme těmi živly uhranutí, stejně nás jako přitahují velmi intenzivně a zdá se, že oni jsou tím centrem toho příběhu, té události, kterou tady čteme. Přitom ale vidíme, že Ježíš vlastně, když mluví o těle, my vlastně pořádně nevíme, kam směřuje jeho pohled, na co se při té chvíli dívá. Mluví o chlebu, mluví o společenství učedníků, kteří jsou kolem stolu, případně mluví o celé té události sebevydávání, což není jedno a to samé a vždycky nás to dovede k nějakému trochu odlišnému pochopení, otevře to před námi nějaké trochu odlišné dveře pro porozumění obsahu večeře páně.
0: Čili co je vlastně to toto?
1: Co je vlastně to toto, přesně tak. A ono se to ukazuje mnohokrát v různých obdobách, že když si dopředu řekneme, že už víme, co to je, tak nám to uzavře to porozumění pro další možnosti. Stejně tak to bylo, když se trochu nešťastně nad jinými texty popisujícími poslední stolování mluvilo o památce a zdá se jasné, že ta památka je vlastně jenom to společné jezení chleba a vína, to máme činit na Kristovu památku jako na nějakou jeho připomínku. Přitom Ježíš vlastně, když se díváme pozorně, mluví o svém sebevydávání. Já se za vás vydávám, to čiňte na mou památku, kdykoliv budete společně jíst, tak si to připomínejte a připomínejte mě svým životem, svým jednáním, tím, jak mě následujete. Buďte jako já, to je na mou památku. Čili vždycky máme možnost vidět ten text v nějakých širších souvislostech a ne snad říct, není to chleba, ale říct, není to jenom chleba. Může to být také něco jiného a zahrňme to do toho našeho uvažování, zakalkulujme to tam.
0: Ono se někdy docela osvědčuje podívat se na to, kde jsou v písmu, zvláště když mluví Ježíš nebo sám Hospodin, kde jsou imperativy. Tady je jeden imperativ a ten zní vezměte.
1: Takže zase nám to ukazuje tu iniciativu, ten pohyb, který přichází od Krista k nám a který nás vybízí k tomu, abychom my přijali něco, co je nám dáváno. Ne, abychom my něco vyprodukovali, něco sami předložili, ale abychom vzali podíl na tom, co nám Bůh skrze Krista nabízí. Pro mě je důležité, že v tomto místě vlastně dochází k sebeobětování Krista. Jsme trochu zvyklí vnímat ten okamžik oběti až v tom momentě, kdy ho chytnou ruce těch, kdo ho zatýkají a kdy ho přibíjejí na kříž, když umírá na kříži. Ale když se na to podíváme důkladně, tak vidíme, že Ježíš sám sebe odevzdává plně, bez podmínek, bez nějakého dalšího podmiňování této své oběti, své církvi, svému společenství svých učedníků, následovníků, zahrnujících v tuto chvíli i Jidáše, to znamená i za něj se vydává, i jemu se vydává. A od té chvíle už není svůj, nepatří si, my víme, že si nepatřil plně nikdy, protože se odevzdal Bohu, ale tady už na sebe si nečiní nárok a je to vidět i na tom, jak potom dál jedná v tom pašijním příběhu, protože on nechává, aby s ním bylo nějak jednáno, aby s ním bylo nějak nakládáno. Připomeňme si jenom také tu souvislost s Jidášem a s jeho vydáním Krista. Jidáš vydává Krista, vyhazuje ho ze sebe, Kristus vydává sám sebe pro ty ostatní, aby ho mohli přijmout, aby ho mohli vstřebat do sebe, aby právě z jeho těla, z jeho samého mohli učinit ten pevný základ svého života, aby Kristem mohli naplnit tu svoji prázdnotu, kterou v sobě mají a kterou v sobě máme i my dnes.
0: My zde nemáme žádný příkaz, aby někdo něco opakoval. Je tu prostě stručně řečeno, vezměte, toto jest mé tělo. A jsme zase znovu u toho Markova podání. Co tím Marek míní? Proč to tam vlastně nemá?
1: Marek to tam nemá, podle mého názoru, protože to je jasná věc. Jasná věc z toho důvodu, že Marek píše z prostředí rané církve, která už tu praxi společného lámání chleba, společného stolování, připomínání si Kristovi poslední večeře z učedníky měla jako běžnou součást svého života. Čili Marek tady spíš vysvětluje to, co se děje. Dává tomu určitý teologický kontext,

0: To znamená, že oni pili a neměli zatím žádné vysvětlení. Tak možná, že bychom si měli říct, jak je to vlastně s těmi kalichy.
1: Tady je ještě jedno zajímavé místo a na to upozorňuje profesor Filipi. Mluví se tady o kalichu. Tento kalich je má krev, toto je má krev. Čili když už bychom se chtěli fixovat na nějakou materiální část, tak se musíme fixovat nikoli na to víno, které je v tom kalichu obsažené, na ten kalich sám o sobě. A jak my víme, tak kalich nese určité symbolické významy. Za prvé, když ho připojíme tedy k starozákonním textům a k novozákonním textům, tak je to také kalich soudu, kalich hořkosti, může to být kalich toho dobrého, co Hospodin dává, ale také jeho rozlícení, Hospodinova odsouzení. To všechno se tam určitě promítá. Co je podstatné, je, že kalich je prostředek ke sdílení nápoje. Je to prostředek, kterým mohou navzájem lidé mezi sebou si podávat nějaký nápoj a pít ho. A pro mě je to velmi podstatný posun, protože to už není jenom víno, které se proměňuje v Ježíšovu krev, ale tou Kristovou krví je právě to sdílení toho společného nápoje. Celý ten akt, čili nejenom živel, ale celý akt, při kterém se to odehrává. A tím, že Ježíš tady začíná mluvit o smlouvě, tak je velmi podstatné to, že ten kalich sám chápe jako nástroj smlouvy, která se uzavírá. Trochu bych to připodobnil tomu, když používáme třeba tužku na to, abychom podepsali nějakou smlouvu. Málo důležité je, jestli inkoust v té tužce je modrý nebo zelený. Málo důležité je, jak ta tužka konkrétně vypadala. Podstatné je to, co právě děláme, že ji vezmeme do ruky, že se postavíme k tomu, že to vezmeme za své a připojíme tam svůj vlastní podpis. Řekneme, ano, já s tou smlouvou souhlasím. Myslím si, že to je to, co se děje právě v okamžiku večeře páně. Člověk uslyšel slovo, které si na něho dělá nárok, osloven tím slovem vstává, přichází a vydává to znamení smlouvy, bere kalich, který spečeťuje tu smlouvu a který nejenom vyjadřuje Boží smlouvu s námi v Kristu, ale také naší smlouvu s Bohem, že chceme být v tom společenství, chceme do něho vstoupit, chceme ten příběh vzít vážně jako svůj příběh. A tady si myslím, že je velmi podstatné si připomínat, že v dějinách církve ta konkrétní podoba Večeře páně byla velmi rozmanitá a je rozmanitá dodnes. My se někdy příliš fixujeme na určitou konkrétní podobu toho, jak by to mělo vypadat a ztrácí se nám to podstatné. Někdy přehnaně klademe důraz na to, jaké má být víno, jestli má být červené nebo bílé, jestli to má být nějak speciálně ošetřené víno. Velký důraz klademe na podobu chleba nebo nějaký hostý, které se používají při večeři páně, při eucharistii. To všechno v tuto chvíli je vlastně v celku nepodstatné a zůstává to na úrovni barvy toho inkoustu v tom peru, kterým podepisujeme smlouvu.

0: Posloucháte Rádio 7, pořad ke kořenům. Dnes, milí posluchači, čteme s Jáchymem Gondášem 14. kapitolu Markova evangelia. Zastavme se u toho slova smlouva. My zde máme v ekumenickém překladu poznámku variantu čtení, která spečeťuje novou smlouvu. To je přece jakýsi terminus technicus.
1: Tady musíme věnovat pozornost tomu, co vlastně Ježíš nabízí, co podává těm učeníkům. My víme, že to vědomí o smlouvě mezi Božím lidem a Hospodinem je nějakým motivem, který se prolíná celým Starým zákonem. Je to jeden z těch stěžejních motivů. Jsou autoři, kteří se domnívali, že vlastně je to takový centrální motiv Starého zákona. To všechno ostatní jsou jenom určité doplňky a komentáře, které vysvětlují podstatu té smlouvy. A ta smlouva může být nějakým způsobem obnovována. Viděli jsme to vždycky ve starozákonních textech tehdy, když se Hospodin dal do řeči s nějakou výraznou postavou starozákonní, obnovoval tu smlouvu, znovu se ptal na to, jestli chceme do té smlouvy vstoupit. A k takovému obnovení smlouvy patří samozřejmě i to, že se může její podoba trochu změnit. Může přijít nějaký nový závazek, který z té smlouvy vyplyne. Tak právě třeba desatero je závazkem, který vyplývá ze smlouvy, kterou uzavírá Izrael vyvedený z Egypta s Hospodinem. Hospodin se nejdřív ptá, jestli chtějí být jeho lidem, a potom na jejich přitakání odpovídá tím, že jim dává desatero. Ježíš, když tady přichází s tím pojmem nové smlouvy, vlastně se zařazuje do té linie smluvní, kterou známe ze Starého zákona, a říká, že přináší nějakou novou podobu, která je vyjádřena jim samým. On sám říká, co je obsahem té smlouvy, jeho jednání, jeho způsob přístupu ke světu, přístupu k člověku, jeho milost, která předchází jakékoliv lidské schopnosti a možnosti, to je ta nová smlouva. A my tady musíme trochu předběhnout ten text evangelia a všimnout si toho místa, kdy Ježíš na kříži je těsně před svou smrtí a v tu chvíli mu podávají kalich. Podávají mu kalich, který on odmítá. To odmítnutí kalichu souvisí s tím, že Ježíš zaslibuje, že ta smlouva nebude už nikdy změněna. On nebude pít z plodu vinné révy, to znamená, nebude relativizovat nebo nějak novelizovat tu svoji smlouvu, kterou uzavřel s člověkem. A my se na ní už můžeme jednou provždy spolehnout.
0: To je tedy ten verš 25., kdy Ježíš říká: Amen, pravím vám, že nebudu již píti z plodu vinné révy až do toho dne, kdy budu pít nový kalich v Božím království.
1: Tady je vlastně velmi podstatné místo, které nám říká, že to, co Ježíš přináší, je definitivní zprávou pro náš život. A my se nemusíme obávat, ale nemůžeme mít ani nějaké naděje, že by se to ještě nějak změnilo. Ježíš přinesl zprávu o odpuštění, které předchází lidské možnosti, zprávu o tom, že si nemůžeme Boží milost nějak zasloužit sami svou vlastní schopností. A to se už nikdy nezmění. Ta smlouva bude trvalá, bude trvale platná a Ježíš nebude pít už žádný nový kalich. Zase si můžeme použít tu metaforu toho pera. Už nikdy si nevezme to pero, kterým by podepsal nějaké jiné změny té smlouvy. A odmítne to podhávané pero i ve chvíli, kdy je na kříži, kdy to zdánlivě vypadá, jako kdyby mu říkali, tak vidíš, ty si uzavřel se světem smlouvu, že jim všechno odpustíš a oni tě místo toho přibyli na kříž. Nechtěl bys to ještě změnit, nechtěl bys to ještě přepsat, nechtěl bys si uzavřít nějakou novou smlouvu, která by tu tvoji všeobjímající milost ukončila nebo nějak ji zrelativizovala. A Ježíš to odmítne. To je pro nás dobrá zpráva. A dobrá zpráva je také to, že nám pokaždé znovu a znovu při setkání na našich bohoslužbách dává možnost k této smlouvě přistoupit a vzít si ji za svou, mít na ní podíl. To je pro mě obraz večeře Páně. Nová a nová příležitost obnovit tu důvěru v to, že to Pán Bůh opravdu s námi myslí vážně, a přidat se k té smlouvě. Proto ten akt je aktem vážným. Není to jenom akt radostný, je to akt, který v sobě obsahuje velkou závažnost, a není možné večeři Páně brát jako jenom nějaký takový kulturní návyk, kterého se prostě zúčastníme, protože to dělají všichni. To je potřeba připomínat. Ne strašit lidi, ale říct jim, tento krok je závažný a je to krok určitého osobního rozhodnutí, které bychom měli brát vážně.
0: Zde Ježíš říká, toto je má krev, a prolévá se za mnohé. Co to znamená, prolévá se za mnohé?
1: Je tam vlastně náznak další takové linie, která nějak souvisí s Ježíšovou smrtí, která u Marka není tolik rozvíjená jako u jiných evangelistů, a to je zástupnost Ježíšovy smrti. Ježíšova smrt jako to, co přichází na místě naší vlastní smrti. Marek tolik tento motiv netematizuje a nechává to spíše v takovém náznaku, ale my vidíme, že potom dál byl ten motiv zástupnosti Ježíšovy smrti rozvíjen. Ježíšova smrt v Markově evangeliu je především vlastně takovým triumfem hříchu člověka. Člověk je natolik emancipovaný a natolik hříšný ve svém pohledu na Boha a na sebe sama, že se rozhodne toho přicházejícího Boha zase vrátit pěkně tam, odkud přišel, přiběje ho na dřevo, vystrčí ho zpátky do nebe, řekne: děkujeme, nechceme, můžeš se vrátit, my si tady bez tebe poradíme. V tomto smyslu je kříž pro Marka spíš motivem negativním, symbolem lidského hříchu, ne tolik boží milosti. Motivem boží milosti je prázdný hrob. Ale v jiných evangelích je to domýšleno a ta událost Ježíšovy smrti a vzkříšení je pochopena jako celek, nerozdělitelný, ve kterém už ta smrt sama o sobě představuje akt milosti. To se objevuje tady pouze v tom náznaku, v tom, že ta krev se vylévá za mnohé a že je vlastně k užitku mnohých, což Marek potom prostě příliš nerozvíjí.
0: Celý ten úsek končí vyhlídkou Božího království, kdy Ježíš říká, že bude ten kalich pít nový v Božím království. To znamená, že celé to jeho konání má i eschatologický rozměr.
1: Má a zároveň je potřeba přemýšlet nad tím, co ten odkaz na to Boží království znamená. Ono někdy to můžeme vnímat tak, že Ježíš tady říká, ještě tady musím něco dožít a potom už mě čeká ta zasloužená afterparty u toho hospodina, u toho mého otce, tam si dám ten kalich a řeknu si, to bylo velmi náročné a už jsem tady a už je dobře. Tady ale opravdu máme co dočinění spíš s tím obrazem, který se zase týká nějak bezprostředně církve, protože je to kalich, který Ježíš pije se společenstvím učedníků. A jestliže mluví o tom, že bude v Božím království pít nový kalich, tak to znamená, že to je opět kalich, který bude pít se společenstvím svých učedníků. Čili je to nejenom výhled k budoucnosti Ježíše Krista, ale výhled k budoucnosti nás, jako těch, kteří ho následujeme, kteří jdeme za ním. Že to není dále nijak specifikováno, není to dále nijak rozvedeno, to si myslím, že je opět příkladem toho Markova přístupu, který nám říká, ano, jsou otevřené dveře, něco následuje, něco pokračuje, je tady nějaká budoucnost, která čeká, a to můžete vědět a to vám musí stačit. Víc vědět nepotřebujete, protože by vám hrozilo, že se budete příliš orientovat na to budoucí a ztratí se vám to přítomné, to, co je tady teď.
0: Ještě možná motiv plodu vinné révy. To také není asi úplně samozřejmý termín, zvláště když se podíváme, jak ve Starém zákoně je tento motiv zatížen velikým významem.
1: Ono vůbec, ten přístup k vinné révě ve Starém zákoně, potom v Novém zákoně je samozřejmě opentlený velkým množstvím těch symbolických významů. A zase je to podobné jako s kalichem, o kterém jsme mluvili. Na jednu stranu je to často spojeno se symbolikou utrpení a krve, tak to známe z těch obrazů vinné révy, která je v lisu a vytéká odtamtud ta vinná šťáva, která je vlastně podobná krvi. Zase naopak, jako každý dobrý plod, plný plod, je také obrazem toho, co klíčí z Boží milosti, co roste z Boží milosti. A to, že Ježíš mluví právě o těch plodech, znamená, že ukazuje také k plnosti toho, co nastává v Božím království, že to je moment určité zralosti, určitého dozrání vlastně toho času, ve kterém se nacházíme a ve kterém očekáváme to naplnění, které zatím nemusí být vůbec viditelné a může to v nás vyvolávat i pocit, že prostě to budoucí možná ani nepřijde. A to je právě to Kristovo ujištění, že ta současnost má nějakou plodonosnou potenci, že má nějakou budoucnost před sebou.
0: Takže hospodinova vinice konečně také ponese to ovoce, které od ní hospodin čeká. A Ježíš bude moci z tohoto plodu pít.
1: A my s ním.
0: Tímto Vlastně radostným výhledem končíme naše dnešní uvažování nad 14. kapitolou Markova evangelia, nad její částí, a další část si ponecháme opět na příště. Naším průvodcem byl kazatel Bratrské jednoty baptistů Jáchym Gondáš. Jáchyme, děkuji za tvůj výklad.
1: Také děkuji, nashledanou.
0: A vám, milí posluchači, děkuji za pozornost. Loučí se s vámi Petr Vaďura.

Pořad ke kořenům otevírá Markovo evangelium ještě v pondělí po 22. hodině a za týden se vypravíme do Getsemane na Ježíšův velký zápas tam, na modlitbách s učedníky se svým osudem. Poslouchejte a předchozí díly najdete na podcastových platformách nebo na webu Rádia 7. A po 9. hodině se vypravíme do Izraele za jazzovou hodinkou. V jazzovém klubu bude znít Itamar Borochov. Dobrý poslech hudební hodinky na Rádiu 7 vám od mikrofonu přeje Pavel Kohl.

Jazzový klub na Rádiu 7. Zahrnuje prvky, jež vykreslují mou osobní životní cestu. Výsledkem je hudební jazyk, který vychází z promíchaných zvuků Blízkého východu, jež mě obklopovali od dětství u Středozemního moře a sleduje mou cestu do ulic New Yorku nabitých energií. Říká o svém albu Arba newyorský trumpetista a skladatel původem z Izraele Itamar Borochov, rodák z Jaffy u Tel Avivu, který v dětství vyrůstal s hudbou sefardské synagogy. U poslechu alba Arba z roku 2023 vás vítá Broňa Procházková. Arba znamená hebrejsky čtyři a čtyřka se nám s nahrávkou pojí hned několikrát. Jedná se o čtvrté autorské album Itamara Borochova, nahrál ho kvartet a je to také dosud nejúplnější ukázka Borochovova používání vlastní čtvrttónové trubky Monet se čtyřmi klapkami. Na nahrávce se k němu připojují pianista Rob Clearfield, basista Rick Rosato a bubeník Jay Sawyer. Zatímco nástrojové obsazení kvartetu se shoduje s jeho předchozími nahrávkami, na Arbě se v několika skladbách poprvé objevuje Itamarův zpěv. Ve vrstvách hned v první skladbě nazvané Abraham. Dobré naladění a dobrý poslech. Itamar Borochov, Arba.

Izrael je jazzovou velmocí. Poměrně malá země a tolik hráčů, co se prosadili na světové scéně. Izraelský trumpetista a skladatel žijící více jak 15 let v New Yorku Itamar Borochov začal s muzikou ve 3 letech, ve 12 s trumpetou. Do jazzu se zamiloval jako teenager. Jak? Jeho matka zašla do obchodu s hudebními nosiči a řekla: "Víte, syn začal hrát na trubku, co mi pro něj prodáte?" A v obchodě jí dali Kind of Blue a Sketches of Spain Milese Davise. Do Sketches of Spain jsem se úplně ponořil. Věděl jsem, že je to daleko vyšší level, než co můžu obsáhnout, ale také jsem věděl, hele, tohle je vpravdě něco velkého, říká Itamar a dodává, velikost je síla, která nemůže být ignorována. Jeho otec i starší bratr Avry jsou hudebníci. Na dřívějších Itamarových albech hrál Avry na kontrabas, na desce Arba ho vystřídal Rick Rosato. Avry se ovšem představí ve skladbě Před námi na struný nástroj oud. Text písně Yasahby tvoří jakousi jednořádkovou báseň. Sundej si brýle, příteli, sundej si brýle.

doznělo What Broke You? Co tě zlomilo? V jazzovém klubu Rádia 7 zní album izraelského trumpetisty a skladatele Itamara Borochova Arba. Jeho tvorba vyrůstá z hudebních kořenů Blízkého východu, zároveň prokazuje pevnou příslušnost k linii amerických trumpetových velikánů. Nabitá souhra kapely Itamara Borochova vychází z jazzové tradice v celé její bohatosti a spontánnosti. Před námi intenzivní wabi-sabi a po ní Bayat Blues. Zde v DNA najdeme stupnici Makam Bayat, ovšem se swingovým překvapením.

Itamar Borochov prokazuje svou přirozenou všestrannost jazzmana nové generace. Spolupracoval s řadou skvělých muzikantů, byl spoluzakladatelem uznávané world music skupiny Yemen Blues, absolvoval turné po čtyřech kontinentech, hrál na mnoha mezinárodních festivalech a ve špičkových sálech. V roce 2021 byl oceněn prestižní cenou Letter One Rising Stars Jazz Award, kterou obdržel z rukou americké zpěvačky Dee Dee Bridgewater.

Who shall grant me flight? Kdo mi dopřeje letět? Když skládám, říká Itamar Borochov, nejčastěji hraji na klavír a zároveň zpívám. Prvním odkazem na píseň je pro mě vždycky můj zpěv. A když melodii přenesu na nástroj, může se něco ztratit. Měl jsem pocit, že některé melodie na arbě volají po hlase a ne po trubce. Píseň pravda nemá žánr. Prochází se skrze žánry. Do svých lyrických a často melancholických melodií vplétá Itamar Borochov křehkou i výpravnou texturu. V jazzovém klubu jsme poslouchali album Arba, které roku 2023 vyšlo u nezávislé hudební společnosti, kterou řídí americký trumpetista a skladatel Dave Douglas, Greenleaf Music. Trumpeta, zpěv Itamar Borochov, klavír, klávesy Rob Clearfield, kontrabas Rick Rosato, bicí, perkuse Jay Sawyer. Poslední skladbou na rozloučenou Farewell se loučí skvělý izraelský trumpetista a skladatel se svébytným zvukem Itamar Borochov. Příště naslyšenou se těší Broňa Procházková. Opravdu si říkám, velikost je síla, která nemůže být ignorována.

Desátá hodina večerní vás zve na Rádiu 7 na bohoslužbu. Za chvíli vyrazíme na kázání Radka Hejreta o tom, kdo je centrem našeho života. Před námi je několik písní, během kterých můžete přemýšlet o Božím slově, naladit se, modlit se. Dobrý poslech, přeje Pavel Kohl.

Láska nezná strach. Dokonalá láska strach zahání. Vždyť strach působí muka, a kdo se bojí, ten nedošel dokonalosti v lásce. My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás.

0: Do bratrské jednoty baptistů v Šumperku se vypravíme na kázání Radka Hejreta.
1: Bohoslužba. Záznamy křesťanských bohoslužeb na Rádiu 7.
2: Dobré ráno, Kretov, šalom. Jsme se dneska ráno takhle zdravili před snídaní u našich vzácných hostitelů a moc si toho vážíme, jak jste nás tady s láskou přijali, netoliko tady vzácná rodina, která se nás ujala a s kterou už jsme měli možnost se potkat na dalších akcích, které už byly před nějakým časem, ale taky moc děkujeme celému společenství, celému sboru. Já si vás teďka dovolím trošku prohlédnout, protože já jsem tady byl, už je to drahně let zpátky, s exit tourem, už jsme tady byli několikrát na misijních výjezdech ve školách, tak vidím tamhle Petra a vidím Hlavsovi a vidím mnohé tváře, mladší i starší a mnohé si vybavují, ale nechtějte po mně, abych si pamatoval jména. To je můj velký problém. A tak se dneska tady cítím velmi dobře v tomhle vašem společenství. Vždycky se cítím dobře v božím lidu. A ono tady zaznělo, jako to moje představení. Já tu nejsem sám, jsem tady s mojí drahou manželkou Ludmilou, která tady sedí vepředu a také se něco pro vás připravila potom jako na závěr, nějakou hebrejskou chválu, ale vy mě možná znáte někteří jako pastora apoštolské církve, tak musím říct, že ke konci února letošního roku jsem složil funkci pastora apoštolské církve, jsem tedy již emeritním nebo bývalým pastorem a to hlavně z toho důvodu, že těch klobouků na mé hlavě už bylo hodně, nebo jinými slovy, člověk nemůže sedět na tolika židlích. A kromě toho, že už zase jezdím do škol dělat programy primární prevence antisemitismu, rasismu a xenofobie, tak jsem se stal také členem týmu Křesťanské akademie mladých, kde připravujeme vlastně nové programy o Janu Amosu Komenském. A to mě dostatečně naplňuje, a aby toho nebylo málo, tak dělám průvodce po Izraeli pro Olive Tour a věnuji se ještě dalším činnostem, o kterých, kdybych se rozpovídal, tak tady budeme až do večera, ale to není to, proč jsem tady. Víte, když jsem pozván, abych kázal, abych přinášel Boží slovo, tak to je obrovská odpovědnost, protože se modlím a říkám, Pane Ježíši, co oni potřebují slyšet? A vždycky ke mně Pán Bůh tak jako laskavě mluví, povzbuď je. Pozbuď je, ať mi víc důvěřují. A tak já bych i dneska chtěl vás povzbudit, abyste víc důvěřovali našemu Pánu. Víte, když jsme tady chválili Pána Boha, tak jsem si znovu uvědomil i v textech těch písní, jakému Pánu sloužíme. Jak je to slavné, to jeho jméno. Jak je to úžasné, že se můžeme nazývat jeho dětmi. Že to vůbec není automatické. Já nevím, jak to máte vy ve svých životech. Jste tady možná někteří, co jste vyrostli v křesťanských rodinách a možná to pro vás bylo snažší, tak jste s mateřským mlékem nasávali Bibli a biblické příběhy a pak jste prostě jednou zvedli ruku a řekli, hej, já chci být pokřtěný, já už chci, prostě už jsem velký a velká. Ale možná tady jsou někteří, kteří to takhle neměli a jejich cesta k víře byla trnitější, ale všichni mi určitě dáte za pravdu, že je to velká milost, že my se můžeme nazývat Božími dětmi. Že to prostě je zázrak, že patříme Pánu Bohu, že On si nás vykoupil krví svého syna, že se za nás obětoval, že udělal všechno proto, aby my jsme mohli mít věčný život a mohli jsme ho žít už tady na zemi. Pojďme do Božího slova. Já mám tady teď tolik poznámek různě v mobilu a na papírcích, tak já doufám, že se v tom nestratím a že vás tím příběhem provedu. U mě je to ještě složitější, že kdykoliv otevřu Evangelia nebo Starý zákon a čtu tam o tom, kde se to stalo, tak já si to hnedka vybavuji v barvách ve 3D, protože vidím tam místa v Izraeli a to se těžko dá předat, než tím pozváním pojďte tam taky do Izraele s Biblí a s otevřeným srdcem a uvidíte ještě, jak to všechno zapadá do sebe. Já budu číst z druhé epištoly Korinským. Je to docela těžký text. Je zapsaný v 6. kapitole a já začnu od 14. verše. Apoštol Pavel církev v Korintu, boží lid, boží shromáždění napomíná, pozbuzuje, inspiruje, kárá. Nebuďte zapřaženi do cizího jiha s nevěřícími. Neboť co má společného spravedlnost s nepravostí? A jaké je společenství světla ze tmou? Jaký je souzvuk Krista s Beliálem? A jaký je podíl věřícího s nevěřícím? Jaké spojení boží svatyně s modlami? Neboť vy jste svatyní Boha živého, jak řekl Bůh, budu uprostřed nich bydlet a procházet se mezi nimi a budu jejich Bohem a oni budou mým lidem. Proto vyjděte z jejich středu a oddělte se, praví Pán. Nečistého se nedotýkejte, já vás přijmu. A budu vám otcem a vy mi budete syny a dcerami, praví Pán Všemohoucí. A já budu pokračovat tou 7. kapitolou. Když tedy máme tato zaslíbení milovaní, očistme se od každé poskvrny těla i ducha, dokonávajíce své posvěcení v bázni Boží. Nebo jiný překlad by mohl dokonce říct ve strachu před Bohem. K čemu nás tady Pavel vybízí? Je to velké zaslíbení, jak sám říká, protože on píše něco nedělejte, nebuďte zapřaženi do jiha. Víme všichni, co je jiho. Já doufám, že ano, i když dneska už moc to není vidět, že kdo naposledy viděl, jak zemědělci mají zapřažené voly a orají. No já jsem naposledy viděl jiho právě letos v březnu v Izraeli, kdy jsme projížděli Samařskem a v okolí Náblusu zrovna obdělávali Arabové svá malá políčka v těch kopcích samařských. To jsou taková terasová políčka, ne širší než jedna řada kostelních lavic, jo, v této modlitebně. A tam se nedostanete jinak, než že máte osla. A ten má jiho. To je takové dřevěné ramínko, takhle přes hřbet a tam jsou popruhy nebo řetězy a tam je ten pluh zatím připevněný. No a je poháněn samozřejmě tento oslík nějakým bičíkem a tak táhne a pracuje. A určitě jste viděli i v našich vesnicích, starší generace si pamatuje určitě ještě naživo, kdy se naše pole takto obdělávala. A většinou ve dvojici. Většinou se ten dobytek spřáhl do dvojice, aby byl silnější a dva voly, zní to komicky, táhly spřažené jeho, to dřevěné, a takto ten pluh táhly. Pavel věděl, proč to říká, proč nás takhle varuje. Protože když jsme zapřaženi opravdu v nějakého, tak se od nás něco očekává. A tak úplně si říkám, jak kdyby tam Pavel tak jako pod čarou říkal, nebuďte takový osly, nebuďte takový volové, abyste se nechali zapřáhnout do jiha s nevěřícími. Protože to nejde. To spojení nefunguje. Když jeden bude doprava a druhý chce doleva, tak ten silnější to přetáhne, někdo vás bude popohánět, to nedopadne dobře. Jak může se spojit spravedlnost a nepravost? Jak vůbec by mohlo fungovat společenství světla a tmy? To jsou naprosté protiklady. A Pavel jde ještě hlouběji a jak si přitvrzuje tu rétoriku a říká, jaký je souzvuk Krista s Beliálem? Jaký je souzvuk Boha a Satana, protivníka Božího? Jaký podíl věřícího s nevěřícím? Jaké spojení Boží svatyně s modlami? A teď najednou přichází do zaslíbení a říká, vy jste, co tam je napsáno? svatyní živého Boha. Jak řekl Bůh? To je tak silný text. Já jsem to tady říkal všeho při přednášce vždycky, když někde v Biblii řekl Bůh, dvojtečka, tak bychom měli nastražit své uši. Bůh říká, budu bydlet uprostřed nich. Budu se procházet mezi nimi. Budu jejich Bohem a oni budou mým lidem. Je to první místo v Biblii, kde to zaznívá? Nebo už to někde je? No, už to někde je. Je to zapsané v Tanachu, ve Starém zákoně. Je to zapsané vůči Izraeli. Pán Bůh úplně stejným slovem mluví k národu izraelskému. Jestli mi nevěříte, tak já vám to najdu. Je to v Exodu, já si najdu dotyčnou kapitolu a také dotyčné verše, abyste mi věřili. A otevřeme si kapitolu 29. A tam ve verši 45 říká Pán Bůh například, budu přebývat uprostřed synů Izraele a budu jejich Bohem. To je jeden ten text, který je tam, ale ono jich je dokonce víc. A vysloveně taková citace, na kterou Pavel navazuje a ví, proč to říká, je v 25. kapitole a tam píše v 8. verši, ať mi udělají svatyni a budu přebývat uprostřed nich, uprostřed lidu izraelského. Pán Bůh si vyvolil národ izraelský ne proto, že byl lepší, ne proto, že byl větší, vzdělanější, že tam měli hezčí holky. Ne. Protože chtěl demonstrovat svojí přítomností proměnu člověka, národa, tak, aby byla patrná ve světě, aby lidé vidouce tu proměnu chtěli Boha. Bůh uprostřed národa začal své velké dílo záchrany světa. A my víme, že skrz Izrael přišla ta záchrana v osobě Pána Ježíše Krista, Ješuji z Nazareta. To se stalo, to spasení přišlo. A Pavel píše lidem, kteří přijali to spasení v Kristu a říká jim to samé, co Pán Bůh řekl Izraeli. Vy jste svatyní živého Boha. Budu bydlet uprostřed vás. Budu se procházet mezi vámi. Budu vaším Bohem a vy budete mým lidem. Proč? Proč? Aby to bylo vidět. Aby byla vidět proměna. Z nevěřícího se stává věřící. Z toho, který proklínal, se stává žehnající. Z toho, který byl tmou, tak je světlo. Z toho, který někde kradl, tak najednou je člověk, který dává s radostí. Neexistuje možnost se zapřáhnout zpátky do stejného způsobu života. Musíme si vybrat, jsme Kristovi, anebo patříme Beliálovi. Jestli jsme jednou přijali Krista jako našeho pána a spasitele, tak podle toho žijeme. A nechme se proměňovat jeho mocí, protože on je uprostřed nás. To není literární obraz, to není fikce, to je boží realita. Pavel nás vybízí, vyjděte z jejich středu, oddělte se a nedotýkejte se nečistého. Dosaďte si tam každý svoje. Co je v tvém životě nečistého? Dosaď si. Apoštol Pavel tě vybízí, nedotýkej se toho už. Odděl se, vyjdi z toho, nech to tam. To nepatří tobě, protože uprostřed tebe, uprostřed tvého života je svatý Bůh a dokonce ty jsi svatyní Boha. To znamená, k tobě budou chodit lidé, k tobě, aby se setkali s Bohem. Víte, že tenhle svět nemá jinou možnost, jak se setkat s Bohem, než že přijde k tobě. Dochází nám ta obrovská milost a odpovědnost, kterou máme jako Kristovci. Jak jsem se já setkal s Bohem? Já nevím, jak jste to měli vy. Ale kdyby se nezjevil v mém životě kamarád, který prostě byl jiný než všichni ostatní kamarádi, který mluvil jinak, choval se jinak, dokonce se jinak oblékal než všichni ostatní kamarádi na střední škole, tak bych tady dneska s váma nestál, protože bych neuvěřil v jeho Boha. A když jsem se začal pídit, proč je jiný, tak on v té své pokoře říkal, já jsem křesťan, já věřím v Boha a dá mi Bibli. A řekla mi čti a tam se dozvíš, jak to je. Já jsem nikdy v životě neměl možnost se setkat s Bohem, nikdo mě k tomu nevychoval, byl jsem z ateistické rodiny, ale hledal jsem hodnoty. Hledal jsem spravedlnost. Úplně mě vždycky to bralo, že někdo někomu ubližuje, že někdo je nespravedlivý, že se děje násilí ve světě, že někdo krade, že někdo podvádí. To mě hnětlo, ale neuměl jsem si s tím poradit. V mém životě bylo zlo. Já sám jsem chtěl konat dobro a konal jsem zlo. A najednou jsem viděl člověka, který byl proměněn. A skrze jeho svědectví a skrze jeho velkou trpělivost, považte rok a půl se mi věnoval, jsem mohl přijít k tomu poznání, že je to jenom Ježíš, který proměňuje, že k němu musím jít, že on jediný mi pomůže. A poprvé v životě jsem se začal modlit. Budete se mi smát, protože se mi ztratila kalkulačka. Víte, dnesní generace, vy asi ani nepoužíváte kalkulačky, že? Vy to všechno máte tady. Já už taky dneska udělám prstem nahoru a mám tam kalkulačku. A když si to otočím takhle, tak tam mám tu vědeckou s těma odmocninama a vším tím, co potřebuji pro výpočty. Ale já jsem studoval strojní průmyslovku a nastoupil jsem v roce 1988. A vy z mé generace ještě určitě víte moc dobře, co byly tuzexy. To byly ty obchody s tím zahraničním, západním zbožím. A my jsme chodili jako kluci před ty výlohy a Lego, počítač, džíny. A nic takového nebylo v normálních obchodech. Ale na to, abyste to měli, tak jste museli mít tvrdou měnu. Tomu se říkalo bony. A já jsem měl to štěstí, že jsem měl velmi snaživého staršího bratra, teda já ho mám stále, a můj o 10 let starší bratr někde sehnal bony, asi na Václaváku v Praze, nevím, jak to se to tehdy takzvaně šmelilo. A já jsem si mohl koupit v tomto Tuzexu vysněný kapesní kalkulátor značky Casio. Digitální kalkulačku, která tehdy přepočtu na české koruny stála 450 korun v roce 1988, upozorňuji, kdy platy byly kolem 2000 měsíčně. Byla čtvrtina platu dospělého člověka. Tak si asi umíte představit tu hrůzu a zděšení, když jednou přijde Radek Hejret, student střední školy, domů a zjistí, že ve své aktovce tento kalkulátor nemá. Co bude dělat? Jak spočítá úlohy, jak udělá jednou maturitu, ale hlavně, co řekne rodičům a co řekne bratrovi. A tak jsem se poprvé v životě modlil. A volal jsem k Bohu, kterého jsem neznal. Něco v tom smyslu, Bože, jestli si pomoz mi. Já jsem úplně ztracený. Ať se ta kalkulačka najde. Neuvěříte. To bylo někdy v úterý, v tom týdnu. A v pátek, ráno v 7:30, já to mám před sebou jako živý obraz, protože jsme stáli celá třída nastoupená před učebnou rýsovny, která byla zamčená, abychom tam nedělali neplechu. Tak jsme stáli poslušně v té chodbě, čekali, až pan magister Haušelt otevře. A najednou prochází chodbu paní učitelka, která ani nebyla mojí učitelkou, protože učila cizí jazyk, ale druhou skupinu. A ona měla takový ječivý hlas. A na celou tu chodbu zakřičela to ráno. Je tady Hejret? Tak jsem se lekl, že jsem něco proved, když jsem měl čisté svědomí, ale když paní učitelka zavelí, tak to jenom zpětujete hříchy. Tak jsem opatrně vystoupil z řady. Jo, jsem tady, co se děje? neskáníte tohle? A dala mi kalkulačku. Já byl úplně udivený a takhle jsem měl slzy v očích a říkám, děkuju, já scháním, já ji nemohu nejít od pondělka, kde byla. To vás nemusí zajímat. A dala mi ji do ruky. Já do dneška nevím, kde ta kalkulačka ležela část toho týdne, ale věděl jsem v tu chvíli, že je asi nějaký Bůh. Že asi nějaký Bůh slyší moje modlitby. Ono to má dlouhý příběh ještě, protože já jsem tu kalkulačku ztratil ještě jednou. Protože jsem začal pochybovat. Jsem si říkal, to jsou náhody. Modlitba, taková blbost. Jo? A pak už jsem opravdu plakal. A říkám, Bože, to už, já se vzdávám. Prosím tě, opravdu tě prosím. Našla se znova. Tentokrát byla v autobuse. To jsou věci, které člověk, dokud nezažije, tak nepochopí. Ale pořád to nebylo to, co jsem potřeboval. Až rodiče mého drahého spolužáka mě potom vysvětlili, víš, Radku, ty už věříš v Boha. Ty věříš v Boha. Jo? Bůh je, to víš. Ty to víš dokonce, že Bůh je. A ty jsi ještě neudělal jeden důležitý krok. Ty jsi mu nevydal svůj život. Ty jsi se mu neodevzdal. On chce vládnout tvém životě. A to mi dávalo smysl. Protože jsem si říkal, no jo, doteďka si vládnu já. Dělám, co chci. Přemýšlím, jak chci. Plním touhy svého srdce. A najednou se mám odevzdat Bohu? Dát mu sebe, aby on vládl? Jak se to dělá? No tak jednoduchou modlitbou. Ale z opravdového srdce. No a bylo to 1. března 1991 v 8 hodin 20 minut večer. To vím přesně, to je tam byl budík. A tehdy jsem vyznal Ježíše jako pána mého života. Proč to říkám, to mé svědectví? Snad na pozbuzení, možná na pobavení, ale hlavně proto, že já jsem nemohl udělat nic lepšího. Tehdy jsem se znovu zrodil. Má duše začala chápat ty nesmírné hlubiny božích tajemství. Najednou, jako kdyby se Bible otevřela úplně jinak. Já jsem viděl Ježíše jako opravdového pána a spasitele, jako někdo, kdo reálně přišel do mého života, kdo má moc nejenom vyslechnout moji modlitbu stran ztracené kalkulačky, ale že pro Boha není nic nemožné, že s každým problémem můžu přijít a že můžu najednou říct lidem, hej, to je pro vás, vy taky můžete, pán Bůh má otevřené srdce, pojďte se s ním setkat, pojďte se setkat s tou mocí, která proměňuje životy. Není to povědomé i z evangelií, nebyl takový jeden apoštol, jiný než Pavel, který k něčemu podobnému jaksi dospěl. Když si budeme číst příběhy Petra, budeme úplně udiveni z toho, jaká cesta byla k tomu uznání, že Ježíš je ten, který proměňuje. On chodil s Ježíšem. On měl tu výhodu tedy, že viděl Ježíše fyzicky. Setkal se s Ježíšem jako s rabínem, jako s učitelem zákona. Navíc se s ním setkal jako s člověkem, jehož slovo má moc. Dokonce takovou moc, že ten Petr, když vidí, jak se jejich loď zmítá vlnami a teď tam nějaká osoba jde a ta osoba jim říká, schopte se, já jsem, nebojte se. Tak Petr říká té osobě Ježíše, pane, jsi-li to ty, poruč mi, přikaž mi, dej slovo, ať přijdu k tobě po vodě. Jak to bylo dál? On řekl, pojď. A Petr vystoupil z lodi a kráčel po vodě. Pán Bůh mu našel kalkulačku. Petr šel po vodě. To bylo něco neskutečného. To, že potom Petr dostal strach, to, že se začal topit a že musel křičet, zachraň mě, to je příběh, který známe ze všech obrazů, ze všech kostelů. Ale jestli jsem neviděl jediný obraz, nebo možná existuje, jenom jsem ho neviděl, kde by byl zachycen ten okamžik, jak Petr jde po vodě. na Ježíšovo slovo. Petr se setkal s mocí Ježíšova slova. Pak byl trošku pokárán, proč si zapochyboval malověrný. A víme, jak to pokračuje. Když vstoupili na loď, vítr přestal, bouře se utišila. A Petr vyznává spolu s ostatními, opravdu jsi Boží syn. Jsi Boží syn. Prostě o tom není diskuze. Bůh existuje. Ježíš je Boží syn. O tom není diskuze. Tu moc vidíme. Ale ta cesta tady nekončí. Pak putují, až se dostávají do místa, které mám moc rád. Jmenuje se dneska Banias. Jsou tam krásné vodopády. Je to jeden z pramenů řeky Jordán. A vždycky na jaře je to plné vody. A je tam zeleň, taková voňavá zeleň. No nicméně v té době pána Ježíše se to jmenovalo Cezarea Filipova, a nebo také Panias, protože tam pohanští obyvatelé té oblasti severní Galileje postavili ve skále nad tím pramenem takovou svatyni řeckému bohu Panovi. Asi znáte Panovu flétnu, a to byl pěkný kozel, ten Pan. Asi víte, že se zobrazoval jako napůl kozel.

si bere slovo Šimon Petr a říká tuhle úžasnou větu: ty jsi mesiáš, ty jsi pomazaný, ty jsi král, ty jsi syn živého Boha. Vnímáte tu gradaci? Tam na lodi vyznali všichni, co tam byli, že zajisté je Boží syn, ale najednou je to Petrovo osobní vyznání. Ty jsi mesiáš, syn Boha živého. Kým je Ježíš v tvém životě? Je opravdu v tvém životě mesiášem, tím, který jediný je hoden uctívání? Je uprostřed tvého života ten, který tě proměňuje? Zažíváš jeho proměnu? Pak haleluja. Pak apoštol Pavel nemusí kárat. A nebo se dotýkáš nečistých věcí? Já teď kážu k sobě. Dotýkám se nečistých věcí. Čím se zabývám? Čemu dávám pozornost? Kam upírám svůj pohled? Upírám svůj pohled na dokonavatele naší víry, Ježíše? A nebo upírám svůj pohled na filmy, které jsou o ničem? Na články, které si tak jako člověk projíždí v jenom nadpisech? Kde mám své srdce ukotveno? Vyjděte, oddělte se, pravý pán, a nedotýkejte se nečistého. A já vás přijmu a budu vám otcem a vy mi budete syny a dcerami. Pravý kdo? El Shaddai, pán všemohoucí. Pán Bůh má veškerou moc. Má moc změnit tvůj život. Ať jsi z jakýchkoliv podmínek, ať se trápíš čímkoliv, volej k němu, soustřeď se na něj. Když budeš z hlubin svého srdce volat, tak zažiješ velké zázraky. A skrze to, co Bůh bude dělat v tvém životě, tak Bůh bude pracovat v životech lidí, kteří jsou okolo tebe. Modlíme se za naše nevěřící přátele, za naše nevěřící příbuzné. Bůh si tebe chce použít. Dej mu prostor, odděl se, vyjdi z toho jha a začni mít jeho ve svém centru. Nezaslíbil snad pán Ježíš, a kde jsou dva nebo tři ve jmém jménu shromážděni, tam bude on uprostřed nich, tam bude svojí mocí, tam bude svojí přítomností. To je církev, to je dům modlitby, to je to Boží shromáždění. Když je Ježíš jako mesiáš vyvyšován uprostřed nás, dějí se velké zázraky, modlitby jsou vyslýchány. A já bych chtěl, aby v naší republice povstával Boží lid v Boží moci. Tady je recept. Pán Bůh nemá menší moc dneska, než měl, když tady byl Ježíš fyzicky. V Judsku a v Samaří a v Galileji. Ne. Pán Bůh má pořád veškerou moc. On je stejný, on je pořád stejný všemohoucí Bůh. A tak nás všechny chci pozbudit k tomu, abychom ho měli na prvním místě. Abychom ho ctili jako toho krále. Abychom opravdu mu dávali ten čas a prostor, který jemu náleží. Abychom to nezašantročili, abychom se nenechali zajmout do nějaké slepé uličky, která nikam nevede v našich životech. Amen. Já se chci ještě modlit a pak bych chtěl, aby přišla moje drahá manželka. Je to trošku potom improvizace, ale ona si připravila minimálně jednu píseň. Možná to trošku naváže i na to dnešní slovo. Pane Ježíši Kriste, já ti chci opravdu poděkovat ze srdce, že ty jsi mě našel, že jsi mě dal poznat, že jsi udělal tu obrovskou milost, že jsem mohl poznat, kým ty jsi, a že jsi proměnil můj život, že jsi tu tmu obrátil v světlo, že jsi mě vytrhl z temnot, z hlubin hříchu, a že jsi mě přenesl do svého království. A tak ti děkuji za to, že to děláš i dnes. A prosím tě za každého, kdo je v tomto sále, i za každého, kdo se teď na nás dělá.

zpívá, nebo kdo si tohle kázání poslechne ze záznamu, pane, modlím se za to, aby ty si proměňoval životy těchto vzácných lidí, aby měli to živé svědectví o tvé moci a aby skrze ně se mohlo šířit tvé království v naší zemi. Pane, my toužebně vyhlížíme, pane, to, že ty přijdeš ve své moci a slávě a že nás znovu obživíš a že uvidíme spasení a záchranu našich celých domů a našich měst. A za to se modlíme a k tobě voláme. Amen.

Bůh pro nás předem připravil skutky, které máme učinit. O nich bude hovořit zítra po 9. hodině David Láník.

Na Rádiu 7 otevíráme poslední hodinu v sobotu 15. srpna. Od mikrofonu vás zdraví a dobrý poslech přeje Pavel Kohl. Za čtvrt hodiny nás čeká rozhovor Lucie Endlicherové a Marie Putnerové v zákoutí o nahlédnutí právě do zákoutí přemýšlení duše Marie Putnerové, zpěvačky, která je oceněna i celou cenou Anděl. Teď John Foreman a písení Jesus, I have my doubts. Ježíš nese naše těžkosti, naše nemoci a i když se bojíme, jsme vyčerpaní. On je s námi a povzbuzuje nás.

oslavujte Hospodina, je tak dobrý. Jeho láska trvá na věky. Hospodinovi vykoupení, ať o tom vypráví, že je z nepřátelské moci vykoupil, že je zhromáždil z cizích zemí, z východu i ze západu, ze severu i z zámoří, bloudili pouští po cestách.

ti vyvyšováno shromáždění lidu v radě starců a tě oslaví. Mutné řeky obrací v pouště, vodní prameny v suchopár, úrodnou zemi v solné pláně pro špatnost těch, kdo žili tam. Pouště zas obrací na jezera, vyprahlou zemi ve vodní prameny. Usazuje tam ty, kteří hladověli, aby založili město bydlení.

0: Jak se vyrovnáváme s otázkami po smyslu života, jeho hodnotě a směřování? I to jsou některé ze základních dotazů pořadu Zákoutí. Dnešní host je trošku speciální v mnoha ohledech, však uslyšíte.
1: Zákoutí. Do míst, na která se tak často nevypravujeme. S Lucií Endlicherovou a jejími hosty.

0: Přiznávám, že se mi asi ještě nikdy nestalo, abych natáčela s někým, koho znám úplně od peřinky, takže tohle je takový mimořádný stav a jsem si v tom velmi nejistá. Každopádně rozhovor, který nabídne dnešní zákoutí, je jeden z těch, po kterých jsem toužila léta, tak jsem ráda, že k němu konečně dochází. K mikrofonu jsem pozvala zpěvačku Marii Putnerovou. Mluvit budeme nejenom o její sólové tvorbě, nejenom o muzice, ale i o všem dalším. Maruško, vítej, ahoj.
1: Ahoj.
0: Hezký poslech přeje Lucie Andlicherová. Maruško, mně přijde, že kdo tě poslouchá, tak by tohle mohl vědět, protože tvoje interpretace, tvůj přístup k hudbě je velmi osobní, ale když jsem přemýšlela o tom, co by měla být první otázka, tak jsem si říkala, že tahle je ta první. Kdo je Marie Putnerová?
1: No, tak to je teda docela oříšek na začátku. Kdo je Marie Putnerová? Tak jak se vnímám, myslíš? Pořád? No, asi taková nějaká dívka, která přerostla v ženu a věnuje se hudbě a vychovává děti a snaží se žít život.
0: Ty působíš velice křehce a tvůj projev působí velmi silně. Jsi silná nebo křehká, anebo obojí?
1: No, já jsem, tak asi každý člověk obsahuje od všeho něco, tak myslím si, že umím být někdy velmi silná, ale z toho taky někdy velmi nějaká zranitelná, což tyhle polohy v sobě určitě mám všechny.
0: Jakoukoliv nahrávku tvou jsem kdy slyšela, tak mám dojem, že ty jsi v té muzice doma. A pak mi došlo, že je to úplně lhostejno, o co šlo, jestli šlo o lidovou hudbu, jestli šlo o písničky cymbalínů, jestli šlo o jablkoň, jestli šlo o zvíře jménem Podzim, o jakýkoliv projekt, tak ty jsi tam úplně doma. Uměla bys dělat muziku jinak než takhle úplně osobně? Zabydlet se v ní takhle. Mně přijde, že si to ty víš, do čehokoliv vstoupíš, tak prostě ty jsi ta hudba v té chvíli. Jde to i jinak?
1: Jsou strašně krásné věci, co říkáš a moc mě to těší. Kdyby ses mě na to nezeptala, tak bych vlastně o tom úplně nepřemýšlela, protože ta hudba vždycky byla nějakou takovou součástí toho všeho a byla mi nejblíž, nebo to zpívání, zkrátka něco si zpívat mi prostě bylo takový vždycky vlastní. Vždycky jsem se to chtěla naučit. Jsem v průběhu let absolvovala několik míst, kde jsem se snažila naučit se zpívat. A vždycky mi to nešlo. Měla jsem právě vždycky pocit, že nějak nespadám do nějaké škatulky nebo že nezvládám pojmout to, co se po mně chce. Takže celý život jsem z toho taky měla lehký takový mindrák. Ale zároveň mi v tom vždycky bylo nejlíp. Pokud jsem to teda nezačala řešit nějak zevrubnějc. No.
0: Jaká je tvoje první vzpomínka týkající se zpěvu? Já jsem si schválně poslouchala pořad, který jsem dělala o tvé solové desce a já jsem nám říkala, že si pamatuju tvoje vystoupení ze školky, když jsi tam zpívala protože Maruška je stejně stará jako moje sestra, takže vždycky, když byla školková vystoupení před Vánocemi, tak prostě si pamatuju, že jsi tam zpívala. Kdy si pamatuješ poprvé, že jsi zpívala?
1: No vidíš, tak to vůbec já si třeba nepamatuju, protože na školku v Bračicích mám takovou mlhavou vzpomínku. No, když jsem poprvé zpívala veřejně, no, veřejně před publikem teda, budeme se takhle bavit o tom, před publikem, no tak možná v té školce, ale už Trbušanech až, to si už pamatuju, protože to už jsem byla větší a už jsem byla, už to bylo všechno intenzivnější, no. Tak a potom jsem začala chodit někdy do houslí a pak jsem začala chodit na klavír a pak jsem obalamutila paní učitelku, že ten klavír je fajn, ale zapomněla jsem noty, tak ona, tak pojďme teda něco si zaspívat a plynule se to přehouplo v nějakou tam pěveckou aktivitu a tak to potom na té zušce. Místo klavíru jsem spíš zpívala.
0: Ty jsi vyrůstala vlastně kousek od Brna, ale mimo to centrum dění. Jaké to je vyrůstat ne úplně v centru a rozvíjet ten hudební talent? Neměla jsi někdy pocit, že ti něco uteklo právě proto, že jsi nebyla v nějakém větším městě, kde by se to mohlo víc rozvíjet?
1: To až asi zpětně vnímám, že kdybych bydlela v Brně, já vím, že jsem se hlásila, nebo že jsem minimálně se chtěla hlásit na střední školu, na gymnázium Františka Křížka s nějakou hudební profilací, protože sice jsem si pomýšlela na nějakou konzervatoř, ale spíš tak jako fakt velmi hodně tajně a měla jsem pocit, že vlastně na to vůbec nemám dispozice, že zkrátka ten můj nějaký hlasový rozsah a projev je pro nějaký studium konzervatoře vlastně nevhodný a že bych vlastně neobstála. Takže to nic a pak jsem šla studovat Gimpl úplně jiný, na to Františka Křížka z nás ani nakonec nepokoušela, protože vlastně celá ten strach nebo obava z toho, že bych to nezvládla, tak ta vlastně převýšila tu touhu. To je hrozný, že?
0: Je to zvláštní, protože mně opravdu přijde, že znám málo lidí tolik disponovaných k tomu, aby dělali to, co dělají, v tvém případě muziku. Kde se to překlopilo? Kde jsi dostala tu jistotu nebo tu odvahu, že teda to nebylo, nemám na to, ale začalo to být, alespoň zkusím to.
1: Já si pamatuju, že jsem byla někdy v 16 letech na soutěži v Brně a už vůbec nevím, co to bylo za soutěž. A byla to soutěž nějaké populární hudby a tehdy tam seděl v porotě Zdeněk Kluka, Milan Tesař, myslím, a ještě Jirka Vrabec Moravský, jmenoval se Jirka s těma jménem. To byla nějaká asi soutěž středních škol, já fakt nevím už. A my jsme tam ze třídy tehdy byli tři. To první místo získala, já nevím, jestli nevím náhodou, moje spolužečka přímo ze třídy. Já jsem byla druhá a pak ještě jsme tam měli jednu spolužečku, ta byla někdy nějak na čtvrtém místě. A tehdy jsem tam zpívala dva spirituály. A ta komise mi tehdy podala takový jako fakt velmi pěkný ohodnocení a říkali tam něco v tom smyslu. No já si myslím, že tady se o slečně ještě v budoucnu něco dozvíme. To vlastně byla taková jedna nějaká indicie, ale bylo to takový potěšující, ale zas nějak dál jsem to neprohlubovala, no, nebo prostě doma jsem zpívala, ale vlastně pořád nějak jsem zpívala, no, tak jsem vysedla za klavír a tady jsem si zpívala písničky, pak jsem rodiče mě vzali na veřejnou nahrávku Brolnu, někdy to mě bylo, já nevím, 8 let, protože jim někdo vypadl do party a já jsem byla úplně uchovácená tam celým tím děním, co se tam odehrávalo a zahrály se tam tehdy tři písničky, se kterých jsem byla úplně pav, pak jsem až za 20 let zjistila, že jsou z Horňácka, ale zůstaly mě v hlavě.
0: Uměla bys popsat, co je pro tebe muzika? Jakou roli hraje ve tvém životě?
1: Mám pocit, že je to místo, kde se cítím tak jako nejlíp. No, nebo někdy taky ne, nebo někdy to může být stresující, nebo jsem se dostala do situací, které byly stresující, protože, ale to zase to daný lidma, ale pro mě je hudba úplný jako uvolnění, úplná taková hloubka emocí, který já prostě s tou hudbou dokážu nějak filtrovat všechny možné různé věci, když jsem smutná nebo když jsem veselá, že prostě s hudbou se dá tančit, s hudbou se dá ale i plakat, s hudbou se dá i bát se vlastně a všechno je to v pořádku a jenom se ten prožitek nějak umocní a mám pocit, že je vlastně velmi terapeutická.
0: Tvůj manžel je taky muzikant. Čím je specifický život muzikantské rodiny?
1: Asi v tom kočování, no. Jsme takový nomádi. No a taky v tom, že nemáme žádný pravidelný režim, takže fungujeme zkrátka trošku na jiných principech. No a samozřejmě je to taky život nejistý, že když teďka vlastně přišlo to období pandemie, tak spousta muzikantů z toho byla v šoku, protože když přijdu takovýhle události, tak ta kultura samozřejmě jde do pozadí. No, tak může být i ohrožující někdy v tomto smyslu, v tomto ohledu, ale je velmi vzrušující, myslím si, a vlastně otevírající různý další brány do jiných světů a to je, myslím, strašně krásný na tom.
0: Tvoje solová deska Laila Tov byla oceněna jako nejlepší folkový počin v roce 2023 hudební cenou Anděl. Ta deska je velice osobní. Pro mě je až nahá. Já jsem úplně z ní byla překvapená, když jsem ji slyšela poprvé. Uměla bys natočit něco méně osobního? Nebo od začátku si věděla, že to bude takhle, že to půjde takhle do hloubky a bude to tak odkrývající? Mně to přišlo jako přijít k tobě domů a nejít ani do obýváku, ale jít úplně na ta nejtajnější místa. Víš, tam, kde je nepořádek a možná pavučiny, možná neutřený prach, ale je to to místo, kde se člověk cítí nejlíp.
1: No, já jsem zamýšlela natočit desku, nebo pod později už jsme zamýšleli s Martinem, protože samozřejmě jsme se do toho, já myslím, že ta deska by nevznikla, kdyby nebyl Martin, protože ten v nějakým období, já jsem to už říkala všude možně jinde, že takovým zásadním impulzem k natočení přišla informace o tom, že jsem podruhé těhotná a říkala jsem si, no tak s tím jedním dítětem je to docela náročný, ale se dvěma to už nezvládnu vůbec nic. Na to už pak mít nějakou nástavu takovýhle charakteru. Takže Martin řekl, no tak chceš to natočit, nebo to ne? Já říkám, jo, chci to natočit. No tak dobrý, tak jsme na tom tak prostě udělal takový jako rázný krok a během jednoho odpoledne jsme prostě udělali finální rozhodnutí s kým a jak, kde a obvolali jsme to a všechny termíny zaklapli, takže byla to taková jako velká dobrodružná cesta. Jestli jsme to takhle zamýšleli, no zamýšleli jsme to vlastně, to tak prostě postupně se vznikalo nebo začalo vznikat a ty písničky vznikly předtím, než jsme teda, už byly napsané ty písničky, už existovaly. Tak jsme je pak dál posouvali do nějakých jiných forem.
0: Jedna z pro mě velice silných písniček na té desce je píseň o domově. Co nebo kdo je pro tebe domov?
1: Domov je pro mě místo, kde mám svoje nejbližší, které mám ráda. Domov je místo, kde se cítím dobře a to, že se cítím dobře, v sobě nese právě to, že s těmi svými blízkými dokážeme utvořit nějaký klidný přístav. No, já vždycky myslím na to, co měla Ida Kellerová v názvu alba, že My home is where I am. A možná to tak trošičku pro nás platí, že vlastně tím, že tak trochu jsme kočovníci a máme v současné době dvě bydliště, tak se spíš snažíme utvářet ten domov opravdu v tím přítomném, co prostě v ten moment žijeme.
0: Ty se smála tomu klidnému přístavu, protože váš klidný přístav je takový pulzující díky holčičkám, viď?
1: Ano, je hodně pulzující, no. Ale vlastně je všechno v pořádku, takže to k tomu patří a my jenom vždycky se musíme schladit nějakou studenou sprchou a říct si, že vlastně teď to je veliký štěstí, že můžeme pulzovat.
0: Když už tady tak narážím na tvoji desku, jeden z textů, který mě nejvíc vzal za srdce, je v písni Milá, s ním o kouzelné něze, v níž jednou dozraji. On se ten verš vlastně dá vykládat dvěma způsoby, protože je to buď, že se staneš součástí nějaké kouzelné něhy a díky tomu dozraješ, anebo naopak, že ty se staneš tou kouzelnou něhou. Ale v obou případech je to otázka, která je úplně jasná a směřuje k tomu, co bude potom, co bude po smrti, protože tak to na mě aspoň působí.
1: To nikdo nevíme, ale věříme. Věříme, že bude dobře a že se všichni shledáme a že to nějak všechno pochopíme. z nějakého nadhledu.
0: Co se těšíš, že pochopíš? Co je to, co ti teď tady chybí a doufáš, že jednou ti to dojde?
1: Já myslím, že nějak všichni hledáme smysl toho všeho. Já nevím, jestli nám to vlastně dojde, nebo nám, že mělo by nám to snad docházet nějak průběžně, že jo? Člověk má pocit, že... Ale asi to vychází vždycky z nějaké takové, že člověk upadne do nějaké trudomyslnosti a odklání se od nějaké pokory a od toho rozčiluje se a já nevím, hněvá se a co všechno. A říká si, no tak proč vlastně to dělám, tyhle věci, k čemu? Ale k tomu jsme se narodili, abychom ty věci dělali, že? Tak to mám pocit, že to je naše cesta, nebo je, tak to vnímám, že někdo nám tady ten život dal a my ho máme teďka žít a máme ho s ním nakládat, jak nejlépe umíme, a že jsme všichni dostali nějaké talenty a ty bychom měli rozvíjet a nějak ten svět vylepšovat. Nevím.
0: Je tam někdo, kdo nám dal život? Bůh? Je Bůh?
1: V mém životě je. Pro mě ano. Teďka s těma dětma, tak to jsem vnímala jako takový velký znamení nebo uvědomění si toho, co je pro mě v životě Bůh a co je zázrak a tak.
0: Čím se to pojí s dětmi? Uměla bys to popsat?
1: Asi jako zásadní moment je ten akt toho zrození, že vlastně z něčeho, co sotva vidíme pod mikroskopem, prostě vznikne život, který se má k světu, který tady chce být a chce se rozvíjet. A jak se to mohlo vlastně stát, co to je obrovský zázrak. A to i to dítě, jak se rodí a jak jde ven a co se pak děje, ty momenty, to prostě je velký tajemství. A mám pocit, že to bylo jako pro mě takový ještě jako další zpevnění nebo zhmotnění toho, co v životě považuji za Boha a za velký zázrak a zároveň tajemství.
0: Tak já budu odvážná. Když je Bůh, kdo je pro tebe Ježíš, Maruško?
1: Láska. Ježíš je pro mě postava, díky které se dovídáme o tom, co je nekonečná a všeobjímající láska. Mám pocit, že to, když člověk prochází evangeliem nebo v různých obdobích ročních během svátku, na který se připravuje, tak vlastně mi z toho nevychází nic jiného, než že láska. A že to je velká inspirace pro nás, pro všechny.
0: Jak to, že to jako lidi někdy míjíme? Víš, když tě poslouchám, tak mi přijde, že Bůh, Ježíš jsou úplně přirozenou součástí života, že to vlastně nejde minout. A přitom, když se dívám kolem sebe, tak vidím spoustu lidí, kteří to míjejí. A vždycky si říkám, to je přece takový poklad, kdyby ho měli. To by bylo, ten život by byl úplně jiný. Dá se to nějak zprostředkovat?
1: Já myslím, že asi ne. Myslím, že ne, že vlastně to člověk buď se narodí do prostředí, který ho v tom nějakým způsobem vychovává, ale ještě to neznamená, že vlastně bude Ducha Svatého, teďka jsou svátky, Svaté Trojice, vnímat, ale že vlastně ke každému člověku asi to musí nějak přijít. A myslím, že to prostředí, nebo to, kde žijeme, v jaké žijeme zemi a prostředí, že je vlastně tak jako definovaný tím, že chceme se zabývat jenom těma měřitelnýma věcma a že nás teďka hodně zajímá jenom, co se dá zvážit, změřit, spočítat, a že prostor pro to chvění, který je okolo, nějak nezbývá. A navíc ještě je to všechno, celá ta doba je strašně rychlá, odehrává se někde ve virtuálním světě. Mám pocit, že dneska jsem si tak přemýšlela nad tím, když jsem stříhala černý bez, že by se mě někdo mohl ptát, proč to děláš? A já bych mu řekla, no jo, vlastně jo, proč to dělám, teď si to přece můžu pořídit a můžu si to koupit, protože dneska je všechno možný. A tak jsem si říkala, no, jako můžu to všechno udělat a vlastně bude to v pořádku, protože tím podpořím někoho, kdo má například sklon k tomu a talent k tomu sbírat byliny a podpořím toho, kdo ty byliny dává do sáčku a toho, kdo vyrobí pro ně etiketu a toho, kdo zaveze do obchodu a kdo z toho obchodě je prodává a tak dále. A bude to všechno v pořádku, protože se všichni vzájemně podpoříme, jenomže teď jsem zase odešla od té podstaty. Ale že nám tak zkrátka chybí se nějak jako usebrat a pojmout ty věci jako nějak komplexněji, že vlastně to, že já sbírám někde černý bez, je součástí toho, že prostě budu dělat něco, co mě obohatí nějakým jiným, že se zkrátka u toho zastavím a popřemýšlím si, tak asi spíš.

0: Ty jsi říkala, jaká výhoda je vyrůst v rodině, která člověku předává víru a vede ho tou cestou. Zároveň jsou lidi, kteří se zprávou o Bohu potkají až v dospělosti. V čem vidíš výhodu toho, že jsi vyrůstala v té rodině, která tě tímhle způsobem formovala?
1: Výhodu vidím v tom, že mám že jsem získala nějaký stavební kámen. Že jsme tak ten rok, já to pořád opakuju, ale že ten rok prostě byl rozdělený podle toho liturgického roku, že prostě člověk se připravuje na jeden svátek, pak na další svátek a že vlastně je toho tak součástí, že ten život žijeme podle desatera, že myslíme na to, že některé věci zkrátka bychom měli dělat trošku líp a vlastně je to taková nějaká kontinuální práce nebo vedení. Ale zároveň já jsem nějakou krizi v podstatě toho všeho, že jsem měla pocit, že jsem jako takhle vychovaná, ale že ten život, ta opravdová víra ve mně je taková někde jakože na spodu, že někde skomírá, že vlastně si nejsem jistá, jestli to tak mám i já, že to tak sice žiju, je to součástí nějakého mýho života, ale zároveň si nejsem jistá, jestli to tak hoří a jestli to hoří a potom v podstatě lidi, kteří se setkají s Bohem, aniž by tuhle tu výchovu předtím měli, tak pro ně je to takový, jako to setkání možná mnohem jiskřivější, je mnohem intenzivnější, jsou mnohem víc zapálení, jsou prostě lační, jak když se člověk prostě zkrátka zamiluje, tak úplně to z nich čiší a je to hodně osvěžující se s takovýma lidma taky setkat. Takže možná výhoda je v něčem jenom v nějakým tom rituálu, který je stavební a může se k němu člověk jako zpátky navracet, když přijde nějaká situace, která je hůř uchopitelná, tak v ní může najít nějakou sílu a tak asi to je asi jediná výhoda.
0: Zároveň, když to tak popisovala, říkala, že jsi si nějakou chvíli nebyla jistá, jestli to v tobě ta víra tolik hoří, znamenalo to, že zároveň jsi to musela nějak reflektovat a pak se rozhodnout, že teda chceš, aby víra byla nějakým způsobem součástí tvého života, chápu to dobře?
1: No, spíš jsem potřebovala to oživit nějak. Takže, nebo ono to vždycky je, myslím, že v součinnosti s tím, kdy člověk se trochu jako odkloní a trochu na ten svůj duchovní svět pozapomene a začne se prostě, já nevím, tíží ho nějaký věci a místo toho, aby v tom duchovnu hledal sílu, tak se vlastně odkloní, protože možná na to nemá sílu, nebo možná se potkává najednou s někým jiným, kdo třeba funguje na nějakých jiných principech, že se vlastně od toho svýho, jako, že se i sám sebe zradí možná, je to něco takového. A myslím, že spousta lidí a ty pochybnosti, že ty vlastně jsou součástí toho celého balíčku, takže když tady ty pochybnosti přijdou, tak potom je potřeba teda to nějak vyhodnotit a říct si, co teda vlastně, jak budeme pokračovat dál. A já jsem to vyřešila, já jsem přestěhovala do Prahy a byla jsem tam sama a nikoho jsem tam neznala a říkala jsem, tak já vlastně, co já tady budu teďka dělat, tak kam já půjdu, že jo, tak samozřejmě první, co mě napadlo, já musím jít někam do kostela. Tak jsem rovnou začala chodit k Salvátorovi do akademické farnosti a tam jsem se tak jako porozhlídla a několik let mě trvalo, než jsem říkala, tak já si možná si ten křest obnovím a půjdu k běžmování a vlastně celý jsem to začala na tom pracovat trošku jinak. No.
0: Co živí tvůj duchovní svět? Co živí tvou naději?
1: Asi dobro, když vidím, že se děje. Musím si taky o tom číst a musím o tom meditovat. Pokud se to týká jenom mě osobně, tak si vlastně jenom všímám takových těch malých věcí, že je hrozně hezký, že teď tady plápla svíčka, že to je vlastně, je to, že tady jsme spolu, že to je prostě zácná chvíle a že to není jen tak a že na stromě nám vyrostly třešně a byly výborný. A spíš takových malých věcí se snažím si všímat a ty mě jako pomáhají v tom to jako ještě upevňovat a pak když si přečtu nějaký text někoho, kdo umí o těchto věcech se vyjadřovat trošičku líp než já, tak v tom to všechno je soubor toho upevňování.
0: Já jsem se ptala, kdo je pro tebe Ježíš, tak úplně poslední otázku, tam takový kalibr, jo, to je moje oblíbená. Kdo je pro tebe Bůh, jak bys ho popsala?
1: Hybatel. To je hrozně těžká otázka vlastně, protože kdo je pro mě Bůh? No asi je to energie, kterou bychom se měli a chtěli stávat, si myslím. S dědečkem a s fousama na obláčku, to jsem už vzdala dávno. Takže já o tom hodně o tom přemýšlím a myslím, že o tom přemýšlí teda všichni, ale Ježíš je láska, Bůh je prostě to, co je nad tím a to, co nás, to Bůh je ten, komu odevzdáváme sebe a odevzdáváme nějaké svoje starosti, ale i ty hezké věci a svěřujeme se a věříme, že ten Boží plán, že máme nějaký svůj, že je nám dal nějaký Boží plán a v momentě, kdy se můžeme na to spolehnout, takže je nám hrozně dobře vlastně, že je nám klidně a že se vlastně nemusíme tady ty vrásky pak vyhlazovat, protože ono jich je míň.
0: Božko, moc děkuji, že naplňuješ Boží plán pro svůj život a tak krásně zpíváš, tak ať se ti to ideálně daří. Vlastně dnešního zákoutí byla zpěvačka Marie Putnerová. Moc děkuji.
1: Já moc krát děkuji za pozvání, Lucie, a těším se, že se teď budeme vídat častěji.
0: Je, to bych byla úplně ráda. Loučí se i Lucie Endlicherová, díky, že jste se doposlouchali až sem. Těším se na setkání u dalšího vydání tohoto pořadu. Naslyšenou.

O svém hledání cesty životem i cesty víry mluvila v zákoutí zpěvačka Marie Putnerová. Další setkání zprostředkuje zákoutí s Ondřejem Pivcem v neděli 18.30. Hay ta shanke se nolati od mia maya rishonim shanke de lishmoa.

Bůh je s námi každý den, zpíval Šilo Ben Hod. Jeho láska je zázračná, naplňuje naše životy, když se mu odevzdáme, když mu dovolíme vstoupit do našeho života.

Jsme v Boží lásce a připomínejme si to, co Bůh pro nás udělal. Poslední píseň v této hodince a také s časem vysílání, kterým vás provázel Pavel Kol od Jany Zubajové, píseň Tvojou chudobou si připomeňme, jak Ježíš sestoupil z těch nebeských výšin a dal nám vše, co mohl. Život, naději a pokoj. A tak neste si toto vědomí i v těch dalších hodinách, nejen vysílání, ale i vašeho života. Od mikrofonu se s vámi loučí Pavel Kol. Naslyšenou.

Přivítali jsme nový den, kterým je neděle 16. srpna. Posloucháte Radio 7 a od mikrofonu se vám hlásí a pěkný poslech vám přeje Aneta Lofítková. Před námi je několik pořadů k poslechu, tak pojďme společně nakouknout, které to budou. Ježíš označuje zrádce a nikdo z učedníků si není jist, zda tím, kdo Ježíše vydá, nebude právě on. Poté Ježíš slaví se svými druhy Pesachovou večeři. Další část Markova evangelia otevírá v pořadu ke kořenům Petr Vaďura a Jáchym Gondáš od 12:15. Prchlivý, nadšený, chybující a přesto vyvolený, rybář Petr byl první, kdo vyznal víru v Ježíše i první, kdo ho zapřel. To je pozvánka k poslechu klíčového slova o muži, který nám ukazuje, že boží láska je silnější než naše největší selhání. Poslouchejte od 13:00. Modlitba je důležitou součástí života s Bohem. Musí být vždy spojena se slovy nebo může být i ticho modlitbou. O tom bude mluvit ve 2:45 v pořadu Základy vyučující na Evangelikálním teologickém semináři v Praze Štěpánka Paluchníková. Každá doba nese své výzvy a tlaky i svoje výhody. V té současné hrají velkou roli emoce, pocity, které pak často definují naše rozhodování. Jakou roli hrají emoce v božím vnímání? Cítí Bůh a ovlivňuje ho to stejně jako nás? V další relaci Poklady z archivu sáhneme po nahrávkách vyučování Dana Drápala právě o božích emocích. K poslechu se přidejte po 15:00. Písničky z archivu hostí podruhé Jiřího Smoška. Tentokrát se v rozhovoru dostane k dětem, vnoučatům. Nebudou chybět rady do života pro začínající umělce. Prozradí, jak napsat hit pro lidi a pro Boha. Zazní písně Ten vůz už jel, Breviář lásky nebo To musím zvládnout sám. Přidejte se po 16:00. Adam s Evou měli zpočátku ideální vztah, ale pak se mezi ně vklínil hřích, který jejich soužití narušil. I dnes čelíme rozvratu manželských vztahů. Ježíšových výrokům o manželství se přiblížíme s Jaroslavem Vodou od 16:30. Spasení není odměna za naše dobré skutky, ale nezasloužený boží dar. A právě proto, že nezávisí na našem výkonu, je to naprosto pevná a jistá opora. V 6. dílu seriálu o boží zbroji se v modlitbách dotkneme přilby spasení. Společně se podíváme na to, jak tato jistota chrání naše myšlenky před pochybnostmi a odsouzením. Modlitby podle Bible začínají 15 minut po 17:00.

FM, Radio 7, CZ. Křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio7.cz. Rádio 7. Rádio, které nemyslí za vás.

0: Milí posluchači, ve vysílání Rádia 7 začíná pořad Ke kořenům, který pro vás dnes připravil Petr Vaďura. V dnešní relaci budeme společně číst Markovo evangelium. Pokračujeme tak v seriálu, ve kterém vykládáme tento biblický text s Jáchymem Gondášem, kazatelem Bratrské jednoty baptistů. Jáchym je hostem našeho pořadu i dnes. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: My jsme se v našem průběžném čtení Markova evangelia dostali do 14. kapitoly. V minulém pořadu jsme rozečetli tuto kapitolu, přečetli jsme prvních 16 veršů. Jáchyme, udělej takovou rekapitulaci toho, co jsme se dozvěděli.
1: Velmi stručně můžeme říct, že vlastně tady na začátku této kapitoly začíná ten velký celek pašíní, který potom je vyvrcholením Markova evangelia, tím jeho finále. Sledovali jsme, jak Ježíš v Jeruzalémě se připravuje na velikonoční slavnost, stejně tak, jako se na ní připravují všichni obyvatelé Jeruzaléma, farizeové, zákonníci. A zároveň jsme viděli, jak ta slavnost, ta připomínka Boží milosti, vyvedení z Egypta, jak je nějak zatemněná hned od počátku tím, že Ježíšovi protivníci už plánují jeho vraždu, plánují jeho zatčení, to, jak by se ho mohli zbavit. A tím vlastně Marek vykresluje takový velký kontrast. Zároveň to, myslím, vypovídá o tom, jak některá událost církevní, náboženská, slavnost nebo připomínka nějaké události může získat takovou velkou výpovědní hodnotu pro člověka právě ve chvíli určité osobní krize. Tak zvláštně Ježíš se dostává do té zásadní krize, kdy se blíží jeho smrt, on to ví, a v této krizi k němu velmi silně vypovídá právě ten příběh o vyvedení z Egypta, o Boží milosti, o Boží záchraně. A díky tomu se pascha v tom Markově vyprávění stává takovým silným motivem. Viděli jsme také určité symbolické přípravy na to finále Ježíšova příběhu. Tím bylo zejména pomazání olejem z nardu, které vykonala na Ježíšovi nějaká neznámá žena a proti kterému se učedníci stavěli, protože říkali, že to je plýtvání, že by se dali ty peníze za takový vzácný olej využít nějak užitečněji, lépe pro potřebné. A Ježíš vlastně upozorňuje na to, že ten silný vztah k jeho osobě, který je vlastně docela podobný silnému vztahu, který má člověk k Bohu, je důležitý a je tím základem, ze kterého je potřeba vyjít. A to všechno ostatní může být jenom takovou odpovědí nebo takovým vedlejším produktem toho základu. Ten vedlejší produkt je nepostradatelný, to, že se o druhé staráme, to je nepostradatelné, ale je to odpověď, není to to první slovo.
0: My dnes budeme číst o večeři páně. Řekni nám něco o té pasše, tedy o tom, co vlastně Ježíš se svými učedníky prožívá.
1: Je to společný hod, který symbolickým způsobem připomíná vyvedení z Egypta svými jednotlivými částmi. Je to pro nás trošku zvláštní věc už v tom, že tady centrem toho náboženského prožitku nebo té události náboženské není obec, není to společenství, které se schází v synagoze nebo v kostele, tak jak je to obvyklé pro nás při našich slavnostech a při těch největších svátcích církevních, ale tím centrem je domov. Malinko možná takovou paralelu bychom dnes našli v slavení Vánoc, ale tam zase musíme vzít v úvahu, že často ty motivy náboženské v tom slavení Vánoc jsou vytlačeny a trochu jakoby postaveny na vedlejší kolej v tom kruhu domácnosti. Tady právě ten nejužší kruh domácnosti, široké domácnosti, přátel, kteří se scházejí ke společnému jídlu, je tím místem, kde se odehrává to nejdůležitější, ta nejpodstatnější část vlastně té sváteční události. To, že je svátek fixovaný na společné jídlo, to bylo ve starověku běžné a bylo to vlastně vždycky v nějaké souvislosti s obětní praxí, protože společné jídlo často bylo stvrzením smlouvy vzájemné, stvrzením určitého obětního aktu nebo samo bylo obětním aktem. Proto přirozeně neslo velmi silný náboženský, symbolický význam, který v tom jídle byl obsažen. Zároveň ale mělo i rozměr společného stolování, ten rozměr sociální, dejme tomu, který i dneska je důležité udržet v tom společném stolování, možná i ve večeři páně, kterou slaví církev. a kde se trochu ten sociální rozměr někdy ztrácí. Vlastně zůstává jenom ta náboženská symbolika, zmizí to společenství, které společně jí. Ježíš, to o něm víme a vidíme to v Markově evangeliu opakovaně, všechna ta pravidla, ty zvyklosti tehdejšího života náboženského bral vážně a podílel se na nich. Někdy je trochu pozměňoval, někdy je možná trochu zrelativizoval v té podobě, v jaké byla tehdy slavená, v jaké se objevovala, ale sám se účastnil toho náboženského života a proto je docela přirozené, že s těmi nejbližšími, což jsou v jeho případě jeho učedníci, slaví také ten hod paschy.
0: Ještě bychom možná měli, Jáchyme, připomenout židovské myšlení, které nebere celou tu slavnost paschy jenom jako jakousi připomínku těch událostí vyvedení z Egypta, ale oni vlastně se tím, že se účastní celé té slavnosti, tak se znovu jakoby vydávají z Egypta do té zaslíbené země. Spolu prožívají to. Možná, že to bychom měli ještě zdůraznit, protože to my v té naší kultuře nedokážeme.
1: Myslím, že je to motiv, který trochu se někdy nejenom z Velikonoc, ale vůbec z toho života, svátostného života církve vytrácí. My to víme a známe to z dodnes používaných pesachových hagat, z těch textů, které provázejí vlastně účastníky při té pesachové slavnosti, že to není jenom připomínka, ale zpřítomnění toho, co Bůh dělá s člověkem, co vykonal a co koná stále. A proto vlastně jsou tam i nejrůznější prvky, které bychom mohli označit za takovou dramatizaci, kdy člověk sám se ustrojí tak, jako kdyby se připravoval na cestu, na výjití a vždy si připomíná všechna ta důležitá místa právě pomocí symbolů třeba obsažených v jídle, všechny ty důležité motivy, které souvisí s cestou a s vyvedením z Egypta. Ale důležité je, že Ježíš při tom slavení, a to už od něj také známe, dodává těm symbolům nový význam. Vlastně je nějakým způsobem reinterpretuje svým vlastním příběhem. A to můžeme potom pozorovat v tom velmi pevném, sevřeném Markově vyprávění o jeho poslední večeři s učedníky. My někdy říkáme, že to je předobraz večeře páně, což je na jednu stranu pravda, na druhou stranu musíme určitě doplnit, že není to v písmu jediný předobraz večeře páně, že s tou praxí církevní večeře páně eucharistie velmi silně souvisí i mnohá jiná místa, kde Ježíš jí s hříšníky, stoluje s nimi v jednom společenství, kdy sytí hladové. A to všechno jsou motivy, které nějak s tou praxí večeře páně souvisí, čili není to jediné místo, ale je to místo klíčové a proto i my ho nejčastěji připomínáme, zejména ve slovech ustanovení.

0: Posloucháte Rádio 7, pořad ke kořenům. Dnes, milí posluchači, čteme s Jáchymem Gondášem 14. kapitolu Markova evangelia. Před námi je úsek vymezený verši 17. až 21. Večer přišel Ježíš z 12. A když byli u stolu a jedli, řekl: Amen, pravím vám, že jeden z vás mě zradí, ten, který se mnou jí. Zarmoutilo je to a začali se ho jeden po druhém ptát: snad ne já? Řekl jim: jeden ze 12, který se mnou namáčí chléb v téže míse. Syn člověka odchází, jak je o něm psáno, ale běda tomu, který syna člověka zrazuje. Pro toho by bylo lépe, kdyby se byl vůbec nenarodil. Jáchyme, do líčení té večeře a celé té slavnosti, kterou Ježíš se svými učedníky zde slaví, přichází jakýsi temný tón, ohlášení zrádce. A my jsme si tady minule řekli, že to slovo zradí není tak úplně přesné, nebo není tak úplně výstižné.
1: Říkali jsme, že je to pokus vlastně přeložit slovo, které možná doslovněji by se dalo převést jako vydá. Vydáš je ten, který vydává Ježíše, vzdává se ho, exkomunikuje ho ze svého nitra, jak jsme to v takovém opisu popsali. A to, že ten temný tón se objevuje na začátku to vyprávění o poslední večeři, si myslím, že je velmi podstatné a nesmíme ho přeskočit. Ono je to takové místo, které není úplně příjemné. A zajímavé je, že my, zejména v těch protestantských tradicích, když mluvíme, že tolik zakládáme na písmu a že hlavně chceme se soustředit na to, co říká písmo, tak se v něm někdy pohybujeme takovými přískoky. To, co je zdánlivě jakoby nepodstatné, nebo co se nám tam úplně nehodí, to rychle přeskočíme a běžíme k tomu, co považujeme za důležité. Když mluvíme o večeři Ježíše s učedníky, tak býváme často až hypnotizováni nebo uhranuti právě tím, co říká Ježíš nad chlebem a nad vínem. Těmi slovy, která známe jako slova ustanovení a která i v liturgické formě opakujeme právě při začátku večeře Páně nebo v tom jejím průběhu. Trošku je to taková přehnaná zkratka. Běžíme, vynecháme vlastně celý ten začátek, ten nelad, který tam na začátku je. Já jsem mnohokrát slyšel, a určitě nejsem sám, takové stesky nad tím, jak slavení večeře Páně je někdy taková truchlohra, že se tam všichni mračí a že ve skutečnosti to je radostná zvěst. Máme být veselí, máme být radostní. A já si myslím, že to není úplně oprávněné, protože začátek toho společného stolování ani v případě Ježíše a jeho učedníků radostný není a obsahuje v sobě prvek určitého sebezpytování, prvek ohrožení člověka tím, že právě Krista vydá, že ho zradí, že ho zapře. A tento prvek by měl a je obsažen i v každé další večeři Páně, kterou my potom praktikujeme. To znamená, ten začátek, to úplně první místo, ze kterého vycházíme, je vlastně úplně na dně, je dole. Celý ten způsob, jakým Ježíš tady mluví o svém vydání a mluví o tom, který se ho vzdává, je podivný. Začíná to už zase tím, co jsme u Marka viděli, a to sice, že je to jeden z 12, je to jeden z těch učedníků. Není to někdo, kdo stojí venku. Domysleme to dobře i pro praxi večeře Páně. Někdy máme tendenci ji vnímat jako hod pro ty dobré, pro ty, kteří už jsou, tak říkajíc, za vodou, už jsou v pořádku, už jsou bezhříšní, nebo se dokázali se svým hříchem nějak vypořádat, vyprosit se z něj. Tady vidíme opak. Jidáš je účastníkem toho dění večeře Páně, je tím, který jí s Ježíšem ze stejné mísy. A Ježíš, přestože vidíme, že ví, kdo to je, kdo je ten, který ho zapře, Jidáše od toho společného stolu nevyhání. To je, myslím, velmi zásadní prvek, který nesmíme přehlédnout a který by nás měl vést potom v tom dalším přemýšlení o tom, jak má vypadat církevní praxe večeře Páně. Pro koho to je?
0: Tady je nápadné, že v celém tom úseku jméno Jidáš ale vůbec nezazní.
1: Nápadné je to i proto, že vlastně to trošku vypadá jako taková detektivka ze začátku. Ježíš říká: jeden z vás, bude to jeden z těch, kteří jsou tady u toho stolu. Někteří evangelisté další, kteří potom rozvíjeli ten příběh, tak to tak vlastně úplně jakoby nevydrželi v té otevřenosti a řekli výslovně, že to je Jidáš, případně dokonce popisují, jak po skývě chleba do něho vstupuje Satan. To Marek nedělá. Proč to tam vlastně vůbec je? My přece víme, už jsme před chvílí slyšeli, že to bude jináš. Tak k čemu ještě taková dramatizace? Takové napínání detektivní by dávalo smysl, když ještě to jméno neznáme. Ale tady je to vlastně, pokud to vezmeme jako detektivku z literárního hlediska, vlastně nepodařené. Já si myslím, že je to proto, že ve skutečnosti Markovi vůbec nejde o to, aby se poznalo, kdo to je. Nejde mu o to, aby jsme si řekli, aha, je to Jidáš, teď už to víme. Naopak prohlubuje a zvýrazňuje to, že to může být kdokoliv. Že přesto, že už víme, že Jidáš se domluvil s velekněžími, tak to ještě neznamená, že to nemůže být také někdo jiný. Je to velmi nápadné v té reakci, kterou na to mají učedníci.
0: My bychom možná čekali, že budou říkat, no to já rozhodně nebudu.
1: Čekali bychom, že zaprvé budou se holedbat tím, že oni v žádném případě ne, anebo že rozhořčeně se začnou ptát, kdo to je, kdo to teda je mezi námi, začnou hledat. A ta jejich otázka je pro mě úplně zásadní v pochopení Večeře Páně, v pochopení toho, co se děje při Večeři Páně, když k ní přicházím jako křesťan. Ta otázka je snad ne já. Tady si myslím, že ty učedníci, kteří často byli tak nechápaví, tak najednou velmi dobře rozumí tomu, o čem je tady řeč. Snad to nejsem já, snad to nebudu já, kdo Krista v nějaké nouzi, v nějakém hněvu, v nějakém zklamání vydá.
0: Jinými slovy, já jsem toho schopen.
1: Já jsem toho schopen, i mě to hrozí a hrozí mi to pokaždé, když k Večeři Páně přicházím. A myslím, že to je to zpytování, o kterém se potom v písmu mluví. Když máme zpytovat sami sebe, když přicházíme ke slavení Večeře Páně, já si nemyslím, že se máme ptát, jestli se nám podařilo zůstat bez hříchů, jestli se nám podařilo všem odpustit, jestli se nám podařilo se tedy dostatečně vypulírovat pro to společné slavení, ale že si máme položit tu zásadní otázku, snad ne já. A ta otázka vlastně nesměřuje na to, abychom si my sami na ní odpověděli, ale je to svým způsobem také modlitba, kterou se obracíme k Bohu. Vím, že mi to hrozí, vím, že i mně hrozí, že mohu být takovým Jidášem, ale snad to tak nebude. A já tě o to, Bože, prosím, prosím tě o to, aby si mě v tom posiloval, prosím tě o to, aby skrze tu Večeři Páně, které se účastním, si mi dal sílu k tomu, abych to nebyl já. A myslím, že tady se otevírá prostor pro tu pokoru, se kterou začíná Večeře Páně, se kterou přicházíme, jako ti, kteří jsou si vědomí, že možná jsme třeba tento týden zrovna nic neukradli ani neprovedli žádnou velkou lumpárnu, ale stejně to neznamená, že jsme už za vodou, že jsme v pořádku, stejně stále tady ta možnost toho, že můžeme zradit, zůstává.

0: vysílání Rádia 7 posloucháte, milí posluchači, pořad ke kořenům. Dnes čteme 14. kapitolu Markova evangelia. Před námi je úsek vymezený verši 22. až 25. Když jedli, vzal chléb, požehnal, lámal a dával jim se slovy: vezměte, toto jest mé tělo. Pak vzal kalich, vzdal díky, podal jim ho a pili z něho všichni. A řekl jim: toto jest má krev, která spečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé. Amen pravím vám, že nebudu již píti z plodu vinné révy až do toho dne, kdy budu pít nový kalich v Božím království. Podívejme se na jednotlivé výpovědi tohoto úseku. Když jedli, vzal chléb, požehnal, lámal a dával jim se slovy: vezměte, toto jest mé tělo. My jsme už na začátku Markova evangelia si řekli, že Marek spoustu věcí nevysvětluje, nedoříkává, že nechává na čtenáři, aby nad tím přemýšlel, aby na něco přišel. Mám pocit, že toto je zrovna ten případ.
1: Tady vidíme, že trošku zase nás vede taková zvyklost v tom, nebo to, co známe o tom příběhu, a malinko nás to vtahuje do takové koleje vyježděné do toho řečiště, kde už se pohybujeme jako doma. A někdy nám může uniknout, co všechno vlastně ten text poskytuje, jaké další možnosti. Když Ježíš na začátku mluví o svém těle, tak si už málo kdy klademe otázku, co to tělo vlastně je, o čem tady mluví. Je to dáno tím, že v dějinách církve došlo velmi silné identifikaci těla a krve s těmi živly chleba a vína. Jako kdyby právě ty živly sami o sobě byly tím podstatným. A my nemusíme být z katolické tradice, můžeme se nacházet i v jiných tradicích a stejně jsme těmi živly uhranutí, stejně nás jako přitahují velmi intenzivně a zdá se, že oni jsou tím centrem toho příběhu, té události, kterou tady čteme. Přitom ale vidíme, že Ježíš vlastně, když mluví o těle, my vlastně pořádně nevíme, kam směřuje jeho pohled, na co se při té chvíli dívá. Mluví o chlebu, mluví o společenství učedníků, kteří jsou kolem stolu, případně mluví o celé té události sebevydávání, což není jedno a to samé a vždycky nás to dovede k nějakému trochu odlišnému pochopení, otevře to před námi nějaké trochu odlišné dveře pro porozumění obsahu večeře páně.
0: Čili co je vlastně to toto?
1: Co je vlastně to toto, přesně tak. A ono se to ukazuje mnohokrát v různých obdobách, že když si dopředu řekneme, že už víme, co to je, tak nám to uzavře to porozumění pro další možnosti. Stejně tak to bylo, když se trochu nešťastně nad jinými texty popisujícími poslední stolování mluvilo o památce a zdá se jasné, že ta památka je vlastně jenom to společné jezení chleba a vína, to máme činit na Kristovu památku jako na nějakou jeho připomínku. Přitom Ježíš vlastně, když se díváme pozorně, mluví o svém sebevydávání. Já se za vás vydávám, to čiňte na mou památku, kdykoliv budete společně jíst, tak si to připomínejte a připomínejte mě svým životem, svým jednáním, tím, jak mě následujete. Buďte jako já, to je na mou památku. Čili vždycky máme možnost vidět ten text v nějakých širších souvislostech a ne snad říct, není to chleba, ale říct, není to jenom chleba. Může to být také něco jiného a zahrňme to do toho našeho uvažování, zakalkulujme to tam.
0: Ono se někdy docela osvědčuje podívat se na to, kde jsou v písmu, zvláště když mluví Ježíš nebo sám Hospodin, kde jsou imperativy. Tady je jeden imperativ a ten zní vezměte.
1: Takže zase nám to ukazuje tu iniciativu, ten pohyb, který přichází od Krista k nám a který nás vybízí k tomu, abychom my přijali něco, co je nám dáváno. Ne, abychom my něco vyprodukovali, něco sami předložili, ale abychom vzali podíl na tom, co nám Bůh skrze Krista nabízí. Pro mě je důležité, že v tomto místě vlastně dochází k sebeobětování Krista. Jsme trochu zvyklí vnímat ten okamžik oběti až v tom momentě, kdy ho chytnou ruce těch, kdo ho zatýkají a kdy ho přibíjejí na kříž, když umírá na kříži. Ale když se na to podíváme důkladně, tak vidíme, že Ježíš sám sebe odevzdává plně, bez podmínek, bez nějakého dalšího podmiňování této své oběti, své církvi, svému společenství svých učedníků, následovníků, zahrnujících v tuto chvíli i Jidáše, to znamená i za něj se vydává, i jemu se vydává. A od té chvíle už není svůj, nepatří si, my víme, že si nepatřil plně nikdy, protože se odevzdal Bohu, ale tady už na sebe si nečiní nárok a je to vidět i na tom, jak potom dál jedná v tom pašijním příběhu, protože on nechává, aby s ním bylo nějak jednáno, aby s ním bylo nějak nakládáno. Připomeňme si jenom také tu souvislost s Jidášem a s jeho vydáním Krista. Jidáš vydává Krista, vyhazuje ho ze sebe, Kristus vydává sám sebe pro ty ostatní, aby ho mohli přijmout, aby ho mohli vstřebat do sebe, aby právě z jeho těla, z jeho samého mohli učinit ten pevný základ svého života, aby Kristem mohli naplnit tu svoji prázdnotu, kterou v sobě mají a kterou v sobě máme i my dnes.
0: My zde nemáme žádný příkaz, aby někdo něco opakoval. Je tu prostě stručně řečeno, vezměte, toto jest mé tělo. A jsme zase znovu u toho Markova podání. Co tím Marek míní? Proč to tam vlastně nemá?
1: Marek to tam nemá, podle mého názoru, protože to je jasná věc. Jasná věc z toho důvodu, že Marek píše z prostředí rané církve, která už tu praxi společného lámání chleba, společného stolování, připomínání si Kristovi poslední večeře z učedníky měla jako běžnou součást svého života. Čili Marek tady spíš vysvětluje to, co se děje. Dává tomu určitý teologický kontext a pro nás je nápadné, že se tak děje právě za pomoci nejrůznějších symbolů a náznaků ze Starého zákona, kdy vidíme, že Marek dělá to, co bylo v té době běžné. Nějakou praxi, probíhající praxi, vlastně podpoří a podepře tím svědectvím, které vydává. To znamená, zapojí do toho starozákonní texty, zapojí do toho celý kontext toho vzniku. Myslím si, že pro Marka není důležité říct, abychom to dělali, protože už se to prostě v jeho době dělo a mluvil do prostředí, které takové jednání znalo.
0: 23. a 24. verš zní: pak vzal kalich, vzdal díky, podal jim ho a pili z něho všichni. A řekl jim, toto jest má krev, která spečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé. To znamená, že oni pili a neměli zatím žádné vysvětlení. Tak možná, že bychom si měli říct, jak je to vlastně s těmi kalichy.
1: Tady je ještě jedno zajímavé místo a na to upozorňuje profesor Filipi. Mluví se tady o kalichu. Tento kalich je má krev, toto je má krev. Čili když už bychom se chtěli fixovat na nějakou materiální část, tak se musíme fixovat nikoli na to víno, které je v tom kalichu obsažené, na ten kalich sám o sobě. A jak my víme, tak kalich nese určité symbolické významy. Za prvé, když ho připojíme tedy k starozákonním textům a k novozákonním textům, tak je to také kalich soudu, kalich hořkosti, může to být kalich toho dobrého, co Hospodin dává, ale také jeho rozlícení, Hospodinova odsouzení. To všechno se tam určitě promítá. Co je podstatné, je, že kalich je prostředek ke sdílení nápoje. Je to prostředek, kterým mohou navzájem lidé mezi sebou si podávat nějaký nápoj a pít ho. A pro mě je to velmi podstatný posun, protože to už není jenom víno, které se proměňuje v Ježíšovu krev, ale tou Kristovou krví je právě to sdílení toho společného nápoje. Celý ten akt, čili nejenom živel, ale celý akt, při kterém se to odehrává. A tím, že Ježíš tady začíná mluvit o smlouvě, tak je velmi podstatné to, že ten kalich sám chápe jako nástroj smlouvy, která se uzavírá. Trochu bych to připodobnil tomu, když používáme třeba tužku na to, abychom podepsali nějakou smlouvu. Málo důležité

ta konkrétní podoba Večeře Páně byla velmi rozmanitá a je rozmanitá dodnes. My se někdy příliš fixujeme na určitou konkrétní podobu toho, jak by to mělo vypadat, a ztrácí se nám to podstatné. Někdy přehnaně klademe důraz na to, jaké má být víno, jestli má být červené nebo bílé, jestli to má být nějak speciálně ošetřené víno. Velký důraz klademe na podobu chleba nebo nějaký hostý, které se používají při Večeři Páně, při Eucharistii. To všechno v tuto chvíli je vlastně v celku nepodstatné a zůstává to na úrovni barvy toho inkoustu v tom peru, kterým podepisujeme smlouvu.

0: Posloucháte Rádio 7, pořad ke kořenům. Dnes, milí posluchači, čteme s Jáchymem Gondášem 14. kapitolu Markova evangelia. Zastavme se u toho slova smlouva. My zde máme v ekumenickém překladu poznámku variantu čtení, která spečetuje novou smlouvu. To je přece jakýsi terminus technicus.
1: Tady musíme věnovat pozornost tomu, co vlastně Ježíš nabízí, co podává těm učeníkům. My víme, že to vědomí o smlouvě mezi Božím lidem a Hospodinem je nějakým motivem, který se prolíná celým Starým zákonem. Je to jeden z těch stěžejních motivů. Jsou autoři, kteří se domnívali, že vlastně je to takový centrální motiv Starého zákona. To všechno ostatní jsou jenom určité doplňky a komentáře, které vysvětlují podstatu té smlouvy. A ta smlouva může být nějakým způsobem obnovována. Viděli jsme to vždycky ve starozákonních textech tehdy, když se Hospodin dal do řeči s nějakou výraznou postavou starozákonní, obnovoval tu smlouvu. Znovu se ptal na to, jestli chceme do té smlouvy vstoupit. A k takovému obnovení smlouvy patří samozřejmě i to, že se může její podoba trochu změnit. Může přijít nějaký nový závazek, který z té smlouvy vyplyne. Tak právě třeba desatero je závazkem, který vyplývá ze smlouvy, kterou uzavírá Izrael vyvedený z Egypta s Hospodinem. Hospodin se nejdřív ptá, jestli chtějí být jeho lidem, a potom na jejich přitakání odpovídá tím, že jim dává desatero. Ježíš, když tady přichází s tím pojmem nové smlouvy, vlastně se zařazuje do té linie smluvní, kterou známe ze Starého zákona, a říká, že přináší nějakou novou podobu, která je vyjádřena jim samým. On sám říká, co je obsahem té smlouvy, jeho jednání, jeho způsob přístupu ke světu, přístupu k člověku, jeho milost, která předchází jakékoliv lidské schopnosti a možnosti, to je ta nová smlouva. A my tady musíme trochu předběhnout ten text evangelia a všimnout si toho místa, kdy Ježíš na kříži je těsně před svou smrtí a v tu chvíli mu podávají kalich. Podávají mu kalich, který on odmítá. To odmítnutí kalichu souvisí s tím, že Ježíš zaslibuje, že ta smlouva nebude už nikdy změněna. On nebude pít z plodu vinné révy, to znamená, nebude relativizovat nebo nějak

0: novelizovat tu svoji smlouvu, kterou uzavřel s člověkem, a my se na ní už můžeme jednou provždy spolehnout.
1: To je tady ten verš 25., kdy Ježíš říká: Amen, pravím vám, že nebudu již píti z plodu vinné révy až do toho dne, kdy budu pít nový kalich v Božím království.
0: Tady je vlastně velmi podstatné místo, které nám říká, že to, co Ježíš přináší, je definitivní zprávou pro náš život. A my se nemusíme obávat, ale nemůžeme mít ani nějaké naděje, že by se to ještě nějak změnilo. Ježíš přinesl zprávu o odpuštění, které předchází lidské možnosti, zprávu o tom, že si nemůžeme Boží milost nějak zasloužit sami svou vlastní schopností. A to se už nikdy nezmění. Ta smlouva bude trvalá, bude trvale platná a Ježíš nebude pít už žádný nový kalich. Zase si můžeme použít tu metaforu toho pera. Už nikdy si nevezme to pero, kterým by podepsal nějaké jiné změny té smlouvy. A odmítne to podhávané pero i ve chvíli, kdy je na kříži, kdy to zdánlivě vypadá, jako kdyby mu říkali, tak vidíš, ty si uzavřel se světem smlouvu, že jim všechno odpustíš a oni tě místo toho přibyli na kříž. Nechtěl bys to ještě změnit, nechtěl bys to ještě přepsat, nechtěl bys si uzavřít nějakou novou smlouvu, která by tu tvoji všeobjímající milost ukončila nebo nějak ji zrelativizovala. A Ježíš to odmítne. To je pro nás dobrá zpráva. A dobrá zpráva je také to, že nám pokaždé znovu a znovu při setkání na našich bohoslužbách dává možnost k této smlouvě přistoupit a vzít si ji za svou, mít na ní podíl. To je pro mě obraz Večeře Páně. Nová a nová příležitost obnovit tu důvěru v to, že to Pán Bůh opravdu s námi myslí vážně, a přidat se k té smlouvě. Proto ten akt je aktem vážným. Není to jenom akt radostný, je to akt, který v sobě obsahuje velkou závažnost a není možné Večeři Páně brát jako jenom nějaký takový kulturní návyk, kterého se prostě zúčastníme, protože to dělají všichni. To je potřeba připomínat. Ne strašit lidi, ale říct jim, tento krok je závažný a je to krok určitého osobního rozhodnutí, které bychom měli brát vážně.
1: Zde Ježíš říká, toto je má krev a prolévá se za mnohé. Co to znamená, prolévá se za mnohé?
0: Je tam vlastně náznak další takové linie, která nějak souvisí s Ježíšovou smrtí, a která u Marka není tolik rozvíjená jako u jiných evangelistů. A to je zástupnost Ježíšovy smrti. Ježíšova smrt jako to, co přichází na místě naší vlastní smrti. Marek tolik tento motiv netematizuje a nechává to spíše v takovém náznaku, ale my vidíme, že potom dál byl ten motiv zástupnosti Ježíšovy smrti rozvíjen. Ježíšova smrt v Markově evangeliu je především vlastně takovým triumfem hříchu člověka. Člověk je natolik emancipovaný a natolik hříšný ve svém pohledu na Boha a na sebe sama, že se rozhodne toho přicházejícího Boha zase vrátit pěkně tam, odkud přišel, přibije ho na dřevo, vystrčí ho zpátky do nebe, řekne: děkujeme, nechceme, můžeš se vrátit, my si tady bez tebe poradíme. V tomto smyslu je kříž pro Marka spíš motivem negativním, symbolem lidského hříchu, ne tolik Boží milosti. Motivem Boží milosti je prázdný hrob. Ale v jiných evangelích je to domýšleno a ta událost Ježíšovy smrti a vzkříšení je pochopena jako celek, nerozdělitelný, ve kterém už ta smrt sama o sobě představuje akt milosti. To se objevuje tady pouze v tom náznaku, v tom, že ta krev se vylévá za mnohé a že je vlastně k užitku mnohých, což Marek potom prostě příliš nerozvíjí.
1: Celý ten úsek končí vyhlídkou Božího království, kdy Ježíš říká, že bude ten kalich pít nový v Božím království. To znamená, že celé to jeho konání má i eschatologický rozměr.
0: Má a zároveň je potřeba přemýšlet nad tím, co ten odkaz na to Boží království znamená. Ono někdy to můžeme vnímat tak, že Ježíš tady říká, ještě tady musím něco dožít a potom už mě čeká ta zasloužená afterparty u toho hospodina, u toho mého otce, tam si dám ten kalich a řeknu si, to bylo velmi náročné a už jsem tady a už je dobře. Tady ale opravdu máme co dočinění spíš s tím obrazem, který se zase týká nějak bezprostředně církve, protože je to kalich, který Ježíš pije se společenstvím učedníků. A jestliže mluví o tom, že bude v Božím království pít nový kalich, tak to znamená, že to je opět kalich, který bude pít se společenstvím svých učedníků. Čili je to nejenom výhled k budoucnosti Ježíše Krista, ale výhled k budoucnosti nás, jako těch, kteří ho následujeme, kteří jdeme za ním. Že to není dále nějak specifikováno, není to dále nějak rozvedeno, to si myslím, že je opět příkladem toho Markova přístupu, který nám říká, ano, jsou otevřené dveře, něco následuje, něco pokračuje, je tady nějaká budoucnost, která čeká a to můžete vědět a to vám musí stačit. Víc vědět nepotřebujete, protože by vám hrozilo, že se budete příliš orientovat na to budoucí a ztratí se vám to přítomné, to, co je tady teď.
1: Ještě možná motiv plodu vinné révy. To také není asi úplně samozřejmý termín, zvláště když se podíváme, jak ve Starém zákoně je tento motiv zatížen velikým významem.
0: Ono vůbec ten přístup k vinné révě ve Starém zákoně, potom v Novém zákoně je samozřejmě opentlený velkým množstvím těch symbolických významů. A zase je to podobné jako s kalichem, o kterém jsme mluvili. Na jednu stranu je to často spojeno se symbolikou utrpení a krve, tak to známe z těch obrazů vinné révy, která je v lisu a vytéká odtamtud ta vinná šťáva, která je vlastně podobná krvi. Zase naopak, jako každý dobrý plod, plný plod, je také obrazem toho, co klíčí z Boží milosti, co roste z Boží milosti. A to, že Ježíš mluví právě o těch plodech, znamená, že ukazuje také k plnosti toho, co nastává v Božím království, že to je moment určité zralosti, určitého dozrání vlastně toho času, ve kterém se nacházíme a ve kterém očekáváme to naplnění, které zatím nemusí být vůbec viditelné a může to v nás vyvolávat i pocit, že prostě to budoucí možná ani nepřijde. A to je právě to Kristovo ujištění, že ta současnost má nějakou plodonosnou potenci, že má nějakou budoucnost před sebou.
1: Takže Hospodinova vinice konečně také ponese to ovoce, které od ní Hospodin čeká. A Ježíš bude moci z tohoto plodu pít.
0: A my s ním.
1: Tímto vlastně radostným výhledem končíme naše dnešní uvažování nad 14. kapitolou Markova evangelia, nad její částí a další část si ponecháme opět na příště. Naším průvodcem byl kazatel Bratrské jednoty baptistů Jáchym Gondáš. Jáchyme, děkuji za tvůj výklad.
0: Také děkuji, nashledanou.
1: A vám, milí posluchači, děkuji za pozornost. Loučí se s vámi Petr Vaďura.

0: Posloucháte noční vysílání Rádia 7. Máme krátce po jedné hodině a svůj prostor teď dostává další pořad, a to konkrétně Klíčové slovo. Pěkný poslech vám přeje Aneta Lofítková.
1: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat. Hledání v souvislostech. Klíčové slovo na Rádiu 7.
2: Dnešní pořad bude věnován muži, který proslul asi nejvíc horlivostí. Takovou přímočarostí, se kterou vstupoval, pro někoho trochu hr, do nových situací. Byl to asi nejznámější učedník Pána Ježíše Krista. Ano, tušíte dobře, je to apoštol Petr. A právě o něm si dnes budu povídat s evangelickým farářem z Poličky Jiřím Tenglerem. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Když se řekne Petr, tak co se vám naskočí jako první? Co se vám vybaví?
3: Že se tak nejmenoval. Že to je přezdívka, kterou dostal. Protože původní jméno je Šimon. To jméno Petr vlastně dostal od samotného Ježíše, a aby to nebylo zase tak jednoduché, tak vlastně on nedostal od Ježíše jméno Petr. Od Ježíše dostal jméno Kefas, což znamená skála v aramejštině. Ale tím, jak se církev přesunula do prostředí, které mluvilo řecky, tak se i to jméno přeložilo a vznikl z toho Petr.
2: Jaký význam vlastně v Bibli mají jména?
3: No jak které? Některé jenom tak mimo děk se tam mihne, objeví, ale některá jména, obzvlášť když je zmíněno, že bylo uděleno v nějaké mimořádné situaci, to jméno má v sobě nějaký význam, nějaké poselství. A zrovna ten Petrův případ je jedním z nich, kdy on to jméno Petr dostává v takovém poměrně klíčovém momentě a pak si ho nese sebou. No.
2: Já jsem říkala, že byl nejvýznamnější nebo nejvýraznější ze všech Ježíšových učedníků. Je to tak?
3: No, víme toho o něm nejvíc. Vlastně, když se podíváme do Nového zákona, já bych si troufl říct, že je to postava číslo dvě hned po Ježíšovi, o kterém toho víme. O Marii toho zdaleka tolik nevíme, o žádném jiném z učedníků. Možná bychom lecos mohli vytáhnout o apoštolu Pavlovi, ale tam jsou popsány jeho obsáhlé cesty, ale u toho Petra máme spoustu takových rozmanitých životních situací, takže je každopádně pro nás, jako pro čtenáře Nového zákona, Petr tím učedníkem nejvýraznějším. Skoro až by se mi zdálo, že on je takový trochu prototyp učedníka, který ukazuje ty různé zápletky, jaké potkávají následovníky Kristovi.
2: Pojďme to vzít trošku chronologicky. My Petra v evangeliích zastihujeme už jako zralého, dospělého muže, otce rodiny, pravděpodobně. Co se dá tedy z Bible nějak chronologicky o Petrovi říct? Jaký byl ten jeho život?
3: No, tak můžeme říct, že byl Ježíšovým krajanem, pocházel z Galileje, což je taková oblast, která patří do území obývaného izraelským národem, nebo v téhle době židovským národem, ale je to periferie. No, tak jako když u nás, nevím, se řekne Valašsko, tak nikdo nepochybuje, že patří k České republice, ale není to centrum, to je každopádně. Takže i ta Galilea, kde se pohybuje Petr a vlastně celý ten zárodek křesťanské církve kolem Ježíše, tak to je venkov. Krajina nesmírně půvabná, malebná. Petr pobývá u Genezareckého jezera, jinak taky nazýváno Galilejské moře. Všimněte si, kolik příběhů v Novém zákoně se nějak téhle té vodní plochy dotýká. A Petr je rybář. Takže takhle my ho zastihujeme v tom dospělém věku, kdy on právě loví při břehu Genezareckého jezera a tam je zastížen a osloven Ježíšem. Takže víme, že měl bratra Ondřeje, o něm je taky řeč v Bibli, a i ten bratr se přidává do té družiny Ježíšových učedníků, je povolán společně s Petrem. Jak jste už zmínila, měl rodinu. My teda paradoxně nevíme nic o jeho dětech, nevíme ani o jeho manželce, a objeví se tam zmínka o Petrově tchýni, která je nemocná, když tam Ježíš přichází na návštěvu a uzdraví. Takže z toho se usuzuje, že Petr byl ženatý a asi měl děti, protože to v té době se očekávalo, že člověk založí rodinu.
2: Co z něho udělalo toho nejbližšího, nevím, jestli teď můžu říct přítele, učedníka pána Ježíše?
3: No, on rozhodně patřil mezi ty nejbližší. No, hodně toho s Ježíšem prožil, každopádně. Úplně od počátku. V tom výčtu apoštolů on je povolán s bratrem Ondřejem jako první. Hned následně potom přibývá další sourozenecká dvojice, to je Jan a Jakub Zebedeovi. V evangeliu líčí, že Ježíš jde po břehu a napřed povolá Petra s Ondřejem a o kus dál vidí Jana s Jakubem a ty přibírá k sobě jako druhou dvojici. Takže Petr doprovází Ježíše od samého začátku. Otázkou je, jestli byl tím nejbližším přítelem. S tím si pohrává evangelium podle Jana, kdy tam evangelista tak trochu tajnostně píše o učedníkovi, kterého Ježíš miloval, a není to Petr. Jo, podle všeho takhle označuje sám sebe, neboli apoštola Jana. Takže já bych řekl, že takový nejsrdečnější vztah měl Ježíš asi k Janovi. Dříve se používalo označení Jan Miláček Páně. Český reformátor Jan Milíč vlastně se takto jmenoval podle tohohle milovaného učedníka. Ale Petr zřejmě s tím Ježíšem probíral nejvíc věcí, že jako byl takový spíš partner pro učený rozhovor. Když šlo o nějaký problém, tak to asi probíral, Ježíš bych řekl, spíše s Petrem. Když šlo o nějaké emoce možná, nebo prožívání něčeho, tak tam bych čekal toho Jana spíš. No.
2: Já jsem zmínila na začátku Petrovou horlivost. Opravdu ho zastihujeme oproti jiným učedníkům v takových jako výjimečných situacích. Je to Petr, který kráčí po vodách, je to Petr v té úzké skupince tří učedníků, kteří nahoře proměnění spatří ty proroky, ale Petr má hned návrh, že postaví ty stany. Petr vždycky měl jakoby pohotovou odpověď. A říkám si, je to něco, proč si k sobě pán Bůh lidi přitahuje, proto jací jsou, anebo navzdory tomu, že jsou nějací a kultivuje.
3: Dokonce to pán Bůh umí zařídit taky onak. A jedny i druhé lidi přibírá do svého díla. U toho Petra já bych tam trochu čekal nějakou výchozí nespokojenost. V okamžiku, kdy za ním Ježíš přijde, ten ještě vlastně neznámý Ježíš, nebo trošičku známý Ježíš, se objeví a povolá je a řekne jim, že z nich udělá rybáře lidí, tak jaký je to moment, kde Petra zastihujeme? Tak on je dospělý chlap, už je ženatý, ale loví ryby se svým bratrem, takže on jako úplně tak samostatný nebyl. A podle všeho byl dost chudý. Badatelé upozorní, když tam čteme to vyprávění o povolání učedníku, že Petr s Ondřejem jsou ve vodě a házejí síť. Oni nejsou ani v lodi. To teprve Jan s Jakubem. Ti jsou o stupínek výš v tom rybářském biznisu. Ti už mají loď, ale ten Petr s Ondřejem jsou vlastně ti primitivnější rybáři, kteří chodí mělčinou a tam vláčejí síť, tak kolik toho mohl ulovit. Takže ta výchozí situace je asi taková Petrova určitá nespokojenost, ale zároveň touha s tím něco dělat. Proto taky, a když jste mluvila o horlivosti, proto taky ten první horlivý moment, který u Petra spatřujeme, je už v tom okamžiku povolání, kdy on neváhá a jde. Tam není žádná nějaká diskuse o tom, co by mělo následování obnášet, nějaký výčet ale, co se ještě musí zařídit, jo, proč by to vlastně nešlo, nebo co by mohlo být překážkou toho následování. Ne, to Petr nedělá, no, protože to následování je pro ně hodně lákavá varianta. No.
2: Když ho tady chceme ještě pořád víc představit, co je ten z vašeho úhlu pohledu stěžejní bod Petrova života, tak jak ho v Bibli máme zaznamenaný?
3: No, na Petrově je zajímavé, že on je nám představen vlastně v několika přelomových momentech. Já bych tam nedal nějaký, který vyčuhuje. Jsou tam momenty, které ho formovaly hodně. Máme určitý výčet a proto taky říkám, že ten Petr je svým způsobem takovým prototypem učedníka. My jako křesťané máme přece každý ve svém životě několik momentů, jo, kdy jsme si řekli, no, tadyhle se něco dělo. Tady jsem jako naskočil na tu boží vlnu, nebo naopak tady jsem se jí vzpouzel. No, takže u Petra těch momentů bude víc. Tím zřejmě emočně nejvíce vyšponovaným byly Velikonoce, nebo Velký pátek, kdy Petr viděl, jak toho uznávaného mistra Ježíše, vůli kterému on nechal sítě a šel ho následovat, tak jak je zatčen, ponížen a zabit na kříži. No a ten Petr, který měl ambice, že bude tím nejvěrnějším a asi i byl tím, kdo Ježíše dokázal nejvíc obsahově sledovat, tak ten Petr Krista zapírá. No. Tak toto musela být pro něho studená sprcha. No. Když si myslíme, že něco fakt zvládneme a že na to máme a pak jak lusknutím prstu je to všechno pryč. No. Člověk zjišťuje, že není tak silný, jak si myslel.
2: No, buď je to o tom, že si možná namistrovaně myslíme, že už jsme za vodou a už to umíme, ale stejně tam zůstává takové to, vždyť ho znal, vždyť ho miloval. Měli spolu úzký vztah, ten Petr byl u tolika situací, které ho museli vnitřně přesvědčovat. Jak to, že je možné, a už chci odhlednout od Petra ve smyslu, že to házíme na něj, ale jak je možné, že po tolika krásných a dobrých zkušenostech ve vztahu přátelství a lásky stejně zklameme a zapřeme?
3: No tak ty už jenom z principu, ty největší zrady se dějí mezi těmi, kteří se nejvíc milují, že jo? Z lhostejného člověka, který je mi lhostejný, toho dost tak dobře nemůžu zradit, že jo, ani protože tam to pouto není. No tak je to v nás. No, my nejsme stoprocentně spolehliví. Právě v tom je záludnost hříchu, že my nedokážeme garantovat, kdy budeme se chovat dobře a kdy špatně. My dovedeme obojí. Ale dopředu říct, jak se v kterém momentu zachováme, to je velká ambice. A právě tohle ten Petr udělal. Když Ježíš hovořil o tom, že ho čeká trpký konec, že ta smyčka se kolem něho stahuje a nepřátelé mají na něj spadeno, Petr se kasá a říká, já tě nikdy neopustím.
2: Jo, teď... Kdyby všichni, tak já ne.
3: No kdyby všichni, jo, jo, ještě. Já myslím, že on se nechtěl jako úplně poměřovat, jako já jsem lepší než ti druzí, jo. Spíš to opravdu, jak tady zaznělo, byl projev té jeho horlivosti, že si na to takhle troufal, ale vlastně nemůže nikdo z nás garantovat, že se zachová správně. To je to, že opravdu na nás není spolehnutí, no, protože hod jsme lidé hříšní. No.

0: klíčové slovo, odvaha věci pojmenovat.
1: Jiří Tengler je host dnešního pořadu, ve kterém mluvíme o Petrovi, učedníkovi Pána Ježíše Krista, který byl charakterizován, jak to už zaznělo, horlivostí, láskou, takovou napřežeností k těm věcem, u kterých měl srdce. Jaké si myslíte, že měl výzvy v tom vztahu s Kristem a v té tříleté etapě, kdy s Ježíšem chodil?
2: No, už jsem zmínil, že těch momentů klíčových bylo několik a já bych to ještě rozšířil, že Petr prožil ještě jeden takový významný životní obrat i po Velikonocích, no tam, on těsně po Velikonocích tam byl, ale ještě s odstupem, jo, z několika let zřejmě, když se formovala raná církev, tak tam Petr taky hraje velice klíčovou roli, takže těch momentů by bylo víc. No, Petrovou největší výzvou, na kterou prakticky hledal odpověď, je, no, kým je Ježíš. V té Galileji se objeví učitel, který mluví působivě o Bohu. Lidi mu rádi naslouchají, lidi rádi od něj přijímají pomoc, kterou on přináší, jakožto svědectví o boží dobrotě. No a kdo to je ten Ježíš tedy? A sám Ježíš se Petra ptá, za koho mě lidé považují, a teď ti učedníci mu řeknou takový určitý katalog, jo, co se říká o něm. A Petr tam se odváží jako první pronést to, co my říkáme úplně běžně, totiž Petr jako první řekne, no ty jsi Kristus. Kristus není příjmení, Kristus je označení titul, když řekneme vévoda nebo generál. Jo. Je to označení nějakého úkolu, který člověk má. V židovských představách Kristus, řecké slovo pro hebrejské slovo mesiáš, je ten pomazaný, kdo má přetvořit svět k božímu obrazu, má nastolit nové pořádky, má přinést vlastně novou vládu, nový zákon, který bude platit. A Petr je první, kdo to řekne. Ty jsi Kristus. A vlastně my už to po něm opakujeme. Jo. Takže Petr hledá odpověď na to, kým je Ježíš. Odváží se formulovat věci právě dřív než ostatní. A pak tam ještě se střetne ta Petrova představa o tom, kdo je Kristus, že to má být nějaký ten slavný vladař, jo, který se chopí vlády, zasedne na trůnu, potlačí nepřátele. A Ježíš říká, ne, jako já půjdu do Jeruzaléma, ale tam to s tou vládou takhle nebude, tam oni je tam zabijí. A Petr mu říká, ne, nechoď tam, prosím tě, jo, to nemáš zapotřebí, jo, Bůh chraň. A Ježíš mu řekne, drsná slova, mu řekne, táhni satane. Jo, ty mě pokoušíš k něčemu, co není boží cesta. Jo, Petr je zbožný člověk, má svou představu o tom, jak vypadá úspěšný Bůh a Ježíš se proti tomu postaví. Jo, takže tomu Petrovi, který jako první vlastně si troufl říct, že Ježíš je tím božím mimořádným vyslancem, a pak začne Ježíše opravovat, jak by to líp zapadalo do těch většinových představ, tak Ježíš mu na to řekl, tak máš satanské řeči. Není to z Boha, je to z člověka.
1: No. To mi přijde velmi současné, že se v nás bere to poznání s tou naší přirozeností.
2: No, tak je. Ale já bych ještě řekl, ta Petrova role pokračuje i v mladé církvi, kdy on prožije z mého úhlu pohledu drama, které je srovnatelné, ať už s tím zapřením, kdy trpce odchází plakat, že Ježíše zapřel, tak je srovnatelné i s tou převratnou výzvou, kdy Petr jako všo první označí Ježíše za Krista, tak potom, když začíná se církev šířit, tak vlastně Petr je tím, kdo je u toho základního vykročení z prostředí židovského národa směrem k pohanům. Kdy ta prvotní církev byla záležitost lidí, kteří vycházeli ze starozákonní víry, z židovského prostředí, oni znali židovské tradice, oni je dodržovali. Já myslím, že my bychom se v té rané církvi necítili moc dobře, jo, protože tam byla spousta zvyků, které jsou nám cizí naprosto. A my nejsme židé původem, my neznáme ty tradice, nebo nemáme je zažité. A Petr je svým způsobem až jakoby dotlačen, donucen k tomu, aby uznal, že i lidé, kteří nepocházejí z židovského prostředí, můžou věřit v Krista. Jo, říkám, Petr hledá, kým je Ježíš. Jo, a že je Kristem, tím obnovitelem mesiářským, nejenom pro Židy, ale i pro lidi, kteří s tím židovstvím měli ale vůbec nic společného. Tohle to přiznat těm druhým národům, no to byl obrovitánský krok. A Petr to hodně dramaticky prožívá.
1: Tím a myslíte tu situaci u Kornélia?
2: Přesně tak. Kornélius, vlastně příslušník ozbrojených složek Římské říše, není příslušníkem židovského národa. A Petr, ještě než dojde vlastně k celé té zápletce s Kornéliem, má takové zvláštní vidění, kdy spatřuje kusy plachtu naplněnou všemožnými zvířaty a slyší výzvu jes. A ten se zděsí, protože tím, že tam jsou všemožná zvířata, tak jsou tam i zvířata nečistá, která právě z pohledu židovské tradice neměla být konzumována. No, ale to vidění ho nabádá jako nehleď na ty předpisy o čistotě. V okamžiku, jestli se má šířit spása, tak ti ten posluchač nemůže být nečistým. Ty se ho nesmíš štítit, nesmíš jako si udělat vůči němu bariéru. A tohle pak Petr zažívá, když přichází ke Kornéliovi do jeho domu, pak ho pokřtí. Kornélius už je jakoby načatý trochu, připravený pro tu zvěst, ale no to je zase další z těch kroků a Petrových objevů, kým je Ježíš. Že Ježíš je spasitelem nejenom těch tradičních věřících, kteří od malička věří v jednoho jediného neviditelného Boha, ale že je spasitelem i těch, kteří třeba od mala vystřídali několik bohů, jako obětovali na spoustě oltářů, dělali v životě kdo ví co, jo, modlili se kde jakému jako kameni, když to takhle řeknu. A i pro ně je Ježíš Kristus. To, aby Petr vlastně udělal, a on to udělá první, ti ostatní, protože tohle se k tomu neodváží, a ten Petr je k tomu taky jako hodně těžkopádně dotlačen, ale nakonec to udělá. Jo. Takže když vidíme tu sérii těch zlomů, kdy Petr první vyznává Ježíše jako Krista, Petr je nahoře proměnění, kdy vlastně tak jako zvláštně se ukáže Ježíš učedníkům, Petr Krista zapírá, Petr po Velikonocích se jako první dostává do hrobu, aby se tam podíval na prázdné místo. Petr poznává vzkříšeného Ježíše jako jeden z prvních. No a pak řekne, jo, evangelium může být zvěstováno i těm, kteří vůbec nic nečetli ze starého zákona.
1: To musí být obrovský zásah do celoživotních představ o Bohu, o tom, jaký je, co se mu líbí, co se mu nelíbí. Když pravověrnému židovi řeknete, že může jíst vepřové, to musí být plně postavený jeho svět na hlavu.
2: No tak on vlastně v tu chvíli, ten Bůh, který se zjevuje, tak jako se jeví jako sabotér, že jo, toho vlastně celé té dosavadní zbožnosti. No, ale v Novém zákoně se tahle ta sabotáž tradic děje v zájmu pomoci bližním. No, to je, ta láska je víc než zákon. Jo. Ti pohané přece taky se potřebují dozvědět, že v Kristu mají naději na život věčný. No, a teď jako, která bariéra je tak silná, aby v tom zabránila? Nějaké rituální předpisy o čistotě pokrmu? Nebo nějaké představy o tom, že by člověk neměl něco konzumovat? Petr ve svém životě zažil s Bohem spoustu překvapení. Kdy najednou ty věci uviděl jinak než do posud. A možná právě proto je ten Petr tak důležitý, že byl tvárný, že se nechal přesvědčit, že nebyl zaseklý v té své pozici a viděl Boha jako toho, který tvoří nové příběhy a v těch lidských životech vytváří z těch dostavaných situací, které nejsou šťastné, nejsou povedené, tak že tam je prostor pro to, aby se to posunulo nějakým lepším směrem, neboli ke spáse.
1: Říkám si, že mu v tom možná pomáhaly fakt ty osobní zkušenosti. Když se jenom vzpomenu na tu situaci na jezeře rozbouřené vlny, teď k ním Ježíš v tu noc jde, všichni křičí strachem, že je to přízrak, pak se zjistí, že je to teda Ježíš, trošku nastane uklidnění. Ale Petr jediný říká, chceš-li, řekni, půjdu za tebou. A já jsem si už kolikrát říkala, jaký je rozdíl toho Petra, který dobře začal se pak topit a pochybovat nebo nedíval se na Ježíše, oproti víře těch ostatních, kteří na té loďce v uvozovkách, který v bezpečí, všechno pozorují, všechno vidí, ale chybí jim ta osobní zkušenost.
2: Jo, to je dobrá otázka. Co si mysleli ti ostatní učedníci, kteří tam byli? Matouš, který tam se taky objevuje mezi... Proč jsem tam nešel já na tu vodu? Jako, proč já jsem neměl tuhle tu ambici? No, protože ten Petr byl hr a byl trošku před nima, ale já se domnívám, že ten Petr opravdu byl tak trošičku jako reprezentant všech těch ostatních učedníků. Že to, co čteme o Petrovi, je tak trošku řečeno o každém z nás.

0: Klíčové slovo. Hledání v souvislostech.
1: Jiří Tengler je hostem pořadu, ve kterém se dnes povídáme o apoštolu Petrovi, člověku, který byl zajímavý z mnoha úhlů pohledu. A před chvílí jsme tady mluvili o tom, jak vlastně v počátcích církve, tedy po Ježíšově ukřižování, vzkříšení, na nebe vstoupení, se začala formovat ta první skupina církve, která se posléze rozchází do celého světa. A jak Petr došel k okamžiku, kdy musel výrazně přehodnotit, na čem tedy jeho víra bude stát. Mluvili jsme o tom zjevení a posléze návštěvě u Kornélia, jeho obrácení a křtu. Říkám si, že když člověk, osvícený člověk, opravdu následuje Krista, padají ty bariéry, které sám má ve svých tradicích, ve svém myšlení, vlastně ho to nutně staví do pozice, kdy si buduje spoustu nepřátel a kdy nastává rozdělení. Protože ti ostatní nemají tohle poznání, které měl Petr, a tradice pro ně asi zůstávaly hodně vysoko.
2: No, jak ten Petr pořád zůstal hodně tradičním člověkem, jo? Že on se snažil skloubit to staré s novým. On to nebylo to tak, že by to staré opustil a teď by úplně z ničeho nic začal tvořit. Já se domnívám, že v tom okruhu mladé církve Petr se těšil značné úctě. Jo? Právě proto, že ho zažili v tom, jak dokázal věci vyhmátnout s předstihem. Ostatně i ta Petrova zrada, která je v Bibli dobře zdokumentována, no tak která firma si dá do svých propagačních materiálů historku o tom, jak selhal její hlavní šéf? No tak to souvisí s tím,
1: že... Přesně, žádná.
2: No, jo, ale to souvisí s tím, že Petr je ukázkou toho, jak my lidé jsme nespolehliví, ale jak je pro nás Boží odpuštění dostupné, že je pro nás určeno. A to ti ostatní zažívají. A ostatně Petr v tom příběhu Ježíšova začení vystupuje jakožto aktivní pozorovatel, zatímco ti ostatní úplně zmizí. Takže jakoby my se na něho můžeme jako dívat, že hodně sliboval a pak hodně zradil. No ale co ti, co neslibovali, tak ti nebyli ani tak blízko tomu Ježíšovi, ti to nesledovali. Jo. Takže, jak se říká, kdo nic nedělá, nic neskazí, no tak Petr dělal a zkazil, no.
1: V tom dnešním kontextu často se vynořují zprávy o tom, že některý z nějakých slavných vedoucích někde padnul a zklamal. A naše praxe je opravdu odstranit ho většinou z té jeho pozice. Jestli to Pán Ježíš nedělá jinak?
2: No tak ten Petr totiž dostal šanci to napravit, že jo? Z Boží milosti. A ono taky zřejmě... Ta dvanáctka účetníku, respektive jedenáctka bez Jidáše, si neměla koho jiného postavit do svého čela. Ten Petr se osvědčil, že byl nějaký zdatný moderátor a předák. A ono to patří přímo do té zvěsti, že tam, kde já jakožto člověk selžu, tak Bůh pro mě má odpuštění a dává novou šanci. Tak právě proto ten Petr, jako ten... ukázkový zrádce dostává novou šanci, protože no tak to je můj příběh, že jo, kolikrát já se postavím proti Bohu a zase vždycky znovu hledám odpuštění. Karel Kryl má krásnou písničku Petrovo zapření, to je silná, no.
1: Kdybychom si to zkusili nějak zpřítomnit, ten Petrův život, náturu, službu, poznání, jak by vypadal Petr, kdybychom ho potkali dnes?
2: No, tak byl by vousatý, hodně zarostlý asi. Tak to jsou úplně jiné světy. Ale co by Petra zajímalo, kdybychom řekli, hele, my jsme ti, kteří se hlásí ke Kristu, stejně jako ty. Jo, a jak to děláte? Jo, kým je pro vás ten Ježíš dnes? Jo, a jak vlastně tu skutečnost, že on je Kristus, ten očekávaný vládce, který přichází s jinými pravidly pro svět, jak se to projevuje ve vašem životě. Petr byl tvárný a myslím si, že zvídavý docela, takže tohle by ho asi zajímalo, jak my Ježíše, jakožto Krista věříme dnes, co pro nás znamená Kristova vláda.
1: A ještě mi řekněte, já jsem kolikrát přemýšlela, když Ježíš jde a povolává ty učedníky a oni na místě všechno nechají, nechají tam ty ryby, ty lodě, ty příbuzný spolupracovníky a jdou. To je něco, co opravdu Ježíš vyžaduje, abychom takhle nechali celý svůj život a obraceli se k němu. Jak je to vlastně s tím následováním?
2: No, ono je to trošku zamotanější, protože to následování, jak dálece člověk vlastně opouští to, v čem žije. No, Ježíš povolá ty učedníky, ty rybáře, aby se stali učedníky, aby ho následovali. No ale co pak čteme dál? Že Ježíš je na večeři v Petrově domácnosti. Tak, jako, tak jak ten Petr následuje Ježíše, když ten Ježíš je u Petra na večeři? Jo, to následování neznamená odložit úplně všechno. Jo, odstřihnout se. Naopak znamená to v tom prostředí, kde já žiju, najít svou variantu, jak Krista následuji. Ostatně, když se podíváme na tu situaci po Velikonocích, kdy se rodí církev, tak učedníci slyšeli jasnou výzvu od vzkříšeného Krista, aby šli do celého světa a hlásali evangelium. No a pak otevřeme Skutky apoštolské a co čteme? Že apoštolové sedí v Jeruzalémě a sedí v Jeruzalémě a sedí v Jeruzalémě. Vyjde od tam nějaké přesahy, co jsou. Tak to nejsou apoštolové, to je diákon Jáhen Filip. Pak Petr je donucen tím viděním trošku změnit svůj styl práce a vlastně apoštolové a ta církev se dostane na cestu z Jeruzaléma, až ve chvíli, kdy tam nastane pronásledování. No, takže ono to opuštění toho dosavadního a zaběhlého není tak převratné většinou. Člověk o tom může snít, přát si, abych byl nějak víc obrácený, víc, abych byl horlivější a víc Pána, abych následoval. No ale není vlastně naopak znamením nějaké duchovní zralosti, že najdu, jak na tom místě, kde jsem, budu uplatňovat Boží poslání. A ne, že budu snít o tom, že se vypravím úplně do nějakého jiného prostředí.

0: Záznam pořadu Klíčové slovo hledejte na všech podcastových platformách.
1: Pojďme ještě jednou k té Petrově zradě, respektive k tomu, co po ní následovalo. Víme, že Petr to hořce litoval, rozplakal se. A pak je situace, ve které se znovu potkává s Ježíšem, sedí někde u ohně, pečou se tam ryby a Ježíš se Petra třikrát ptá, jestli ho má rád. Je to prostě proto, že 3 na 3, třikrát si zradil, třikrát...
2: Vypadá to tak, že to má být jako protiváha. Ten řecký text Nového zákona si tam dokonce hraje s dvojím slovem pro lásku. A já znám nejlíp český ekumenický překlad, tak vím, že těm se to podařilo taky vystihnout tím, že jednou se používá slovo milovat a v druhém případě mít rád. Jo, takže tam je určité rozlišení. Spekuluje se o tom, co to mohlo znamenat. Ale ve víře jde o to, a ve zbožnosti, že některé věci hold mají zaznít. Jo, že nestačí, aby se to člověk myslel vevnitř. Což je dobře, jo, ale hold to musí ven. Jo, tak jako Petr tu zradu vložil do slov. Zaznělo to akusticky. Tak i ta náprava vlastně tady má zaznít akusticky, aby to bylo nějak vyváženo. A ostatně i v církvi zbožnost nepraktikujeme tím, že mlčíme, ale pak tím, že mluvíme. No. My jakožto kazatelé, tak my mluvíme hodně při shromážděních, ostatní lidé mluvívají míň, ale přece jenom jsou ty důležité životní momenty, kdy se vyžaduje osobní odpověď, osobní vyznání. Že to je křest, že v některých církvích konfirmace nebo nějaké to svědectví o víře, když jsou lidé vysíláni do různé služby, ať už kazatelské nebo správců sboru, presbyterů, starších, tak taky jsou dotazováni a mají to říct. Jako nestačí, aby si to jenom mysleli. Jo, takže někdy ty věci mají zaznít a takže si myslím, že se můžeme učit říkat pěkné věci, no.
1: Konec konců i při svatbě člověk musí vyznat ta mysli a závazek. Ano. Už jsem také slyšela, že to je důvod, proč tam někteří nechtějí před ten oltář. A no, ten závazek nemuseli deklarovat.
2: Tak je to tak, no. Ano.
1: Vybavuje se mi další situace s Petrem. Je tedy z knihy Skutků a tuším, že když šel s Janem a apoštol Petr, tak potkali nějakého žebráka a Petr říká pro mě moc krásnou větu: stříbro ani zlato nemám, ale co mám, to ti dám. Vstaň, vezmi své lože a choď. Co mám, to ti dám. Je to opravdu projev zbožnosti, víry nebo síly víry a toho přesvědčení, že se člověk takhle může modlit v takovém odevzdání za druhé lidi?
2: No, je. Tak vždyť to přece zakoušíme a vidíme to dnes a denně. Petr říká, hele, to štěstí není o penězích. Šťastný budeš tehdy, když budeš mít při sobě lidi, kteří jsou ti nápomocní, kteří s tebou mluví. A takhle se vlastně děje spása, takhle člověk přichází ke štěstí. No, není to o bohatství. No, je to ze slova, z toho, jak vlastně na základě slov, a to jsme mluvili před chvilkou, že je zapotřebí mluvit, že pomocí slov si strukturujeme život. A pomocí slov vlastně vyjadřujeme, co je pro nás smyslem života, kdy jsme spasení. Takže to není o penězích. To lekce pro současnost, že taková ta iluze, že čím víc budu mít, tím budu šťastnější. No, to je špatně. Jo. Tam jako potřebuji někoho, kdo mi podrží. A mimochodem k tomuhle příběhu, to je zajímavé, ta prvotní církev byla vedena jakýmsi tandemem, že? Nebo
1: kolegiem.
2: Kolegium, no, byli to právě

0: ti dva učedníci. Jo? Ten Petr, jakožto ten jakoby programový lídr, bych řekl, a potom Jan, jakožto ten miláček páně. Oni tam ze začátku fungují vedle sebe. Zmizí ten třetí, oni bývali v sestavě ještě s Jakubem, s tím bratrem Janovým, tak ten tam vystupuje, ale Petr a Jan tam takhle jako operují. To je celkem pěkné. No.
1: Co víme o závěru Petrova života?
0: No nic moc. On v těch skutcích tak tam se o něm dovypráví a nic dalšího tam nemáme. Samozřejmě jsou o tom různé, jako što o každém z těch významnějších mužů a žen, kteří se mihnou v Bibli, tak jsou legendy, které to chtěli dopovědět, dovyprávět. Některé jsou asi víc opřené o nějakou reálnou předlohu, oporu, jiné jsou takové spíš povídány, aby to všechno pasovalo a bylo to pěkné. Takže podle té tradice byl Petr později správcem církve v Římě, už to hlavním městě Římské říše, ale to je vyloženě druhotné. Písmo pro to nenajdeme, žádné podklady. A udává se vlastně, že Petr byl prvním římským biskupem, od čehož se pak odvíjí celá ta koncepce papežství, jakožto to prvního, nejpřednějšího správce církve. K té tradici také patří, že zemřel jakožto mučedník. Když se podíváme na ten celý kruh apoštolů, tak se uvádí, že vlastně každý zemře jako mučedník, kromě Jana. A u Petra se říká, že měl být ukřižován a on si vymínil, že ať ho ukřižovají hlavou dolů, ne, jako byl jeho mistr, aby se mu v tomhle tomu nepodobal. Ale to, proto nemáme vůbec žádnou oporu. Nevíme, jaký byl jeho konec.
1: V Bibli jsou také dva Petrovy listy. Co je jejich obsahem? Nebo dá se i z nich vyčíst něco o autorovi?
0: No, předně. Ty dva listy patří mezi takzvané obecné dopisy, čili nemají jednoho adresáta, není to žádný jednotlivec, není to žádný církevní sbor, nejbrž je to určeno celé církvi, proto se jim říká obecné dopisy. A Petr, nebo ten autor, který se odvolává na petrovskou školu, nebo ten petrovský přístup, to když je to nazváno, že to je epištola Petrova, tak to neznamená nutně, že to Petr napsal vlastní rukou. Spíš, že to vychází z toho okruhu jeho důrazu. Ostatně Petr sám nebyl natolik vzdělaný, aby mohl sestavit takovouhle epištolu, natož pak v řečtině. No. Tak, protože řečtina nebyla jeho mateřským jazykem. Tak, ale co on řeší, to je postavení křesťanů ve světě. Vůči vrchnosti, jak tam žít a jak naplňovat tu svoji roli křesťanů vlastně v režimu, který není přátelský vůči církvi. Ten důraz tam je, vy můžete i v té situaci, která není snadná, tak můžete zachovat věrnost Bohu. Najít si tu cestu. No.
1: A to navzdory vlastním zklamáním.
0: No samozřejmě, samozřejmě. Tak jako s ničím jiným, než jako se selháním počítat nemůžeme stoprocentně. No.
1: Ještě se u konce. Co je potřeba říct ještě na závěr o Petrovi? Co tu nezaznělo?
0: O Petrovi, no, úplně jsme vynechali situaci, kterou líčí evangelista Jan při poslední večeři Ježíše s učedníky, kdy jim umývá nohy. A opět tam Petr dostane jedno ze svých lekcí, které s Ježíšem prožíval. Ježíš na výraz pokory všem učedníkům umývá nohy a Petr řekne, ne, moje nohy ty mít nebudeš.
1: A mělo to znít zbožně.
0: No, tak ten uznávaný mistr tam před ním klečí na zemi a vlastně dělá tuhle tu službu a Petr řekne ne. A Ježíš mu řekne jo. No, tak je to o tom nechat si taky posloužit. Petře, neokočíruješ všechno sám. Takže tohle je pro mě takové symbolické, no, že nemyslet si, že všechno zvládnu sám, tady je ten Kristus, který mi pomáhá. A on Petr na to pak přistoupí. No, takže mít tu horlivost, já to zvládnu, ale pak uznám taky, že to nezvládnu. Ale vlastně taky, že to nemusím všechno zvládnout sám. Víte, přece spása, že nemusí všechno zvládnout sám.
1: Říká Jiří Tengler, host dnešního pořadu a autor mnoha myšlenek o apoštolu Petrovi, o kterém jsme tu dnes mluvili. Moc vám děkuji.
0: Rádo se stalo.
1: Od mikrofonu se s vámi loučí také Kateřina Hodecová. Samozřejmě přáním pokojných dnů. Těším se na slyšenou zase příště.
2: Znáš to, jak to chodí, po každé se neurodí. Znáš to, jak to chodí. Znáš to, jak to bývá, ráda jsou nelichotivá. Znáš to, jak to bývá.

jsou všechna slova. Čas je dávno vygumoval, pryč jsou všechna slova. Jenomže každý velký požár jednou dohoří a každá zeď se jednoho dne rozboří.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.